Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přítmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tiše k zemi padl.

právo, zákon a čest. Jistě Bůh se zmýlil, proč mi tátu bral, jak mizel mrak těch vrát.

0: Dnes se společně v pořadu Na cestě opět vrátíme do Mohelnice na loňský Folkfest a bude to už 15. pokračování a bude poslední. Jak jsem slíbila, zvu vás ke společné návštěvě koncertu kapely Druhá tráva s Robertem Křesťanem, který zaznamenal Český rozhlas Olomouc. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.
1: Bůh

0: kytaru Radek Hlávka. Na bicí Martin Novák. Na basu Tomáš Liška. A na banjo Luboš Malina. Teď zrovna na mandolínu.
1: A náš zpěvák a skladatel Robert Křesťan.
2: Posloucháme záznam vystoupení druhé trávy s Robertem Křesťanem. Nahrávka se mi natolik líbila, že jsem do pořadu Na cestě zařadila celý koncert, který je autentický, skladby znějí trochu jinak než na albech, mají svou neopakovatelnou atmosféru. Robert už představil jednotlivé muzikanty druhé trávy. Já bych chtěla ještě vyzdvihnout taky dvorního zvukaře druhé trávy Chryse Schuta, který doplňuje muziku různými efekty a dotváří tak atmosféru. A vřele doporučuji návštěvu některého z koncertů druhé trávy doplněného videomapingem, který vytváří Linda Arbanová.
0: Odpočiň se, Sáro, obrať list.

0: Děkuji mockrát.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme záznam koncertu Druhé trávy, kde už o 15. návrat na loňský 6. ročník Mohelnického

15. pokračování poslechu záznamu Českého rozhlasu Olomouc 6. ročníku Mohelnického folkfestu v pořadu Na cestě posloucháme dnes koncert Druhé trávy. A protože 7. ročník se rychle blíží, vězte, že na Roberta Křesťana a Druhou trávu se můžete těšit i letos. Měli by na folkfestu vystoupit v sobotu 29. srpna večer, vlastně už tradičně. A doufám, že zahrají i něco z připravovaného nového alba Memphis, natočeného přímo v Americe.

jazykem hran na nebo vyjdeš, jako bys tu byla. Nekonečný palindrom, kdybys mě zabila.

zabila. Se srdcem proměněným v kámen, sekerou do týla. A já bych běžel smrti vstříc, krajková mantila. By se ti svezla z holých ramen, krásná jí zběsila.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se teď rozloučíme s druhou trávou z koncertu, který odehrála na loňském Mohelnickém folkfestu. A od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí taky Jarka Nosková.

0: Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Otakar Brousek. Dobrý den, vítejte.
2: Pěkné odpoledne přeji.
1: Ať je slunce nebo mrak, humoška je u vás, je to tak.
0: Humor.

0: Václav Neckář a písnička, která se znovu oprášila, řečeno v úvozovkách, ve filmu Pelíšky. A my tu máme Otakara Brouska a jeho syn právě v tomto filmu hrál.
1: Ano, byl to...
0: Zazpomínáme.
1: Já myslím, že to byl druhý film, protože první debutoval ve filmu o Pták ohnivák, tam hrál nějakýho prince. A tady to byl další film, ve kterém se projevil... A vlastně odtud ho lidi znají, protože ty Pelíšky se pořád opakují.
0: Ano, a navíc ještě tam vypadal tak dobře, že všechny moje kamarádky do něj byly zamilované.
1: Ano, dlouhý a měl vlas, krásný hudebník. Dlouhý vlas, dneska už je plešatý kluk, je mu 45, je to takový fotr se z něj stal. Teď včera jsem byl zrovna s ním na premiéře filmu 6 gramů, ke které napsal nějakou muziku. Ona té muziky tam není moc, ale podílel se prostě na hudební složce toho filmu, tak jsme tam byli. No a jeho žena řekla, on je takový dědek. 45
0: let.
1: Tak to
0: jsme ho dneska moc jako nenačechrali.
1: Nenačechrali, ne.
0: Doufejme, že se na nás nebude zlobiti.
1: Já to beru takhle, táta, když na mě takhle koukal a na ty vlasy, já měl taky delší vlasy.
0: No.
1: A říkal, hele, už ti to krepatí, to brzy půjde dolů. Tak ten Ondra už to má taky, jo. Už mu to krepatí.
0: A tak je to příroda, vypadá
1: je
0: to přirozeně,
1: přírodě,
0: že ano.
1: Ne,
0: nebudem to dobarvovat, dolepovat ne, a to, čarovat s tím.
1: Ale je to krásný, že ty Pelíšky takhle vydržely.
0: Výborně.
1: Mám radost z toho, že se to povedlo a že to lidi mají rádi a že na tom participoval můj syn.
0: To někdo krásný. To má za vánoční film,
1: ano.
0: A někdo to dávají po celý rok průběžně
1: všechny
0: kanály
1: ano,
0: televizní.
1: Ano,
0: tak, tolik o Ondřeji Brouskovi. My tady máme jeho otce Otakara Brouska, abychom si to všechno ujasnili, upřesnili. No a já se ho zeptám, jak probíhá léto u pana Brouska.
1: Léto probíhalo tak, že už jsem absolvoval moře na Valašsku. Zrovna bylo takový počasí, že teda moc koupání nebylo, i když tam je bazén, tak jsem se koupal v bazénu, ale jako takový to přírodní koupání nebylo, protože Bystřička vlastně bylo nejdřív chladno, pak se zase oteplilo a pak jsem zjistil, že je zelená, tak jsem se vykoupal dvakrát v Bystřičce na přehradě. A do toho jsme šli, dělali jsme výlety, tak jsme šli se podívat na zříceninu hradu Lukov. Taková krásná zřícenina, kterou 20 let, možná 30 let se o ní starají, takže je zachovalá, pěkná. A tam jsme potkali takový, já mám dva psy, boxerky, a tam jsme potkali takový dva lidi, kteří měli taky pejska. A byl to nějaký pitbull a já říkám, to jsou fenky, a on, to je pes a je kastrovaný a já, to je dobrý. No tak jsme se rozešli a pak jsme se zase sešli, když jsme si to prohlídli a oni říkali, můžeme se s váma vyfotit i s těma pejskama. A říkám, no proč ne, no tak psi na sebe nevrčej, tak je to dobrý. Tak jsme si takhle sedli, já jsem si vzal jednu fenu, druhou fenu po každý straně, pán si sednul vedle mě, měl psa úplně na straně a ten pitbull vylít a zahryz se tý mý do ksichtu. Do mordy, úplně takhle jí vzal. Teď jsme, ten pitbull dostane křeč, že jo, ten nechce pustit, teď takhle trhá jako, teď jsem říkal, on jí urve tu, jak mají ty boxeři tu dlouhou škrani takhle na straně, že jo, tak jsem říkal, teď jí urve. No, tak jsem jí musel přišlápnout jako k zemi úplně a urvali jsme toho pitbulla z ní. No a teďko byla neděle, já veterina, je, Slušovice. Naštěstí tam znám pana doktora, tak jsme tam dojeli. A byla klika, měla to jenom čistě proštípnutý, jak štípačkama. Jenom čistě, jak jsem říkal, ještě jí dáme piercing a bude to krásný. No tak dopadlo to dobře.
0: Byla to drama s dobrým koncem.
1: Ale bylo to teda drama hrozný, ten pitbull vůbec nezavrčil. Kdyby zavrčil, tak si člověk řekne, tak já jdu pryč.
0: Třeba se mu znelíbila nějak ta jedna z nich.
1: Nelíbila se mu.
0: Vybral si tu druhou.
1: Tak, takovýhle zážitky já mám.
0: A fotka bude, nebo byla nakonec? Nebyla asi.
1: My jsme z toho byli ještě se synem Kristiánem jsme byli z toho tak vyjevený, že jsme nestačili udělat. Ona byla od krve, teď jsme šli z toho kopce dolů a tam lidi na nás koukali.
0: Krvavé fotografování.
1: Ježiš. A my, no, pokousali pitbull a neměli jsme šanci, no.
0: No jo, no, tak...
1: Stane se.
0: Pejskaři, známe to.
1: Ale vydržela, je šikovná.
0: Super, všechno dobře dopadlo. Čím začneme u nás v Humoriádě?
1: Já bych zašel tadyhle k jednomu... Petr Novotný, Novoty, Žena a lednička.
0: Poslechneme si, co mají společného.
2: My jsme tady loni nahodili téma manželka a mrazák. Já bych rád pokračoval na téma Žena a lednička, to se týká všech žen, nejenom té moji. Prosím vás, to je neuralgický bod. Bacha na to. Manželky nás dovedou vytočit, jo? U ty ledničky. Mně třeba, jo, mě stačí úplně, že tam není tak úplně přesně systém v té ledničce. Já tam nic nenacházím, až ona to furt přehazuje, jo? Já třeba si kupuju takový ty svoje, co stejně nikdo nejí, takový ty, jak já furt držím dietu, jo? Tak já mám pořád ty nízkotučný jogurty a ty nízkotučný sejry a nízkotučný klobásy a teď já... A já si to dávám hned na kraj a ona jak kupuje zase svoje sejry, tak ona mi to furt zatlačuje, mě to pak někam mizí a mě to znervozňuje, ale to není hlavní problém. Hlavní problém je jinde. Pozor. Žena a chlap a lednička. Všimněte si, jak manželka jde do ledničky, jo? Něco veme nebo něco tam dá, zavře ledničku. My chlapi do ledničky čumíme. Otevřem. Manželky to nesnášej. Oni mají absurdní teorii, všechny manželky, že to ty ledničce škodí, jo? Že prostě, když je to otevřená, tak tam jde teplej vzduch a teď jako když pak ji zavřete, tak se spotřebuje hrozně moc elektřiny, aby znovu tady paní Kejve, že ano, aby znovu... Hele, to je naprostá hovadina, ale na tom se domluvili všechny manželky. Na celém světě říkají to sami. Oni museli mít někdy nějaký sjezd čarodění, zde si to domluvili. Že tohle budou chlapům říkat, furt. Mě už žena dokonce navrhla, jestli nechci prosklenou ledničku, že bych tam mohl čumět jak na televizi, rozumíš? Mimochodem nápad na Nobelovu cenu tohle, jo? Ale já bych to nezlehčoval. Chlap má jiný vztah ledniče než žena. Pro ženu je lednička jenom součást kuchyně. Jeden z vrcholů trojúhelníku, lednička, sporák, dřez. Když to pro chlapa je lednička vrchol celý kuchyně. Vrchol celého baráku, rozumíte? Pro mě je lednička největší vynález od času objevení ohně. Já k ní mám vztah prostě k té ledničce. To je svým způsobem partnerství. Manželky na to žárlí. Ale já v tom její trochu sexu, jo? Ono je to... Já na ní často myslím.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Nebudu se ptát o Takara, jaký vztah má se svou ledničkou.
1: Jo,
0: jistě kladný.
1: Já celkem kladný, tak já vařím, já potřebuju tu ledničku. No. Já tam mám tu zeleninu připravenou a takový, abych jako to měl poblíž. Jo, lednička je strašně důležitá, ale nemám takovejhle krásný vztah jako Petr Novotný. To ne, manželka nemusí žárlit, protože já v noci nechodím do ledničky. Tak ne, já ji beru jenom jako prostě skříň, kde stačí, je chladno.
0: Ano, stačí jako odpověď, jsme spokojeni. Teď se dozvíme od našich posluchačů, jestli chtějí pokračovat na téma žena a lednička s Petrem Novotným, anebo o sourozencích, bude vyprávět František Nepil. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: V dnešní humoriádě jsou s vámi Otakar Brousek a Pavel Kučera a vy na našem telefonu právě teď přidáváte své hlasy pro Petra Novotného nebo Františka Nepila. Tak kam s vaším hlasem? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Honza z Plzně, srdečně vás, pánové, oba zdravím, volet bych Ačko. A jak pan Novotný mluvil o té lednici a manželce, tak to říkal úplně přesně. Já před manželkou musím zavírat lednici už v okamžiku, kdy ji otvírám.
4: Černé svědomí. No, ale tak hlavně, že vám chutná. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Zeník vás, pánové, oba dva zdraví. A já bych chtěl pana Nepila.
4: No uvidíme,
7: ano,
4: kdo
7: děkujeme.
4: Nám to vyhraje. Děkujeme za hlas. Krásný den. Dobré odpoledne, vítejte. Halo.
7: Halo.

0: Dobré odpoledne, Zuzana. Tak já bych chtěla pana Novotního.
1: Ano.
0: A musím teda nesouhlasit, protože na tom sletu musel být i můj otec. Protože ten taky nesnášel, když byla lednice dlouho otevřená. A radši chodil do sklepa si pro chlazený pivo.
2: No tak to je taky řešení.
3: To je ale perfektní řešení.
2: Každému, co jeho jest, jak se říká, jak je libo. Mějte se hezky, dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Standa, Dolní Pouštevna, prosil bych pana Nepila.
2: Děkujeme za váš hlas, díky moc a naslyšenou. Tak, přátelé, překvapivě vyhrál pan Nepil.
3: Nepil,

0: se narodí a dříve, než nabere rozum, začne toužit potom, aby měl bráchu, neboť si od toho slibuje. Toto přání se mu nejednou vyplní a dobře mu tak, sourozenec se stane jednou z hlavních útrap jeho života. Je-li obdařen bratrem starším, než je on sám, nemá si stejně s kým hrát, protože starší bratři považují pod svou důstojnost zabývat se něčím tak nedokonalým a nevyvinutým, jako je mladší sourozenec. Naopak dávají přednost různým klackům a jim podobným holomkům a ti se jim posmívají, že musí hlídat mladšího. Za to mladšímu nabančí a žaluje-li, nabančí mu ještě jednou. Když mladší dorostou, musí nosit po starších estrádní kalhoty a jinou vetež, zatímco tamti mají všechno nové, takže se líbí holkám a ti mladší ne. Ještě později nemůže kvůli většímu bráškovi dostat motorku, protože ten má před svatbou a rodiče šetří, aby mu mohli dát k sňatku nový nábytek či podobné zbytečnosti. Pak se starší konečně ožení, ale co se nestane, přivede nemehlo na svět robátko, kolem kterého se začne točit všechno příbuzenstvo. Zahrnuje ho medvídky, čepečky, chrastítky a botičkami a protože takové mimino nemá nikdy ničeho dost, začne toužit potom, aby mělo bráchu. Přání se mu splní a dostane bratříčka mladšího, než je samo. A dobře mu tak. Musí ho hlídat, zrovna když by chtělo do bijáku. Musí ho tahat všude sebou. Musí chodit pomalu, protože mladší bratříček je motovidlo a žuchne sebou, sotva udělá první rychlejší krok. Když si mazlíček zacachtá kalhoty, odnese to starší brácha. Když si rozbije koleno nebo nos, odnese to taky. Když kousne staršího ze vzteku do ruky, odnese to pokousanej. Všude překáží a škemrá o partie halmy, člověče, nezlob se či jiné hry. Samozřejmě, že to prohraje, protože mladší bráchové jsou lazaři a hasiči. Potom nejen, že zuří nad porážkou, ale dokonce se miskovitě dožadují odvetného zápasu v domnění, že za pomoci svého trpasličího rozumu dovedou některé utkání do vítězného konce. Z pomsty pak žalují, když chodí starší brácha na rande, nehledě na to, že mívají lepší vysvědčení než on, takže jsou mu neustále dáváni za vzor. Prostě již v útlém věku se člověk přesvědčuje, že sourozenci jsou na obtíž a že jen překážejí. A to jsou prosím ještě nejsnesitelnější z lidí.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik nezvykle svižný František Knepil. Perfektní. Děkujeme za archivní ukázku. Bylo to o sourozencích mladších a já tuším, že pan Otakar Brousek byl právě v téhle pozici mladšího bráchy.
3: Ano.
2: Jak
3: moje
2: to
3: sestra
2: vypadalo?
3: Jaroslava je o 7 let starší, takže občas jsem jí byl hozen na krk. A já si pamatuju v zimě, my jsme bydleli v Dejvicích a naši říkali, tak vem tady bráchu a jděte sáňkovat. A sestra teda, no tak.

0: Jo, tak jsme vzali sáňky a šli jsme, ale moje sestra měla zájmy jiné, samozřejmě, a nepotřebovala mě k tomu. No a tak to vyřídila jednoduše, tam byli kluci tesaříci, kteří byli o něco starší než já, očuc. Jako
1: ty z Jojo Bandu, připomínám.
0: Ano, ano, z Jojo Bandu. A ona říká, kluci, tady máte bráchu a starejte se o něj. Takže oni mě vozili. Nejdřív byli trošku naštvaní, ale pak, protože to byli správní grázlíci, jak se říká, tak z toho měli legraci. Já z toho měl švandu a vím, že to bylo krásný sáňkování.
1: Nakonec to bylo lepší než tou
0: no, segrou, právě
1: tamhle
0: se
1: někde pubertální. Vlastně. Dobrá, tak pokračujeme dál s Františkem Nepilem, tentokrát o Anglii, a nebo si dáme anekdoty ze Silvestra 2012 z rozhlasové nahrávky s Karlem Štědrým, Sabinou Laurinovou a Zdeňkem Junákem. Vyberte si A nebo B SMS-kou, připomenu humor mezera A, humor mezera B, číslo 90 011 04, telefon 731 800 900 a zpívá vám k tomu Marie Rotrová.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Marie Rotrová a hvězda Supernova. Jedna z hvězd je s námi ve studiu, Otakar Brousek.
2: No, jistě.
1: Těší se na vaše další hlasování. František Nepil nebo anekdoty s našimi slavnými herci. Tak co si vyberete? Dobrý den.
3: Miloslav Skarvine, dobrý den, pane
2: Brousku. Den.
3: Dobrý den, Pavle.
1: Dobrý
3: a
1: den.
3: Hlasuju pro anekdoty.
1: Máme zapsáno.
2: Ano.
1: Mějte se tam v Karvine, jak zpívali bratři Tesaříci, když už jsme u nich byli. Dobré odpoledne. Haló.
4: Dobré odpoledne, Magdalena Trace a prosila bych Nepila.
1: Máme zapsáno
2: máme
1: a děkujeme.
2: Zapsáno, děkujem.
1: Tak, dalšího pozveme, kdo pak to je. Haló, haló. Dobrý den.
5: No. Karel Mojkovič, zdravím vás, Pavle, i pana Otakara. A já bych si přál anekdoty.
1: Bez vás zapsáno.
2: Máme. Naschle.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, je Honza z Brna. A já po včerejším úspěchu židovských anekdot budu hlasovat taky na anekdoty.
2: Pro anekdoty.
1: Fanoušek anekdot. Honzo, děkujeme pěkně, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Dobré odpoledne. Haló, haló. Už jsme ve spojení. Povíte nám něco?
2: My to slyšíme.
1: My víme,
2: nás
1: že tam
2: slyšíte.
1: Jste, ale nebudeme čekat dlouho. Dobré odpoledne. Další, prosím.
7: Dobrý, já vás zdravím. Martin Zrňovská. Mm-hmm. Dejte, prosím vás, Bečko.
1: Bečko, anekdoty.
2: Bečko,
1: zdravíme,
2: samozřejmě.
1: Martina.
7: Anekdoty, ne?
2: Ano.
1: No, tuž dáme.
2: Tak. Dáme anekdoty.
1: Protože to vyšlo v součtu. Silvestr 2012 si připomeneme, jak se bavili lidé v Českém rozhlase. Ještě momentík, Františka Nepila odložíme do archivu prozatím a můžeme.
8: Já si vzpomínám, že velice krátce po sametové revoluci jsme natáčeli takový seriál televizních pořadů, který se jmenoval Vtipy o zlatou mříž. A na jeden ten večer přišel velice známý humorista a komik Jarda Štercel a povídá, tak já vám musím říct, kamarádi, že jsem nedávno za doby totality vystupoval na jednom jevišti a vyběhl jsem na to jeviště a povídám, vážení přátelé, jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi neckama a SNB. Žádnej, obojí zatýkají. A dostal jsem jako ve fotbale červenou kartu na čtvrt roku.
9: Pánové, tak mě tak napadá, znáte vůbec nejkratší židovskou anekdotu?
10: Ne.
9: Vepřové zadarmo.
8: Teď jsem si vzpomněl ještě na jednu takovou, řekl bych, novoroční anekdotu, jak před nebeskou branou stojí 10 žen a svatý Petr jim povídá, tak dámy, které jste byli za svého života svým manželům nevěrné, tak se rovnou otočte a běžte do pekla. 9 jich svěsí hlavu a odchází a ten svatý Petr povídá, a tu hluchou si sebou vezměte taky.
11: Tak třeba tuhletu vyprávěl pan doktor Jiří Červený. To takhle jednou Eduard Bass dostal větší honorář než obvykle a tak se rozhodl, že na schůzku s jistým nakladatelem pojede drožkou. U Masarykova nádraží nasedl do kočáru a domluvil se s drožkářem, že za zlatku ho dopraví na Královské Vinohrady. Vyrazili, šlo to hezky až k muzeu, ale tam to začalo jít pěkně do kopečka. Po chvílce drožkář slze z kozlíku, aby koníkovi ulehčil. Tempo se znatelně zvolnilo. Po chvíli poprosil Eduarda Basse, jestli by nevystoupil, má nějaké to kilo navíc, koníkovi ubývá sil, je nouze o seno, o oves, koník už je starší a těžko se mu dýchá. A tak šli spolu vedle bričky a povídali si o tehdejších nepříznivých poměrech. A tak se pomalinku dokodrcali k Národnímu domu, kde zastavili. Drožkář uctivě smekl klobouk a povídá, tak vašnosto, jsme tady, dostanu tu slíbenou zlatku. Eduard Bass se usmívá, podává drožkáři peníze a povídá, no, pane otče, Že jsem tady já, to chápu, mám tady přece tu důležitou schůzku. Že jste tady vy, to taky chápu, chtěl jste si vydělat tu zlatku. Ale proč jsme sem táhli toho ubohého koníka, to nepochopím.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik nahrávka Českého rozhlasu. I náš kolega humoriádník se nám ozval Zdeněk Junák, jak jsme ho slyšeli teď. No a kam půjdeme dál? Dáme si další anekdoty, pokračování s Karlem Štědrým, Sabinou Lavrinovou a Zdeňkem. A nebo Jiří Krampol s Alexandrem Hemalou budou vyprávět o hospodě na Okoři, o Jardovi a jeho hláškách. Co by si vybral, Otakar?
2: Já bych anekdoty klidně.
1: Zůstal by.
2: Já bych zůstal.
1: Nás v rozhlase.
2: Já miluju jednu takovou, jak umírá ten rabín starý a teď ta rodina se tam kolem něj sejde a další ještě z vesnice a ten syn říká, tak rabi, otče, řekni nám nějakou, než odejdeš z tohoto světa, nějakou opravdu myšlenku nebo nějakou něco, co bys nám mohl předat. A ten rabín se tak nadechne a z posledních sil řekne, všechno je jinak. Mm-hmm. A je to pravda.
1: No, včera jsme tu měli židovské anekdoty.
2: Jo?
1: S Václavem Vidrou.
2: Je, s Vaškem, s no jo, vaším, no, tak Vašek jich zná hodně.
1: Tak jsme navázali volně. Ano. Přátelé, výběr je dán, anekdoty nebo Jiří Krampol, hlasujte SMS-kou humor, mezera A nebo B, číslo 90 01 04, abychom dostali všem povinnostem. Připomenu i telefon 731 800 900.

0: Pražské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, máme pro vás nabídku. Silvestr z českého rozhlasu, novodobá nahrávka, anebo Hospoda na okoři s panem Krampolem. Když už jsme u toho rozhlasu a nahrávání, namluvil jste něco v poslední době, nebo se chystáte, pane Otakare Brousku?
3: Namluvil jsem, dokonce už to vyšlo, Stephen Fry, Odyssea, napsal celou, jakoby ty...
2: To je to, co je teď ten velkofilm?
3: Jako je ten velkofilm, tak on, Stephen Fry, což je anglický herec, stand-upista a spisovatel, tak on napsal celý mýty a ty báje řecký, takže já už jsem to přečet vlastně všechno. Mýty, hrdinové, Spartu a teď je Odysea. Tak teď vyšla Odysea už a teď jsem dočet knížku Bernhard Schlink, to je německý spisovatel, žena, která schází ze schodů. Taková zvláštní o odcházení ze života spíš, tak by se dalo říct, taková vážná, no Němec.
2: Ale vrátíme se k té Odysee, ti, co se nedostanou do kina, protože je na to nával, si můžou poslechnout Otakara Brouska
3: ano,
2: a jeho příběhy Odysee.
3: Ne moje, ale Stephen Fry, jak to vlastně
2: jím
3: přepsal.
2: Jím namluvené, pane Přesný.
3: Dobře.
2: Tak přátelé, přesně, anekdoty nebo Jiří Krampol, dotaz na vás, dobré odpoledne.
4: Haló.
2: Dobrý den.
4: Tady vás Tina Sknová.
2: Ano.
4: A prosím vás, aby Ačko.
2: Výborně. Děkujeme pěkně.
3: Naslyšenou.
2: Naschledanou. Kdo je teď na telefonu?
5: Dobrý den, pánové. Tady František Helbner. Zdravím vás oba.
2: Dobrý den.
5: A jak zpíval, jak vždycky uváděl anekdoty, pan Štuchal. Ano. Ale anekdoty, ty má každý rád. Tak tam šoupněte anekdoty. Zdravím vás a mějte se hezky. Díky.
2: Děkujeme, šoupneme až podle dalšího hlasování, jak se nám to vyvine s dovolením, Františku. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, moc pěkně vás zdravím oba dva a pana Otakara zvlášť ještě.
3: Já velmi děkuji.
6: A Mája, moc pěkně vás zdravím. Máme vás moc rádi a já tedy pro ty anekdoty bych ráda.
2: Dobře, hezky to říkáte všechno. Děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Brouska.
2: Děkuji. A
7: já bych hlasoval pro pana Krampola.
2: Máme zapsáno a děkujeme pěkně.
7: Když jsme u těch anekdot, no. Má jedna krátká roztomilá.
3: Ano.
7: Jak takhle děda sedí u toho stolu a kouká do novin na ty fotky svých pozůstalých, jako svých kamarádů, prostě, kteří už nejsou mezi náma a teďka pokloní po chvilce jde vnouček a poklepe mu na ramena a říká: tak co dědo, zase na Facebooku?
2: No jo, ano. Doba si žádá své, děkujeme krásně za přispění k anekdotám a můžeme s nimi i pokračovat, to je výsledek tohoto kola.
8: Já jsem si teď vzpomněl na jednu ještě anekdotu, můžu, jo?
9: Jo.
8: Tak to přijde pán do hospody a povídá: dobrý den, máte říčku nebo dvanáčku? A ten hospodský pojel, bohužel, jenom desítku. Bo a jak mi lidé desítku, tak si vezme desítku, jde si sednout a za chvilku přijde další host a povídá: dobrý den, prosím vás, máte pivo? Ten zakývá hospodskýho pově, a máte desítku nebo dvanáctku? A ten hospodský povídá: bohužel jenom desítku. On říká: tak mi dejte desítku, kde si sednu vedle. A ten první se rozčílí a přijde k němu a podá: ty jsi si ze mě dělat srandu? A on povídá: tebe ne, z něho.
9: No a protože, přátelé, jsme na konci roku, tak já bych si dovolil takový vtípek. Můžu?
8: Ano, prosím.
9: No takhle, přátelé, k věštkyni přijde paní a říká: dobrý den, prosím pěkně, mohla byste mi vyložit budoucnost? A kdybyste začala hned zítřkem? Tak věštkyně rozdá ty karty, zamíchá prstem v kávovém logru a povídá: mám pro vás smutnou zprávu. Zítra vám umře manžel. No to já vím, ale mě by zajímalo, jestli za to půjdu sedět.
10: Já si vždycky vtip nádherně vyslechnu, pobavím se a okamžitě ho zapomenu. Někdy je to výhoda, pravda.
8: No tak my občas soutěžíme s Milanem Pitkinem v těch anekdotách, ale tuhle náhodou mám od něho, jak jde paní po lese a má na rameni kočku. A proti ní jde voják a ona mu povídá: vojáčku, jestli poznáš, co to mám na rameni, tak si se mnou můžeš dělat, co chceš. A voják povídá: chobotnici. A ona povídá: není to úplně přesně, ale já ti to uznávám. A ještě jsem si vzpomněl na jednu z lesa, jak jde pán po lese, drží v ruce hůl, pod paždí má kohouta a pod druhým paždí má prádelní hrnec. A teď z takový boční cestičky najednou vyběhne paní a vykřikne: je, vy mě chcete znásilnit? On povídá: bláznivá ženská, když se na mě podívejte, mám v ruce hůl, pod paždím kohouta, pod druhým paždím prádelní hrnec, vždyť bych ani nemohl. A ona povídá: já vás znám, mužský, vy zapíchnete tu hůl, k ní přivážete kohouta, na ní dáte prádelní hrnec a mohl byste, ale nechcete.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: V dnešní humoriádě jsme se dostali do bodu programu, kde další výběr provede náš host. Tak prosím, Otakar Brousek má slovo.
2: Bude to takový kvíz. O ty skoky, o tyči, končí vždycky v botiči, každý sudý rok, o to je cvok. Vodňanský, neexistující obrazy.
1: Tak, recitoval Otakar Brousek osobně a teď pan Vodňanský.
3: Podobně jsme byli třeba zase na jiném úseku propagátory konceptuálního umění. Co to je konceptuální umění, to vám snadno vyložím. Nemusíte všechno vědět, když jdete na představení s úsměvem idiota. Tady se hledat, co dozvíte. Čili konceptuální umění je, když umělec vytvoří koncept díla a to dílo už nevytvoří. Ten koncept vlastně zastupuje to dílo. Koncept se sám stává už tím dílem. My jsme imaginovali fiktivního, dnes bychom řekli virtuálního malíře, výtvarníka, pedagoga Bedřicha Bobše, který konal výstavy svých výtvarných děl, ale neveřejné. Ty výstavy byly zásadně neveřejné a veřejnost se seznamovala s tím, co na těch výstavách bylo, pouze pomocí četby katalogu, kterou jsme prováděli my na našich veřejných představeních, pokud ještě veřejná byla. Pamětníci mezi vámi si možná pamatují taková díla Bobšova, jako byla Schůze sodomistů, bylo široké plátno, Zátiší s občanským průkazem, případně velké plátno, Královna Alžběta beseduje s traktoristy. Pro ty pamětníky mezi vámi, kteří měli takový tísnivý pocit, že možná Bedřich Bobš se ztratil navždy z jejich zorného pole ve vlnobytí doby, mám příjemnou zprávu, že se vynořil a opět začal tvořit po mnohaleté přestávce, asi tak před 2 lety, začal opět malovat a dnes už jsou přírůstky katalogu poměrně vysoké. Tak například 418. Zátiší se starým počítačem a mladou erosenkou. Technika je orosená perokresba. To je kresba perem. 419. Ministři demonstrují za zvýšení svých platů. To je pop, hop, trop art. V těchto dnech zpracovává další plátno s tímto tématem Bedřich, na kterém bude ještě i policie, která ty ministry rozhání. 420. Trpaslíci drancují masážní salon. To je kriminologická rekonstrukce. 424. Bill Clinton beseduje se Saddamem Husajnem o Monice Levinské. To je orientální muchláš. 426. Ukradeno. 427. Odchod erosenek průchodem do důchodu. Monumentální plátno. 428. Richard Falber rozmlouvá opicím v zoologické zahradě jejich stávkovou pohotovost. 431. Lenin leze na rysy. 432. Rys leze na Lenina. 433. Mezinárodní měnový fond ve frontě na polévku.
1: Zajímavé to obrazy s Janem Vodňanským. Otakar Brousek taky vždycky kreslí během humoriády. Co tam vzniklo dneska?
2: Tady vznikla nějaká zvláštní myš, potom takovej divnej čert. Potom takový, vypadalo to nejdřív jako letadlo a teď je z toho motýl a pak vykulený oči.
1: Co všechno se dá stihnout během vystupování, stihnout, hostování v humoriádě. Děkujeme pěkně za to, těšíme se na příště, krásné
2: taky
1: léto.
2: Taky se těším, mějte se krásně a nashledanou.
1: Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech našich dalších pořadů a mějte se hezky.

0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Rybářství Litomyšl muselo kvůli suchu předčasně odlovit některé rybníky. Pardubice hledají firmu, která postaví nový zvířecí útulek. Česká národní banka zhoršila výhled vývoje tuzemské ekonomiky. A počasí dnes čekejte v regionu jasno až polojasno a teploty do 28 stupňů. Dobré páteční ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Sucho a dlouhodobě nízké hladiny rybníků komplikují práci rybářství Litomyšl. Podnik spravuje zhruba 200 rybníků a některé z nich mají hladinu až o metr nižší než obvykle. Vysoké teploty navíc urychlují odpar vody a snižují obsah kyslíku. Rybáři proto omezují přikrmování ryb, vodu okysličují pomocí aerace i páleného vápna a některé rybníky museli odlovit dříve než plánovali, říká ředitel společnosti Michal Brichta.
2: To jsou zatím nejsou tak významné rybníky. Jsou to rybníky velikosti třeba do 1 hektaru, které nám úplně vyschly, že slovení bylo pouze uděláno kvůli záchraně obsádky, aby tam nedošlo k úhynu. Je to rybník, který je třeba růžový v Litomyšli, bukový, prádelný rybník. Jo, těch rybníků pár je.
1: Město Pardubice vypsalo veřejnou zakázku na stavbu nového útulku pro zvířata v Popkovicích. Odhadované náklady jsou 107 milionů korun. Zájemci mohou nabídky podávat do 3. září. Stavba by měla začít letos v říjnu a hotová má být do 18 měsíců.
3: Půjde o jednopodlažní budovu s krytým vnitřním dvorem, na který navážou venkovní prostory pro psy. Vzniknou 4 oplocené travnaté výběhy i menší zázemí pro zahradní techniku. Součástí objektu bude také nová služebna městské policie. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
1: Kvalita vody v přehradě Seč na Chrudimsku se dál zhoršila. Minulý týden byla na 3. stupni z 5, tento týden je už na 4. a není vhodná pro koupání. Hygienici je zatím zcela nezakázali, ale upozorňují, že je třeba se vyhýbat místům s nahromaděním sinic. Česká národní banka zhoršila očekávaný vývoj české ekonomiky v letošním roce. Hrubý domácí produkt podle ní vzroste o 2,2%. Předchozí květnová prognóza přitom očekávala růst o 0,3% vyšší. Bankovní rada vidí také inflační rizika. I proto ponechala základní úrokovou sazbu na úrovni 3,75%. Prodeje nových aut se letos od ledna do července zvýšily meziročně o 4,5%. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů. Skoro 2/3 nově registrovaných vozidel bylo benzinových, další 1/5 měla pohon na naftu. Přibývá také elektroaut, ale jejich podíl je stále nízký, necelých 7%. Nejoblíbenější značkou zůstává v Česku Škoda, následuje Volkswagen a Hyundai. V samotném červenci sice prodeje oproti loňsku poklesly o více než 3%, podle svazu to ale bylo kvůli vyšším číslům loni.
0: Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, páteční teplotní maxima 25 až 28 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povane slabý severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď zpočátku mírně nepříznivé, postupně budou dobré, tlak slabě stoupne nebo se měnit nebude a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: V Pardubicích počítejte s novou uzavírkou ulice Lesní, a to mezi křižovatkami s ulicemi v Zahrádkách a Tichá. Uzavírka je tam plánovaná do 15. srpna. Tolik doprava, dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dnešních 28 stupňů Celsia je rozhodně víc k životu než 38, ale v každém případě i tak jsou teploty vysoké. Vy máte třeba doma psa, jestli pak víte, jak mu v tropech ulevit, kdy je nejlepší s ním vyrazit na procházku, co použít jako studenou podložku a smí se psi ochlazovat rychle třeba studenou sprchou, o tom budeme podrobně mluvit za malou chvíli. Je pátek 7. srpna roku 2026, léto pokračuje a my pro vás máme písničky, které nestárnou, třeba Pavla Vítka nebo Lucí Vondráčkovou, bude i Jiří Korn a teď Karel Zich. Tak vám všem pěkný poslech a hezké vstávání.
0: Dobré ráno.

0: Za 3 minuty bude 4:15, je pátek 7. srpna a s vámi je Český rozhlas Pardubice. Soud v americkém státě Nové Mexiko nařídil internetové společnosti Meta Platforms zaplatit v přepočtu skoro 12 miliard korun za újmy, které její platformy působí mladým lidem. Dál firmě nařídila, aby změnila způsob, jakým její platformy fungují pro mladé uživatele ve státě. Napsali agentury Reuters a AP. Meta, která provozuje třeba sociální sítě Facebook a Instagram nebo komunikační aplikaci WhatsApp, uvedla, že se proti rozhodnutí odvolá a dodala, že pracuje na identifikaci a odstranění závadného obsahu na svých platformách. Další zprávy chystáme na 17:30. Jak dobře víte, venku se v těchto dnech teploty šplhají hodně vysoko a vy přesto potřebujete vyvenčit svého psa. Jestli pak víte, jak se o něj nejlépe v tropických teplotách postarat? Psi totiž regulují teplotu jinak než lidé, hlavně dechem, taky packami. Podle veterinářů existuje několik zásad, které je potřeba dodržovat. Jak se dozvíte z reportáže Františky Rohlíčkové, hlavně se psem chodit ven jenom velmi brzy ráno anebo večer a taky doma ho ochlazovat.
1: V pražských Vršovicích do Heroldových sadů chodí venčit svoje psy Jakub a Timea.
2: Já mám anglického chrta.
3: A já mám francouzského buldočka.
1: Jak se jmenujou?
3: Jmenuji se Mia, je to dvouletá fenka.
2: Já mám 10-ročnou fenu Roxy.
1: Teď po 8. večer už zapadá slunce, už je trošku větší chlad, přes den bylo ale přes 35 stupňů, tak berete ohled na to, když s nima chodíte ven, je venčit?
2: Určitě musím povedat, že my ještě máme také plemena, kde se ty psi velmi ľahko prehrievají, takže my například takto cez deň, keď chodíme, tak chodíme naozaj len vycikať a domov ráno, večer.
1: Rychlá procházka na pár minut.
2: Ano, velmi rychlá.
3: A hlavně se vyháváme i chodníků, my jsou úplně rozpálený, takže snažíme se akorát chodit na trávu a rychle domů. No.
1: Podle komory veterinárních lékařů je třeba psi ochlazovat i doma, nechávat je třeba ležet na studené dlažbě. A myslí na to i Timea s Jakubem.
2: A i napřík tomu, že máme celkom chladný byt, musím poklopat. Máme aj chladěcu podložku, dáváme ju do mraziaku, využíváme aj ľad do misky.
1: Jako chladicí podložka podle veterinářů může posloužit i namočený ručník. Dříve se podle prezidentky komory veterinárních lékařů Petry Šinové rychle chlazení třeba studenou sprchou nedoporučovalo, nové průzkumy ho ale nezavrhují.
4: Dřív se říkalo pomaličku, jenom tlapky. Dneska už nejnovější výzkumy ukazují, že zvířata, která netrpí nějakými onemocněními, například kardiovaskulárními problémy, tak můžeme polít chladnou vodou, klidně celé tělo.
1: Kromě studené podložky Tima s Jakubem přišli ještě na další vychytávku.
3: Teď jsme zjistili, že mražený banán je úplně game changer. Je to taková psí zmrzlina, takže to můj buldoček miluje úplně.
1: Dostává banány.
3: Dostává zmrzlinu psí.
1: Kdyby se ale psa ochladit nedařilo a jeho stav se zhoršoval, třeba se nesklidnil dech, neklesla teplota a pes byl dál apatický, je podle veterinářky Šinové třeba okamžitě vyrazit na veterinu. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: oznámila Riádem vedená vojenská koalice, která podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Oblast leží v těsné blízkosti hranic s Jemenem. Mezi zraněnými je 7 občanů Saúdské Arábie, včetně ženy a 4letého dítěte, 2 Egypťané, Jemenec a Pákistánec. Další zprávy u nás budou o 17:30 za 11 minut ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Teď doplníme, že dnes je pátek 7. srpna. My budeme sledovat čísla. Český statistický úřad v 9 hodin zveřejní výsledky cestovního ruchu za druhé čtvrtletí. A to pochopitelně i pro Pardubický kraj.
1: Počasí.
0: Čeká nás mírné ochlazení a postupně slunečno, na obloze jasno až polojasno, dnešek bude beze srážek, teploty mezi 25 a 28, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vítr jenom slabý severní až severovýchodní, rozptylové podmínky jsou zatím po ránu místy mírně nepříznivé, postupně se vylepší na dobré až velmi dobré.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Je 7. srpna, svátek slaví Lada, je to slovanské ženské jméno, jeho význam ale není úplně jednoznačný, může být odvozený ze slova lad ve smyslu pořádku. Staročeské slovo Lada patřilo dívce anebo paně, srbochorvatské slovo Lada zase znamenalo manželku. V pohanském bájesloví tohle jméno patřilo bohyni krásy, lásky a manželství. Co vás napadne, když se řekne Lada? Možná si vybavíte princeznu v myším kožíšku z legendární pohádky, anebo jejího nápadníka prince Radovana, kterého ve filmu Princezna se zlatou hvězdou stvárnil zpěvák a herec Josef Zíma. Tak pojďme rovnou do zámku s dětmi a redaktorkou Českého rozhlasu Pardubice Terezou Brázdovou.
1: Kdo je princ?
2: Já vím. Klasoň.
1: Jak vypadá princ?
2: Vypadá, má plášť a ještě má korunu.
1: A žijí ještě princové?
2: Ne, už ne, protože zbojím jenom hlátého zbození. Už dávno nežiju.
3: Žiju v jiný zemi.
1: A věděl bys, které třeba?
3: Z Americe asi.
1: A musí princové chodit do školy?
2: Ne.
1: Proč ne?
2: Protože jsou velké. Já vím, proč princové nemůžou být ve škole, protože jsou velcí a taky jsou království.
3: Nemůže jít do školy, protože je bohatý.
1: A musí si princ vzít princeznu? Nebo třeba jenom obyčejnou holku?
3: Princeznu.
2: Protože si má vybrat nějakou princeznu, abych měl jiný hlad.

0: A už jdeme na zprávy s Michaelou Spáčilovou.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Luže spustí provoz senior taxi. Služba bude určená starším a nemocným lidem nebo handicapovaným cestujícím. Na nákup vozidla získalo město sponzorský dar více než 1 000 000 korun. Zahájení provozu plánuje radnice na 18. srpna. V Roubovicích na Chrudimsku budou mít kameny zmizelých, tedy destičky připomínající oběti holokaustu. V roce 1942 muselo do transportu nastoupit 42 židovských obyvatel obce. Položení prvních kamenů v Roubovicích chystají na druhou polovinu srpna. Až do dnešní půlnoci se mohou univerzitě v Hradci Králové hlásit zájemci o nové studijní programy. Škola nabízí studium v programu Management a certifikace zdravotnických zařízení a obecné ošetřovatelství. Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje téměř 80% Čechů. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Opatření častěji podporují rodiče než lidé bez dětí. Zákaz by podle vládního návrhu měl platit od září příštího roku. Veřejnost se dnes rozloučí s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Pohřeb ve strašnickém krematoriu bude mít se souhlasem rodiny se státními poctami, rozhodla o tom vláda. Součástí obřadu bude státní hymna, 3 čestné salvy i účast představitelů státu. A počasí. Dnes čekejte v regionu jasno až polojasno, páteční teplotní maxima 25 až 28 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povane slabý severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď zpočátku mírně nepříznivé, postupně budou dobré, tlak slabě stoupne nebo se měnit nebude a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Z východočeských silnic nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je pátek 7. 8. 2,5 minuty po půl šesté.
2: Dobré ráno.

0: Český rozhlas Pardubice posloucháte v pátek 7. srpna 7 minut před 6:15. My jsme tady s Michailou Spáčilovou a taky s novinami. Hezké ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: 14. rokem se táhne kauza údajně zmanipulovaných zakázek při opravě národního hřebčína v Kladrubech nad Labem na Pardubicku. Ve středu ji pražský vrchní soud uzavřel. I vzhledem k tomu, jak dlouho se případ táhl, sáhl k mírnějším trestům. Rozsudek je sice pravomocný, ale už teď je jasné, že se případem bude zabývat nejvyšší soud. Hned několik obžalovaných bude podávat dovolání. Deníku Právo to potvrdila Dana Libochovicová, advokátka jedné z obžalovaných Simony Boňkové, tehdejší pracovnice hřebčína, která měla zakázku za evropské miliony na starosti a zřejmě nebude sama, kdo se proti trestu ozve. V kauze hřebčín tedy přijde dovolání, píše o tom dnešní deník Právo.
1: Rodina botanika a dlouholetého patrona Hamzova arboreta Václava Větvičky se včera rozloučila se svým blízkým v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé v Luži na Chrudimsku. Poslední rozloučení se podle přání rodiny uskutečnilo v úzkém kruhu nejbližších. Uvedla to léčebna v tiskové zprávě. Lidé, kteří chtějí vzdát hold známému botanikovi, mohou teď navštívit pietní místo u budovy zálesí v areálu léčebny. Je tam umístěný jeho portrét a veřejnost tam může přinést květiny a v tichosti zavzpomínat, píše o tom chrudimský deník.
0: A druhý srpnový víkend se na hradě Litice ponese ve znamení místní flóry. Správa hradu pro návštěvníky připravila prezentaci rostlin, které běžně rostou přímo v hradním areálu a jeho bezprostředním okolí. Pro dětské účastníky budou po oba dny připravené tvořivé dílny a tematické poznávací úkoly spojené s přírodou. Květinový víkend tedy čeká Litice a informuje o tom na stránce pro Pardubický kraj Mladá fronta dnes.

0: Skupina Roxette sice zpívala o autě, ale my se projedeme vlakem. Pardubický spolek historie železniční dopravy a Hradecký motorák pořádají v roce 2026 hned několik jízd výletních vlaků na trase Pardubice, Hořice, Ostroměř s přípojem Hněvčevsi na vlak do Smiřic a Jaroměře. A další jízda je v plánu na zítřek, tedy na sobotu 8.8. Vlak vyráží ze zastávky Pardubice centrum v 9.15, na hlavním nádraží v Pardubicích bude 9.18, následuje i zastávka v Rosicích nad Labem a potom už v sousedním Královéhradeckém kraji. Zpátky se dostanete do Rosic ve 14.52, na hlavní nádraží o 4 minuty později a minutu před 3 hodinou odpoledne bude vlak na zastávce Pardubice centrum. Podrobnosti pochopitelně najdete na webu Pardubického spolku historie železniční dopravy. A na našem webu pardubice.rozhlas.cz je spousta dalších víkendových tipů. Počasí. Jak bude o víkendu, zeptáme se meteorologů, ale to bude přibližně ve 7:45. Teď je 6:45, tak tady máme zprávu o dnešním dni, kdy bude jasno až polojasno s teplotami do 28, na horách do 21 stupňů Celsia. Vítr jenom slabý severní až severovýchodní s rychlostí do 15 km za hodinu.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: I když můžou působit nenápadně, mají za sebou zajímavou historii a jejich zdi pamatují mnohdy až neuvěřitelné osudy. Řeč je o pardubických domech. Jejich příběhy bude vyprávět Šárka Rusnáková.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice, posloucháte 4 minuty po 6:15 v pátek 7. srpna roku 2026. V Caracasu se včera konaly rozhovory mezi venezuelskou prozatímní vládou a zástupci opozice. Jednání, které má podporu Spojených států, se nezúčastnila vůdkyně opozice a nositelka Nobelovy ceny za mír Maria Corina Machadová, píše agentura AFP. V lednu americké speciální síly unesly z Caracasu venezuelského prezidenta Nicolase Madura, kterého posléze v úřadu nahradila jeho viceprezidentka Delcy Rodriguez, která teď s americkou vládou spolupracuje. Další zprávy pro vás budeme mít v 6 hodin, tak to jsou informace pro vás, kteří sledujete rádi právě to zpravodajské dění. V tom případě doporučujeme i web iRozhlas.cz, kde je hodně zpráv a taky hodně našich vlastních zjištění. Teď ale k tomu, co vás čeká ve vysílání odpoledne po 13. hodině, protože je pátek, tak budeme znovu otvírat naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Oba už teď zdraví. A ptám se, jaké téma se tentokrát bude probírat.
1: Děkujeme za přivítání.
2: A přejeme všem krásný a zdravý den.
1: Tentokrát budeme znovu mluvit o ztrátě čichu, tedy o tom, když najednou zjistíte, že ráno necítíte omamnou vůni kávy, při vaření vás nepotěší vůně cibulky nebo masa.
2: Možná se vám stává, že se čich zeslabil nebo vytratil úplně. Něco není v pořádku a vy jste z toho nesví.
1: Pak se to dnešní povídání v naší poradně bude týkat právě vás. Zvolili jsme téma, které tu už před časem bylo, ale nestihli jsme odpovědět na všechny vaše dotazy.
2: Tak to dnes napravíme. Stačí poslouchat po 13. hodině naše vysílání a pořád vesele a zdravě a dozvíte se vše o ztrátě čichu.
1: A nezapomeňte, že náš pořad je i na internetu na stránce www.veseleazdravie.cz a jsme taky na Facebooku.
2: Tam najdete moje tipy, rady, povídání a odkazy na už odvysílané díly. Staňte se našimi fanoušky, ať vám nic neunikne.
1: Zatím se mějte krásně a těšíme se na vás odpoledne u tématu ztráta čichu a co s tím.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Šest hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Holicím se nedaří vysoutěžit firmu na úpravu farních zahrad. Moravská Třebová představuje bývalou továrnu na kulturně kreativní centrum. Základní úroková sazba zůstává na úrovni 3,75%. Jasno až polojasno a teploty do 28 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Dobré páteční ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Radnice v Holicích na Pardubicku zrušila soutěž na přeměnu farních zahrad na veřejný prostor s lavičkami, cestami a zelení. Do tendru se přihlásil jediný uchazeč a ten předložil dvojnásobně dražší nabídku, než byl původní rozpočet. Nezávislý starosta Ondřej Výborný vysvětluje, že město kvůli tomu projekt odloží.
3: Vzhledem k tomu, že chceme nakládat zodpovědně s veřejnými prostředky, tak jsme smlouvu s ním neuzavřeli, ani neuzavřeme. Budeme tu zakázku přesoutěžovat a uvidíme, jestli se podaří sehnat jinou firmu, protože rozhodně se nenecháme dotlačit k tomu, že jenom aby to bylo co nejdříve, tak budeme platit neúměrně vysoké ceny.
2: Projekt přestavby bývalé továrny na kulturně kreativní centrum v Moravské Třebové se dostává do další fáze stavebních prací. Dělníci začali pokládat dešťovou kanalizaci. Ta splašková je z větší části už v zemi, říká technický dozorce stavby David Milich.
4: Vedle té kanalizace vlastně jsou akumulační nádrže, které už jsou usazené. Tady jsou dvě velké nádrže a jedna je vzadu směrem k muzeu, takže jsou všechny v zemi. Potom probíhají úpravy na zdivu té vnitřní zahrady, která má být tou výstavní částí této stavby. Tam probíhají různé dozdívky a budou probíhat betonáže věnců.
2: Česká národní banka ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Rozhodla o tom bankovní rada ČNB. Sazba na této úrovni zůstává od června. Pro její ponechání hlasovalo všech 7 členů bankovní rady, říká guvernér České národní banky Aleš Michl.
5: Cílem dnešního rozhodnutí je zajistit, aby celková inflace zůstala na horizontu měnové politiky stabilizovaná poblíž 2% inflačního cíle. To podle nás vyžaduje, aby úvěrová dynamika nebyla nadměrná a růst množství peněz ekonomice tak zůstal přiměřený.
2: Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz. Domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale díky nim roste zhodnocení vkladů na účtech. Vyšetřování incidentu na letišti v Lipsku převzalo německé spolkové státní zastupitelství. Úřad, který se zabývá nejzávažnější kriminalitou v zemi, má podezření na úmyslný pokus o způsobení exploze. V noci na středu se u letiště Lipsko-Halle srazilo letadlo s pohyblivým objektem. V blízkosti dalšího stroje prázdného ukrajinského letadla našli dron s výbušninou.
0: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, páteční teplotní maxima 25 až 28 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povane slabý severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď zpočátku mírně nepříznivé, postupně budou dobré, tlak slabě stoupne nebo se měnit nebude, a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: S uzavírkou počítejte na silnici nižší třídy mezi Úřeticemi a Tuněchody na Chrudimsku. Uzavírka je plánovaná do 19. srpna, tolik doprava. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 4 minuty po 6. hodině, je pátek 7. srpna, možná už nemůžete spát, posloucháte nás někde na dovolené v kempu, anebo i na táboře, tak my se podíváme na jeden letní mezinárodní tábor. Přes 50 dětí z celého světa na něj přijelo do Krkonoš. Hlavním jazykem je tam čeština, poznávání českých zvyklostí, ale český jazyk není rozhodně jediný, kterým se tam mluví. Uslyšíte už za chvíli v naší reportáži. A nabídneme i Hanu Zagorovou, Marka Ztraceného, který má před sebou dnešní velký koncert na pražské Letenské pláni s účastí 70 000 lidí, taky tady bude Karel Gott nebo Petr Rezek.

0: Muzika taky bude rozhodně patřit k pivním slavnostem v Chocni, tradiční akce, která má svůj termín i pro letošní rok. A je to 7. a 8. srpna, neboli dnes a zítra, tak se můžete stavit. Dnes to bude metalová hudba. No a o víkendu dorazí Michal Prokop, Framus 5, taky Poetika, AC/DC Tribute Pardubice a další kapely. Nebude chybět ani Sokolské odpoledne, Choceň Peliny, to je to místo, kde se tedy budou odehrávat pivní slavnosti. Další tipy na víkend hledejte i na webu pardubice.rozhlas.cz. My jsme Český rozhlas Pardubice. Němčina, italština, čínština, všechny tyhle jazyky je možné slyšet ve Velké úpě v Krkonoších, kde se koná 5. mezinárodní setkání dětí ze 16 zemí celého světa. Žijí mimo Česko, protože jejich rodiče nebo jeden z nich jsou cizinci. Jak se dozvěděla reportérka Kateřina Kohoutová, tábor připravuje spolek Krajanek ve světě i kvůli tomu, aby napomáhal udržení českého jazyka a národních zvyků.
1: Já jsem Filip, už jsem tady po 5. a jsem z Itálie.
2: Já se jmenuji Anička, jsem tady po 3. a jsem z Dánska.
3: Já jsem Ray, já jsem už tady po 3. a já jsem z Číny.
4: Dobré útro, mene tu kamise dopadá.
5: Filip jezdí na tábory už od samého začátku.
1: Ano. Ano, je to tak. Tady můžeš poznat činnosti, co se dělají na druhém kouli světa. Se to můžeš naučit a taky to udělat a budeš mít trošku více ve tvým životě.
5: Anička přijela do Krkonoš z Dánska. Jaký je rozdíl mezi dánskou krajinou a touto krajinou?
2: Nejsou tam vůbec hory. Nejvyšší bod má tak 175 metrů nad mořem. To je fakt placka.
5: Nejstarší děti právě v tuto chvíli absolvují besedu.
6: Podle toho, co nám udělá ten obličej, tak my si můžeme přečíst, co to znamená.
7: Jo, zatleskejte jim.
8: Děláme komiks a teď momentálně děláme výrazy, emoce a to u robota.
5: Klára Smolíková, jaké to je komunikovat s dětmi z nejrůznějších koutů celého světa?
8: Složité. Já když jsem na besedách v zahraničí, tak většinou tím, že děti jsou vlastně z jedné skupiny, tak je to snazší. Tady jsem 5 minut, takže zatím nevím, kdo se stydí, kdo mluvit nechce a kdo opravdu nerozumí, ale já na to přijdu.
9: No, nebo tam se najdu, paní.
5: Další skupinka dětí navléká korálky, dohlíží na ně vedoucí. Terka?
10: Já si myslím, že je to jedna z aktivit, které děti fakt baví, takže jim to jde krásně. Oni tady si vybíjí se svojí kreativitou a zároveň si můžou z tábora odnést něco vlastního na památku.
11: Hodně dětí jezdí opakovaně, okamžitě se prostě začnou kamarádit, ptát se, kdo je odkud. Komunikační jazyk, která tady je čeština, výjimečně je to třeba angličtina nebo jazyk toho státu, když se občas někde poskupinkujou nebo když někdo potřebuje přeložit, ale jinak vlastně jediný jazyk, kterým se domluví úplně všichni, je ta čeština.
5: Říká Lenka Kanélie. Další mezinárodní setkání dětí, tentokrát už 6. v pořadí, se uskuteční příští rok. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
12: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu svůj.

Český rozhlas Pardubice, posloucháte v tuto chvíli 3 minuty po 6:45 v pátek 7. srpna. Mezinárodně proslulá mezzosopranistka Jolana Slavíková spojí svůj hlas s harfenistkou působící mimo jiné ve Státní opeře Praha Roxanou Hedler. Výsledkem bude program, který obsáhne díla od Handlových barokních árií až po slavné biblické písně Antonína Dvořáka. Tohle spojení hlasu a harfy slibuje nahlédnout do křehkosti a intimity hudby, kde i velké duchovní texty se stávají jakýmsi osobním rozhovorem, který člověk slyší zblízka. Festival Hudební léto v kostele svatého Bartoloměje nabídne zmíněný koncert tuto neděli.

0: Před ním se tam v roce 1996 představil Michael Jackson a o 7 let později skupina The Rolling Stones. Počasí. Dnešek ten bude v Pardubickém kraji jasný až polojasný s teplotami mezi 25 a 28, na severovýchodě kraje jenom kolem 23, na horách to bude 18 až 21 stupňů Celsia. Vítr bude slabý severní až severovýchodní a rozptylové podmínky dobré až velmi dobré. Dnešek se obejde bez srážek.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Stále věřím a Marek Ztracený ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice jako pozvánku na koncert na Letné v tomto týdnu vydal nový singl Obuj si mé boty, tak na to můžeme navázat, protože ve spotřebitelském servisu se ptáte na reklamaci obuvi. Z jakých důvodů je to možné a kdy naopak ne, to už řekne spotřebitelský rádce Josef Černý.
1: Paní Milena si kupovala nové boty a tvrdí, že když si je v prodejně před zaplacením velmi důkladně vyzkoušela, přesto po několika dnech začaly tlačit. S reklamací neúspěla, prý je to její problém. Paní posluchačko, váš problém by to byl v případě, že obuv nemá vadu, pouze jste si vybral nevhodnou velikost, potom můžete požádat o výměnu, tak říkajíc po dobrém, protože nárok na ní opravdu nemáte. V případě, že obuv vodu má, je to problém prodejce, a pokud by ho neuznal, potom byste musela vyhledat soudní rozhodnutí.

0: umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Michaela Spáčilová zprávy.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Město Česká Třebová a jeho příspěvkové organizace ušetří příští rok skoro 2 miliony korun na energiích. Informuje o tom radnice, která má za sebou nákup na českomoravské komoditní burze Kladno. Za dodávku elektřiny zaplatí zhruba o 1,5 milionu korun méně než letos. Zemní plyn bude mít levnější o necelých 350 tisíc korun. V Chrudimi začíná tradiční salvátorská pouť. Provoz atrakcí je povolený od 14. hodiny. Celé centrum města i okolí divadla je proto pro dopravu uzavřené. Akce skončí v neděli v 8 hodin večer. Při letošním dni židovských památek bude v Pardubickém kraji v neděli 9. srpna otevřeno několik židovských hřbitovů a synagog. Některé nejsou běžně přístupné veřejnosti. U většiny bude připraven také doprovodný program. Prodej nových aut v Česku dál roste. Od ledna do července si lidé a firmy pořídili už skoro 150 tisíc vozů, o 4,5% více než za stejné období loni. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů. Evropské energetické společnosti se připravují na dopady zatmění slunce. Tento astronomický úkaz bude příští středu, tedy 12. srpna, viditelný ve většině evropských zemí. Nejvýraznější pak bude v západní Evropě. Úplné zatmění nastane ve Španělsku. Energetici očekávají krátkodobý propad výroby fotovoltaických elektráren. A počasí. Dnes čekejte v regionu jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů. Na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povane slabý severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky dnes budou dobré až velmi dobré. Tlak nejprve slabě klesne, večer slabě stoupne a vyjoje na jedničce, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pardubičtí fotbalisté nemají ideální start do ligy, po dvou kolech jsou bez bodu, teď se chystají na zatím nejtěžší zkoušku letošního nového ročníku. V neděli se představí na hřišti úřadujícího mistra pražské Slavie. Víc uslyšíte v 6.50.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Je pátek 7. srpna, společnost vám dělá Český rozhlas Pardubice, 5:30 před 6:45. S Michalou Spáčilovou prolistujeme dnešní noviny, přejeme pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: K ranní kávě, denní tisk.
1: Kvůli období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů vydal Pardubický kraj nařízení, které zakazuje v lesích a jejich okolí do vzdálenosti 50 metrů rozdělávat oheň, kouřit, používat pyrotechniku nebo odhazovat hořící předměty. Opatření se vztahuje také na parky, zahrady, suché travní porosty, zemědělské plochy a další riziková místa. Dodržování nařízení kontroluje Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje a jeho porušení může skončit pokutou, uvedla to Mladá fronta dnes.
0: Práce na rekonstrukci chátrající brány borců v Pardubicích pokračují podle plánu. Nový kabát dostává nejenom tribuna, ale i ocelová konstrukce a vnitřní prostory stavby. V budoucnu tam přibude pamětní deska připomínající architekty Karla a Miroslava Řepovi. Právě první jmenovaný chráněnou památku ze 30. let minulého století pro Pardubice navrhl. Na oploceném staveništi se maká na plné obrátky i přesto, že venkovní teploty připomínají spíš pouštní klima. Stavbaři za poslední měsíc provedli hydroizolaci spodní stavby nebo statické zajištění a pracují taky na vnějších prostorech. Brána borců je posledním dochovaným fragmentem původního Masarykova všesportovního stadionu z roku 1931. Celou reportáž najdete v Pardubickém deníku.
1: Některé modely společnosti OpenAI si vzájemně sdílely hackerské tipy. Vzájemná spolupráce navíc začala bez jakéhokoliv lidského pokynu. Tématu se na svých stránkách detailněji věnuje bruselský server Politico. Podle výzkumníků firmy se celý incident stal během interního testování nejpokročilejších modelů OpenAI. Ty byly nasazené do simulovaného prostředí, kde měly řešit úkoly z oblasti kybernetické bezpečnosti. Během testů ale modely objevily zatím neznámou chybu, která jim umožnila obejít omezení testovacího prostředí a získat přístup k dalším systémům.

0: Český rozhlas Pardubice, posloucháte minutu po 7:15. Je pátek 7. srpna roku 2026. No a my pro vás máme pochopitelně celou řadu víkendových tipů, které najdete na našem webu pardubice.rozhlas.cz, tak se můžete trochu rozhlédnout po našem kraji a zjistit, co se kde koná. A kdyby to nestačilo, tak je pochopitelně možnost zavítat i do sousedního Královéhradeckého kraje. I tam mají spoustu zajímavých akcí. Tak třeba začíná 35. ročník svátků skla, tavení skla dřevem. Tahle akce potrvá ode dneška až do neděle, a to v areálu Muzea zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách na Rychnovsku. A taky je v plánu 4. ročník srazu sekacích traktůrků a traktorů všeho druhu, to už jsme na Náchodsku, v areálu občerstvení Cum Golden Anchor ve Vižňově, což je součást Meziměstí. Tahle akce se koná zítra od 14 hodin, bude i spanilá jízda od 15 hodin na trase Vižňov Meziměstí Vižňov. A tak můžete přijet ukázat svůj stroj a dostanete od organizátorů jedno pivo nebo limonádu a utopence zadarmo. Tak to byla pozvánka na zítřek do Vižňova, do Královéhradeckého kraje, už tedy na 4. ročník zmíněné traktůrkové akce.
1: Počasí.
0: Před víkendem se nám lehce ochladí a bude slunečno, jasno až polojasno, teploty 25 až 28, na severovýchodě Pardubického kraje okolo 23, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vítr jenom slabý severní až severovýchodní, rozptylové podmínky čekáme dobré až velmi dobré a dnešek nenabídne vůbec žádné srážky.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám meteoroložku a kvízovou dámu Dagmar Jandovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Krásné ráno, posloucháte Český rozhlas Pardubice, 6:45 je pátek 7. srpna, tak už jsme v tom, víkend už je na spadnutí a tedy mnoho akcí se koná, jak jsme zmiňovali i před chvílí. Teď se zaměříme vyloženě na ty sportovní, třeba vzpomínková jízda na Elišku a Čeňka Junkovi, ta potrvá v Litomyšli na Zámeckém návrší a to ode dneška až do neděle. Jedná se o 7. ročník přátelského setkání milovníků historických vozidel, připomíná odkaz nejvýznamnější československé automobilové závody a jeho manžela. Je k tomu i webová stránka veteránklublitomyšl.cz. Poslední 3 dny zbývají do konce letošního ročníku sportovního parku Pardubice. Dnes se kromě tradičního sportování na desítkách stanoviště můžou návštěvníci v parku na špici těšit na běh suchou nohou přes Labe, kdy se odvážlivci pokusí po kluzkých pontonech překonat největší českou řeku. Zítra je na programu populární běh Barvám neutečeš a v neděli celou akci uzavře program s názvem Jdeme do finále. Po 3leté pauze se do ulic vrací oblíbená akce Pardubice na bruslích, ta bude v neděli ve 20 hodin. Bude to společná výšťka, která odstartuje z parkoviště před Decathlonem. Organizátoři připravili novou asi 12-kilometrovou trasu. Největším lákadlem bude průjezd po novém severovýchodním obchvatu města. Pro všechny účastníky budou před startem připravené svítící náramky. Organizátoři doporučují vzít si sebou taky další světelné doplňky, které potrhnou atmosféru večerní jízdy. A můžeme ještě doplnit další z víkendových tipů, který pro vás budeme mít, a ten je ze Svitav, je ze zítřka, ze stadionu ve 14 hodin, tam bude opening kurtu a na chuť Street Food Festival, otevření prvního pedalového kurtu v Pardubickém kraji. A když se zaměříme na sport, který můžete sledovat pasivně, tak je to fotbal, Šance Liga, ta má před sebou 3. kolo základní části. Dnes ho otevře předehrávka mezi Zbrojovkou Brno, která zkusí s Libercem udržet neporazitelnost v sezóně. Úplně opačné starosti mají Pardubice, které do nového ročníku nevstoupily ideálně. Po 2 odehraných duelech na svém kontě nemají ani bod. Teď se chystají na zatím nejtěžšího soupeře. V neděli nastoupí na hřišti mistrovské Slavie. Ta naopak rozehrála ročník skvěle a ukazuje svou obrovskou sílu hned od začátku. Ota Gutwirth řekne víc.
1: Pardubičtí neodehráli 2 špatné zápasy, ale nezískali v nich ani bod. V Hradci inkasovali pochybě gólmana a z rohu. V souboji s Jabloncem je zase zlomil vlastní gól. Největší problém mají aktuálně Východočeši s tím, že nedokážou využívat své brankové příležitosti, kterých si vypracují v zápasu dost. Pokračuje hlavní trenér pardubických fotbalistů Jan Trousil.
2: Herně to vypadá dobře, ale my musíme, když to bude herně vypadat dobře, dělat body a ne s nima takhle plítvat.
1: Zatímco proti Hradci a Jablonci si pardubičtí šance vypracovali, proti Slávii bude i tato disciplína obtížná. Pražané hned od prvních kol ukazují svou sílu. Oba zápasy vyhráli, soupeřům nastřílili 9 branek a inkasovali jen jednou.
2: Jedno začí Slávia teď, a ne jenom teď, poslední, já nevím, 3-4 roky, je prostě fantastická, co se týče té České ligy a ukázala to teď na startu těch prvních 2 kol, kdy dají 4 góly a 5 gólů, tak samozřejmě je to dost.
1: Na výkony Slávie nemá negativní vliv ani to, že má pro diváky uzavřený stadion. Týmu Jindřicha Trpišovského, který se mimochodem byl podívat na minulý pardubický zápas proti Jablonci na vlastní oči, to nijak neubližuje.
2: Mají vlastně ten stadion uzavřený, tak jim to šlo asi nejlíp, co teď vlastně jsou, protože dali, já nevím, možná 23 gólů z těch 4 zápasů, nebo kolik měli zavřený. Takže samozřejmě budeme přemýšlet o složení, o tom, jestli půjdeme do 3 nebo do 4, jakým způsobem je prostě bránit a jít prostě za tím cílem, který chceme být lepší a lepší.
1: Ukázat se proti úřadujícímu mistrovi ale bude hodně obtížné. Zvláštní motivaci v utkání bude mít záložník Tobias Boledovič. Ten se v Pardubicích prezentuje sebevědomými výkony. Na východ Čech přišel právě ze Slavie.
3: Je to určitě speciální zápas pro mě. Chtěl bych jim ukázat, že na to mám a že prostě ta Slavie jako by to mě moc neviděl, ale jsem rád, že jim to teďka můžu ukázat. Těším se na to.
1: Říká před nedělním zápasem na Slavii pardubický fotbalový záložník Tobias Boledovič. Z Pardubic Ota Gutwirth, Český rozhlas.
0: A ještě doplníme, že Jiří Lehečka si zahraje na tenisovém turnaji Masters v Montrealu 8. finále. Postup slavil po vítězství 6-3, 6-4 nad belgickým soupeřem. Jdeme za muzikou, teď bude zpívat Tereza Kerndlová.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Honza začíná chodit do tanečních a Eva s Karlem se radují z narození druhého syna. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT 2. Ve které z kajut se ukrývá vrah. Hercule Poirot vyšetřuje smrt na Nilu v Oscarovém filmu. A ČT Art, koncert legendárního amerického písničkáře, který se stal jedním z nejvýznamnějších hudebně politických akcí 80. let. Paul Simon, koncert v Harare. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: V pardubických školách a školkách pokračují prázdninové opravy. Stavbařům se podařilo prorazit oba tubusy tunelu dálnice D11 u Trutnova. Většina Čechů podporuje zákaz mobilů ve školách, ukázal to exkluzivní průzkum pro Český rozhlas. A počasí. V kraji dnes čekejte jasno až polojasno a teploty do 28 stupňů. Je pátek 7. srpna a u zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. V pardubických školách a školkách pokračují prázdninové opravy. Město zároveň na základních školách Prodloužená a Štefánikova modernizuje učebny fyziky, chemie a informačních technologií. Jde o zakázky za desítky milionů korun. Základní škola Waldorfská bude mít novou kuchyň a bezbariérový přístup do jídelny. Na stavbě dálnice D11 v úseku ze Stříteže na hranice skončila ražba dvou tubusů tunelu opevnění u Trutnova. Práce přitom stěžovalo počasí i složitý terén, který znesnadňuje přístup a odvoz rubaniny.
4: Tunel opevnění s dvěma dvoupruhovými tubusy bude dlouhý 492 metrů a bude mít výšku průjezdu 4,8 metrů. Jeho ražba začala v lednu letošního roku. Práce probíhají non-stop 7 dní v týdnu, včetně nocí. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
3: Řidiči by po dálnici měli začít jezdit v říjnu 2029. Přibližně 8 Čechů z 10 vítá možné zavedení zákazu mobilních telefonů ve školách. Slibují si od toho třeba, že se zlepší vztahy mezi žáky. Ukázal to exkluzivní průzkum Medianu pro Český rozhlas. Začátkem srpna v něm odpovídalo přes 1000 respondentů.
5: Pro zákaz je podle průzkumu 78% dotázaných. Nesouhlasí s tím hlavně mladí do 25 let, pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
6: Něco více než polovina z nich. Naopak starší a seniori jsou pro zákaz.
5: Opatření taky vítají rodiče. Od zákazu si dotázaní nejčastěji slibují zlepšení pozornosti, vztahů mezi žáky nebo psychické pohody dětí.
6: Že zákaz pomůže žákům lépe se soustředit na výuku, se domnívá 80% lidí. Vedle očekávaných přínosů zákazu zároveň zdůrazňují význam digitálních technologií ve vzdělání.
5: Plošný zákaz mobilů na základních a dalších školách podpořila v červenci vláda. Měl by začít platit od září příštího roku. Jakub Vik, Český rozhlas.
3: Americký prezident Donald Trump se dál snaží zabránit tomu, aby některé děti narozené v USA dostávaly automaticky americké občanství. Podepsal exekutivní příkazy, které to vylučují třeba u dětí zahraničních diplomatů. Trumpovu snahu už dříve odmítl nejvyšší soud. Předešlý příkaz podle něj není v souladu s americkou ústavou.
2: Počasí.
3: V pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povane slabý severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky dnes budou dobré až velmi dobré, tlak nejprve slabě klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Zvěř na vozovce máme hlášenou z dálnice D35, konkrétně za 200 kilometrem ve směru na Hradec Králové. A silničáři pracují na úpravě zeleně na silnici číslo 34 mezi Hlinskem a Borovou. Uzavírají tam proto pravý jízdní pruh. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Tento týden končí žně ve východní části Pardubického kraje. Poslední hektary obilovin se budou sklízet už jenom na Poličsku. My jsme se byli podívat s mikrofonem v Kunčině a nabídneme krátkou reportáž za chvíli. Je pátek 7. srpna, 4 minuty po 7. hodině a čekají vás pochopitelně i písničky, které nestárnou. Modré nebe nad hlavou, to bude Dalibor Janda, k tomu John Paul Young, Michal Tučný a na začátku hodiny Jaromír Nohavica. Vám všem přejeme pěkný poslech a úspěšný celý dnešní den, ať už jste s námi kdekoliv.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.
8: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: Brouzdali jsme se rosou v pátek 7. srpna, 5 minut před 7:15 a venku ještě můžeme zůstat ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Podíváme se za zemědělci na Svitavsko. Vypadá to, že většina z nich už má za sebou sklizeň obilovin. Jenom na Poličsku zbývá posekat několik posledních hektarů, ale i tam by měli mít úrodu pod střechou na začátku příštího týdne. Letošní žně ovlivnilo hlavně suché léto, které urychlilo, naopak se ale podepsalo na horších výnosech. Reportérka Věra Pavlasová to zjistila při návštěvě zemědělského podniku Agro Kunčina.
1: Chystáme se dneska na poslední den sečení, kdy nám zbývá posekání nějakých 60 hektarů jarního maku.
2: Ředitel Agro Kunčina Marek Šejnoha, jak by se zhodnotil letošní žně?
1: Letošní žně byly extrémně rychlí za tu dobu, co tady jsou přes 20 let, tak brzy jsme nikdy nekončili s těma hlavníma komoditama, jako je řepka a pšenice, ale díky tomu, že jsme ještě začali pěstovat i jarní maky, takže dnešním dnem budeme ukončovat žně jarním makem, což je, i tak je to v podstatě za těch 20 let nejrychlejší. Konec klizně, co pamatuji.
2: Jste spokojeni s výnosy?
1: Výnosy u řepky byly dosahovány nějakých 3,7 tuny, což je velmi dobrý. U pšenice tam si myslím, že bude něco kolem 7 tun, což je podprůměrný na nás. Bohužel ječmeny taky hodně zaschly, takže tam ten výnos bude někde kolem 6 tun.
2: Odrazilo se na letošních žních suché léto?
1: To každopádně, protože v podstatě, když jsme začínali sekat rané pšenice, které většinou od dalšího jsou zhruba týden, tak než jsme za dva dny je posekali, tak v podstatě dozrála veškerá řepka i ostatní pšenice, takže to jsme ještě taky nezažili. Tento strážkový stín, co tady byl jakoby v této oblasti, byl extrémní pro tento rok.
2: Jak je to s prodejem? Máte už stanovené ceny?
1: Tak ceny určuje dneska trh v podstatě, takže něco jsme prodávali před žněma, něco během žní a ze zbytkem, co jsme schopni uskladnit, budeme čekat až po novém roce.
2: Kombajner Michal je rád, že už má žně za sebou, moc si ale neodpočine.
3: Zbytek, sláma, dodělávat a takovéhle ty věci, co jsou po žních. No.
2: Jaké byly pro vás letošní žně? Byly v něčem jiné než v těch předcházejících letech?
3: To akorát takový rychlejší, no, než obvykle.
2: Je dnes práce kombajnéra náročná?
3: Moderní stroje jsou, ale co se týče poruch, oprav, tak to je jich míň, ale jsou furt a náročnější.
2: Teď vás čekají podzimní práce, jak dlouho budete jezdit ještě na strojích?
3: Do poloviny podzimu si člověk neodpočine.
2: Zemědělci tento týden skončili žně a začali podzimní práce. Setím řepky z Kunčiny, Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Tady je Český rozhlas Pardubice, hezké páteční ráno s datem 7. srpna, minuta po 7:45. Tenistka Nikola Bartůňková nestačila na turnaji Torontu na 8. nasazenou Amandu Anisimovovou z USA a po prohře 6-3, 0-6, 4-6 skončila ve třetím kole. Tak to byla tenisová aktualita a teď ještě přidáme kulturní tip, recital na Kunice v severním křídle Hradního paláce s výhledem na Sněžku. Bude to recital divadla Exil, tak jak ho neznáte, s celou kapelou. Můžete si přijít vybrat žánr, který je vašemu srdci nejbližší, ať už to bude pop, folk, šanzon anebo jazz. Zpívat budou Simona Andrejsová, Karolína Davidová a Věra Hloušková. Večerem vás provede Tomáš Žako Jakoubek. Můžete si přijít zaspívat, tentokrát za zvuků celé kapely. Nebojte se kuňky, říkají organizátoři. Divadlo Exil v létě hraje na Kunitické hoře, žádná strašidla, jenom herci. Bude to v severním křídle Hradního paláce už zítra od 8:30 večer. A u nás za moment Eva Farná.
1: Počasí.
0: Meteorologové pro dnešek předpovídají jasnou až polojasnou oblohu beze srážek, teploty 25 až 28 na severovýchodě Pardubického kraje kolem 23, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: to byla Eva Farná ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. 7 minut po 7:15 budeme soutěžit pátek 7.8. A v roce 1939 se v tento den narodil herec s polskými kořeny, který byl dlouhá léta členem souboru Národního divadla. Působil třeba i v Pardubicích. Na prknech uplatnil svůj robustní zjev i halasný projev. Dokázal se ale chopit i role v komorních citlivých textech. Před kamerou vytvořil desítky postav, jeho typickými rolemi byly chvastouni, žoviální a prostoruší náfukové, lenoši i pokrytci. Známá jeho úloha politruka kapitána Ořecha z filmu Černí baroni anebo postavy ze seriálu Létající Čestmír, Arabela se vrací, Život na zámku, případně Hospoda.
1: Pivíčkem je to jako se ženskýma. První pivo je jako první rande. Člověk se na něj těší jak malej kluk. Po obědě už je přestaneš počítat a na večer kolikrát nevíš, proč to do sebe leješ. Včera jsem jich měl 31.
0: Jak se herec, interpret téhle pivoženské úvahy jmenoval? Zavolejte nám to na číslo 726 46 48 48. Za správnou odpověď dostanete sluneční brýle s logem Českého rozhlasu Pardubice. Tak ještě jednou telefon 726 46 48 48. Otázku bychom měli, teď potřebujeme ještě nějakého soutěžícího a ten už je na drátě. Krásné ráno přejeme.
2: Tady Svitavy, zdraví rádio.
0: Zdravíme Svitavy.
2: Potomka Dana.
0: Tak paní Dano, co myslíte?
2: Já si myslím, že je to Poloček nebo...
0: Ano, Bronislav Poloček, nebo někdo říká Bronislav Polocek, ale Bronislav Poloček si myslím, že je lepší varianta. Tak jste odpověděla správně, sluneční brýle jsou vaše.
2: Tak vám moc krát děkuju.
0: Tak užívejte ještě léto.
2: Posloucháme.
0: Děkujeme. Jak jste ráda...
2: A taky užívejte.
0: Jak jste spokojená s tím počasím letošním? Není to už moc ty teploty někdy?
2: No je to teda někdy o život.
0: Až nad hlavu. Tak vám přejeme pěkný zbytek léta, ať se vám daří, naslyšenou.
2: Děkuji moc krát, přeju pěkný den.

0: Krásné ráno, s Českým rozhlasem Pardubice je pátek 7. srpna. Michaela Spáčilová pro vás má zprávy.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Luže spustí provoz Senior Taxi. Služba bude určená starším a nemocným lidem nebo handicapovaným cestujícím. Na nákup vozidla získalo město sponzorský dar více než 1 000 000 korun. Zahájení provozu radnice plánuje na 18. srpna. V Hroubovicích na Chrudimsku budou mít kameny zmizelých, tedy destičky připomínající oběti holokaustu. V roce 1942 muselo do transportu nastoupit 42 židovských obyvatel obce. Položení prvních kamenů v Hroubovicích chystají na druhou polovinu srpna. Až do dnešní půlnoci se mohou Univerzitě v Hradci Králové hlásit zájemci o nové studijní programy. Škola nabízí studium v programu Management a certifikace zdravotnických zařízení a obecné ošetřovatelství. Zákaz mobilních telefonů ve školách podporuje téměř 80% Čechů. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Opatření častěji podporují rodiče než lidé bez dětí. Zákaz by podle vládního návrhu měl platit od září příštího roku. Veřejnost se dnes rozloučí s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Pohřeb ve strašnickém krematoriu bude mít se souhlasem rodiny se státními poctami. Rozhodla o tom vláda. Součástí obřadu bude státní hymna, 3 čestné salvy i účast představitelů státu. A počasí. Dnes čekejte v regionu jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povane slabý severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky dnes budou dobré až velmi dobré, tlak nejprve slabě klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Sražená srna leží na dálnici D35. Pozor dejte za 200 kilometrem ve směru na Hradec Králové. Tolik doprava, dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: V ruském Jekaterinburgu hoří po ukrajinském útoku sklad. Ruské útoky zasáhly 3 lodě v Černém moři a zapálily zemědělská skladiště, píše agentura Reuters. My si zlepšíme náladu s Alicí Springs a za chvíli se podíváme do dnešních novin.
2: Dobré

0: Zavíráme okno mé lásky a naopak otvíráme noviny s Michailou Spáčilovou ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Je pátek 7. srpna, za 5 minut bude 7:45. Hezké ráno.
1: Krásné ráno.
2: Ranní kávě, denní tisk.
0: Kvůli rekonstrukci parkoviště u spodní vrátnice dojde od 10. srpna k dočasné změně dopravního režimu v areálu Pardubické nemocnice. Řidiči budou moct do areálu výjíždět jenom zadní vrátnicí z ulice Komenského. Výjíždět budou po silnici mezi budovami číslo 13 a 22. Pro jízdu směrem do centra města bude stanovený povinný směr vlevo kolem supermarketu. Ve směru na Pardubičky bude výjezd vedený vpravo, řekla mluvčí nemocnice Kateřina Semrádová. Tahle dopravní změna se netýká složek integrovaného záchranného systému, které budou i nadále využívat hlavní bránu. V souvislosti se změnou dopravního režimu nechá nemocnice upravit i parkoviště před porodnicí. Díky tomu tam bude moct lépe projíždět větší automobily zásobování anebo svoz odpadu a otáčet se, doplnila Semrádová. Prosí pacienty, návštěvníky i ostatní příchozí o zvýšenou opatrnost při pohybu v areálu nemocnice a řidiče žádá o respektování dopravního značení vně i uvnitř areálu. Jak to bude vypadat od pondělka v Pardubické nemocnici, pokud jde o dopravu, o tom píše na stránce pro severovýchodní Čechy deník Právo.
1: Historie provoněná benzínem zaplnila výstavní sál kulturního a informačního centra města Přelouče. Návštěvníci zde mají do konce srpna jedinečnou možnost nahlédnout do bohaté historie i současnosti motorismu a motoristického sportu na Přeloučsku. Výstava mapuje období od roku 1905 až do dnešních dnů. Na přípravě expozice s názvem Z historie motorismu a motoristického sportu na Přeloučsku ve 20. a 21. století se podílela muzejní sekce místního kulturního centra společně se spolky Automotoveteráni Přelouč a Cross Club Přelouč. Podrobnosti v Pardubickém deníku.
0: A článek v Hospodářských novinách se věnuje pokračování přesunu agent z úřadu vlády pod ministerstva. Konkrétně se jedná o novou sekci duševního zdraví. Tu začala pod ministerstvem zdravotnictví řídit psychiatrička Dita Protopopová. Její první krok ve funkci ale znepokojil odborníky. Nepostupuje prý podle toho, co dřív slíbil ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO. Vládě se navíc už 2 měsíce nedaří obsadit klíčovou pozici zmocněnce pro duševní zdraví a závislosti. Podle zdroje redakce se do ní teď nikomu nechce, dokud se situace neuklidní a neuvidí se, že to v rezortu funguje.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Je minuta po 7:45, páteční dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice pokračuje dál. Dnes je 7. srpna, máme tady tipy z Chrudimska, zítra akce Rytíři na Lichnici, po celou dobu se můžete těšit na šermířské vystoupení, soutěže pro děti i dospělé, anebo dobové ležení s ukázkou zbraní a zbrojí. Na programu jsou od 11 a 16 hodin šermířská vystoupení, konkrétně ve 13 a 15 hodin předvede svoje řemeslo Kat Špína a ve 14 hodin vypukne rytířský turnaj. My k tomu budeme mít zítra ráno hosta, dorazí Krištof Holub, člen šermířské skupiny historického šermu Artus Bohemia, tak si ho poslechněte ráno krátce po 8:30. A v Hlinsku tam bude už dnes v konferenčním centru Immanuel kouzelný patchwork od 9 do 18 hodin. Jedná se o prodejní výstavu patchworkovou technikou vyrobených bytových doplňků, dekorativní a užitné tvorby dek, tašek, kabelek, hraček.
1: Počasí.
0: Dnešní počasí by mělo být docela příjemné, pokud ho srovnáme s tím, co bylo v minulých dnech, kdy nás provázela opravdu super tropická vedra s hodnotami na teploměrech kolem 40 stupňů Celsia. Tak jak to bude vypadat dnes, to už nám řekne meteorolog Imrik Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Pěkné ráno.
2: Pěkné ráno.
0: A je to tak, že bude docela příjemně?
2: Určitě nás čeká příjemný den, ty teploty budou dneska jenom 25 až 28 stupňů, na severovýchodě kraje tam můžou být kolem 23 stupňů, za to rozvolněnou středovou frontu nám oblačnost bude ubývat, takže převáží jasno až polojasno a vítr slabý, severní až severovýchodní do 4 metrů za sekundu, výrostům číslo 1, mírná zátěž a dobré rostlové podmínky.
0: A pojďme na víkend, jaké tam bude počasí?
2: Opět jasno nebo polojasno, tím nejnižší teploty 15 až 12 stupňů, opět slabý severovýchodní až severní vítr do 4 metrů za sekundu a zítra úplně stejné počasí prakticky jako dneska, jasno až polojasno, opět teploty nějakých 25 až 28 stupňů, jenom opět na tom severovýchodě kraje kolem 23 a vítr slabý severovýchodní až východní do 4 metrů za sekundu. V neděli už se nám oteplí, tam už by ty teploty šly nad 30 stupňů, takže převážně jasno až polojasno. Ty nejnižší teploty nějaké 16 až 12 stupňů a ty maximální teploty už by se mohly přibližně někam ke 32 stupňům. V pondělí už by ty teploty opět mohly stoupat někam až k 33, 34 stupňům. A začne to vypadá, že od pondělí hodinách potom by nás přecházela slabá studená fronta, takže postupně přibývání oblačnosti, nějaké slabé přehánky by se nám tam na té frontě mohly objevit, ale nebude to nic výrazné. Pak slabé ochlazení v úterý, tam teploty zase vypadají do nějakých 31, 30 maximálně. A od středy potom ty teploty do konce týdne by šly nahoru a zatím to vypadá, že ten víkend bychom opět mohli atakovat nějakých 36 stupňů.
0: Tak užívejme si dnešní i ještě zítřejší počasí vzhledem k tomu, co nás čeká dál, jak jsme teď slyšeli od meteorologa Imricha Drapáka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Díky za předpověď, přejeme pěkný pátek i víkend, naslyšenou.
2: Tam taky hezký víkend, naslyšenou.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 7. srpna, svátek má Lada. V pohanském bájesloví se taky jmenovala bohyně krásy, lásky a manželství. A svátek taky slaví Arabela. Tady je Petr Jungmann. Frimburg na Českokrumlovsku zachvátil před 170 lety v roce 1856 rozsáhlý požár. Kompletně zničil náměstí a vyhořelo dalších 54 domů malebného městečka. Sexuální deviant usvědčený z 5 vražd, trojnásobného znásilnění, trojnásobného pokusu o znásilnění a krádeže, Ladislav Hojer, byl popraven před 40 lety v roce 1986 v pankrácké věznici. Bylo mu 28. Více v seriálu Metoda Markovič. Atlet Tomáš Dvořák se stal před 25 lety v roce 2001 v kanadském Edmontonu po třetí v řadě mistrem světa v 10 boji. David Čech jako první český plavec před 20 lety překonal průliv La Manche plavbou non-stop oběma směry. K tomu potřeboval 19 hodin a 54 minut. Stal se i prvním suchozemcem ze země bez moře, kterému se to povedlo. Před 2 lety byly zrušeny 3 koncerty popové hvězdy Taylor Swift ve Vídni. Na ně se chystala spousta českých fandů, ale bezpečnostní hrozba ve stylu útoku Islámského státu byla příliš velká. 2 podezřelí byli zatčeni, u nich byly nalezeny výbušniny a další chemické látky. Proslulá nizozemská tanečnice za špionáž pro Německo za první světové války popravená Mata Hari se narodila před 150 lety v roce 1876. Oko nového svítání, jak zní význam její přezdívky z malajštiny, zemřela před popravčí četou ve svých 41. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Někteří zemědělci v Pardubickém kraji mají kvůli suchu nedostatek krmiva. Energetické firmy se chystají na dopad zatmění slunce na fotovoltaické elektrárny. 7 mrtvých, včetně útočníka a 15 zraněných, si vyžádala dnešní střelba ve škole na okraji thajského Bangkoku. Jasno až polojasno a teploty do 28 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré páteční ráno. Kvůli suchu mají někteří zemědělci v Pardubickém kraji nedostatek krmiva. Potvrdila to agrární komora. Podniky se živočišnou výrobou zaznamenaly výpadek už při jarních sečích. Oproti loňsku je horší i úroda obilovin, dodává Vanda Rektorisová z krajské agrární komory.
2: Na jaře díky tomu suchu už na tom byly špatně ty první seče, které už byly taky o těch 20% poníženy a někde třeba druhá seč ani vůbec neproběhla. Takže co se týká senážování, tak nic moc, no a následně i ty obiloviny.
0: V Pardubickém sportovním parku si včera mohli seniori vyzkoušet nabídku sportovních klubů. V prvním ročníku takzvané seniorky představily možnost trávení volného času například v Sokolové, Senior klub, Krajská knihovna a další organizace. Šlo o jednu z aktivit evropského projektu, do kterého je město zapojeno. Doplňuje Kristýna Macková z odboru školství, kultury a tělovýchovy Pardubického magistrátu.
3: Vychází z projektu evropského Urbact Olympics for All a my jako město jsme se zapojili do tohoto projektu a potkáváme se s 8 evropskými městy a sdílíme dobrou praxi v tom, aby jsme se ve sportu věnovali našim seniorům a byli aktivnější ve sportu.
0: Evropské energetické společnosti se připravují na dopady zatmění slunce. Tento astronomický úkaz bude příští středu, tedy 12. srpna, viditelný ve většině evropských zemí. Nejvýraznější pak bude v západní Evropě. Úplné zatmění nastane ve Španělsku. Energetici očekávají krátkodobý propad výroby fotovoltaických elektráren.
4: Provozovatelé sítí budou muset zvládnout dvě rychlé změny. Nejprve pokles solární výroby při zakrytí slunce a poté její opětovné zvýšení. Připravují proto vyšší rezervy, záložní zdroje, koordinaci přeshraničních toků elektřiny a nepřetržité sledování sítí. Španělská společnost Red Electrica odhaduje, že na Pyrenejském poloostrově se v okamžiku největšího zatmění sníží solární produkce elektřiny přibližně o 5 gigawattů. To odpovídá asi 13% obvyklé maximální středeční poptávky po elektřině v srpnu. Společnost neočekává, že by tento scénář ovlivnil pokrytí poptávky. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: 7 mrtvých, včetně útočníka a 15 zraněných, si podle nových informací vyžádala dnešní střelba ve škole na okraji thajského Bangkoku. Uvedl to mluvčí thajské policie, kterého citovala agentura Reuters. Pachatelem je podle policie student, který následně obrátil zbraň proti sobě. Předchozí informace uváděly 4 mrtvé, mezi nimiž jsou učitelé i žáci.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povane slabý severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky dnes budou dobré až velmi dobré. Tlak nejprve slabě klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Za to ve světě se pořád něco děje. Americký prezident Donald Trump zavedl minimální ceny výrobků z polykřemíku a na jejich dovoz uvalil 15% clo s cílem konkurovat Číně, píše agentura Reuters. A Japonsko nařídilo evakuaci statisíců lidí v jihozápadní části země a zrušilo víc než 500 letů kvůli blížícímu se tajfunu Dolphin, to píše agentura Reuters. My se budeme věnovat i dění v Pardubickém kraji. Holice odkládají přeměnu nevyužívaných farních zahrad na veřejný prostor s lavičkami a cestami. Cena předložená soukromou firmou ve výběrovém řízení výrazně přesáhla předpokládané odhady radnice. Podrobnosti připojíme za chvíli. Ráno pokračuje, je pátek 7. srpna a připravené další písničky, třeba Plamen v podání Kateřiny Marie Tiché. Znám jednu krásnou zahradu, to bude Helena Vondráčková, Václav Neckář, čeká nás i Valdemar Matuška nebo Marcela Holanová.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.
6: Očí voda slaná.

0: Pěkné ráno s Českým rozhlasem Pardubice v pátek 7. srpna 4 minuty před 8:45. Teď se podíváme do Holic. Z nepřístupných farních zahrad v centru Holic na Pardubicku zatím veřejný prostor nevznikne. Radnice vypsanou stavební zakázku nedávno opakovaně zrušila. Do výběrového řízení na dodavatele se totiž přihlásil jediný uchazeč a ten navíc nabídl výrazně vyšší cenu, než radnice předpokládala. Podrobnosti k tomu má reportér Ondřej Wolf. Pěkné ráno.
1: Hezký den.
0: S jakou cenou se firma o zakázku ucházela?
1: Podle informací nezávislého starosty Holic Ondřeje Výborného uchazeč vyšponoval cenu na víc než 6 milionů, tedy na zhruba dvojnásobek rozpočtované sumy, a takovou částku prý akceptovat nemohli.
2: Vzhledem k tomu, že chceme nakládat zodpovědně s veřejnými prostředky, tak jsme smlouvu s ním neuzavřeli, ani neuzavřeme. Budeme tu zakázku přesoutěžovat a uvidíme, jestli se podaří sehnat jinou firmu, protože rozhodně se nenecháme dotlačit k tomu, že jenom aby to bylo co nejdříve, tak budeme platit neúměrně vysoké ceny.
1: Na letošek plánované úpravy farních zahrad tak město odsouvá, podle Výborného začnou nejspíš až v příštím roce.
0: Jsou i další případy, kdy obce zrušily zakázky kvůli ceně?
1: Ano, na vyšponovanou nabídkovou cenu narazila letos i radnice v Opatovicích nad Labem. Tender na opravu přemostění Opatovického kanálu ve Václavské ulici proto zrušila a pokusí se dodavatele vysoutěžit znovu až po podzimních komunálních volbách. Podobné důvody hatí plány i radnici v Heřmanově městci. Tam tedy musela radnice zrušit a odložit na příští rok zakázku na nové nasvícení památek na Masarykově náměstí.
0: Proč vůbec se firmy ty ceny zdražují?
1: Podle oslovených starostů dotčených obcí to může být třeba tím, že tendry soutěží až na jaře, což pro stavební firmy není ideální, protože tím přijdou o část stavební sezóny. V načasování výběrových řízení, ale nutno říct, nejsou obce vlastními pány, protože nemají vliv na to, kdy získají stavební povolení. No a roli podle starostů může hrát i to, že se blíží komunální volby. Firmy spoléhají na to, že radnice chtějí mít zakázky rychle hotové a proto cenu výrazně navýší.
0: To zjistil náš reportér Ondřej Wolf. Tak moc děkujeme za informace, přejeme pěkný pátek a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
3: Český rozhlas Pardubice, žijeme

0: počasí.
1: Než dorazí do Pardubického kraje další vedra, tak si užijeme takové příjemné mezidobí. Třeba dnes 25 až 28, na severovýchodě kraje kolem 23, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. K tomu jasno až polojasno, tak to říkají meteorologové. Vy posloucháte dál Český rozhlas Pardubice, jenom připomeneme, že je pátek 7. srpna, 3 minuty po čtvrt na 9. A za chvíli se dozvíte, jak vznikaly skály na našem území. To je téma, na které odpoví dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Příběh českých skal začíná v dobách, kdy na našem území bylo moře a ukládaly se tam vrstvy písku, tak o tom uslyšíte. A co nabídneme po 9. hodině u Jitky Slezákové, to už řekne sama Jitka. Hezké ráno.
2: Krásné ráno, tak o kamenech to tolik nebude, spíše o kvalitní zemině, protože dnes netradičně při pátku přijde do radioporadny František Hlubocký. Říkám to jako první, pokud máte nějaký dotaz, tak určitě pište. Ještě je čas na adresu studio.pardubice@rozhlas.cz a psali jsme si, že by bylo vhodné říct, jak v srpnu hnojit, aby plody dozrávaly ještě co nejkrásnější a co naset v srpnu. To budou naše hlavní témata, ale dotazy ty jsou na prvním místě. No a potom se vrátím k tomu začátku, po 9. po 10. hodině zámecké léto nebude chybět, bude se losovat o krásné ceny, ve 9:45 startujeme a podíváme se taky, jak vypadal senior park, neboli sportovní park včera, protože právě na soutoku Labe a Chrudimky řádili seniori a my jsme si je natočili, tak uslyšíte i reportáž.
1: A ještě dojde i na psí park?
2: Ano, ani na psi jsme nezapomněli, v Chrudimi se totiž chystá nový psí park, zavoláme Josefu Kopeckému, ten o tom řekne víc.
1: A teď se vracíme do té zahrady, zatím přejeme pěkný pátek.
2: Nádherný.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé české skály vznikly z mořského písku? Pískovcová skalní města v České republice patří mezi nejzajímavější přírodní útvary střední Evropy. Dnes vypadají jako romantické labyrinty věží, soutěsek a skalních stěn, ale jejich příběh začíná hluboko v minulosti, v době, kdy byly velké části dnešního území Česka pokryty mořem. Právě tehdy se na mořské dno ukládaly vrstvy písku, které se postupně stlačovaly a zpevňovaly v horninu zvanou Pískovec. Nejznámější oblasti pískovcových skalních měst najdeme například v Českém ráji nebo v Adržpašsko-Teplických skalách. Tyto oblasti vznikaly dlouhodobým působením geologických procesů, především zvětráváním, erozí vody, větru a také mrazovým rozpadem hornin. Voda si postupně hledala cesty slabšími místy v pískovci a tím vytvářela pukliny, soutěsky a oddělené skalní věže. Výsledkem je krajina, která působí téměř pohádkově. Úzké průchody mezi skalami, vysoké věže a skalní města připomínají přírodní labyrint, ve kterém se člověk snadno ztratí. Přesto jde o velmi křehký ekosystém, který se stále pomalu mění. I dnes zde dochází k dalšímu zvětrávání a občasným sesuvům menších bloků.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Pátek 7. srpna, Michaela Spáčilová ve studiu, tady jsou další zprávy.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
4: Město Česká Třebová a jeho příspěvkové organizace ušetří příští rok skoro 2 miliony korun na energiích. Informuje o tom radnice, která má za sebou nákup na českomoravské komoditní burze Kladno. Za dodávku elektřiny zaplatí zhruba o 1,5 milionu korun méně než letos. Zemní plyn bude mít levnější o necelých 350 tisíc korun. V Chrudimi začíná tradiční salvátorská pouť. Provoz atrakcí je povolený od 14 hodin. Celé centrum města i okolí divadla je proto pro dopravu uzavřené. Akce skončí v neděli v 8 hodin večer. Při letošním Dni židovských památek bude v Pardubickém kraji v neděli 9. srpna otevřeno několik židovských hřbitovů a synagog. Některé nejsou běžně přístupné veřejnosti. U většiny bude připraven také doprovodný program. Prodej nových aut v Česku dál roste. Od ledna do července si lidé a firmy pořídili už skoro 150 tisíc vozů, o 4,5% více než za stejné období loni. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů. Evropské energetické společnosti se připravují na dopady zatmění slunce. Tento astronomický úkaz bude příští středu, tedy 12. srpna, viditelný ve většině evropských zemí. Nejvýraznější pak bude v západní Evropě. Úplné zatmění nastane ve Španělsku. Energetici očekávají krátkodobý propad výroby fotovoltaických elektráren. A počasí. Dnes čekejte jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povane slabý severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky dnes budou dobré až velmi dobré. Tlak nejprve slabě klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Předmět na vozovce máme hlášený z dálnice D11. Dřevotřísková deska leží v pravém jízdním pruhu na 100 kilometru ve směru na Polsko. A ve stejném směru D11 za 46. kilometrem stojí porouchaná dodávka s vlekem. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Tak to jsme si připomněli Karla Zicha ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Je pátek 7. srpna za 7 minut 8:45. A už zítra se začne hrát 99. ročník pardubické juniorky tohoto legendárního tenisového turnaje. A naším hostem je za organizátory pan Miroslav Máslo. Vítejte ve studiu, pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Ředitel turnaje.
1: Přesně tak.
0: Platí to. No, hraje se od zítra, ale už dnes bude vlastně pardubická juniorka, protože se bude losovat, je to tak?
1: Přesně tak. Zítra se začíná hrát, dneska probíhají už první akreditace hráčů. Kolem 17. hodiny bude losování a zítra jdeme na to.
0: Tak 99. ročník, hodně si hrajete s těmi devítkami, jsem viděl takový videoklip, ve kterém jste i vy sám účinkoval. Jaké bylo to natáčení? Užil jste si to?
1: No, asi to užili všichni kolem mě, protože jsem trošku odolával, ale mladší kolegové mě přemluvili a nakonec to byla legrace a já doufám, že to lidi pobavilo a že na základě toho, že snad se přijou podívat.
0: Za rohem už je zároveň i stovka, to kulaté výročí a my se tady každoročně bavíme o té tradici, která je kolem pardubické juniorky, ale rozhodně to není jen tak uspořádat takový turnaj navzdory té tradici.
1: Tak ono to vypadá, že když to děláme dlouho, že to je vždycky stejný, ale vlastně každý rok je úplně jiný. Ty základní parametry, ty jsou nastavený nějak, co musí kdo udělat, co se musí zařídit, ale znáte to sám nejlíp, že když se něco zařizuje i třeba po 50., tak po každý to je nějak jinak, takže prostě každý rok je inačí a já doufám, že jsme to připravili dobře a že i počasí nám bude přát.
0: Jak jste spokojený s tím termínem, když se podíváme na sportovní park, se kterým se obvykle to řeší, ta koordinace, jak se překrývá, letos je tam jenom lehký překryv na začátku vašeho turnaje?
1: S tím termínem teď v poslední době byl docela problém, protože já nevím, asi 4 roky dozadu do té doby byly termíny furt stejný, to znamená termín první až druhý týden srpnu, pak jsme začali lítat dokonce až do července. Teď se to snad ustálí, ale ta kolize s těma ostatníma velkýma akcemi v Pardubicích nám dělá trošku problémy, ať už je to parkování pro účastníky a podobně, jak jste říkal vy, teď je kolize, myslím, sobota, neděle, pak už parkování máme, zase je problém v pátek, kdy tady zase nějaká velká akce a už nemáme možnost vůbec parkovat mimo normální placených parkování.
0: A pátek to bude vlastně vrchol, tradičně to bývá, že se hrají finále.
1: My jsme to asi před 5 lety jsme to posunuli za soboty, protože vždycky kamarádi mi říkali, hele, do pátka se tam dostaneme, v sobotu už musíme jít na chatu, takže i vzhledem k partnerům, i vzhledem k divákům jsme posunuli finále na pátek, vlastně začíná se v sobotu, když se začínalo i v neděli, takže doufám, že i ten pátek nám vyjde počasí a že přijde co nejvíc lidí.
0: Oficiálně to je mistrovství České republiky jednotlivců v kategorii staršího dorostu, 48 chlapců, 48 dívek bude bojovat o možnost zapsat se do listiny vítězů tohoto prestižního turnaje, kde jsou opravdu slavná jména Jan Kodeš, Martina Navrátilová, Petra Kvitová, Tomáš Berdych a mohli bychom dlouho pokračovat. Letos se trochu změnily ty podmínky pro účastníky, mají větší motivaci, aby si zahráli v Pardubicích.
1: Samozřejmě, my jsme rádi, že se konečně povedlo, že Český tenisový svaz nastavil pravidla, že každý rok my jsme upoutávali hráče na věcní ceny, na volné karty, ale prostě samozřejmě, že výhled do dospělého tenisu lákal hráče na to, aby získali co nejvíc bodů. Letos se podařilo, že je pravidlo, pokud někdo nepřijede na mistrovství republiky, což je pardubická juniorka, tak nedostane od svazu volnou kartu 12 měsíců po termínu pardubické juniorky. Ať jsou to turnaje národní anebo mezinárodní, který pořádá Český tenisový svaz. Tomu odpovídá vlastně i obsazení letošní juniorky, kdy vlastně až na Janu Kovačkou, která dostala výjimku z reprezentačních důvodů, tak tady bude vlastně celá špička.
0: Bude to silné obsazení, na které se podrobněji podíváme za chvíli s naším hostem, což je tady ředitel pardubické juniorky Miroslav Máslo. 99. ročník začne 8.8., tedy už zítra. Tak my se k rozhovoru vrátíme hned po písničce od skupiny Bonnie M.

0: Pardubická juniorka, 99. ročník, začne v sobotu 8.8. neboli už zítra, se bude hrát na kurtech pod Zámkem. A hostem ve studiu Českého rozhlasu Pardubice je ředitel tohoto turnaje, pan Miroslav Máslo. Už jsme naznačili a říkali jsme, že se letos v Pardubicích představí kompletní česká juniorská špička díky těm podmínkám, které se změnily pro účastníky. Tak ta sestava je velmi silná. Je tam vyloženě nějaká velká hvězda, někdo, kdo bude vyčnívat nad ostatní?
1: Podle mého názoru tam zase taková hvězda úplná není. Myslím si ale, že zase to nahrazuje ta vyrovnanost. A uvidíme, který hráč se z téhle plejády hráčů a hráček se objeví třeba na budoucnu na těch světových kurtech.
0: Tak zkusme nějaká jména, kdo třeba se představí.
1: Můžu jmenovat z chlapců Jakub Kusí z TK Sparty Praha, bude nejvýše nasazený, takže to se předpokládá, že to bude největší favorit. Bude tady i Krištof Komínek, který je taky z TK Sparty, je to loňský semifinalista, takže si myslím, že bude to hráč, který bude tady chtět dokázat ten loňský výsledek. Co se týká děvčat, tak první nasazená bude Denisa Žoldáková, ta je z prvního ČLTK Praha, aby to správně měla vyhrát. Bude tady i Tereza Krejčová, která se vlastně vrací po delší zdravotní přestávce. Nebude nasazená, ale bude to rozhodně jedna z favoritek. Uvidíme, jestli to zdraví vydrží. Takže si myslím, že prostě určitě tady najdeme hráče, který mají šanci se probít na ten světový tenis.
0: Ve videu na sociálních sítích vás podpořila Barbora Strýcová, současná nehrající kapitánka ženské tenisové reprezentace, taky v Pardubicích hrála. Pozdrav ve Wimbledonu natočil jeden z vítězů z roku 2018, Jiří Lehečka. Ten turnaj označil za vstupenku do velkého tenisu. Jak se vám to povedlo tyhle hvězdy přemluvit, aby natočili pozvánku na juniorku?
1: Tak byla to souhra náhod a souhra kamarádských vztahů, který máme s ostatníma organizátorama, takže se nám podařilo přemluvit. Myslím si, že to bylo prýmá, že prostě ta odezva byla hezká. I ta podpora k tomu, že prostě nejsou všechno jenom body, ceny a podobně, ale že ten, kdo vyhraje juniorku, tak vždycky má jakoby tradičně našlápnuto na ten, aby se probil do toho českého tenisového nebo do toho světového tenisu. Vidíme to i teď. Linda Nosková, je tam Muchová, je tam Lehečka. Prostě tyhle všichni hráči prostě byli u nás a my s tou máme dobrý pocit.
0: A pojďme se podívat na něco, co vás asi úplně netěší. Informace, kterou jsme zaznamenali o tom, že jste nezískali znovu dotaci od Národní sportovní agentury na výstavbu nového zázemí tenisového areálu. Ten projekt jste chtěli dokončit ke stému výročí turnaje, což je příští rok. Součástí investice měla být nová správní budova se šatnami, rehabilitačním zázemím i rekonstrukce centrálního kurtu. A klub hledá jiné možnosti financování. Jak to aktuálně vypadá?
1: No, aktuálně to vypadá velice bídně. Protože třikrát jsme žádali o dotace, vždycky to bylo negativně vyhodnocené, ať z důvodu toho, že ty programy byly vyhlášeny spíše na vybudování vlastně sportovišť, ne na vybudování zařízení. Říkám, je to velký problém, když vidíme, jak se budujou v jiných městech ty privátní sportovní kluby, že my jsme spolek, takže ty finance zase takový nemáme. Říkám, uvidíme, co se nám podaří, jestli se nám podaří něco zařídit na ten příští rok, protože jinak říkám, je to ostuda.
0: No, abychom končili veselý, tak zpátky k letošnímu 99. ročníku. Jak sledujete počasí? Mělo by se znovu oteplovat, říkají meteorologové, tak co vy na to?
1: Počasí sledujeme, i když to počasí se mění ze dne na den. Já pořád říkám, že je lepší být, když je teplo, než když prší, protože když potom na ty závěrečné boje prší a musíme přemýšlet, jestli budeme hrát venku nebo vevnitř, tak takový ten závěrečný bombonek chybí. Předpokládám, že bude hezky, my k tomu vytvoříme, když budou vedra, vytvoříme k tomu podmínky takové, aby hráči vlastně měli možnost se občerstvit, aby měli možnost nějakou zdravotní přestávku, takže na to vedro se umíme připravit a doufám, že nám to vyjde.
0: Tenisový turnaj Pardubická juniorka od 8. do 14. srpna. My děkujeme za rozhovor, naším hostem byl ředitel turnaje pan Miroslav Máslo. Tak ať se všechno povede, včetně toho počasí, a mějte se naslyšenou.
1: Já moc krát děkuju a chtěl bych pozvat všechny fanoušky tenisu do Pardubic.
2: Děkuji. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Luže na Chrudimsku spustí provoz senior taxi. Holicím se nedaří vysoutěžit firmu na úpravu farních zahrad. Stavbařům se podařilo prorazit oba tubusy tunelu dálnice D11 u Trutnova. V regionu dnes čekejte jasno až polojasno a teploty do 28 stupňů. Dobré páteční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Luže spustí provoz senior taxi. Služba bude určená starším a nemocným lidem nebo handicapovaným cestujícím. Na nákup vozidla získalo město sponzorský dar více než 1 000 000 korun. Zahájení provozu radnice plánuje 18. srpna. Radnice v Holicích na Pardubicku zrušila soutěž na přeměnu farních zahrad na veřejný prostor s lavičkami, cestami a zelení. Do tendru se přihlásil jediný uchazeč a ten předložil dvojnásobně dražší nabídku, než byl původní rozpočet. Nezávislý starosta Ondřej Výborný vysvětluje, že město kvůli tomu projekt odloží.
2: Vzhledem k tomu, že chceme nakládat zodpovědně s veřejnými prostředky, tak jsme smlouvu s ním neuzavřeli, ani neuzavřeme. Budeme tu zakázku přesoutěžovat a uvidíme, jestli se podaří sehnat jinou firmu, protože rozhodně se nenecháme dotlačit k tomu, že jenom aby to bylo co nejdříve, tak budeme platit neúměrně vysoké ceny.
0: Na stavbě dálnice D11 v úseku ze Stříteže na Hranice skončila ražba dvou tubusů tunelu opevnění u Trutnova. Práce přitom stěžovalo počasí i složitý terén, který znesnadňuje přístup a odvoz rubaniny.
3: Tunel opevnění s dvěma dvoupruhovými tubusy bude dlouhý 492 metrů a bude mít výšku průjezdu 4,8 metru. Jeho ražba začala v lednu letošního roku. Práce probíhají non-stop 7 dní v týdnu, včetně nocí. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Řidiče by po dálnici měli začít jezdit v říjnu 2029. Vyšetřování incidentu na letišti v Lipsku převzalo německé spolkové státní zastupitelství. Úřad, který se zabývá nejzávažnější kriminalitou v zemi, má podezření na úmyslný pokus o způsobení exploze. V noci na středu se u letiště Lipsko-Halle srazilo letadlo s pohyblivým objektem. V blízkosti dalšího stroje prázdného ukrajinského letadla našli dron s výbušninou.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povane slabý severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky dnes budou dobré až velmi dobré, tlak nejprve slabě klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Předmět na vozovce máme hlášený z dálnice D11. Dřevotřísková deska leží v pravém jízdním pruhu na 100 kilometru ve směru na Polsko a ve stejném směru D11 za 640 kilometrem stojí porouchaná dodávka s vlekem. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jsou skoro 9:04, to znamená jediné na frekvencích Českého rozhlasu Pardubice startuje Dobré dopoledne. Při pátku vás všechny zdravíme, hlavně Lady, dnešní svátečnice, přejeme jenom všechno dobré. A co uslyšíme? V Chrudimi budou mít už druhý psí park, řekneme vám proč a kde, vysvětlíme si, jak vzniklo slovo omnibus a hned po 9:00 nás potěší svým slovem Ivo Jahelka. A zpěvem budou těšit i další, třeba Olga Lounová právě teď. Přeji vám ještě jednou pohodový poslech a krásný letní den.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Jestli se o sobě chcete dozvědět opravdu všechno, ale všechno, tak se nechte rozvést. Protistrana vás dokáže vylíčit takovým způsobem, že se možná ani sami nepoznáte. Pár perliček ze soudních spisů, které pozbíral v průběhu kariéry, připojuje v tomto případě nespívající advokát Ivo Jahelka.
1: Na adresu manžela uvedla manželka u rozvodu do protokolu, že manžel příliš pije, jsem poznala, a když mě poprvé políbil, ale to už jsem byla v jiném stavu. Další manželka, to byla paní učitelka, zřejmě aprobace psychologie, neboť na adresu tady manžela toto hodnocení u rozvodu do protokolu. Manžel je prosím psychicky labilní, egoista, silně zakomplexovaný, mentálně až infantilní a k tomu normální vožrala. Když manželovi bylo vyčítáno, že moc pije alkohol a potom se jako neplní úplně kvalitně ty povinnosti manželského života, jak se od něho čeká, tak se tomuto jako velice bránil vehementně, tomuto nařčení, a argumentoval upřímně slovy: manželka dělala takový unuděný ksichty, a že mi na intimnosti přešla chuť a šel jsem radši na pivo. Tak jsem se stal notorikem. Ale manželka jiný pohled, tentokrát to může jít pro dámy možná inspirativní, tak tady k tomu uvedla: s naším manželstvím nejsem v žádném případě spokojená, když odpůrce vlastně jenom zabírá místo v posteli někomu, kdo by si to více zasloužil. Další důvod, nějaké třeba hrubé zacházení, nějaké nadávky, urážky, napadání fyzické a podobně. Tak třeba jedna taková příhoda byla zapsána slovy: k rodinné bitce došlo poté, když syn přestal rodičům nevěstu a babička utrousila: to vás pán Bůh trestá, že se nemodlíte. Vážení pane doktore, dávám vám tímto plnou moc a důvěru k tomu, abyste šetrným způsobem prověřil stav pohlavního ústrojí mé manželky, o němž se domnívám, že v důsledku jeho nemravného života v dezolátním stavu. Manžel mě doma tloukl, tak jsem mu řekl, že to půjdu říct k soudu. On mi řekl, ať jdu třeba do prd***a, tak jsem tady.

0: Jak už jsme vám říkali, v Chrudimi chtějí vybudovat další psí park. První oplocený areál pro venčení a výcvik zvířat otevřely technické služby v loni u letiště. Něco podobného by mělo vzniknout na opačném konci města, a to rovnou na sídlišti. Podrobnosti má právě teď redaktor Josef Kopecký. Hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Kde by měl nový psí park stát?
1: Vytipovaný je pozemek na okraji sídliště Větrník, je to travnatá plocha s několika stromy směrem ke hřišti. Radnice už schválila výpůjčku pro sociální podnik města, pod který spadá i útulek pro zvířata. Plán je velmi podobný jako u prvního parku, druhý ale má plně ještě další roli. Kromě oploceného výběhu z překážky má na Větrníku stát altán a veřejné geoliště, nazvané Buškárna, kde by se mohli lidé s okolitovek setkávat a trávit tam čas.
0: Bohužel signál není úplně stoprocentní, tak já tě poprosím přesunout se ještě na nějaké jiné místo, snad to bude lepší, položím mezi tím další otázku. Jaké další možnosti mají chovatelé psů, pokud jim chtějí poskytnout trochu volnosti?
1: Moc jich není, aspoň tedy ne těch legálních volných psů po ulicích, totiž zakázané vyhláška. Vůbec oficiální plocha pro venčení bez vodítka vznikla před několika lety u Teska, není ale oplocená a navíc kolem ní vede městský pruh. V loni následoval psí park Raťafáček u letiště, ten je snad dostupný, nedaleko je parkoviště a užívá ho třeba i sousední útulek pro cvičení psů k adopci. A třetí v pořadí má být právě park na Větrníku.
0: A kdo stavbu nového parku zaplatí?
1: Mě chce zvolit stejný postup, jak v loni. Psí park letiště stál asi 600 tisíc korun a zaplatil ho výtěžek z Rius centra, kde odkládají nepotřebné věci a jiní zájemci si je pak můžou za symbolickou cenu odkoupit. Plánovaný park na Větrníku spustil na sociálních sítích okamžitě debatu. Podle některých obyvatel Chrudimi může altán přitahovat bezdomovce a vandaly. Další diskutující ale stavbu vítají, protože podle nich něco podobného na sídlišti chybí.
0: Tak my za informace děkujeme. Budeme si to muset ještě jednou zopakovat, protože ne všechno bylo rozumět. Věříme, že signál bude tentokrát lepší. V každém případě díky. Josef Kopecký byl na telefonu. Naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
1: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Dopolední romantika na frekvencích Českého rozhlasu Pardubice. Už je 9 hodin, 26 minut. Máme pro vás jednu pozvánku, jestli máte rádi folk, tak můžete zavítat třeba do Hlinska na Hlinecký folkový špekáček. Hudební festival v areálu Cihelka nabídne 2 dny nabité folkem i tramskou klasikou. V pátek, to je dnes, vystoupí třeba Marien, Neřeš Trio, Neres Lucia, v sobotu pak Robert Křesťan a Trapeři, Devítka a další. Tolik tedy pozvánka do Hlinska. No a teď už tady máme opět jazykovědkyni Dagmar Maginsovou, která nám řekne něco o původu hromadných dopravních prostředků.
1: Před 200 lety byla v západofrancouzském Nantes uvedena do provozu dostavníková doprava určená všem. To aspoň znamenal její název – voiture omnibus – vůz všem pro všechny. Užití třetího pádu množného čísla latinského slova omnis, všechen, každý, byl sice nápad provozovatele dostavníku, ale vlastně si ho vypůjčil od majitele obchodu, před nímž byla nástupní stanice. Ten se jmenoval Omnes a proto si dal na vývěsní štít, co by reklamní slogan, slovní hříčku. Omnes omnibus. Omnes všem, každému. Časem si tu latinskou pádovou koncovku vzala angličtina. A tak vznikla slova autobus či trolejbus.
0: Taková daleká cesta. Uvidíme v pondělí, jestli to bude jednodušší. Vysvětlíme si původ slova stodola.

0: Před námi je víkend, možná se chystáte někam vykoupat, protože teploty se budou postupně zase zvyšovat. A pozor, kvalita vody v přehradě Seč na Chrudimsku se dále zhoršuje. Minulý týden byla na 3. stupni z 5, tento je už na 4. a není vhodná pro koupání, píše se v ČTK. Hygienici zatím zcela nezakázali koupání, ale upozorňují, že je třeba se vyhýbat místům s nahromaděním sinic. Výrazně znečištěná je přehrada na všech 3 sledovaných místech, tedy Hoješín, Semtín a Ústupky. 9 hodin 34 minut, blíží se nám zámecké léto, v pátek je to vždy napínavé, protože se losují výherci za celý týden, ale přece jenom pojďme ještě trochu uklízet. Lidé, kteří nechtějí kupovat zbytečně mnoho chemie k úklidu, si vystačí s jedlou sodou, octem a kyselinou citronovou a vážně to funguje. Pokud chcete vyzkoušet i přírodní houbičku, tak jste na správné adrese.
1: Babské rady.
2: Oblíbenou alternativou houbičky na nádobí je přírodní lufa. Jde o druh dýně, která se suší a která po namočení změkne. Její jedinečná textura a savost činí z lufy vynikající čistící nástroj na nádobí i tělo. Na první dotek vás překvapí její tvrdost. Nelekejte se, tak to má být. Když ji následně vložíte pod tekoucí vodu, tak po několika sekundách změkne a je připravena k použití. Stačí kapka saponátu a můžete začít mít i velmi špinavé nádobí. Díky porovitému povrchu lufa zvládne i připálenou vrstvu na dně hrnce. Navíc se v ní nedrží nepříjemný zápach jako v běžné houbičce na nádobí. Oceňovaná je i jako pomocník pro pleť. Slouží jako oblíbený a účinný tělový peeling, umí odstranit odumřelé buňky a regeneruje pokožku, proto se vyplatí mít ji nejenom v kuchyni, ale i v koupelně. Budete překvapeni, jak dlouho lufa vydrží. Je biologicky rozložitelná a po opotřebení ji můžete vyhodit do bioodpadu nebo dát na kompost.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: I když můžou působit nenápadně, mají za sebou zajímavou historii a jejich zdi pamatují mnohdy až neuvěřitelné osudy. Řeč je o pardubických domech. Jejich příběhy bude vyprávět Šárka Rusnáková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Tobrman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: české léto.
1: Pěkný pátek, hezký den vám přeje Pavel Kudrna od mikrofonu. 7. srpna už máme, no a my budeme uzavírat už 6. týden našeho zámeckého léta. Pak nám zbývají ještě 3, takže pokud chcete soutěžit, tak to už trošku finišuje, tak už se snažte, já vím, my se snažíte, dovolat se není vůbec jednoduché. No, musím říct, že dnes nás čeká také losování, tady ano, trošku prohrávnu ty naše losovací míčky. A řadu posluchačů, včerejší posluchač soutěžící pan Jan z Krásenska pobavil, protože já jsem řekl, je čtvrtek, přiřazuji vám 4, no on by si raději přál 3. To by musel ale soutěžit vlastně ve středu. Přišlo mi to trochu jako na vysoké škole, když dívky dostali 2 nebo 3. Můžeme na zkoušku ještě jednou, my pánové jsme byli šťastní za 3, no za 4 už ne. Tak pan Jan má 4 z Krásenska, paní Jana z České Kamenice 3, paní Lucie z Brna 2 a pan Jiří z Nedamova má 1. Kdo dostane 5, to je u nás dobré ocenění, tak to se teprve rozhodne. Záleží, jak budete soutěžit, jaký budete mít vlastně, nebo jaké budete mít štěstí při tom volání. Musíte být prostě 3. Ale dobře poslouchejte i následující povídání. Kam nás dnes, na jaký zámek nás František Kinský pozve?
0: Zámecké léto.
2: Na dnešní výlet vás zvu na Novojičínsko. Naším cílem je zámek Bílovec, který se chlubí největší vydlážděnou šachovnicí v Česku. Zámek přestál několik nepřízní osudu. Na konci druhé světové války dokonce schořel do základů. Ale stojí znovu a v plné kráse. Do současné expozice vás pozve Iva Havlíčková.
3: Takhle vypadal potom 45. roce. Když se tenhle ten zámek vyraboval.
4: A to je vidět v podstatě zdi,
3: ano,
4: bez oken.
3: Bez ničeho. Je to tady jenom obvodové zdivo a trošičku funkční komín, nic víc.
4: My jsme se s Milanem Varcochou, jedním z kastelánů, zastavili u staré historické fotografie. Tak dnes už zámek vypadá jinak.
3: Podstatně lépe.
4: A to je vlastně trojkřídlá budova, renesanční zámek v Bílovci. Tak my půjdeme po šipce zámecká expozice? Můžeme. Tak tady jsme kde, pane Kastelane?
3: Tady se nacházíme v galerii na chodbě, kde jsou portréty celého rodu, ale o celé té expozici rodové obrazárny by vám víc řekla tady autorka těchto portrétů Rozana de Montfort.
5: Je tady na 30 replik majitelů sednických Scholtic, ale také zpřízněných rodů Thunhohenstein, Colloredo Melch a Bartenstein a různých takových osobností, které tady pobývaly nebo byly zpřízněni s rodem sednických Scholtic.
3: Rodových galerií samozřejmě víc po republice a na zámcích, ale nemají jediného stvořitele.
4: Tak to je tady specialita Bíloveckého zámku.
3: A my můžeme teda dovnitř.
4: A my jsme teď v takzvaném hraběnčině pokoji.
3: Kde můžeme navštívit naši nejnovější expozici, a to je modrý porcelán, takzvaný cibulák.
4: A těch kusů je tady požehnaně.
3: Těch kusů je tady skoro 7 000. Jeden krásnější než druhý.
4: A tady za rohem je krásná místnost, pokud se nepletu.
5: Ano, pojďte. Ten rondel je zde.
4: Čili místnost s kulatými zdmi.
5: Má 4 okna a je to vlastně dekorováno jako místnost, kde se paní hraběnka mohla zdržovat v odpoledních hodinách, jelikož tady putuje slunce celý den. A byl to ideální čtecí salonek.
3: Byli strašně kulturní ti sedlničtí, takže psali knihy, zvali tady, ať to byli muzikanti, ať to byli malíři, byl tady malíř Šulmán, malíř Košvíc, byl tady mimo jiné spisovatel Karel Máj na návštěvě.
4: A z těch původních ještě exponátů říkáte, že se vám sem tam něco vrací. Co by se dalo vybrat?
3: Tenhle ten dobový stůl, ten je tu opravdu za pana správce.
4: Pokoj správce vlastně hned v sousedství jídelny.
5: Tady jsou takové kusy nábytku, které tady samozřejmě od jakživa patřily a můžeme se podívat na krásný sideboard nebo příborník a nebo krásnou vitrínu, která je teda původem skoro viktoriánská, bych řekla.
3: A tady máme hudební salon.
4: Tady na to historické, ač rozladěné piano si tedy návštěvují. Všimnit si mohou zahrát.
3: Ano.
4: Neladí, opravdu neladí.
3: A tady jsme vlastně, my to momentálně nazýváme divadelní pokoj, divadelní sál. Zde hrajeme různé skeče a snažíme se tady oživit ducha tohodle zámku tím, že hrajeme tady scénky, které se tady snad i udály. Hrali jsme tady Bílou paní, hráli jsme tady historku o právě již zmiňovaném malíři Šulmanovi a Košvici, kteří zrovna tady se potulují u toho stolu, moudře rozprávějí, popíjejí Markusovu pálenku a šňupou tabák.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Bílovec si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Krásný závěr návštěvy, popíjejí pálenku a šňupou tabák, tak v tomhle vedru rozhodně nějaké popíjení nedoporučujeme, protože to by nemuselo dopadnout dobře. Tak doufám, že dobře dopadne to naše soutěžení, protože teď přichází váš čas, takže 731 800 900, už žhavte. Já jenom řeknu, že hrajeme o náš zámecký cestovatelský balíček, no a dnes se také rozhodne, kdo z výherců tohoto týdne získá soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Jestli jste připraveni, já rovněž, tak se můžeme dát do soutěžení.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Iveta Bartošová, nekonečná, já myslím, že to jsou nekonečné vteřiny teď pro naše soutěžící, volající, dovolám se, když už se dovolám, budu třetí, nebudu třetí, no je to trošku dramatické, ale to přeci patří k tomu soutěžení, když se pak losuje. Vzpomenete na malé televizní sázení, nemáte se, jak se vytahovali ty uši z té hlavy, taky drama, odškrtávali jste si, mám, nemám, těsně vedle, vždycky to bylo těsně vedle. Tak teď doufám, že paní Pavlína z Jílového u Prahy se trefí do černého. Paní Pavlíno, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jste soutěživý typ?
1: No, jsem.
0: A sázíte třeba nějakou loterii?
1: No, někdy.
0: A vyhráváte?
1: Málo kdy.
0: A plánujete, kdybyste vyhrála, co by bylo kdyby?
1: Aby bylo kdyby?
0: Hmm.
1: Asi bych to rozdala.
0: Rozdala? Psám si, já se stavím do řady. Jo? Kdybyste náhodou vyhrála nějakých 200 milionů, stavím se do řady, prosím vás, vzpomeňte.
1: Ježiši, co bych s tím dělala?
0: Ježiši, abych věděl, já nechápu, jak se někdo může zbláznit z toho, že vyhrál, že potřebuje psychologa. Já tomu nerozumím. Ale rozumím tomu, že vyhrajete zámecký cestovatelský balíček, z toho se nezblázníte, pak už se můžete malinko zbláznit z té soukromé prohlídky, protože tu nemá každý. No a na konci prázdnin pak vylosujeme tři výherce, kteří získají víkendový pobyt na zámku a to si myslím, že je luxusní cena. Tak paní Pavlíno, dáme se do soutěžení, abych to nepřeskočil a rovnou nelosoval. Tak, otázka zní, pojďme zvážnit. Kolik oken má kruhová místnost neboli rondel na zámku Bílovec? Za A1, za B4, za C8.
1: Za B.
0: Je to přesně tak, je to za B a paní Pavlíno, máte pětku, dávám vám pětku, to je výborná známka u nás, ještě taky v Rusku, a to bych nerad zdůrazňoval. Takže pojďme na to. Pavlíno, s vámi se rozloučím, mějte se hezky, zdravím do Jílového u Prahy, naslyšenou.
1: Já taky. A můžu ještě něco říct?
0: Rychle, ale prosím pěkně.
1: Mám dneska narozeniny.
0: Ježíš. Udělali
1: jste mi radost.
0: No tak to gratuluju, to je výborná zpráva.
1: Děkuji.
0: Mějte se moc pěkně,
1: děkuji.
0: Užijte si to, oslavte to a nerozdejte všechno.
1: Děkuji.
0: Naschledanou. No a já budu teď tedy losovat, zanořím ruku tady do toho našeho losovacího osudí a já už to vím a vy to nevíte a už to taky víte. Vyhrává číslo 1 pan Jiří a jestli si dobře pamatuju, tak to je penzion, kde nás pondělí poslouchali, myslím, že i v úterý a gratulujeme do Nedamova. No, rád bych pogratuloval vám všem dalším, ale bohužel samozřejmě výherce může být vždycky jenom jeden v tom týdnu, ale příští týden rozjedeme další kolo, začínáme v pondělí. Nezapomeňte, že taky o víkendu budete moci navštívit zámky, v sobotu Karlovu korunu v Chlumci nad Cidlinou, no a v neděli zámek Malečno a v pondělí se pak sejdeme. Napište si do diáře nebo dejte si do mobilu v 9.45. Hezký pátek a hezký víkend přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V pardubických školách a školkách pokračují prázdninové opravy. V Chrudimi začíná tradiční salvátorská pouť. Kraje letos na své silnice nedostanou žádné peníze poprvé od roku 2015. V regionu dnes čekejte jasno až polojasno a teploty do 28 stupňů. Dobré páteční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. V pardubických školách a školkách pokračují prázdninové opravy. Město zároveň na základních školách Prodloužená a Štefánikova modernizuje učebny fyziky, chemie a informačních technologií. Jde o zakázky za desítky milionů korun. Základní škola Valdorfská bude mít novou kuchyň a bezbariérový přístup do jídelny.
2: Napilno mají teď dělníci i v 6 mateřských školách. Vyměňují tam původní osvětlení za moderní úsporná LED svítidla. Dělají také nové elektroinstalace a sociální zařízení. V mateřské škole odborářů vylepšují zázemí pro přípravu jídel a oční pavilon. Z Pardubic Ondřej Wolf. Český rozhlas.
0: V Chrudimi začíná tradiční salvátorská pouť. Provoz atrakcí je povolený od 14 hodin. Celé centrum města i okolí divadla je proto pro dopravu uzavřené. Akce skončí v neděli v 8 hodin večer. Až do dnešní půlnoci se mohou univerzitě v Hradci Králové hlásit zájemci o nové studijní programy. Škola nabízí studium v programu Management a certifikace zdravotnických zařízení a obecné ošetřovatelství. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury letos kraje nedostanou na své silnice druhých a třetích tříd žádné peníze. Je to poprvé od roku 2015. Oznámil to liberecký hejtman a předseda komise rady Asociace krajů pro dopravu Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Informaci o tom podle něj dostala asociace včera od ministerstva dopravy. To oznámilo, že nemá žádnou rezervu, kterou by mohlo krajům prostřednictvím fondu poskytnout. Vyjádření ministerstva Český rozhlas zjišťuje. 78% lidí v Česku souhlasí se zákazem používání mobilních telefonů ve školách. Ukázal to průzkum Medianu pro Český rozhlas, kterého se zúčastnilo začátkem srpna přes 1000 dospělých respondentů. Plošný zákaz mobilů v červenci podpořila vláda. Dotazovaní si od opatření slibují zvýšení soustředění žáků na výuku nebo zlepšení jejich vztahu. Komentuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
3: 3/4 respondentů souhlasí, že zákaz mobilních telefonů přispěje ke zlepšení vztahu mezi žáky a podobné procento se domnívá, že zákaz přispěje ke zlepšení psychické pohody dětí. S tím ale nesouhlasí téměř polovina mladých lidí ve věku 18 až 25 let.
0: Vládní návrh teď posoudí parlament a prezident. V případě přijetí začne platit v září příštího roku.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povane slabý severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky dnes budou dobré až velmi dobré, tlak nejprve slabě klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí na 59. kilometru ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Víte, že právě dnes slavíme Mezinárodní den piva? Je to oslava prvního srpnového pátku, kterou v roce 2007 v Santa Cruz v Kalifornii založil jeden pán, který měl asi rád pivo. No a od té doby se to rozrostlo i na Českou republiku, takže vy, pivaři, můžete slavit. No a my tady ve vysílání pro vás máme pár takových pivních perliček a nejen to. Budeme taky sportovat. Pardubický sportovní park na soutoku Labe a Chrudimky obsadili seniori, tentokrát ale nebyli jen v roli doprovodu svých vnoučat, protože organizátoři připravili sportovní nabídku speciálně pro ně. Jaké to bylo, to vám povíme, naznačíme v reportáži. Tak stále přejeme pohodový letní páteční den.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Zahradník František Lubocký bude dnes ve vysílání po 11. hodině. My jsme se nedávno spolu bavili o tom, co rádi čteme, a nechyběl Čapkův Zahradníkův rok. Tak co byste řekli tomu, kdybychom si při pátku kousek přečetli, třeba o tom, jak se člověk stane zahradníkem? Pokud je člověk v květu mladosti, myslí si, že květ je to, co se nosí v knoflíkové dírce, nebo podává děvčeti. Nemá jaksi to pravé pochopení, protože květ je něco, co přezimuje, co se okopává a mrví a zalévá a přesazuje a řízkuje a ořezává a přivazuje a zbavuje plevele a plodnic a suchých lístků a mšic a padlí. Místo, aby přerýval záhonky, běhá za děvčaty, ukájí svou ctižádost, požívá plodů života, kterých sám nevypěstil, a vůbec chová se celkem destruktivně. Je potřeba jisté zralosti, řekl bych, jistého věku paternity, aby se člověk mohl stát zahradníkem amatérem. Mimo to je třeba, aby měl svou zahrádku. Obyčejně si ji nechá udělat od zahradníka z povolání a myslí si, že se na ni bude chodit po své práci dívat a radovat se z květinek a naslouchat švehlení ptáčků. Jednoho dne se mu stane, že sám vlastní rukou zasadí jednu kytičku. Mně se to stalo s netřeskem. Přitom mu nějakou záděrou či jak vnikne do těla trochu půdy a způsobí jakousi otravu nebo zánět. Zkrátka z člověka se stane zanícený zahradník. Jen drápek uvíz a chycen je celý ptáček. Tak to bylo pro Františka Hlubockého i pro vás, pro ostatní, kdo máte rádi práci na zahradě a jste zahrádkáři, a právě pro vás bude i dnešní radioporadna po 11. hodině. Už teď se těšíme na vaše dotazy. Kdybyste to nemohli do té 11. vydržet, tak klidně napište už teď na adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. To je náš e-mail.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Jak už jsme říkali, sportovní park v Pardubicích nepatřil včera jen dětem, ale také seniorům. Organizátoři totiž uspořádali první ročník takzvané seniorky. Stejně jako děti, tak i lidé ve starším věku si mohli vyzkoušet různé typy sportů. Reportérka Šárka Rusnáková byla u toho, když právě lákali seniory do svých řad Sokolové.
1: Nás to překvapilo, že letos teda tady budou i seniori, takže jsme se toho chytli a zkusíme tady ukázat nějaké cvičení, které provádíme Sokolovně na Lošinkách.
2: Říká Vladislava Avramová, náčelnice pardubického Sokola, která spolu s dalšími cvičenkami seniorkami přišla na pardubický sportovní park předvést cvičební sestavu. Bylo to součástí novinky v rámci letošního ročníku, takzvané seniorky, jak vysvětluje náměstek primátora Jakub Rychtecký.
3: Tady vznikly dnes speciální stanoviště, je pro ně udělaný den takzvaná pardubická seniorka. Nám funguje senior centrum v Pardubicích, kde po celý rok vlastně průběžně organizujeme spoustu sportovních aktivit, cvičení, jógu a dalších záležitostí, ale pro nás je sportovní park ideálním prostředím pro to, abychom oslovili nejenom ty již aktivní seniory, ale aby jsme oslovili širokou seniorskou veřejnost.
2: Seniorka, podobně jako klasická stanoviště sportovního parku pro děti, ukazuje starším lidem další možnosti využití volného času. Potvrzuje Kristýna Macková z odboru školství, kultury a sportu pardubického magistrátu.
4: My tady máme několik partnerů, máme tady například krajskou knihovnu, máme tady plavecký klub, máme tady Sokol a spoustu dalších. A vlastně každý z nich si připravil nějakou aktivitu a také nabídku sportu nebo i dalších aktivit pro seniory. Takže to není jenom o tom, co se tady dneska koná, ale vlastně ty seniori dostávají informace, kontakty a nabídku toho, co pro ně už tady existuje v našem městě.
5: Odkud jste, jak se scházíte, jak často cvičíte, koho vezmete mezi sebe, když bude chtít?
1: Cvičíme seniory, cvičíme dvakrát týdně, pondělí, středa, dopoledne. A teďka si tady zacvičíme s touhle gumou.
2: Tak začínala ukázka cvičení, které přišla podpořit také tajemnice pardubického Sokola Pavla Avramová. Podle ní sportovní park seniorům patřil vždy.
6: Spousta těch dětí přichází do provodu svých prarodičů, dědečků, babiček, to znamená seniorské kategorie, a proto tohle spojení nám dává smysl.
2: Seniorku pardubického sportovního parku navštívili také paní Věra a Eva. Obě celoživotní sportovkyně.
7: Já jsem přišla ze solidarity k Sokolkám, protože s nima chodím pravidelně jednou týdně cvičit na Olšinkách.
8: Já to mám bledě modrém, akorát ze solidarity k senior centru, protože tam chodím cvičit do senior centra.
2: Kromě cvičení Sokolů si seniori mohli v rámci sportovního parku vyzkoušet také například kroket, petank, házení na terč, šipky nebo vědomostní kvízy. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám meteoroložku a kvízovou dámu Dagmar Jandovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Tentokrát se v Šarmu zeptáme na to, jak tráví léto herec Martin Mišička. Další z desítky nominovaných v naší anketě Šarmantní osobnost roku. Taky se vypravíme na divadelní festival do Jiráskova Hronova a o divadle si budeme povídat s Janem Přeučilem a Evou Hruškovou. V módních trendech se zeptáme na podzimní novinky, probereme některá pravidla domácí etikety a v cestovatelském seriálu navštívíme Chorvatsko.
2: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Dělo opravdu hodně rajčat, tak jestli jich máte moc, zkuste usušit a naložit do olivového oleje. Nám se to doma povedlo, no a teď můžeme společně vyzkoušet ještě bylinkové pesto. To taky dodá letnímu jídlu tu správnou chuť, ať už vaříte třeba těstoviny nebo připravujete dětem ke svačině bagetu. Jestli se vám na zahrádce urodilo dostatek bylinek, můžeme se pustit do výroby. Jak na to? To nám poradí Regina Gauglic z Královských dobrot s Chrudimi.
1: Pesto jsou nadrcený bylinky různýho typu, přidává se do toho hlavně olivový olej kvalitní. Já tam dávám vždycky trošku česneku, jenom takový malý stroužek. A pak se tam dají přidat semínka, nebo někdo to dělá vlastně základ, takový ten pravý bazalkový pesto je s píniovýma oříškama. Ale já rada experimentuju, že tam přidávám slunečnicový semínka nebo dýňový semínka, který se nadrtěj najemno, ne úplně na prach, a ono to v tom pestu je takový jako zajímavý, takový ten křupový efekt.
0: My si řekneme přesný postup, ale zaujalo mě i to, jak si přišla pestu na chuť ty.
1: Dřív vlastně, když jsem scháněla novinky do Královských dobrot, který vlastně letos tady už jsou 10 let, tak než jsem začínala, tak jsem jezdila se inspirovat i do Prahy na náplavku a tam vždycky stál takový stánek, měli tam kamínka a na těch kamínkách dělali topinky na sucho a bylo tam, tehdy se jmenovali květuščino pesto a oni měli nějakých asi 7-8 druhů a vždycky takovou velkou vrstu mazali na ty topinky a tam byla vždycky fronta.
0: Ano.
1: Tohle byla taková jedna z prvních inspirací, která mě k tomu pestu přivedla.
0: Není to složité si pesto vyrobit, většina z nás zná asi to z bazalky, to znamená, že tu bazalku nejlépe natrháme na záhonku, najemno pokrájíme a dáme do nějaké sklenice, přilijeme olivový olej a ta semínka, jak si říkala?
1: Ideální je, když má člověk nějaký ponorný mixer nebo něco,
0: nekrájet,
1: ale trošku to namixovat, ale nesmí se to mixovat zase moc dlouho, protože ty bylinky by potom zhořkly a musí se to mixovat s tím olejem.
0: A rychle, ne dlouho, prostě,
1: ne dlouho,
0: aby z toho nebyla
1: takový kaše. Prostě menší kousky, ale nekrájet. Je to lepší to prostě namixovat.
0: Tak a ty oříšky, ty si říkala, že různé dáváš, ale k té bazalce píniové spíš, nebo bys tam klidně i dala
1: jiný? Já bych dala i jiný. Já mám ráda třeba i slunečnici. Ale tu slunečnici si nejdřív opražím na sucho na pánvičce, nechám to vychladit a pak to zase najemno nasekám. A malinkým robotu nebo ponorný mixer, taky on většinou mívá třeba i takový nástavec, v kterém se to dá namixovat, aby to nebylo úplně na prach, ne jako na mouku.
0: Rozumím.
1: Musí tam za sebe takový kousíčky a ono to v tom pestu potom je takový křupavý element a dobře to dochutí.
0: A děláš to zvlášť, tu bazalku a ty oříška, pak to smícháš?
1: Přesně tak. A na závěr do toho dávám nastrouhaný parmazán.
0: Na závěr ještě nastrouhaný parmazán. A to vydrží?
1: Vydrží. Dá se to ideálně do skleničky, upěchuje se to, zalije se to olivovým olejem a dá se to do ledničky. Vydrží to několik týdnů.
0: Takže z toho potřeba se odebírá.
1: Když odeberete nějaké množství, tak zase potom je to potřeba udusat, tu skleničku vytřít papírovým ubrouskem, aby nezůstávalo to pesto na bokách, ono by to plesnivělo. Ono je potřeba o to jako trošku pečovat.
0: Ano.
1: Otřít skleničku, pak tam zase nalít nový olivový olej a zase to dá do ledničky. A takhle vám to vydrží několik týdnů.
0: Tak jestli budete zkoušet, ať se to povede. Za chvíli na vlnách Českého rozhlasu Pardubice budeme soutěžit. Máme tady poslední napínavou, zaláskovanou knížku, takový román Teď na léto, naprosto ideální.

0: Dobrý den přejeme i vám všem, kdo posloucháte Český rozhlas Pardubice. Jsme samozřejmě rádi, že posloucháte a že si třeba zasoutěžíte, vyzkoušíte si dnes svůj tip, který se bude týkat piva. A o co hrajeme? Hrajeme o knihu z nakladatelství Kazda. Celá se jmenuje, má dvouslovný název Wildflowers odvaha. Něco jako luční kvítí odvaha. A je to zkrátka takový emotivní román o druhých šancích, uzdravování a lásce. Takový příběh romantický. Můžete tuhle knížku získat a v pohodě si ji třeba už o víkendu přečíst, ale je potřeba se zúčastnit soutěže.
1: Věřte, nevěřte.
0: A je Mezinárodní den piva, jak už jsem na to dnes upozorňovala, je to pohyblivý svátek. Slaví se každoročně první pátek v měsíci srpnu, což je právě dnes. Nestojí za ním Češi, co by národ milovníků piva, ale Američané, a slaví se od roku 2007. A měla by to být hlavně oslava sládků a jejich práce, poděkování těm, kteří nám nosí dobré pivo na stůl. Tak až dneska budete někde si dávat pivo, tak si můžete vzpomenout na toho, kdo ho vyrobil. No, ale jsou lidé, kterým pivo nedělá dobře, například celiakům. Bez ječmene se ale pivo neobejde. Nebo ano? Věřte, nevěřte. Já dnes v naší soutěži tvrdím, že existuje pivo i pro celiaky, i pro lidi, kteří jsou alergičtí na lepek. Věřili byste tomu nebo ne? Víc k tomu nepovím, to už si dopovíte třeba sami. Něco vymyslíte jako vždycky, jak vás znám. 726 46 48 48 a první, kdo rychle vyťukal tohle číslo je... Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Helena. Nemám pocit, ale myslím si, že by to možné bylo.
0: Že by to možné bylo, že by existovalo bezlepkové pivo.
2: No, a přála bych jim to, když mají na to chuť a nesmějí, no tak...
0: Aby si mohli vychutnat tu chuť, že jo? Teď jde o to, jestli, co by tam místo toho ječmene dali, místo toho ječného sladu. To nevíte. Dobře, paní Heleno, já vám děkuju za důvěru. Máte ráda pivo? Jste pivařka?
2: Tak jako doslova, že bych chodila na pivo, ale pivo můžu.
0: Dáte si taková ta hořčinka po dobrém jídle. Občas může být. Dobře. Tak díky za zavolání, vy taky, Heleno. Naschledanou. Další z posluchačů už v tuto chvíli na lince. Dobrý den.
3: Zdravím, tady Jirka.
0: A vy se usmíváte, mi... pane Jirko, po dvou si, já to úplně slyším.
3: Jo. Včera se mi nevyplatilo vám věřit, ale dneska určitě věřit budu, protože vím, že pivo pro bezlepkovou dietu existuje.
0: Jo, abyste nás převezl, kdybyste řekl, jsem celiak piju bezlepkové pivo.
3: Nejsem, ale mám kamarádku, která má bezlepkovou dietu a ta si občas koupí.
0: A tak když teda víte, že to existuje, tak jste se zajímal i o to, jak to chutná, z čeho se to vyrábí, jestli je to totožné, ta chuť?
3: Je to nějakou formou těch štěpení, ale úplně přesně nevím, jak to dělají, ale něco podobné jak na alkopivo, že jo, tam to taky... zastavejí to kvašení a to.
0: No tak dobře.
3: Takže věřím, že existuje. Budu vám věřit dneska. Zase.
0: Ano, ano. Tak já vám přeju šťastnou cestu, opatrně.
3: Díky.
0: A naslyšenou.
3: Taky, naslyšenou.
0: Tak to byl do auta pan Jirka a teď to je Kampak. Dobrý den.
4: Dobrý den. Vendula.
0: Paní Vendulo, taky vás moc zdravím a taky do auta, mám takový dojem podle toho zvuku.
4: Dobrý den, ano, do auta, dobrý den.
0: Tak co říkáte na bezlepkové pivo pro celiaky?
4: Ano, ano.
0: Znáte?
4: Dá
0: pijete?
4: Se
0: dá se uvařit.
4: No nepiju. Já piju klasický pivo.
0: A tak mi řekněte, teď jsme to tady nakousli už s Helenou a s Jirkou. Dohadovali jsme se, jak by mohlo takové bezlepkové pivo vzniknout. Z čeho by se dělalo? Jakým způsobem? Protože tam nesmí být obiloviny. Ječmen ani pšenice. U toho klasického teda ječmen, že jo? Ječný slad.
4: Ano. No, no tak třeba z nějaký jiný obiloviny.
0: Kdybychom si tam dali třeba rýži, co vy na to? No.
4: Teď existuje.
0: Ano.
4: Z jinýho.
0: Jiná mouka třeba, nějaká bezlepková.
4: No.
0: Dobře,
4: ano.
0: Tak paní Vendula to vymyslela a my uvidíme, jestli má pravdu. V každém případě opatrně jeďte při pátku, je vždycky hodně nehod a ať dojedete šťastně ano, do cíle. Ano. Vendulo, naschledanou, pěkný den.
4: Děkuji moc, naschledanou.
0: A my si dáme disco příběh, když máme ten pátek, ať se nám vesele řídí, vesele jede, vesele chodí, vesele sedí a vesele poslouchá Český rozhlas Pardubice. studio.pardubice@rozhlas.cz To je ještě e-mail, můžete se připojit do naší soutěže.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: Asi mi dáte za pravdu, když řeknu, že cuketa je díky své jemné chuti univerzální a taky můžeme upravit na stovky způsobů. A jeden z nich vám nabídneme tuto sobotu. My si totiž společně připravíme cuketovo-bramborový koláč se sýrem a přidáme i recept na cuketové hranolky. Myslím, že by se vám mohl hodit.
0: Český rozhlas Pardubice,

0: Jdeme vyhodnotit dnešní soutěž Věřte, nevěřte, stále přibývají další a další maily a téměř všichni souhlasíte s tím, že existuje pivo bezlepkové pro celiaky a všichni jim to přejete, pochopitelně. Teď je otázka, jestli existuje tak, jak chutná. To by mě zajímalo, jestli někdo ochutnal bezlepkové pivo. Paní Marie píše, dnes se dělá všechno možné a sládkové jsou jistě šikovní, takže věřím tomu, že pivo pro celiaky se vyrábí. A třeba ještě tady paní Marie dodává super hudba, no tak děkujeme. Pavlína, zdá se mi to pravdivé, věřím. A poslední teď tady paní Lenka ještě dopisuje, věřím a přeju jim, ať jim chutná. Tak paní Lenko, vás jako poslední si tady zapisuju do té hromady kartiček. A dneska jich je opravdu hodně, protože jak jsem řekla, bylo to lehké celkem. Ale nikdo nenapsal ten popis, asi žádný sládek mezi našimi posluchači není. Jak to bezlepkové pivo se vyrábí? Liší se hlavně ingrediencemi, takže místo toho ječného sladu a dalších pro pivo typických obilovin se používá čirok, rýže, proso, pohanka nebo quinoa. No ale nemůžeme čekat, že pivo s velkým podílem čiroku nebo prosa bude chutnat stejně jako z ječného sladu. Rozdíl tam pochopitelně je. To je teda ten první způsob. A ten druhý, jak jsem se dočetla, je ještě metoda degradace. Na to upozorňoval tuším pan Jirka, který telefonoval z auta, kdy je lepek v pivu enzymaticky rozštěpen. Takže i tady se ho jakž takž zbavíme. Legislativní limit pro bezlepkové potraviny je obsah lepku maximálně 20 mg na kilogram. Pro pivo 20 mg na litr, ale sláci jsou schopni uvařit pivo s opravdu minimálním obsahem lepku. Takže skutečně existují bezlepková piva a my můžeme pogratulovat jednomu z vás, kdo teď bude vylosován. A ráda bych ještě připomněla, že my se budeme pivu věnovat dnes na vlnách Českého rozhlasu Pardubice po 14. hodině a uslyšíte více o výzkumu, který má přinést lepší chuť bezlepkovému pivu. Po 14. Tak a teď jdu na tu hromadu. Román o odvaze vyhrává posluchač Jaroslav ze Sloupnice. Pane Jaroslave, velká gratulace. A budu se těšit zase příští týden, v pondělí budeme soutěžit o něco jiného, to vám všechno povíme, ale teď máme před sebou radioporadnu a zahradníka Františka Hlubockého, takže z piva přešaltujeme na zahradu. Ještě jednou připomínám, jestli máte jakýkoliv dotaz, pište a volejte, během našeho pořadu budeme moc rádi, když se zapojíte.
1: Český rozhlas Pardubice.

písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Wellness, Kali, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Někteří zemědělci v Pardubickém kraji mají kvůli suchu nedostatek krmiva. Holicím se nedaří vysoutěžit firmu na úpravu farních zahrad. V Česku by měl být znovu dostupný lék na rakovinu prsu. Do lékáren míří téměř 6 000 balení. V kraji dnes čekejte jasno až polojasno a teploty do 28 stupňů. Dobré páteční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Kvůli suchu mají někteří zemědělci v Pardubickém kraji nedostatek krmiva, potvrdila to agrární komora. Podniky se živočišnou výrobou zaznamenaly výpadek už při jarních sečích. Oproti loňsku je horší také úroda obilovin, dodává Vanda Rektorisová z krajské agrární komory.
4: Na jaře díky tomu suchu už na tom byly špatně ty první seče, které už byly taky o těch 20% poníženy a někde třeba druhá seč ani vůbec neproběhla. Takže co se týká senážování, tak nic moc, no a následně i ty obiloviny.
3: Radnice v Holicích na Pardubicku zrušila soutěž na přeměnu farních zahrad na veřejný prostor s lavičkami, cestami a zelení. Do tendru se přihlásil jediný uchazeč a ten předložil dvojnásobně dražší nabídku, než byl původní rozpočet. Nezávislý starosta Ondřej Výborný vysvětluje, že město kvůli tomu projekt odloží.
5: Vzhledem k tomu, že chceme nakládat zodpovědně s veřejnými prostředky, tak jsme smlouvu s ním neuzavřeli, ani neuzavřeme. Budeme tu zakázku přesoutěžovat a uvidíme, jestli se podaří sehnat jinou firmu, protože rozhodně se nenecháme dotlačit k tomu, že jenom aby to bylo co nejdříve, tak budeme platit neuměrně vysoké ceny.
3: Město Česká Třebová a jeho příspěvkové organizace ušetří příští rok skoro 2 miliony korun na energiích. Informuje o tom radnice, která má za sebou nákup na Českomoravské komoditní burze Kladno. Za dodávku elektřiny zaplatí zhruba o 1,5 milionu korun méně než letos. Zemní plyn bude mít levnější o necelých 350 tisíc. Do českých lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu, léku na léčbu rakoviny prsu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Podle ní jsou další dodávky na cestě a měly by přijít v průběhu příštího týdne.
6: Současně jsme připravili zvláštní léčebný program, který umožňuje využít dovezená balení co nejefektivněji. Pacientky proto mohou v lékárně obdržet léčivý přípravek v náhradním obalu sestaveném podle předepsané léčby. Původní blistry zůstávají neporušené a pacientky vždy dostanou všechny potřebné informace i odborné poradenství od lékárníka.
3: Tamoxifen v Česku chyběl od loňského roku, kdy jeho výrobce přerušil dodávky. Od června pak nebyl k dispozici ani náhradní lék. Začala demolice požárem poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Vlastník budovy, společnost Krým, včera místo předala demoliční firmě. Už tam pracuje těžká technika. Vavrečkovu ulici pokryla folie, která má zabránit poškození silnice.
2: Počasí.
3: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Povane slabý severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky dnes budou dobré až velmi dobré, tlak nejprve slabě klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Porouchané auto stojí na dálnici D11, počítejte s ním za 1,8 kilometrem ve směru na Prahu. Tolik doprava, dobře dojeďte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: A A nám už studio zdobí chryzantémy. No jo, no, je srpen. Chryzantémy neboli listopadky, František přinesl.
7: Navíc oni ty chryzantémky prodělávají tak, jak bych řekl, překotný vývoj. Takže jednak se to upraví se režim, aby vykvetli touhle dobou, ale už jsou v nich miny a tím, že jsou příbuzné s kopretinama, tak mnozí v nich, a já v nich vidím v těchhle bílých taky, co jsou vyšlechtěny.
3: Jsou takové něžné, jemné, krásné. No, schválně se podívejte na web kamery, ale nejenom o tom bude řeč, budeme zalévat, budeme hnojit.
2: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radioporadna.
1: Tak, teď už oficiálně začíná zahradnická radioporadna se zahradníkem z Pardubic. Pardubiček?
2: Pardubiček, ale z Pardubic.
1: S Františkem Hlubockým. Už jsme tady chválili tu krásnou chryzantémku, neboli listopadku, která teď, jak jsi říkal, se šlechtí tak, aby byla už v létě.
2: A právě se zjistilo, že to jsou úžasné kytičky. Zrovna tato dá se tak, jak bych řekl, minimalizovat, že je to hezký keřík v květináči. Místo řezaných květů na takovéto venkovní posezení, na podpergoli, na dvůr a
1: na
2: tak.
1: Na stůl pěkně zdobí.
2: Tak, když se dá do nějaké košíčku nebo trošku do nějaké nádoby, není vysoká, nepřekáží a nemusí být ve váze ve vodě a nepřevrátí vítr.
1: A vydrží i sluníčko?
2: No, v celku jo, v celku má. Počítá se stejně s tím, že žádný rostlině, ale ono nám taky, když budu sedět u teplýho kafe a bude do mě padat slunce, taky se mi nebude líbit. Většinou ty pergoly jsou přistíněné.
1: Je to tak. Dobře, tak děkujeme za tuhle ukázku a za tuhle krásnou perličku na začátek, ale teď, Františku, máme za sebou opravdu perný týden. Ty teploty ke 40 unavily i mladé lidi. Jak se cítil? Ty mohl si pracovat v zahradnictví?
2: No, takhle. Naštěstí já už nejsem žádný velkopěstitel, už jsem pěstitel zahrádkář. A prostě moje zahradnická práce už zase tkví v něčem jiným, že zpracováváme, vyrábíme, já nevím, kytice a takové tyhle ty věci.
1: Nemusíš se plahočit na poli.
2: Ne, už ano. Ta práce ve sklenících, ve velkých sklenících, anebo venku, už ji mám odbitou. Životně mám ji za sebou. Ale i vevnitř měli jsme jako aranžovací nějaké věci. Museli jsme, protože to jsou výrobky, které jsou objednané.
1: Ano, svatby, pohřby a podobně.
2: Takže mokrá trika. A řeknu v neckách, já to tak nějako dolejvaná nebo dopouštěná voda ze studny a občas vždycky vymáchat ruce, opláchnout obličej, aby se dalo dělat.
1: No protože... A potom taky převoz těch květin, aby vydrželi.
2: No, to je honem utíkat, skladovat, kde to do rána uskladovat, že jo, tak chladírna zas tak velká není, tak do sklepa přinášet, vynášet, no co se dá dělat, každé řemeslo má své trable.
1: A vybíráte do těch věnců různých i rostliny, květiny, které víc vydrží? Nebo ono je to většinou na přání zákazníka?
2: Takhle, když jsou to ty gratulovací nebo tak, no přání zákazníka je nám rozkazem, to je jedna věc a druhá věc je, když se někdo ptá, tak mu poradím. To je samozřejmé, že na ty, třeba teď byli na gratulovací kytky a lidi jim zase přišli trochu na chudí gladioli, teď kvetly tedy ty české, tak jsem několik kytic, že jo, a pak už se mě dostalo odezvy, že opravdu ten gladiol vydržel se. Jsem řekl, tak si tam dejte těch pár gerber a třeba trochu té gypsofily a ty gladioly, ať má babička radost nebo maminka, kdo to měl dostat. Mm-hmm. Ona ty některé květy, co nevydrží, vyhodí, ale ty gladioly bude mi ve váze 14 dnů, protože budou do květa postupně
1: tak,
2: se čistí.
1: Tak to je pravda, já jsem taky dostala gladioly, zrovna jsem se tě na to chtěla zeptat, neboli mečíky.
2: Mečíky,
1: to
2: no.
1: Jsou tak pěkné, jako je biče to jsou, ale to, můžou se zkracovat, jistě, jo, postupně, jak dokvétají nahoře a vydrží.
2: Vydrží, že takže jo, snažím se, jinak zase oblíbené moje chryzantémy, ty trsové, karafiáty, ale ona i růže, když třeba ale jenom na ty aranžovací věci, kde teda to má tvořit nějakou výzdobu, no tak musíme vystužit zeleným drátkem, aby neohly hlavičku, ale zase třeba na převoz z města do města není tak špatná chytka. A co mohu doporučit každému, když bude chtět převážet kytici nebo tak, tak dneska už jsou ta auta klimatizovaná, tak pokud možno nedat do kufru a nezastavit na parkovišti. A výbor
1: dá si to dovnitř, do kabiny.
2: Dovnitř, do kabiny a i na uschování třeba, když se jde, kytka se vyfasuje na večer a jde se gratulovat ráno, tak do sklepa a plátno staré prostěradlo navlhčené zabalit do novin. Kdysi jsme se, ale to už je dávná zkušenost, když bylo Rudé právo největší a nejčtenější. To byly ideální noviny na balení kytek, nacákat na ně vodu.
1: Vodu.
2: Drželi zabalit a třeba ještě do vlhkého nějakého plátna. A pak teda postavit do vody a samozřejmě...
1: A ještě postavit do vody, takhle
2: zavalené. A postavit do vody tou stopkou a myslím si, že není opravdu problém. A nevím, odpoledne si kytici koupit, takhle ošetřit a druhý den dopoledne jít gratulovat, že to vydrží.
1: Dobře. Dobře, tak to máme tuto floristickou osvětu za sebou. Za chvíli půjdeme na vaše dotazy a na hnojení a na zalévání.
2: Tak, tak.

0: Posloucháte páteční radioporadnu. Naším hostem je milý pardubický zahradník František Hlubocký a na telefonu paní posluchačka Vlasta, to je jediné, co jsme si stihli říct. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás obrát zdravím, hlavně Františka. A Františku, měla bych velikánskou prosbu. Mám nádherný služník, obalený, jak já nevím.
0: A teď ještě jednou nám špatně vám rozumíme.
2: Byl to fík, rozuměl jsem dobře.
0: Máte fík. Nádherný obalený
1: ostružník. Ostružník, ano. No a teď, jak byly ty ohromný větra, skoro všechny ty konce obalený zasychají.
2: No nedostatek vody. Ostružník jsem...
1: Už nevím si s tím a je mě to hrozně líto, takový úrody.
2: No nedá se nic dělat. Ty, co už jsou přischlé, ty konce, raději bych odstřih a to zalévání. U toho platí u všeho, že raději jednou za 3 dny, ale položit pod něj třeba hadici a nechat chvíli týct a tu zem, co je okolo, nakypřit. Protože on má kořeny dost hluboko, tak aby se ta voda k těm kořenům dostala.
0: Tak opravdu zalévat vydatně.
2: Vydatně a raději jednou za 3 dny, ne každý den, brindat trochu vody.
1: No to všechno jsem to tam okopala. Přes den tam dávám kýdou vody.
0: Špatné místo už asi, že?
2: Špatné místo, no jedině hlejte se takhle. Ulevíte mu to, a to platí, ať jsou to ovocné stromy, cokoliv, kdo to poslouchá, tyhle ty už zasychající, zavadlé konce raději odstranit, ustřihnout, ať neodebírají to málo vody, co ty kořeny dávají, tak ať zbyde pro ty, stává se to, že ta voda běží těmi cévami, napřed se napojí ty, co jsou blíž u zdroje, ty, co jsou dál zasychají, tak pryč s nima.
1: Kontičku říkala, vy teda má tohle a vyhazuješ toho takový ohromný.
0: My vám bohužel, já to musím zrušit, že paní Vlasto, my vám vůbec nerozumíme. Nevím, jestli nemáte nahlas odposlech. To tam většinou je potom špatné, že ta srozumitelnost je mizerná. Ale my jsme se o tom teď bavili, o tom oteplování a o tom, že skutečně ty zahrádky budou postupně vypadat asi trochu jinak a ty rostliny, kde se dařilo původně, ať už je to zelenina nebo ovoce, tak se budou měnit, že? Bude se měnit místo.
2: Hlavně my budeme muset se naučit jako všichni zahrádkáři, zahradníci, ale dřív to sedláci věděli. Nechtít si vypěstovat úplně všechno, protože to má někdo někde, okoukat, co nám na té zahradě roste. A to bývalo takhle ti sedláci, jak měli pole. On věděl, tady je taková zem, tady neporoste obilí, tady zase porostou brambory. Takže víceméně soustředit se na to, co nám roste dobře, nechci říct rovnou prodat, třeba směnit. Jo. Já už jsem, já bych pravdu řekl, teď se přiznám, upustil...

0: rok je zvláštní, píše dále Mirek. Okurky rostou jako blázen, ale rajčata pomalu červenají.
1: No, je to takový ten případ, takový opravdu k tomu počasí. Ono někdy ty vysoké teploty, které jsou, zbržďují už zase růst, i když pořádně zaléváme. Ta rajčata žijí, že jo, mají listy, takže tady trošičku by už se mohly ty spodní listy odtrhávat, aby k tomu mohlo slunce, ne mnoho, ale odtrhávat, protože zase ten list je tam třeba, ale už někdy takový ty lepší, horší nemusí být. Tak a pokud možno už přestat hnojit tedy plnými hnojivy, dokonce dneska se mě tak napadlo, jsem se díval na složení takové, jak jsou určená hnojiva třeba pro podzimní hnojení. A tam je totiž přebytek draslíku. Takže ne mnoho dusíku, ale spíš tam, kde je právě draslík, hořčík.
0: Už víc toho podzimního hnojení.
1: No, ano, protože to jsou takové, které mají právě za účel pomoct vyzrávat ovoci, prostě ukončovat vegetaci a napomáhat vyzrávání.
0: Tak u toho zůstaneme ještě za chvíli.
1: Tak.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Zajímá vás, jak vypadalo rozhlasové prostředí v 60. letech?
5: Jeden z pohledů na obyčejné i neobyčejné dny rozhlasové pracovnice nabízí pětidílná četba z knihy Daniely Pražanové s názvem Pošetilost. Autorka působila necelých 10 let v Hradeckém rozhlase. Dozvíte se například, jaká atmosféra v rádiu převládala v období takzvaného Pražského jara, ale i o tom, jak vypadalo hektické vysílání během srpnové okupace. Četbu na pokračování poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Jakub Smolík a my pokračujeme v našem zahradničení s Františkem Hlubockým a dokončíme to hnojení, abychom si to upřesnili. Teď jsme tady mluvili o tom, že hnojíme už hnojivem, které má více draslíků.
1: Více draslíků, protože draslík a hořčík je dobře právě ten také podporuje jakoby vyzrávání pletiv, že jo? Tudíž se to doporučuje pak třeba, ale to tam zase u keřů až na podzim, když je dost vody v půdě, samozřejmě.
0: Aha, takže teď spíš u těch rajčat.
1: U těch rajčat, u té zeleniny, kde už chceme hlavně rajčata, papriky, aby vyzrávaly.
0: Tak koupit už to podzimní, hnojení.
1: Okurkám ne, tam bych to nedával, protože okurky, které já z nich mám taky letos moc radost, jak si pán liboval, tak já také. Je to trochu dílo uhlídat, aby tam nebyly svílušky a tak, ale sklizeň velká, těm zase tahle ta vedra vyhovují, ale také je mám přistíněné. To si myslím, že je velice důležité.
0: A závlaha.
1: Závlaha a zase obden, ale opravdu konev vody 10 litrů na ten metr čtvereční aspoň dát.
0: A přistíněné nějakou tou textilí bílou.
1: Textilí bílá, hele, můj fenomén bílá textilie, ta se hodí na vždycky, ta se hodí na jaře, v létě, na podzim vždycky. A teď právě doporučuji, měl jsem zrovna včera problém, pán si pěstuje rajčata na balkóně, přesně takové ty suché špičky a tak dále. Ale co má dělat? Já říkám hlavně, ať to je cokoliv, teda na balkoně v těch nádobách, přistínit ty nádoby. Ideálně, když třeba by to byla nějaký dřevěný truhlík, nebo řeknu dřevěná bedna a v tom ty kbelíky skované, aby byly zastíněné.
0: Aby na ten tmavý umělohmotný květináč ještě nešlo slunce.
1: Tak. A nebo alespoň obalené, nebo překryté nějakým bílým textilem, protože tam ten květináč se rozehřeje a tam je třeba 60 stupňů. No to je logické, že ty kořeny teda z toho blažené nejsou. Těch rostlin. A navíc ještě teplo od těch a ještě silné sluneční záření, takže opravdu takový závoj těm nevěstám dát, ať tam jsou jak nevěsty pod tím lehkým bílým závojem, protože odráží, a už jste to možná viděli, mnohde na polích bývají s tím přikryty v současné době, třeba okolo Lysé celá zelinářská pole, aby se květáky a tyhle ty zeleniny dopěstovaly vůbec k něčemu, tak jsou celé...
0: A přistupuje se k těmto záležitostem.
1: No jistě,
0: ale proto, musím se usmívat, jaký jsi romantik. Rajíčata jako nevěsty.
1: No ano, pak stojí na balkoně pět nevěst.
0: Máme tady další dotaz ještě od Míly. Dvakrát jsem nasala petržel, ani jednou mi nevyrostla. Mám to zkusit do třetice, před chvílí jsme o tom mluvili.
1: Hledejte místo. Petržel teda je taková potvora, která si nechá na čas. Je dobře nalíst v současné době zase na zahrádkách nějaké takové místo, kde je ve stínu a chladné, chladnější, chce stále vlhko, trvají to zhruba 3 týdny a zase dobré přistínit. Ideální, já říkám, zase jsme u bílého textilu, veškeré výsevy, které teď bude kdokoliv provádět, automaticky překrývat. Přes ně se krásně zalévá, že protože to je propustné, tak se zalévá.
0: A když už jsme u těch výsevů, co bychom tak vyseli?
1: Tak teď všechny řekvičky a řetkve, ale i červená řepa se ještě dá vyset. Začínají se set saláty, já už jsem o tom mluvil posledně, tak ale u salátu pozor, špatně i některé kedlubny klíčí za vysokých teplot, takže u salátu už je odrůda Marshallus, ale je označena, že je ošetřena pro scházení při vysokých teplotách. On je Marshallus neošetřený, tak ten ošetřený, ono stojí ten sáček třeba těch semen 40 korun, to je pravda, ale tam je možná 200 semen. Že jo? Takže já mám na seto, já nevím, třetinu toho sáčku a ještě jsem udělal takovou lumpárnu, že jsem je vysel do misky, jsem pál salát a já na tebe vyzraju a odnesl jsem ho domů do chodby, ještě s tou miskou říkám a tady si vyklíčíš, protože přece v bytě nebo v domě na chodbě je chladněji a pak tě teprve dám ven.
0: A teď to uvidíš teprve, jestli si udělal
1: no,
0: dobře.
1: No už zešel. Doma vzešel nádherně, během 3 dnů byl venku, až jsem se tomu divil. A teďka už si je venku na sluníčku, v té míse teda má tam země dost, tak až vyroste dostatečně, tak ho rozsázím.
0: Ano, anebo už sníte. Lumpárna se vyplatila.
1: Lumpárna se vyplatila.

0: Než skončí zahradnická poradna s Františkem Hlubockým, musíme tady dodělat ještě několik dotazů, stále nám přicházejí. Třeba ten od paní Jarky píše, máme skleník, na jedné straně paprika zelená, podlouhlá, nikdy nedozraje, protože od špičky hníje. Na druhé straně je PCR, krásná, zdravá. Jestli je to tím, že je to stará odrůda, pracovala jsem celý profesní život v zahradnictví, pěstovali jsme ji, i když trochu pálí, píše Jarka.
1: Trochu je to tím, že PCR, to je opravdu stará odrůda.
0: Ty si říká PCR, no jo.
1: To známe a je to potvora. Půlka papriky je sladká a půlka pálí jako čert klidně. Mm-hmm. Nebo jedna paprika na rostlině se dá jíst a s druhou praštíš o zem, když si do ní kousneš. Ale takhle, tak to je jedna věc. A tyhle ty náchylnější nebo tyhle ty sladké odrůdy opravdu jsou takové náchylné na výživu, když se jim něco nezdá. Ale prvopočátek je hlavně ve správné teplotě, ale teplo jí moc nevadí, ale na takové to, byť krátkodobé někdy přeschnutí země, tam je to o zálivce. Pravidelně zalévat raději třeba zase jednou za dva dny, ale dostatečně, a jakmile paprice začnou vadnout listy, tak běžet k ní s vodou.
0: To je jedno, že je poledne, prostě vadne žlouka, tak hned?
1: No tak se chvilku ještě počkáš, to slunko zapadne, nemyslím úplně hned, ale opravdu nezapomínat.
0: Dobře, tak tady
1: jinak
0: je to
1: jasné. Není hnití, to je zaschnutí de facto, může se to ukrojit a může se to jíst, není to hygienicky závadné.
0: A jak jsme tady mluvili o mečících neboli gladiolech, tak Míla od Litomyšle na to navazuje a chce se zeptat, co dělat. Píše, mám mečíky a gladiolus muriele, ale ani jedny nemají náznak, že by chtěli kvést. Loni jsem je přihnojila a sklidila cibulky menší, než jsem nasadila. Takže letos zalévám, opět nic. Asi je vyhodím.
1: No, tak tam může být takhle. Těžko se mě odpovídá, když to nevidím, protože gladiol nemá rád úplně každou zem, nemá rád úplně každé pěstování, ale pěstovali jsme je, když já jsem byl kdysi ještě v svém profesním životě, jak jsme jich třeba dělali 20-30 tisíc na poli, květů, že jo, se řezalo. Takže tam se dost vody muselo dávat a dost se muselo hlídat, jakmile vzešly, ošetřit proti třásněnkám. Jo, a to byly nejméně dva postříky, kde se to uhlídá, protože kam se ta třásněnka dostane, i do těch hlízek, tak se jich těžko zbavuje.
0: Tak to
1: a ta způsobuje to, že špatně kvetou, nevyzrávají a tak dále.
0: Ale to letos už tím paní nic neudělá.
1: No takhle, musel bych to vidět, já si myslím, že tam ty třásněnky fungují, ale no, nevím, když jí to nejde, neví co s tím, tak raději bych pěstoval třeba jiřinky, vrátil bych se k jiřinkám, ty jsou bezproblémové a nádherně kvetou.
0: A taky v podstatě taky mají hlízy, takže se s nimi musí zacházet jako s těmi mečíky.
1: Já jsem se k ním taky teď vrátil, taky jsme kdysi pěstovali a teď už jich mám zase pár keřičku a potřebuju se zase, jak bych řekl, zavzpomínat na mládí. Tak.
0: No, máme tady ještě poslední dotaz, který nesouvisí s tím vedrem, ale to nevadí, aspoň se trochu ochladíme, když si představíme lišejník na ovocných stromech. Paní posluchačka má lišejník na ořešáku, na rybízu, ptá se, jestli je to škodlivé, eventuálně jak to zlikvidovat.
1: A takhle, v malém množství ty lišejníky sami o sobě neškodí, ale samozřejmě čeho je moc, toho je příliš, jak se říká, když jsou ty větve obalené, větvičky tak brání, takže tam jsou dvě věci a to už může třeba začít teďka průklest. Bývají na takových těch starých větvičkách, jsou černou kůrou a jestli lze některou vyřezat, což teď se zase právě doporučuje, speciálně v téhle suché době, už jsem to malinko řekl u těch ostružin, odstranit z těch keřů, z těch stromů všechno přebytečné, ať to zbytečně nebere tu trochu vody, co kořeny dodají. A to bývá na těch nejstarších větvích, tak ty vyházet a pak ošetření je podle mě úplně nejjednodušší naředěnou modrou skalicí postřik, ale ten se musí dělat v době vegetačního klidu. Ideální je třeba v předjaří, anebo na podzim, když opadá listí, ale já doporučuji předjaří. Postříka za 14 dní jsou většinou suché za hezkého počasí a pak se dají, jak bych to řekl, odstranit třeba i jenom omnutím nebo oklepáním. Hmm. Někdy dělá se to i na střechu, někdy i prudký déšť. Ty suché se dobře odstraňují.
0: Máme hotovo, všechny dotazy zodpovězeny. Františku, dobrá práce jako vždy. Moc ti děkujeme za účast v našem pořadu a zase příště.
1: Já děkuju za to, že jsem tady mohl si pokecat.

0: Pojďme se teď zaměřit na krásné jméno Lada. Lady slaví právě dnes, 7. srpna, svátek. Je to slovanské ženské jméno, jeho význam ale není úplně jednoznačný. Může být odvozený od slova lad ve smyslu pořádku. Staročeské slovo Lada patřilo dívce anebo paně. Srbochorvatské zase znamenalo manželku. V pohanském bájesloví tohle jméno patřilo bohyni krásy, lásky a manželství. A co vás napadne, když se řekne Lada? Možná si vzpomenete na princeznu v myším kožíšku z legendární pohádky, anebo jejího nápadníka, prince Radovana, kterého ve filmu Princezna se zlatou hvězdou stvárnil zpěvák a herec Josef Zíma. Tak pojďme rovnou do zámku s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Kdo je princ?
2: Já vím. Glasoň.
1: Jak vypadá princ?
2: Vypadá, má plášť a ještě má korunu.
1: A žijí ještě princové?
2: Ne, už ne, protože zbrojím jenom hráte rozpoznání. Už dávno nežiju.
3: Zjel z jiný zemi.
1: A věděl bys, které třeba?
3: Z Americe asi.
1: A musí princové chodit do školy?
2: Ne.
1: Proč ne?
2: Protože jsou velké. Já vím, proč princové nemůžou být ve škole, protože jsou velcí a taky jsou království.
3: Nemůže jít do školy, protože je bohatý.
1: A musí si princ vzít princeznu? Nebo třeba jenom obyčejnou holku?
3: Princeznu.
2: Protože si má vybrat nějakou princeznu, abych měl jiný hlas.

0: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Anna Julie Slováčková nám zpívala. My jsme tady už s Honzou Vamberským. Pěkný den.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Přibátku, dívám se tady na náš odpolední program a máme to nabité.
1: Ano, máme, přesně tak. Podíváme se na Friends Fest, který bude probíhat o víkendu. Máme tam stopaře Terezu Brázdovou, tak nám jistě řekne podrobnosti. A to hned dvakrát, po 14. ve 14.20 a v 15.20. No a taky oslavíme den piva. Protože se chystá novinka, bezlepkové pivo, na to já se hrozně těším, až ho ochutnám.
0: No, my jsme to tady rozebírali v soutěži Věřte, nevěřte. Ono už existuje od těch osvědčených pivovarů, tak. Ale teď se prý chystá ještě něco lepšího.
1: Jo, to jsem zjistil. Nějaké nealkoholické bezlepkové pivo by mohlo být.
0: V každém případě na zdraví a krásný víkend.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu Radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V pardubických školách a školkách pokračují prázdninové opravy. Stát letos krajům nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd poprvé od roku 2015. Pardubičtí hokejisté se hrají první přípravný zápas před novou sezónou. A nás čeká slunečno. Jasno až polojasno, teploty do 28 stupňů. Aktuální zprávy pro vás má Petra Beránková. Klidné páteční poledne z Pardubic. V pardubických školách a školkách pokračují prázdninové opravy. Město zároveň na základních školách Prodloužená a Štefáníkova modernizuje učebny fyziky, chemie a informačních technologií. Jde o zakázky za desítky milionů korun. Základní škola Valdorská bude mít novou kuchyň a bezbariérový přístup do jídelny.
2: Napilno mají teď dělníci i v šesti mateřských školách. Vyměňují tam původní osvětlení za moderní úsporná LED svítidla. Dělají také nové elektroinstalace a sociální zařízení. V mateřské škole odborářů vylepšují zázemí pro přípravu jídel a oční pavilon. Z Pardubic Ondřej Wolf. Český rozhlas.
0: Lože na Chrudimsku spustí provoz Senior Taxi. Služba bude určená starším a nemocným lidem nebo handicapovaným cestujícím. Na nákup vozidla získalo město sponzorský dar víc než milion korun. Zahájení provozu radnice plánuje na 18. srpen. Kraje letos ze Státního fondu dopravní infrastruktury nedostanou žádné peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Informoval o tom liberecký hejtman a předseda komise rady Asociace krajů pro dopravu Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Ministerstvo dopravy asociaci včera oznámilo, že pro kraje nemá žádnou rezervu. Mluvčí rezortu Filip Medelský Českému rozhlasu potvrdil. Podle něj ale na dopravní infrastrukturu z fondů krajům i tak půjde 4,1 miliardy korun.
3: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů k dálnicím, napojením průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací, které například budou využívané jako návozové trasy v souvislosti s přípravou třeba nových jaderných zdrojů.
0: Podle předsedy asociace a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO není ještě téma oprav silnic zavřené. Sport. Hokejisté Pardubic odehrají první přípravný zápas před novou extraligovou sezonou. Mistrovský tým nastoupí v České Třebové proti slovenské Žilině.
4: Pardubičtí zahájí přípravu podobně jako v minulých dvou letech. V roce 2024 se utkali se Žilinou, rok později se Slovanem Bratislava. Utkání se Žilinou je jediným přátelským zápasem, který Dynamo odehraje v Česku. Následovat budou ještě dva duely, které budou součástí turnaje Red Bulls Salut v rakouském Zell am See. Pak už to budou ostré starty v Lize mistrů. Utkání se Žilinou začíná na českotřebovském stadionu v 17 hodin. Z Pardubic Otaku Tvěrt, Český rozhlas. Počasí.
0: A nás v Pardubickém kraji čeká slunečno, bude jasno až polojasno, odpolední maxima 25 až 28 stupňů, na horách naměříte 18 až 21 stupňů Celsia. Povane slabý severní až severovýchodní vítr, rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, tlak nejdřív slabě klesne, večer slabě stoupne, bio jednička, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 3,5 minuty po 12. přesně míříme společně na silnice Pardubického kraje. Jak víte, v Chrudimi platí omezení kvůli chrudimské pouti. Zavřené je parkoviště na Tyršově náměstí naproti sportovní hale. Komplikace čekají samozřejmě řidiče v těchto dnech. Uzavřené jsou všechny v centru města ulice. Až do konce pouti zóna zahrnuje historický střed města, navazující ulice a taky oblast kolem divadla. Dočasně zrušené jsou i zastávky MHD, to vše až do pondělního rána.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré páteční poledne přejeme z Pardubic, tak opět je tu možnost poslat někomu páteční polední pozdrav, případně gratulaci ladám či kajetánům, kteří dnes slaví svátek. Tak a k tomu písničky na výběr z našeho playlistu David Dale, taky třeba Los del Rio, jich Makarena, Václav Neckář, kapela Elán, připravená je i kapela Katapult, Michal Tučný, Eros Ramazzotti, kapela Krištof, Marie Rotrová, Naďa Urbánková s Karlem Černochem a nebo Janek Ledecký.
1: Písničky od srdce a Jan Bamberský.

0: Zázraku od Hany Zagorové, jak se jí také s oblibou doteď říká, Hanička písnička. Tak, telefon 726 46 4848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 01 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: A někdo je na telefonu, kdo pak nám volá?
2: Tady Slávek, Kaťák.
0: Nazdar, Kaťáku. Tak, co jsi vybral?
2: Dáme si Lesního manekína.
0: No, Lesního manekína si nedáme, dáme si tak maximálně blues.
2: Tak blues,
0: jo? Dobře. Tak jo, písnička je připravená, měj se hezky. Naslyšenou. No a písničku od Kaťáku si přeje i Boženka.

další z vašich poledních písničkových vzkazů a pozdravů. Je před víkendem, venku se nám zase krásně vyslunilo a oteplilo po včerejším zamračeném dni, takže si zase naplno budeme užívat tropické teploty, i když pravda už nebudou tak vysoké jako v předešlých dnech, ale ono pocitově to moc znát není, že se ochladilo, vidíte. Tak další z vašich vzkazů, teď píšete, zahrajte prosím písničku pro Nelinku, Davču, Šarlotku a taky Marcelku, něco veselého. Moc se na vás těším. Díky, Ráďa.

0: Tak spíš romantická než veselá od Davida Dejla, písnička Akorát.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Ale před námi je teď další z vašich schazů a ta veselá písnička taky přijde na řadu. Tak, telefon 726464848, připomínáme e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 01 04. Píšete, zahrajte prosím mým sestrám Verče a Martině, přeji jim krásné společné léto, které úplně poprvé tráví takhle pospolu. Janča.

0: Los del Rio a Macarena. 10 minut zbývá do půl jedné, někdo je opět na telefonu, kdo pak nám volá, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Monika Pardubice.
0: Tak Monika, povídejte.
1: Prosila bych zahrát, jestli byste mohli. Dneska má si narozeniny Jaroslav a dcera Lada a vnučka Lada mají svátek, jestli byste mohli něco zahrát.
0: Dobře, Václav Neckář může být.
1: Určitě, děkuji.
0: Připravený, mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: I když můžou působit nenápadně, mají za sebou zajímavou historii a jejich zdi pamatují mnohdy až neuvěřitelné osudy. Řeč je o pardubických domech. Jejich příběhy bude vyprávět Šárka Rusnáková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: A pokračujeme, zase vyřizujeme vaše pozdravy, kdo je na telefonu, dobrý den.
2: Zdar a sílu, tady Bedřich z Pardubic.
1: Tak, Bedřichu, povídejte.
2: Tak, já bych chtěl v první řadě pozdravit všechny kamarády, co mám a kamarádky, jestli zažívají po obědě, tak ať si pěkně zažijou. A pak bych chtěl poděkovat svoji ženě a nechat zahrát za dnešní oběd. Byly borůvkové knedlíky, no jedna A, takže zahrajte něco veselého, pane Vemberské.
1: Dobře, dobře, něco veselého, no.
2: Díky.
1: A tady mějte teď vybírám něco. Michal Tučný, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Jo, díky.

Hej, radil Michal Tučný a my jdeme na další z vašich pozdravů. Tentokrát je to poděkování konkrétně pracovníkům technických služeb do Žamberka za krásně osazenou autobusovou zastávku v Nádražní ulici. Poděkování s obdivem posílá Marie.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A pojďme také na zajímavou pozvánku na dnešní večer, protože můžete zažít romantiku na Zelené bráně v Pardubicích. Konkrétně můžete pozorovat západ slunce na Zelené bráně. A to, jak už jsme říkali, od 19 do 22 hodin.

Vánoční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí.

0: kapela ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 4 minuty před 1:15. Kapela Krištof a někdo by si teď mohl podat telefonický inzerát, to znamená, že by mohl někoho pozdravit. Kdo pak to bude? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Anička, i Třebový. A já bych chtěla pozdravit bývalý ženský ze Sloupnice, kterýma jsem dělala v Plastimě dole. A je to paní Pecháčková, Kozákový, to jsou manželé, Bečičková, Hudečkový, taky manželé, a Sedláčková. Dneska se mě o tom zdálo, tak jsem říkala, že musím poslat nějaký ten pozdrav do Sloupnice, jak se mají ty ženy. Už jsme se neviděli léta a dneska se mě o tom zdálo. Tak jsem říkala, musím tam zavolat, aby o mě věděli, že ještě jsem tady. Hmm.
0: Dobře, tak písnička je připravená.
1: Znáte to někdo rozví. Ano.
0: Dobře, určitě, určitě. Tak se mějte moc hezky, hezký pátek přejeme, naslyšenou.
1: Já vám taky moc děkuju, mějte se krásně nahoře a užijte si to.
0: Tak a kdo je na telefonu jako další? Dobrý den.
2: Dobrý den, jako další, tady Jana z Jamného.
0: Tak co vy si račte přát? Co máte na srdci? Povídejte.
2: Já bych přála, abyste zahrál dceři Veronice, já jsem Frankové do Jamného, ale všem lidem, kteří se starají o zvířata, to znamená koně, krávy, prostě všem, kteří v těchto vedrech pečují o to, aby měli dostatek vody, dostatek žrádla. No a prostě my z toho obyčejní lidi taky máme, protože to dělají pro nás na zimu.
0: Dobře, velmi rádi. Marie Rotrová je tady, mějte se moc hezky.
2: Ano. Všem koněkům a seři Veronice.
0: Ano, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: Marie Rotrová, minutu po 1:45, někdo opět na telefonu, tak kdo pak nám volá? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je jedna z mnoha babiček ze Žamberka a já bych chtěla nějakou, jestli tam máte trošku veselější písničku, poděkovat. Dneska končí týdenní fotbalový klub, který pořádá v Žamberku snad pro 80 dětí soutěž o gladiátora. Úžasná akce. Sportovní akce, děti se plazejí v bahně, plavou v řece, soutěží, hrajou fotbal. Já bych chtěla poděkovat všem organizátorům, kteří se na tom účastní. Je to úžasná akce.
0: Výborně, úžasná. Tak zdravíme organizátory do Žamberka. Mějte se moc hezky a děkujeme. Naslyšenou.
1: A vy taky, nashledanou.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Tak a teď už také pozvánka k poslechu našeho dalšího programu. Já jsem se tady začetl do toho, co nás čeká. Tak toto bude Veselé a zdravě, pravidelný to pátečník. Kateřina Cajthamlová je připravená, také Patrik Rozehnal a dnes i téma ztráta čichu. Tak můžete opět se mít možnost, budete mít možnost se ptát opět samozřejmě na toto téma po 13. hodině a dozvíte se ledaco zajímavého i poučného. A chystáme pro vás samo sebou i dobré odpoledne z Pardubic, které bude nabité informacemi nejenom z našeho regionu a tomu i písničkami, které nestárnou. Vybírám tady z playlistu na Mátkově kapelu Miraj, Olympiky, Karla Gota. Uslyšíte třeba ale i Hanu Zagorovou se Stanislavem Hloškem a Petrem Kotvaldem, Helenu Vondráčkovou, Anuka a nebo i Richarda Marxe.

0: večer v České televizi.
1: ČT 1. Honza začíná chodit do tanečních a Eva s Karlem se radují z narození druhého syna. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT 2. Ve které z kajut se ukrývá vrah. Hercule Poirot vyšetřuje smrt na Nilu v Oscarovém filmu. A ČT Art, koncert legendárního amerického písničkáře, který se stal jedním z nejvýznamnějších hudebně politických akcí 80. let. Paul Simon, koncert v Harare. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Voda v Sečské přehradě na Chrudimsku se znovu zhoršila. Policie už zná totožnost muže nalezeného v temném dole v Krkonoších u záchranné stanice. Stát letos krajům nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd poprvé od roku 2015. A nás čeká oblačno i zataženo, teploty do 31 stupňů. Aktuální zprávy pro vás má Petra Beránková. Krásné slunné páteční odpoledne z Pardubic. Voda v Sečské přehradě se znovu zhoršila. Už po posledních testech tam hygienici koupání nedoporučovali. Nové vzorky potvrdily další zvýšení množství sinic. Voda už nesplňuje základní požadavky a představuje riziko hlavně pro děti, alergiky a nebo lidi s oslabenou imunitou. Zemědělci na Svitavsku nejsou spokojení s letošními výnosy obilovin. U všech komodit jsou nižší než loni. S výjimkou řepky, podepsalo se na tom suché léto, říká ředitel společnosti Agrokunčina Marek Šejnoha.
4: Výnosy u řepky byly dosahovány nějakých 3,7 tuny, což je velmi dobrý. U pšenice tam si myslím, že bude něco kolem 7 tun, což je podprůměrný na nás. Bohužel ječmeny taky hodně zaschly, takže tam ten výnos bude někde kolem 6 tun.
3: Policistům se podařilo zjistit totožnost muže, kterého našel záchranář v pondělí před 8 večer u stanice v temném dole v Krkonoších. Neměl u sebe žádné doklady a zpočátku nekomunikoval. Jde o člověka ze sousední země, ke kterému policie už nebude uvádět další informace. Pokračuje mluvčí Královéhradecké krajské policie Šárka Pižlová.
5: Na základě výzvy v médiích jsme na lince 158 přijali desítky podnětů, které jsme všechny prověřili. Všem děkujeme za spolupráci.
3: Případy, kdy policisté najdou osobu bez veškerých dokladů, která nekomunikuje a složitě se zjišťuje její totožnost, je minimum. Jedna aktuální zpráva ČTK. Policie obvinila 5 lidí ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, a to v souvislosti se soutěží vypsanou zprávou železnic. Uvedli to právě před chvílí žalobci. Podrobnosti pro vás přineseme v dalším zpravodajství. Kraje letos ze Státního fondu dopravní infrastruktury nedostanou žádné peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Informoval o tom liberecký hejtman a předseda komise Rady Asociace krajů pro dopravu Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Ministerstvo dopravy asociaci včera oznámilo, že pro kraje nemá žádnou rezervu. Mluvčí rezortu Filip Medelský Českému rozhlasu potvrdil tuto zprávu. Podle něj ale na dopravní infrastrukturu z fondu do krajů i tak půjdou 4 miliardy 100 milionů korun.
6: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů k dálnicím, napojením průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací, které například budou využívané jako návozové trasy v souvislosti s přípravou třeba nových jaderných zdrojů.
3: Podle předsedy asociace a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO není ještě téma oprav silnic zavřené. Tajfun Dolphin přinutil k evakuaci stovky tisíc lidí na japonském ostrově Okinawa a taky v jižních prefekturách ostrova Kyushu. Úřady už zrušily minimálně 500 domácích i mezinárodních letů a preventivně se zastavila i námořní doprava v zasažené oblasti.
2: Počasí.
3: Ochladilo se, oblačno i zataženo, tak bude odpoledne teploty 28 až 31 stupňů, teploty na horách 21 až 24. Vítr slabý, v bouřkách může zesílit, bude přetrvávat silná nebo velmi silná zátěž teplem. Tlak se nemění, rozptylové podmínky dobré, biostále trojka, pozor, to znamená vysokou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehoda na 35 přímo ve Vysokém Mýtě za letištěm, ulice Voštice, srazila se tam 2 osobní auta, opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
7: Jsme rádi, že se slyšíme my dva, ale i vy nás na dálku. Patrik Rozehnal.
8: A doktorka Kateřina Cajthamlová. A mě trošku vadí, že já nevidím, kdo všechno nás poslouchá. A hlavně nečichám člověčinu. Jo? A je to proto, protože čich patří mezi náš velmi silný orientační smysl. A to, že říkáme, že něco vycítíme, hovoří přesně o tom, že my jsme pořád jako takový čuchači trošku.
7: To téma už tu bylo, ale zůstalo hodně dotazů, tak jsme se k němu vrátili. Pane doktore, po té chřipce jsem úplně ztratil čich. No, má to i své výhody, pane Nováku. Manželka může klidně zase začít vařit.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Já musím říct, že když jsem se připravoval na dnešní téma o ztrátě čichu, tak jsem si všimnul i zajímavostí o nosu jako takovém, který rozhoduje o tom, abychom dobře cítili. Paní doktorko, prý je 12 druhů nosu.
1: Povídejte, to jsem ještě podle neslyšela. Tvaru.
0: Jednak přišly věci na to, že třeba nozdry máme velké podle toho, kde jsme geneticky vlastně původem.
1: Aha.
0: Jestli ve slunečném prostředí, někdy, kde byla zima, kde bylo víc vlhkosti a tak, proto černoši třeba mají větší nozdry než my. No, ale pozor, tvar nosu, tak je třeba masitý nos, takový ano. Hodně masitý. Tak mezi populární osobnosti třeba patří Albert Einstein. Pak je knoflíkový nos, takový ten droboučký s tím ano. Zakončením. Malý, kulatý, ohrnutý v oblasti nosního můstku. Pak je římský nos, to když jsem se díval, to jsem já třeba.
1: Aha, ukažte z boku.
0: Z profilu. Mám ho tak jako lehonce. Není ale to ten jestřábí, ten tam je taky, ale ano. Je takový to lehce zlomit. To je římský nos. Takový ten drobnější, to je zase řecký nos.
1: Aha.
0: Pak je nubijský.
1: Páni.
0: Vyznačuje se výrazným nosním můstkem, široce posazenou základnou a vyskytuje se u osob s africkými předky. Tak třeba Beyoncé má tenhle ten nos, jenom pro vaši představu. Pak je východoazijský nos. Ten je středně velký, až velký a má široký nosní můstek, zepředu působí trochu plochým dojmem.
1: Aha.
0: Jestřábí nos, to si asi dovedete představit.
1: Zalamený. Já jsem slýchala orlí nos.
0: Tak možná je to tak. Sarah Jessica Parkerová nebo Barbara Streisand.
1: Ano, víme, Barbru známe. Ano, takže orlí za mě. Jestřáb nevím.
0: Ano, pak je nějaký snoop nos.
1: Aha.
0: To je občas zaměňován s tím knoflíkovým, vypadají podobně, ale tento je kulatější a strmější. Pak je plochý nos, to si dovedeme všichni představit.
1: No, no.
0: Tak to mývají třeba právě černoši, hrbolatý nos.
1: No, dobrá.
0: Po stranách z hrbolky a při pohledu z hlavy se může zdát i křivý.
1: Aha.
0: To jsme u 10. 11. baňatý nos a pak obrácený nos, což je typ nosu s rovným nosním můstkem a špičkou, která se sklání vzhůru.
1: Pardon, ale tomu se říkalo vody jak živa pršák.
0: Žáček, ano.
1: No.
0: Třeba Emma Stoneová ho má.
1: No jasně. Tak. A to, co já jsem tam nezaslechla, je nos rovný. A
0: to
1: rovný
0: je ten plochý asi.
1: Jo, to je ten plochý. Dobré, ano.
0: Jaký máte vy? V čem jste se našla?
1: Já si myslím, že mám pršák úplně jasný.
0: Ne.
1: Jasný. Ne. No ne, nekaste mi náladu, já chci mít pršák.
0: Tak o nosu teď ještě uslyšíme od Julia Satinského a Milana Lasici.
2: My máme závodnú jedáleň a tam vedú také dve chodbičky. Jednou chodbičkou vchádzajú hladní a druhou chodbičkou vychádzajú najedení. A v tej chodbičke pre najedených sme sa s Filadelfím ocitli sami dvaja z očí v oči.
3: A ako vás poznám, tak ste mu hneď povedali niečo ostrejšie.
2: Priznám sa, nezdržal som sa, dosť vyzývavo som sa na ňo pozrel a hovorím, tak čo? Chutilo.
3: Nemajte sa opýtať sa niekoho v závodnej jedálni, či mu chutilo. No. Toto je provokácia.
2: A on sa na mňa pozrel takým zvláštnym pohľadom a hovorí mi, ešte by som si dačo zahryzol.
3: A vtedy sa to stalo.
2: Odryzol mi ho.
3: Na jeden zahryz?
2: Na jeden.
3: Tomu hovorím chrup.
4: Počúvate, nepovedal pritom nič?
2: Ale hovoril pritom niečo také ako, asi, počkajte, v tom zmysle, človeče, vy ma už dávno, ale ďalej som nerozumel, lebo mal plné ústa.
3: Človeče, vy ma už dávno, čo to môže?
2: Neviem, čo to
3: človeče,
2: môže
3: byť. Človeče, vy ma už dávno poznáte?
2: Nie, poznáte to nebolo, to viem určite.
3: Uh-huh.
4: No, teda s takýmto prípadom som sa v mojej bohatej právnickej praxi ešte nestretol.
2: Ja neviem, či by som sa nemal obrátiť radšej na podnikového právnika.
4: Zbytočný krok.
2: Hey?
4: Zbytočný krok. Podnikový právnik by vám pomohol, keby išlo spoločný majetok.
2: Aha.
4: Ale pokiaľ viem, vy ste mali svoj nos v osobnom vlastníctve.
2: Áno.
4: A pamiatkovo chránený tiež nebol.
2: Nie.
4: Prečo?
2: Ja, falošná skromnosť.
4: No.
2: A pritom to bol čistý Biedermeier.
4: No, tak. Čistý ako čistý, o tom potom.
2: No.
4: Na čo chcete robiť?
2: Ja neviem. Viete, no tak nakoniec by mi to bolo aj jedno. Je tu len jeden problém v zamestnaní. Viete, zákazníci čo? Sa mi strašne smejú, keď prídu k nám do...
4: No tak prosím vás, tak ľudia nech sa trochu zabavia. Ale
2: nech sa zabavia, pravda, že len, že to má jeden háčik. Ja som zamestnaný v pohrebnej službe.
4: No, to je iná vec, úprimnú sústrasť. Tak čo by som vám poradil? Dajte ešte stovku.
2: Nech sa páči.
4: No tak za tú stovku, taká otázočka. A psychicky ste na tom ako?
2: Psychicky som na tom výborne, akurát niektoré slova mi robia problémy. Chápem,
4: obnos, nános, výnos, podnos, nosič, prednos.
2: Alebo keď mi manželka povie, to pivo už nenos, alebo keď je v televízii priamy prenos, tak to radšej vypnem.
4: No, nie ste sám.
2: A nie, že by mi tie slova dáko vadili, viete, ale keď ich počujem, tak sa ma vždy zmocní taká strašná táto...
4: Nostalgia. No tak môžem to ako právniku zavrieť?
2: Nech sa páči.
4: Dajte ešte stovku.
2: Bohužiaľ už nemá.
4: No tak v tom prípade sa s tým nedá pohnúť. Ale nevešajte nos. Prepáčte. Zastavte sa niekedy u mňa. Mám fajnový koňak. Dáme si do nosa. Ježiš, prepáčte.
2: Dobre. Pokojne. Ja som si už zvykol. No, tak ja pôjdem. Musím si prelepiť leukoplast. Večer sa chystáme s manželkou do divadla. No.
4: Dobrú zábavu. Čo dávajú?
2: Sirána. Už sa teším.
5: Vesele a zdravie. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: tématu k nosu a ke ztrátě čichu se vrátíme s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou na základě i vašich prozeb, protože jste si to vyžádali svými dotazy, i na ty se dostane. Já musím říct ale, že jsem našel i výhody ztráty čichu, paní doktorko Cajdemlová.
1: Dovedu si živě představit, já cestuju MHD a ano, jejich, ano. Vy to máte stejně. Aha.
0: A pozor, ano. Při úklidu čištění kočičího záchodu nebo vynášení koše se stává vaší novou superschopností a ušetříte i tisíce za drahé parfémy, stačí se polít čistou vodou. A věřit si.
1: Ano.
0: No, připomene nám to téma i náš posluchač Petr.
2: Přemýšlím rád v nočním tichu o výhodách ztráty čichu. Když jdu kolem popelnic, už necítím vůbec nic.
3: Vesele a zdravě.
1: Takže
0: jenom to potvrzuje.
1: Děkujeme, pane Petře, jenom potvrzuje. A ještě řeknu, když je člověk matka, je výhodné nemít úplně čich na nejvyšší úrovni, protože ty plenky a to takový to další, ty různé zvraceníčka. Takže je toho spousta, co nám může nedokonalý čich vynahradit.
0: Je to vždycky, že ho ztratíme náhle, nebo je to i postupná změna a vytrácení se toho čichu?
1: No, to záleží na příčině a já jsem našla jednu velmi zajímavou věc, která může být vlastně prvním příznakem Alzheimerovy choroby a to je právě ztráta čichu a tam k tomu dochází postupně.
0: Proč ten čich ztrácíme? Co všechno může být tedy důvodem?
1: Ano, takže my máme spoustu různých důvodů. Jednak jsou to buď kvantitativní poruchy čichu, to znamená, že cítíme méně a to je buď že méně, anebo vůbec a to je nejčastěji onemocnění dutiny nosní, čili chronické záněty, sliznice a podobné. Další je ztráta čichu po traumatu. Tam může dojít k tomu, že máme buď zlomeninu bazalební, to může přijít až týdny, až měsíce po úrazu a příčinou jsou nejčastěji jizevnaté změny plen mozkových. Pak může jít jednostranná porucha čichu, to bývá, pokud máme nějaké onemocnění frontálních laloků mozku, nejčastější bývá nádor meningeom nebo aneurysma, čili vychlípení jedné z našich tepen, které ten mozek zásobují. No a pak může být zvýšené vnímání čichu, to znamená jako vystupňovaný, říká se tomu hyperosmie. A to je obtěžující a je to záležitost také toho, na co se soustředíme. Protože my, když máme vlastně soustředěnou pozornost, tak zejména na ty odporné vjemy, se to stává vlastně stresorem a zvyšuje se vnímání. No a pak jsou kvalitativní poruchy čichu a to jsou vlastně změny toho, jak my něco cítíme. A ty jsou paradoxně daleko víc obtěžující než ty kvantitativní. Dochází k nim rovněž při zánětech horních cest dýchacích, ale také při cukrovce a při některých neurologických chorobách. A ten problém je, že vlastně dochází k tomu, že ty vjemy se v hlavě jako nějak pomotají a my cítíme třeba mýdlo jako zápach nebo kávu cítíme jako nějakou jinou věc. Víme, že po covidu nebo někdy to byl i příznak vlastně covidu, že došlo ke změnám čichu. Další důvod, proč se mění čich, mohou být některé psychózy, tomu se dokonce říká čichové halucinace. No a potom to může být jedna z forem epileptické aury. Epilepsie je onemocnění s křečemi, kdy vlastně aura je to předzvěst toho, že přijdou ty křeče a to se může projevit vlastně i tím, že máme čichové halucinace. No a ztráta čichu a různé další problémy nastávají typicky při rýmě.
0: Jak dobře vlastně máme cítit? Je na to nějaký test? Jaká je norma cítění.
1: No, existují čichové testy, ano. Takže my správně máme vlastně mít 100% čich a ten se dá zjistit vlastně jeho ztráta v určitých procentech. To znamená, že co ještě cítíme a co už necítíme.
0: A jak... dál si o čichu budeme povídat a vaše problémy s čichem a s jeho ztrátou řešit za malou chvíli.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.

0: CZ.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Písnička nám skončila a je tu čas na další povídání s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou na téma ztráta čichu, na téma, které jsme znovu vrátili do vysílání díky tomu, že zůstalo mnoho dotazů z toho předešlého vysílání, bylo to už před časem, ale my se k němu vracíme. I otázkami a dotazy od vás, které jste nechali na stránce www.veseleazdravie.cz.
1: Takže, paní Vlasta, když nemám čich, vůbec necítím chuť jídla, všechno jako bláto. Má smysl brát nějaké vitamíny? Tak už jsme hovořili o vitamínu A, ten bych asi vyzkoušela možná formou beta karoténu, což je pro vitamin A, ze kterého se ten vitamin A v těle tvoří. No, pak by bylo dobré zkusit proplachování nosu, protože někdy u těch různých rýmeček nebo nějakých chronických zánětů může dojít k tomu, že není vlastně dostatečný čich. A o tom, jak ten čich vlastně alteruje vnímání chuti neboli pokazí, tak to už jsem říkala. Takže bych to nenechala. No a samozřejmě, pokud by to trvalo delší dobu, tak bych zašla na neurologii, aby se na mě podívali a zjistili, jestli zatím není něco vážnějšího.
0: Po jaké době je nějaká rozhodující doba, kdy, když už ten čich zmizel, vytratil se, zeslábnul, kdy... Nechci říct, že máme spanikařit, ale vyrazit doktorovi.
1: Já bych tomu nechala, pokud nemáme žádné jiné příznaky, jako třeba horečka nebo nějaká kašel nebo nějaké jiné věci, tak bych tomu klidně nechala týden až 14 dní a pak bych se vlastně někam vypravila. Ono totiž k tomu neurologovi taky vás nevezmou hned, takže klidně se tam objednat a třeba to objednání
0: no,
1: pak můžem zrušit, ale radši bych jednala rychleji.
0: Další dotaz, který máte?
1: Další mám od pana Pavla. Od prosince 2000

0: 2019 ho trápily potíže s čichem, začalo to horečkou, která nešla srazit, snažil se to léčit paralénem, česnekem, čajem s medem, karím a podobně a cítil to jinak, než jak byl zvyklý. Problém přetrvává, čich úplně změněný, necítí správně ani mýdlo, tomu doslova nevoní a aktuálně se dočítá, že to může být spojeno s koronavirem. Ano, může. Takže jedná se hlavně o to, aby se nejednalo u něj o nosičství viru a vzhledem k tomu, že problém přetrvává 3 až 4 měsíce a nepozoruje, že by lidé kolem byli vážně nemocní, tak vlastně nerad bych působil problémy svému okolí a nechce zatěžovat zdravotnictví. Je to moc hezké, vlastně ta ohleduplnost, ale vzhledem k tomu, že už je to 3 až 4 měsíce, tak bych zašla nejdřív k obvodnímu lékaři, který vyšetří jiné věci, zjistí, jestli teda se nejedná třeba o long covid.
1: A to je co?
0: No, to je dlouhodobě probíhající infekce koronavirem. No a potom vlastně bych klidně navštívila neurologa.
1: Mimochodem jsou i léky, které způsobují ztrátu čichu?
0: Samozřejmě a máte to v příbalovém letáku, čili bych doporučila číst příbalové letáky a zase jako nepanikařit příliš, jak říkám, po týdnu, po 14 dnech bych hledala pomoc.
1: Dál poslouchejte náš pořad Zdravotní poradnu a o zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cejdamovou dnes na téma ztráta čichu.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cejdamovou.

0: Věnujeme se vašim dotazům, které jste nám už před časem nechali a souvisí se ztrátou čichu. Máte obavy, ptáte se a chcete poradit od doktorky Kateřiny Cajtamové. Tady je jeden z dotazů telefonních.
1: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat. Nemám čich už přes 20 let, když jsem se léčila a od té doby potom nemám čich. Neřešila jsem to, protože jsem myslela, já jsem byla léčena radiojodem, štítnou žlázu a myslela jsem, že je to potom radiojodu, ale teď mi říkala paní doktorka, že to v žádném případě nemůže být, že jsem to měla řešit, ale já jsem to nevěděla, jenom jestli byste mi řekla, jestli je to možné po tom radiojodu.
0: Je nebo není?
2: Jo, to tady každá rada drahá. My máme spoustu různých jako klinických pokusů, zkoušek a dalších věcí, ale mohou se vyskytnout výjimky. Ale vzhledem k tomu, že paní doktorka paní zná a vyloučila tuto možnost, tak bych asi věřila té paní doktorce. Já paní neznám, takže možné je kde co, ale asi je to méně pravděpodobné.
0: Zkusme odpovědět na další dotaz z formuláře na stránce veselé-zdravě.cz.
2: Tak, paní Svatavá nám radí, abychom poradili lidem. Já to přečtu, je to názor paní Svatavy. Sama nevím. Ze zoufalství zoufalí lidé dělají zoufalé věci. Ztratila prý po covidu čich, takže zkusila si kapat koloidní stříbro do nosu jako kapky několikrát denně a za 3 týdny se čich vrátil. No, já bych to úplně neradila, ale pokud je někdo z vás zoufalý, no tak na vlastní riziko, ale neradím to. Další tady máme, a to se mi moc líbí, paní Alena říká, má zmínku k čichu, voní koně i koňské koblišky, kdykoliv je na blízku nějaký kůň, nasává vůni. To, co ona považuje za vůni vlastně. A ptá se, jestli je možné, že to má v genech po dědečkovi, který byl kočí a koně asi miloval jako ona. Tady bych jenom chtěla říct, že ten čich s emocemi velmi souvisí. A my máme i takzvanou čichovou paměť, kdy se nám při určité vůni vybavují zážitky z minulosti. Já takhle, když cítím Chanel číslo 5, tak já mám přímo zrakový věm svetru žlutého konkrétního mý maminky, která se tímhletím Chanelem vlastně navonila. A já si myslím, že u paní Aleny tohleto mohou být vlastně časné zážitky z toho dědečka a koní, které byly příjemné a ona od té doby to vlastně vnímá jako příjemné. Takže nemyslím si, že to má geneticky, ale myslím si, že to má jako raný, pozitivní, příjemný zážitek.
0: A to je jen v té pozitivní verzi, nebo si pamatujeme i něco špatného?
2: Pamatujeme si i špatné, ano, máme vlastně různé psychogenní klíčování, kdy pokud například jsme byli v borovicovém lese a někdo nás zmlátil, tak nám může vůně borovic nahánět hrůzu, ano. To znamená, že ten čich tím, že vlastně bez kontroly dalších center jde přímo ke zpracování do mozku, tak vlastně mívá velkou řadu okamžitých efektů na nás.
0: To je to, proč se používá třeba i aromaterapie, protože má rychlý účinek?
2: Může být.
0: Nástupem třeba?
2: Ano, a třeba mají různé aromaterapeutické věci, třeba levandule, o té to známo, mají uklidňující efekty, kozlík lékařský může mít uklidňující efekty a nepůsobí to jenom na lidi, ale působí to i na zvířata, takže třeba ten kozlík je vysloveně atraktivní pro kočičky.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě je tu čas na vaše dotazy a na odpovědi doktorky Kateřiny Cajdanové k tématu ztráta čichu. Jaké problémy ještě posluchači mají a svěřili se s tím na stránkách Veselé a zdravě CZ?
1: Moc vám všem děkuji, že nám píšete, protože díky tomu vlastně máme pořad, který může být zajímavý i pro lidi, kteří se třeba bojí zeptat, takže děkujeme. Pan Tomáš píše, nestratil čich, ale naopak pozoruje, že občas cítí něco, co ostatní necítí. A většinou ty zážitky jsou nepříjemné. Jestli to může být čichová halucinace? Ano, může. A tady bych doporučila, pokud ho to obtěžuje, tak aby zašel buď za obvodním lékařem na nějaké základní vyšetření, anebo na neurologii, kde by se na něj podívali, jestli to není příznak něčeho, co by se mělo léčit nebo něco s tím dělat.
0: Mluví se někdy taky, paní doktorko, o tréninku čichu. Funguje nějaká jako posilovna pro nos?
1: Jakýkoliv náš smysl v okamžiku, kdy ho používáme, vůbec cokoliv, co používáme, a to nemusí být jenom smysl, jsou to svaly různé, jsou to návyky, které trénujeme. Všechno vlastně určitým způsobem můžeme na hranici komfortu zvýšit nebo snížit. To znamená, buď se můžeme otužit, anebo se můžeme naučit. U toho čichu to bývá, že vlastně lidé například, to je taky taková zajímavá věc, vycítí stav člověka a jeho imunitního systému. To znamená, jestli je zdravý, jestli je nemocný, jestli je agresivní, jestli se bojí. A pokud to člověk vlastně se snaží vyčuchat a snaží se to objektivizovat, to znamená kontroluje si, jestli to, co vycítil, odpovídá potom pravdě, no tak samozřejmě zvyšuje své schopnosti cítit věci. Lidé, kteří mají velmi dobrý čich, jsou someliéři, baristé, lidé, kteří se zabývají vařením, kuchyní, tam je to vysloveně i talent a ten talent je predisponuje k nějakému typu zaměstnání tohoto typu.
0: Co by měl dělat takový člověk, který třeba ráno vstane a zjistí, že neucítí kávu, najednou dojde ke změně, měl by si to nějak otestovat, měl by udělat nějakou první pomoc pro ten nos nebo tak něco?
1: Tak nejdřív se podívá, co dalšího se změnilo, jak už jsme říkali, jestli má třeba rýmu nebo jestli má nějaké změny vnímání zraku nebo jestli má nějaké další situace. Vzpomene si, jestli neměl úraz, jestli nedošlo třeba k tomu, že si kapal něco do nosu, co neměl, pak by asi ten nos by si měl zkusit vypláchnout, otestovat i chuť možná, to znamená, jestli se nezměnilo i tohleto. No a pokud ten stav bez nějakých dalších příznaků trvá po dobu aspoň týdne, no tak bych to šla někde objektivizovat a nechat se vyšetřit.
0: Ušní, nosní, krční?
1: Ušní, nosní, krční, ano. To tam nejčastěji zjistí, o co jde, a další potom, jak jsem říkala, teda neurolog. No, samozřejmě změřit hladinu cukru, protože i při cukrovce mohou být potíže. Případně vlastně sledovat, jestli nemáme nějaké psychické potíže, nebo jestli nás něco netrápí, jestli se nám nevybavují traumata z minulosti. Prostě zase jsme u toho, že pacient je hlavním zdrojem informací. Já už se úplně bojím říct, dělat příznakový deník, ale hodně pomáhá.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
4: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Povídáme si dnes o ztrátě čichu, o nosu. Mimochodem, paní doktorko Cajdamlová, nos se využívá i k prostorové orientaci, k určení směru. Vezměme si to úsloví rovnou za nosem.
1: No.
0: Nos se taky hodí ke strkání do různých cizích záležitostí anebo k věšení bulíků. V celku příjemné je dát si do nosu, ovšem na druhé straně dostat do nosu už tak příjemné není. Můžete ovšem mít taky na něco nos, což se šikne, ale když vás přepadne nostalgie, už to není žádná hitparáda.
1: Patriku,
0: čemu všemu ten nos máme?
1: Patriku, vy mě vždycky dokážete překvapit, co ještě najdete. To je neuvěřitelné. Ještě bych chtěla tady připomenout na jednu věc, a to je, že Parkinsonova choroba může vést ke zhoršení čichu, ale většinou k tomu ještě máme nějaký třes a můžeme mít i změny vidění. Takže těch věcí, které ten náš čich mohou nějakým způsobem narušit, je mnoho a je dobré mít na to nos a jít přímo za nosem k lékaři, aby nám pomohl zjistit, co s tím.
0: No a ty nejlepší věci, postup, rady pro obnovu čichu, ještě na závěr.
1: Výborné. Takže já bych doporučila, abychom svůj čich trénovali, všímali si ho, abychom se snažili využívat různé typy vůní k tomu, abychom si kontrolovali, jestli je cítíme pořád stejně. No a samozřejmě nekouřit, snažit se nepít příliš mnoho alkoholu, protože i ten může zhoršovat náš centrální nervový systém, zvyšovat náš krevní tlak a tím narušovat vlastně náš čich. Jenom bych chtěla upozornit, že máme 400 funkčních čichových receptorů, které snímají molekuly pachu ze vzduchu a posílají je okamžitě do mozku a velmi často se dá rozložit jedna vůně na stovky různých jednotlivých pachů. Třeba taková čokoláda se dá rozložit, opravdu tady píše jeden zdroj, na 250 různých čichových věmů. Jinak geneticky ty naše čichové kompetence takzvané, to znamená, co jsme schopni cítit, s vyšším věkem trošku klesají a zajímavá informace je, že na rozdíl od zvířat my používáme náš čichový potenciál velmi málo. Čili my bychom si měli učit všímat i čichem, nejen zrakem, protože čím víc to děláme, tím víc ten mozek trénujeme a tím lépe nám to funguje. A máme další důvod, proč se nekamarádit ve virtuální realitě, čili ne na sociálních sítích, ale opravdu tváří v tvář, protože tam náš mozek pracuje komplexněji.
0: I s feromony.
1: Ano.
0: Ano.
1: Feromony, vidíte, Patriku, feromony jsou velmi důležité, jsou to vlastně určité látky, které nám aktivují různé vnímání různých věcí, čili že někdo nám je příjemný, někdo ne. A když jste to řekl, vzpomněla jsem si na babiččino heslo, které říkalo, ty dva se zčuchly a teď se slejzají. Takže jak vidět, těch věcí, které zjistíme čichem, je mnoho.
0: Tak ať vám ten život i blízcí voní.
1: Ano.
0: A těšíme se zase příště.
1: A taky ať vy voníte jim, takže se běžte třeba trošku opláchnout.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Okresní soud v Pardubicích bude 20. srpna rozhodovat o dalším prodloužení vazby pro dva obviněné z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Moravská Třebová dokončila výstavbu chodníku z Udánek k vlakovému nádraží. V Česku se od ledna do července prodalo meziročně víc aut. Nejoblíbenější značkou zůstává Škoda. A zítra bude zase slunečno, jasno až polojasno, teploty až 28 stupňů Celsia. Zprávy má Petra Beránková. Krásný slunný pátek z Pardubic. Okresní soud v Pardubicích bude 20. srpna rozhodovat o dalším prodloužení vazby pro dva obviněné z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Jednání se uskuteční formou videokonference. Policie v souvislosti s útokem obvinila 11 lidí z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. 8 z nich je ve vazbě v Česku, další 3 zůstávají zadržení v Polsku. Při březnovém požáru vznikla škoda za stovky milionů korun. Chodník podél nebezpečného úseku silnice z okrajové části Udánky v Moravské Třebové k vlakovému nádraží je hotový. Za 250 metrů dlouhou cestu pro chodce zaplatilo město 2 miliony, říká místostarosta Václav Dokoupil z KDU-ČSL.
2: Podařilo se dokončit ten nejvíc nebezpečný úsek v zatáčce, který potom dále pokračuje směrem k nádraží. Příští rok bychom chtěli pokračovat další etapou a zase se o kus přiblížit k vlakové stanici kolem areálu sportovního fotbalového oddílu.
0: Na stavbě dálnice D11 v úseku ze Stříteže na hranice skončila ražba 2 tubusů tunelu opevnění u Trutnova na Královéhradecku. Práce přitom stěžovalo počasí i složitý terén, který znesnadňuje přístup a odvoz rubaniny.
3: Tunel opevnění s 2 dvoupruhovými tubusy bude dlouhý 492 metrů a bude mít výšku průjezdu 4,8 metru. Jeho ražba začala v lednu letošního roku. Práce probíhají non-stop 7 dní v týdnu, včetně nocí. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Řidiči by po dálnici měli začít jezdit v říjnu 2029. Prodeje nových aut se letos od ledna do července zvýšily meziročně o 4,5%. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů. Skoro 2/3 nově registrovaných vozidel bylo benzínových, další 1/5 měla pohon na naftu. Přibývá i elektroaut, ale jejich podíl je stále nízký, necelých 7%. Nejoblíbenější značkou zůstává v Česku Škoda, následuje Volkswagen a Hyundai. Přibližně 8 Čechů z 10 vítá možné zavedení zákazu mobilních telefonů ve školách. Slibují si od toho třeba, že se zlepší vztahy mezi žáky. Ukázal to exkluzivní průzkum Medianu pro Český rozhlas. Začátkem srpna v něm odpovídalo přes 1000 respondentů.
4: Pro zákaz je podle průzkumu 78% dotázaných. Nesouhlasí s tím hlavně mladí do 25 let, pokračuje analytik Medianu Vojtěch Dufek.
5: Něco více než polovina z nich. Naopak starší a seniori jsou pro zákaz.
4: Opatření taky vítají rodiče. Od zákazu si dotázaní nejčastěji slibují zlepšení pozornosti, vztahů mezi žáky nebo psychické pohody dětí.
5: Že zákaz pomůže žákům lépe se soustředit na výuku, se domnívá 80% lidí. Vedle očekávaných přínosů zákazu zároveň zdůrazňují význam digitálních technologií ve vzdělání.
4: Plošný zákaz mobilů na základních a dalších školách podpořila v červenci vláda. Měl by začít platit od září příštího roku. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Čeká nás chladnější noc. Noc na zítřek bude jasná až polojasná. Přechodně se vyskytne zvětšená oblačnost. Noční teploty 15 až 12 stupňů. Na horách 12 až 9. Vítr slabý. Zítra slunečný den, jasný až polojasný. Denní maxima 25 až 28 stupňů. Na severovýchodě kraje kolem 23. Teploty na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění a bio jednička. To bude znamenat mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané vozidlo a zdržení, to nám teď hlásí řidiči, a to konkrétně ze Svitavská 35 na úrovni Koclířova. Je to ve směru na Svitavy, tam tedy překáží auto, může bránit provozu v celé šíři silnice, tak opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Zhruba za čtvrt hodiny se vydáme za naším stopařem Terezou Brázdovou na dostihové závodiště v Pardubicích, kde vrcholí přípravy Friends Festu. Bude to 11. ročník, tak podrobnosti uslyšíte stejně jako písničky, které nestárnou. Od kapely Olympic, také od Course, případně i od Nightwork, Mirage Birky nebo Věry Martinové.
1: Dobré odpoledne a Jan Bamberský.

variace na renesanční téma od Vladimíra Mišíka zněla dobrým odpolednem Českého rozhlasu Pardubice 2:45. Máme pro vás pozvánku na recital Na Kuňce, konkrétně bude v severním křídle hradního paláce a to znamená, že budete mít i krásný výhled na Sněžku. Je to recital divadla Exil, tak jak ho ale neznáte, a to s celou kapelou, můžete si tak přijít vybrat svůj oblíbený žánr, který je blízký vašemu srdci, ať už to bude pop, folk, šanzon, jazz a nebo třeba i něco jiného, a zpívat vám budou Simona Andrejsová, Karolína Davidová a Věra Hloušková. A večerem vás bude provázet Tomáš Žako Jakoubek a tak si můžete přijít zaspívat třeba i vaši oblíbenou písničku za zvuků celé kapely. A nemusíte se prý vůbec ničeho bát na Kuňce, protože divadlo Exil v létě hraje na Kunětické hoře a to bez strašidel, budou tam jenom herci, tedy v severním křídle s výhledem na Kuňku. Je to zítra 8. srpna ve 20 hodin a 30 minut.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí. Mě

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
2: Jak jsme slíbili, vydáme se na pardubické rozstihové závodiště, kde už je živo, zatím ale bez návštěvníků, protože se tam chystají zítřejší 11. ročník oblíbeného Friends Festu, zážitkového festivalu plného Ameriky. Užijí si ho příznivci amerických aut a taky motocyklů, vojenské historie, ale i samozřejmě gastronomie. Na závodišti máme reportérku Terezu Brázdovou. Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne.
2: Tak prosím tě, než se dostaneme podrobněji k programu Friends Festu, má ten letošní ročník nějaké téma?
3: Určitě, bude to cesta Amerikou, a to přímo po ikonické silnici Route 66. Ta totiž letos slaví 100 let své existence a představí speciální zóna. Jednak po jednotlivých zastávkách mohou Route 66 procestovat taky návštěvníci. Jak se bude tady závodištěm imaginárně vinout, tak na to se hned na začátku musím zeptat Petra Vavrouše z pořadatelského týmu.
4: Tak Route 66 pro návštěvníky jsme připravili formou vlastně soutěže pro celou rodinu, kdy to zastavení bude mít 8 zastávek, vlastně od Chicaga, od imaginárního začátku až po Santa Moniku v Kalifornii přes Middle Point, a těch zastavení bude 8 a na každém tom zastavení vlastně bude ta rodina nebo ten tým plnit určitý úkoly, zodpoví otázky, dostane razítko a potom ho odměníme malou odměnou.
3: Americkou výhrou.
4: Nechme se překvapit.
3: K Friendfestu patří tradičně a neodmyslitelně americká auta a motocykly. Mnozí sem přijíždějí právě kvůli nim. Tak jaké speciality to budou letos?
4: Tak letos tu bude několik novinek. Jednak jsme připravili určitou výstavu historie jedné americké značky, kterou, kde návštěvníky vlastně představíme jeden z ikonických modelů, a to je auto Bronco, které letos slaví jedno z výročí. Pak tady samozřejmě bude celá řada amerických motorek, Indiáni, Harleje, nebudou chybět ani sportovní auta typu NASCAR, kde budou zase moc soutěžit rodiny nebo dvoučlenné týmy v NASCAR Pit Stop Challenge ve výměně kol. Bude tu americký Dragster, ale bude tu i americká vojenská technika, takže hrozná spousta věcí.
3: Skvělé zážitky slibuje i Moto Arena.
4: Tak Moto Arena vlastně už máme tady druhým rokem, kdy jsme pozvali bratry Podmoly, kteří tady vlastně budou dělat úžasnou show, a kdo to ještě neviděl, tak si to určitě nenechte ujít.
3: A kdo by si chtěl užít rodeo nejen při těch motorkách, tak má možnost sledovat to pravé, westernové.
4: Tak budou tady samozřejmě koně, tady budou, jsme na rozstíhovém závodišti, takže tady budou samozřejmě koně, takže ani o to neochudíme naše diváky.
3: A myslím, že nejen muži, ale i ženy budou rádi sledovat dřevorubeckou show.
4: Dřevorubecká show, hlavně v tomhle teple, bude asi pro dámy určitě zajímavá věc na podívání, ale nejen dřevorubecká show, bude tady strongman show, kdy skutečně fakt siláci budou tahat kamiony nebo traktory, a to je skutečně jako krásný pohled.
3: No a ty zážitky určitě budou procházet i žaludkem, nebudou chybět burgery.
4: Nebudou chybět nejen burgery, bude tady samozřejmě hrozná spousta občerství.

0: slovenské skupiny Tublatanka a bude i Ohňostroj.
1: Tak pro tuto chvíli Terezo děkujeme a za hodinu zase naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám meteoroložku a kvízovou dámu Dagmar Jandovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Tentokrát se v Šarmu zeptáme na to, jak tráví léto herec Martin Mišička, další z desítky nominovaných v naší anketě Šarmantní osobnost roku. Taky se vypravíme na divadelní festival do Jiráskova Hronova a o divadle si budeme povídat s Janem Přeučilem a Evou Hruškovou. V módních trendech se zeptáme na podzimní novinky, probereme některá pravidla domácí etikety a v cestovatelském seriálu navštívíme Chorvatsko.
2: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Dnes je Mezinárodní den piva. Sládci a dokonce i vědci se stále snaží vymýšlet nové receptury. Zkouší udělat i další piva vhodná pro celiaky. Místo ječmene používají třeba proso anebo čirok. Pivo z čistě bezlepkových surovin, ale v nabídce českých pivovarů zatím stále chybí. Reportérka Tereza Janouškovcová byla u toho, když na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze vařili pivo z rýžového sladu.
1: Nyní se nacházíme v naší sladovně. Jak vidíte, máme tady tři sladovací boxy, protože i sladování se skládá z takových tří úseků.
2: S Alenou Osvaldovou z Ústavu biotechnologie jsme na Vysoké škole chemicko-technologické v místě, kde se vyrábí slad, jedna ze základních surovin k výrobě piva. Tady ale mají kromě ječmene také rýži.
1: Vypadá jinak, než jste zvyklí z obchodu, protože má takové šlupky, stejně jako má třeba ječmen a i hezky chrastí.
2: To je vlastně jako neloupaná rýže.
1: A ještě musí být osivová, protože potřebujeme, aby nám opravdu klíčila.
2: Proces sladování, tedy máčení, klíčení a následné sušení, je podobný jako u ječmene. V něčem se ale liší.
1: Ta rýže je víc zhýčkaná, potřebuje vyšší teplotu, delší čas, větší vlhkost.
2: Až budou mít vědci dostatečné množství rýžového sladu, pustí se do výroby piva v univerzitním minipivovaru.
1: Máme tady dvě varny. Jednu starší, čtyřnádobovou, a poté modernější, dvounádobovou. Je to nejmenší plně automatizovaná varna v České republice.
2: České pivovary vyrábí asi na 20 různých bezlepkových piv. Základem je u většiny klasický ječný slad. Lepek je pak v průběhu výroby částečně odstraněn tak, aby pivo splnilo zákonnou hranici 20 mg lepku na litr, vysvětluje Jana Olšovská z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského.
3: Během té technologie se přidá enzym, on naštěpí to na nějaké kratší bílkovinové štěpy, potom už nám tam vlastně nevadí.
2: Pivo z rýžového sladu tuhle fázi nepotřebuje, protože rýže přirozeně žádný lepek neobsahuje.
1: Teď už jenom nám právě chybí nasladovat si větší množství a jít na to.
2: Jakou chuť bude mít vlastně rýžové bezlepkové pivo?
1: My jsme zatím chutnali jenom sladinu, právě meziprodukt. Má podobné atributy, sladovou chuť, další tóny. Tak má tady ty atributy stejné jako ječné pivo, akorát jsou všechny slabší.
2: Doplňuje Alena Osvaldová. Zatím v tancích na Vysoké škole chemicko-technologické dozrává univerzitní tradiční světlý ležák. Osvaldové ale věří, že už na podzim by vedle něj mohla být první várka rýžové jedenáctky. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.

0: Teď jsme navštívili Malý dům nad Skálou v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice, ale o letošních prázdninách navštěvujeme víc jak 50 zámků. Konkrétně je to díky zámeckému létu a navštěvujeme je s hrabětem Františkem Kinským a ten čas další návštěvy přichází právě teď.
1: Zámecké léto.
2: Na dnešní výlet vás zvu na Novojičínsko. Naším cílem je zámek Bílovec, který se chlubí největší vydlážděnou šachovnicí v Česku. Zámek přestál několik nepřízní osudů. Na konci druhé světové války dokonce schořel do základů. Ale stojí znovu a v plné kráse. Do současné expozice vás pozve Iva Havlíčková.
3: Takhle vypadal potom 45. roce. Když se tenhle ten zámek vyraboval.
4: A to je vidět v podstatě zdi,
3: ano,
4: bez oken.
3: Bez ničeho. Je to tady jenom obvodové zdivo a trošičku funkční komín, nic víc.
4: My jsme se s Milanem Varcochou, jedním z kastelánů, zastavili u staré historické fotografie. Tak dnes už zámek vypadá jinak.
3: Podstatně lépe.
4: A to je vlastně trojkřídlá budova, renesanční zámek v Bílovci. Tak my půjdeme po šipce zámecká expozice? Můžeme. Tak tady jsme kde, pane Kastelane?
3: Tady se nacházíme v galerii na chodbě, kde jsou portréty celého rodu, ale o celé té expozici rodové obrazárny by vám víc řekla tady autorka těchto portrétů Rozana de Montfort.
5: Je tady na 30 replik majitelů sednických Scholtic, ale také zpřízněných rodů Thun-Hohenstein, Colloredo Melch a Bartenstein a různých takových osobností, které tady pobývaly nebo byly zpřízněni s rodem sednických Scholtic.
3: Rodových galerií samozřejmě víc po republice a na zámcích, ale nemají jediného stvořitele.
4: Tak to je tady specialita Bíloveckého zámku.
3: A my můžeme teda dovnitř.
4: A my jsme teď v takzvaném hraběnčině pokoji.
3: Kde můžeme navštívit naši nejnovější expozici a to je modrý porcelán, takzvaný cibulák.
4: A těch kusů je tady požehnaně.
3: Těch kusů je tady skoro 7 000. Jeden krásnější než druhý.
4: A tady za rohem je krásná místnost, pokud se nepletu.
5: Ano, pojďte. Ten rondel je zde.
4: Čili místnost s kulatými zdmi.
5: Má 4 okna a je to vlastně dekorováno jako místnost, kde se paní hraběnka mohla zdržovat v odpoledních hodinách, jelikož tady putuje slunce celý den. A byl to ideální čtecí salonek.
3: Byli strašně kulturní ti sedlničtí, takže psali knihy, zvali tady, ať to byli muzikanti, ať to byli malíři, byl tady malíř Šulmán, malíř Košvíc, byl tady mimo jiné spisovatel Karel Máj na návštěvě.
4: A z těch původních ještě exponátů říkáte, že se vám sem tam něco vrací. Co by se dalo vybrat?
3: Tenhle ten dobový stůl, ten je tu opravdu za pana správce.
4: Pokoj správce vlastně hned v sousedství jídelny.
5: Tady jsou takové kusy nábytku, které tady samozřejmě od jakživa patřily a můžeme se podívat na krásný sideboard nebo příborník anebo krásnou vitrínu, která je teda původem skoro viktoriánská, bych řekla.
3: A tady máme hudební salon.
4: Tady na to historické, ač rozladěné piano si tedy návštěvníci si mohou zahrát.
3: Ano.
4: Neladí, opravdu neladí.
3: A tady jsme vlastně, my to momentálně nazýváme divadelní pokoj, divadelní sál. Zde hrajeme různé skeče a snažíme se tady oživit ducha tohodle zámku tím, že hrajeme tady scénky, které se tady snad i udály. Hrali jsme tady Bílou paní, hráli jsme tady historku o právě již zmiňovaném malíři Šulmanovi a Košvíci, kteří zrovna tady se potulují u toho stolu, moudře rozprávějí, popíjejí Markusovu pálenku a šňupou tabák.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Bílovec si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 7 minut před 3 hodinou odpolední jdeme vařit další ze 36 výherních receptů, ze kterých v jubilejním 10. ročníku hledáme spolu s vámi ten nejlepší ze všech nejlepších. A tentokrát recepty připravují profesionální kuchaři spolu s našimi kolegy. A dnes uvaříme, víte co, budou to taštičky z tvarohového těsta plněné masem a klobásou. Je to recept Rudolfa Cibulky z Šošůvky. Nejlepším receptem se stal v roce 2023. Vařit ho bude šéfkuchař Roman Paulus. A Patrik Rozehnal navštívil Romana doma a těšil se na další vaření.
1: Překvapivě.
2: Většinou se ty taštičky dělají z bramborového těsta, ale tady je navíc tvaroh. To je ta změna, kvůli které recept asi taky vyhrál.
1: Jsem si řekl, že se hrozně těším na to, že uvařím. To
2: jo.
1: Jo, to se mi hrozně líbí. Tady ty plněn, jako tady to je jako tvarohový, ale bramborovo-tvarohový těsto. Já si dovedu představit třeba škvarky ještě jako přelejt přes to.
2: Změny Roman Paulus udělal i u obyčejného špenátu. Přidal tam kromě jiného i jeden velký stroužek česneku. Opravdu jeden velký.
1: Ano, to byl jeden velký stroužek. Já jsem totiž si tentokrát pořídil dokonce takový jednostroužkový česnek. Jako. Jeden česnek, jeden stroužek.
2: To je nějaký geneticky upravený.
1: To je druhá, ano. To neznáš, Patriku.
2: No a pak samozřejmě hodně, ale hodně smetany.
1: Jasně, smetany není nikdy dost. Smetany a másle není nikdy dost.
2: Taky už se těšíte, jak to uděláte a až to ochutnáte.
1: Jo, ty jdeš do té největší, jo?
3: Jako.
4: Druhou stranu, ty jsi tady načal tu svojí, tak já ti do ní nepůjdu.
2: Nezapomeňte, v neděli se to všichni hezky naučíme a kuchařem a vedoucím kurzu bude Roman Paulus.
1: Držte palce, ale já věřím, že to dobře dopadne.
0: Jak to dopadlo, uslyšíte tady v neděli po 10. hodině. Teď už můžete vidět krátký videorecept na www.pochoutkovýrok.cz a nebo na našem Facebooku.
5: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
3: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Voda v Sečské přehradě na Chrudimsku se znovu zhoršila. Ve Vysoké Mýtě by příští rok mohla začít výroba biometanu, závisí to ale na státní podpoře. Poslanec Foldyna podal stížnost na rozhodnutí soudu, který ho vykázal na měsíc z domu. Poslanec čelí podezření z domácího násilí. A zítra bude zase slunečný den. Jasno až polojasno, teploty do 28 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásný pátek z Pardubic. Voda v Sečské přehradě se znovu zhoršila. Už po posledních testech tam hygienici koupání nedoporučovali. Nové vzorky potvrdily další zvýšení množství sinic. Voda už nesplňuje základní požadavky a představuje riziko hlavně pro děti, alergiky nebo lidi s oslabenou imunitou. Bioplynová stanice ve Vysoké Mýtě zatím odkládá spuštění výroby biometanu. Informuje o tom společnost, která si areál pronajela od města. Biometan, který slouží jako náhrada zemního plynu, chce po přečištění dodávat do plynárenské sítě. Čeká ale na státní podporu.
5: Město bioplynovou stanici nechalo postavit za zhruba 71 milionů korun. Provoz byl ale prodělečný a radnice na něj každý rok doplácela 1 až 2 miliony korun. Nový provozovatel celý areál zmodernizoval a chce se přihlásit do nového systému státní aukční podpory výroby biometanu. Pokud podporu získá, stanice by mohla začít fungovat už příští rok. Z Vysokého Mýta Barbora Soukupová, Český rozhlas.
4: V Náchodě na Královéhradecku ráno začala úplná uzavírka části Brumovské ulice na výjezdu z města. Omezení na silnici druhé třídy si vyžádala montáž lešení pod budovaným mostem na stavbě obchvatu. Řidiče čeká až do úterý dlouhá objížďka přes Červený kostelec a Hronov.
6: 200-metrový úsek u celního deklarantu bude neprůjezdný vždy od 6 hodin ráno do 6 večer. Na místo nevjedou ani autobusové linky. Cestující tak mezi Náchodem a Hronovem musí například využít vlakové spoje. Ty budou přibližně jednou za hodinu mimořádně zastavovat také v zastávce Náchod Malé Poříčí. Chodci a cyklisté uzavřeným úsekem projdou vyznačeným koridorem. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
4: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna chce zvrátit rozhodnutí děčínského soudu, který o měsíc prodloužil jeho vykázání z domu. Podal si proti tomu stížnost. Poslanec čelí podezření, že dlouhodobě týral manželku a nejméně dvě své děti. Nejdřív musel z domu na 2 týdny, soud ale 24. července lhůtu prodloužil o měsíc. Foldyna od začátku tvrdí, že je nevinný. Podání stížnosti potvrdil.
7: Je to podáno. Ano, potvrdím to, ale vůbec se k tomu nechci vyjadřovat. Prostě já k tomu nic nechci říkat v této chvíli a v této fázi.
4: Podle zjištění Českého rozhlasu policie už v červenci taky zabavila Foldynovi několik střelných zbraní. Policie obvinila 5 lidí kvůli nezákonnému ovlivnění zadání veřejné zakázky v souvislosti s veřejnou soutěží Správy železnic. Oznámil to žalobce Tomáš Kučera z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Na zahájení trestního stíhání v případu upozornili taky weby Seznam Správy a Odkryto. Podle nich je mezi obviněnými i bývalý generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Českému rozhlasu Svoboda dnes řekl, že se k tomu nechce vyjadřovat. Policie v sídle Správy železnic a taky v budově ŘSD zasahovala loni v listopadu. Prověřovala miliardové tendry obou podniků.
0: Počasí.
4: Čeká nás chladnější noc, bude jasná až polojasná, jen přechodně se vyskytne zvětšená oblačnost. Noční teploty 15 až 12 stupňů, na horách 12 až 9 stupňů Celsia. Vítr slabý. Zítra, tedy v sobotu, zase slunečný den, bude jasno až polojasno. Denní maxima 25 až 28 stupňů, na severovýchodě kraje kolem 23. Teploty na horách 18 až 21. Vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě klesne a bio jednička. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: V Chrudimi začala tradiční salvátorská pouť, provoz atrakcí začal už včera dopoledne, celé centrum města i okolí divadla je proto pro dopravu zavřené, akce skončí v neděli v 8 večer. A ještě jedna kolize, jak už víte, z nejvytíženější silnice v regionu 1/35 na průtahu Vysokým Mýtem za Hrušovou na úrovni letiště. Stojí tam po nehodě porouchaný kamion.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Znovu se v této hodině vydáme na pardubické dostihové závodiště, do dějiště Friends Festu, který začne zítra a nabídneme i písničky, které nestárnou, konkrétně od Valdemara Matušky, Tony Esposito bude zpívat, také třeba Lightning Seeds, Leona Machálková a nebo Helena Vondráčková.
0: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: Dívám se, dívám na historická meteorologická data a představte si to, že 7. srpna 1978 to byl venku opravdu, jak se říká, Saigon, protože přes Česko tehdy postupovala studená fronta, která vyvolala silné bouřky a následně vedla i k velkým povodním, ale rozhodně ta studená fronta nebyla tak studená, jako ta, co přišla v roce 1987 a zapříčinila zatím nejchladnější 7. srpen v historii měření. Měla hodnotu 7,1 desetina stupně Celsia. Nejteplejším 7. srpnem prozatím je ten z roku 2015, má hodnotu 36,3 desetiny stupně Celsia a jak se tak dívám na teploměr, tak dnes tenhle rekord rozhodně nepokoříme. Počasí. Teď už zdravíme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové pana Imricha Drapáka. Pane Drapáku, přejeme vám dobré odpoledne.
1: Já vám taky přeji pěkný den.
0: Tak nám prozraďte, co nás čeká o nadcházejícím víkendu. Předpokládám, že dnes už se nemusíme asi obávat nějakých bouřek, nebo měli by přijít, jak to bude?
1: Ne, dneska už nic nepřijde, bude jasno až po lesnu, spíše ta oblačnost bude ubývat potom k večeru, až na to jasno. 25-28 si většinou pohybují dneska ty teploty, na tom severovýchodě kraje tam je něco chladněji, tam je kolem třeba 20 stupňů. I v noci bude spíše nějaký jasno až po jasno, jen přechodně se nám vyskytne zvětšená oblačnost a 15 až 12 minimální teploty a zítra v podstatě jak předkopírák, 25 až 28 a opět na obloze jasno až po jasno. Opět na severovýchodě kraje může být o něco chladněji, tam kolem těch 23 stupňů a vítr slabý, severovýchodní až východní do 4 metrů za sekundu a neděli bude trošku teplejší. Tam taky jasno až polojasno a teploty už by se mohly někde dostávat nad těch 30 stupňů, začne to vypadá nějakých 28 až 32 stupňů.
0: Výborně, tolik tedy počasí od Imricha Drapáka, zdravíme do Hradce Králové a přejeme hezký pátek a hezký víkend, naslyšenou.
1: Tam taky hezký víkend, naslyšenou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A znovu se vydáme na pardubické rozstihové závodiště, kde vrcholí přípravy Friends Festu, zážitkového festivalu pro celou rodinu, ale hlavně pro milovníky americké kultury. Je to 11. ročník, opět slibuje pestrou podívanou, a to od amerických aut přes rodeo, ukázky vojenské techniky a chybět samozřejmě nebudou ani hamburgery. Na závodišti máme i naši reportérku Terezu Brázdovou. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Terezo, ty už si minulé hodině říkala, že tím pojítkem toho všeho může být ikonická Route 66.
2: Je to tak, slavná silnice propojila americké státy přesně před 100 lety. Na závodišti je připravená speciální zóna, která návštěvníkům představí ty nejvýznamnější milníky a zajímavosti, příběhy této ikonické silnice. Čeká je putování od Chicaga až po Kalifornii, zastávky u slavných míst, historických památek a kuriozit, které Route 66 jako matku cest proslavili po celém světě. Navštěvníci se můžou taky těšit na sraz Mustangů, uvidí ikonický Mustang z roku 64 a dalších 7 generací Fordu Mustang. Ostatně některé z nich už by teď měly být v tuto chvíli na Pernštýnském náměstí v Pardubicích a o podrobnosti poprosím Petra Vavrouše z pořadatelského týmu.
3: Tak přesně tak, v tuhle chvíli právě probíhá sraz nejen Mustangu, ale obecně amerických aut na Pernštýnském náměstí, odkud v 17 hodin bude výjíždět spanilá jízda městem přes Třídu míru a centrem města zpátky na závodiště.
2: My spolu teď v tuto chvíli stojíme v takovém improvizovaném stanu, který se proměnil v muzeum, a to muzeum historie značky Ford.
3: Tak přesně tak, my jsme se letos rozhodli, že připomeneme některé věci právě značky Ford, které třeba nejsou obecně známé, takže tady vystavujeme od nejstaršího až po nejmodernější auta, ale i zajímavosti z typu spolupráce Fordu s NASA, ze zdravotnictví a různé další zajímavosti, takže je tady spousta velkoplošných panelů s těmi informacemi, takže doufám, že si to zákazníci užijí.
2: My se díváme na model z roku 1924, tak ten vypadá tak trochu ještě jako kočár.
3: Tak to jsou v podstatě ty začátky vlastně automobilismu, kdy ty auta právě připomínaly kočáry, dřevěná loukoťová kola, otevřená karoserie, a ten model je tady právě pro ten kontrast s těmi moderními auty, aby jsme si všichni uvědomili, jak obrovskou cestu jsme všichni udělali.
1: Terezo, Friends Fest neláká samozřejmě jenom příznivce aut, ten program je opravdu velmi bohatý.
2: Je to tak, na závodišti nebude chybět městečko divokého západu a western show, vojenský kemp, bojové ukázky, bude tu celá řada programů pro děti a taky ukázky amerických sportů, pane Vavrouši.
3: Tak určitě americký sporty, protože některé sporty vznikly právě na americkém kontinentě, ať je to USA nebo Kanada. Samozřejmě nemáme tady lední hokej, ale budou tady i hokejisti, nebudou samozřejmě bruslit, máme trošku velký teplo, ale bude tady baseball, americký fotbal, ukázky sportů původních obyvatel Ameriky, takže na své si přijdou určitě i zájemci o sport.
2: Posluchačům, kteří o návštěvě uvažují, bych doporučila podívat se na program Friends Festu na jeho webu, kde je rozepsaný po jednotlivých stagích a

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 7. srpna, svátek má Lada. V pohanském bájesloví se taky jmenovala bohyně krásy, lásky a manželství. A svátek taky slaví Arabela. Tady je Petr Jungmann. Frimburg na Českokrumlovsku zachvátil před 170 lety v roce 1856 rozsáhlý požár. Kompletně zničil náměstí a vyhořelo dalších 54 domů malebného městečka. Sexuální deviant usvědčený z 5 vražd, trojnásobného znásilnění, trojnásobného pokusu o znásilnění a krádeže, Ladislav Hojer, byl popraven před 40 lety v roce 1986 v pankrácké věznici. Bylo mu 28. Více v seriálu Metoda Markovič. Atlet Tomáš Dvořák se stal před 25 lety v roce 2001 v kanadském Edmontonu po třetí v řadě mistrem světa v 10 boji. David Čech jako první český plavec před 20 lety překonal průliv La Manche plavbou non-stop oběma směry. K tomu potřeboval 19 hodin a 54 minut. Stal se i prvním suchozemcem ze země bez moře, kterému se to povedlo. Před 2 lety byly zrušeny 3 koncerty popové hvězdy Taylor Swift ve Vídni. Na ně se chystala spousta českých fandů, ale bezpečnostní hrozba ve stylu útoku Islámského státu byla příliš velká. 2 podezřelí byli zatčeni, u nich byly nalezeny výbušniny a další chemické látky. Proslulá nizozemská tanečnice za špionáž pro Německo za první světové války popravená Mata Hari se narodila před 150 lety v roce 1876. Oko nového svítání, jak zní význam její přezdívky z malajštiny, zemřela před popravčí četou ve svých 41. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: 1942. Baseballové hřiště má od nepaměti tvar diamantu a právě o něj svedou bitvu děti v čele s Lukem, kterému se právě hroutí životní sen o profesionálním sportu. Chystaná šestidílná série Rádia Junior vychází z knihy oceňované autorky Báry Dočkalové. Vedle dětí z Dismanova rozhlasového dětského souboru si v ní zahrají i Berenika Kohoutová, Adam Ernest a nebo Libor Bouček. A reportér František Svoboda byl na natáčení.
1: Jmenuji se Luk a miluju baseball. Jsem nadhazovač a strašně bych si přál trénovat na opravdovém hřišti a v opravdovém klubu.
2: Hlavní roli v připravované sérii Bitva o diamant stvárňuje 12-letý Jaroslav Šťastný. Představí se společně s dalšími 11 dětmi z Dismanova souboru.
3: Já jsem Luk, neboli kluk z vesnice, z americké vesnice, který hrozně miluje baseball. Chtěl by se tomu věnovat i nadále, ale nemá proto moc prostředky na té vesnici.
4: To, čemu já věřím, je, že ty děti tam vnesou pocit jistý autenticity. Že si prostě nehrajem na to, že jsou to dětské postavy. Prostě jsou to dětské postavy.
2: Vysvětluje režisér Petr Gojda. V krátké době pracuje už na druhé hře podle románu držitelky Magnezie litery Báry Dočkalové. Strašidelný příběh Kost se stal nejlepší audioknihou pro děti a mládež za rok 2025.
4: Já si myslím, že Bára Dočkalová je úplně výjimečná současná autorka v literatuře pro děti. Výjimečná v tom, že dokáže psát dobrodružství, který je uvěřitelný.
2: Bitva o diamant je příběhem o velkých snech, schopnosti se překonat i síle přátelství, které vzniká na baseballovém hřišti. Sportovní prostředí sebou přineslo náročné i vtipné momenty. V rozhlasovém studiu si děti nemohly baseball zahrát, ale fyzické aktivitě se nevyhnuly.
5: Nejzajímavější asi bylo, že jsme občas museli dělat, jako že házíme míček. Museli jsme jako dělat jenom ty zvuky.
6: A takhle jsme to museli opakovat dokola, dokud vlastně se z toho nevybral nějaký ten pořádný kus.
7: Taky jsme museli běhat po schodech tam a nahoru, abychom se zadejchali.
2: Popisují natáčení Ráchel, Teodor a Vilém. Kromě dětských hlasů bude možné slyšet i dospělé herce, například Adama Ernesta, Libora Boučka nebo Bereniku Kohoutovou, která také naspívala ústřední píseň. Šestidílná bitva o diamant bude mít premiéru na Rádiu Junior letos v říjnu. Filip Svoboda, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Pardubice.

Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Tobrman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: přitom si mě za ruku chytil, jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: A jestli máte malou chvíli, zůstaňte u poslechu po 16. hodině, bude tu páteční humoriáda s Pavlem Kučerou a Marií Formáčkovou a ještě předtím vším stihneme ještě Josefa Laufra, Dalibora Jandu a také spotřebitelský servis. Dnes se nás ptáte na reklamaci obuvi, z jakých důvodů je to možné a kdy naopak ne, to už řekne spotřebitelský rádce Josef Černý.
2: Paní Milena si kupovala nové boty a tvrdí, že když si je v prodejně před zaplacením velmi důkladně vyzkoušela, přesto po několika dnech začaly tlačit. S reklamací neúspěla, prý je to její problém. Paní posluchačko, váš problém by to byl v případě, že obuv nemá vadu, pouze jste si vybral nevhodnou velikost, potom můžete požádat o výměnu, tak říkajíc po dobrém, protože nárok na ní opravdu nemáte. V případě, že obuv vadu má, je to problém prodejce a pokud by ho neuznal, potom byste musela vyhledat soudního znalce.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Soud rozhodne o prodloužení vazby dvou obviněných z požáru pardubické zbrojovky. Zemědělci na Svitavsku mají letos nižší výnosy u obilovin než v loni. Hasičům se podařilo dostat požár v bratislavské rafinerii Slovnaft pod kontrolu. A zítra bude zase slunečný den, jasno až polojasno, teploty do 28 stupňů. Zprávy má Petra Beránková. Krásné slunné odpoledne z Pardubic. Okresní soud v Pardubicích dostal další žádosti o prodloužení vazby pro dva obviněné z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Rozhodovat o nich bude 20. srpna. Už na konci července soud o 3 měsíce prodloužil vazbu dalším 4 obviněným. Ti proti rozhodnutí podali stížnost. Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro teroristický útok a účast na teroristické skupině. Při požáru vznikla škoda za stovky milionů korun. Zemědělci na Svitavsku nejsou spokojeni s letošními výnosy u obilovin. U všech komodit jsou nižší než v loni, s výjimkou řepky. Podepsalo se na tom suché léto, říká ředitel společnosti Agrokunčina Marek Šejnoha.
3: Výnosy u řepky byly dosahovány nějakých 3,7 tuny, což je velmi dobrý. U pšenice tam si myslím, že bude něco kolem 7 tun, což je podprůměrný na nás. Bohužel ječmeny taky hodně zaschly, takže tam ten výnos bude někde kolem 6 tun.
2: U teplárny na sídlišti v Hlinsku na Chrudimsku bude stát nová skladovací hala. Provozovatelé v ní chtějí ukládat štěpku a budova má být přes 7 metrů vysoká. Teplárenská společnost už získala stavební povolení. Požár v bratislavské rafinerii Slovnaft mají hasiči pod kontrolou. Agentuře TASR to řekl mluvčí společnosti Anton Molnár. Českému rozhlasu taky potvrdil zprávy slovenských médií o výbuchu, který podle něj nebyl silný. V rafinerii krátce popoledni došlo k narušení jedné z nádrží na ropné produkty a následně se daný materiál vznítil, vysvětluje Molnár.
4: Tým, že to bola izolovaná nádrž, ktorá nebola v aktuálnom čase nejak aktívne využívaná, tak nedošlo k ohrozeniu ani iných výrobných jednotiek alebo potrubia alebo iných nádrží. Takže tým pádom chod rafinérie nie je ohrozený a nenasvedčuje nič tomu, že by bol nejaký vplyv ďalší tohto incidentu.
2: Príčinu požáru teď budú hasiči vyšetřovať. Združení italských provozovatelů lyžařských lanovek Dolomity Superske musí zákazníkům zaplatit odškodnění přesahující v přepočtu 700 milionů korun. Italský antimonopolní úřad je potrestal za poškozování hospodářské soutěže. Domlouvali se na cenách skipasů. Členové konzorcia působí ve 12 nejznámějších italských horských střediscích, včetně Cortina d'Ampezzo, kde se letos konaly zimní olympijské hry.
1: Počasí.
2: Nás čeká chladnější noc, bude jasno až polojasno, jenom přechodně se vyskytne zvětšená oblačnost. Nejnižší noční teploty klesnou k 15 až 12 stupňům, teploty na horách 12 až 9. Vítr slabý. Zítra tady v sobotu slunečno, jasno až polojasno, denní maxima 25 až 28 stupňů Celsia, na severovýchodě kraje kolem 23, teploty na horách 18 až 21 stupňů. Vítr zítra slabý, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě klesne a bio zítra konečně na jedničce. Na rozdíl od bia poslední dní, kdy byla na trojce, zítra je nízká zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 16 hodin, skoro 4 minuty, nezapomeňte, do Chrudimi přijela pouť a je tam zavřené hlavně historické centrum.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Krásné odpoledne všem.
5: I dnes pro vás máme humor a vtip. S úsměvem jde všechno líp.
1: Humoriáda.

0: Tak to byla skupina Jelen s Janou Kiršner společně a hudební začátek naší humoriády. Naším hostem je Marie Formáčková. Otázka na léto ji nemine. Jak ho prožívá?
1: No já ho prožívám tradičně. Nijak. Já vlastně v létě nikam nejezdím.
0: A to je taky řešení.
1: Já zůstávám doma. Já od té doby se mi odešly děti, protože samozřejmě jsem měla malý děti, tak jsem musela ty prázdniny nějakým způsobem obsáhnout. No ale co jsou děti pryč, co se odstěhovali, tak já jsem doma. Protože Praha je v létě úplně ideální. Jednak si člověk sedne i v tramvaji občas. Teď navíc ještě se dá i parkovat. Já vždycky prostě vidím těch plno volných míst na parkování, to během roku nikdy nevidím, jenom o prázdninách. A to je tak hezký pocit. Já to mám prostě ráda. Tu letní Prahu, takovou tu částečně vybydlenou, mám ráda.
0: Léto ve městě.
1: Nikdy nikam už nepojedu.
0: A vycházky, procházky probíhají?
1: No tak, že bych jako šla třeba do Stromovky.
0: Nebo já na Orloj se podívat, užívat si to jako turista vlastně.
1: Já bydlím vedle Stromovky teda. Myslím, že jednou jsem tam byla, ale jako na procházky tam nechodím. Ale to ne, že bych šla jako na procházky. Ale občas si dám s někým, že si domluvím kafe někde a tak, tak cestou do kavárny, od tramvaje třeba se projdu a tak. Já dělám takové to tematické procházky.
0: No na Letné dneska bude veselo s Markem Ztraceným.
1: No tak... Marek Ztracený, tam ať se veselej, ale teď jsme tam měli, že jo, krásný den, kdy vyhrála Sparta nad Lyonem a to opravdu, to jsem byla ráda, že tam bydlím.
0: Tak já myslel, že Marie je kulturní a ona je sportovní.
1: No, ne sportovní, jenom Sparta.
0: Jo, takhle, jenom dokonce. Sparta. Tak já teď slávisti ohrnuli trošku
1: já prostě, ne, slávisti mě vůbec nezajímají, ale Sparta to opravdu i brečím, když prohraje.
0: No prosím vás, co se nedozvíme.
1: To nesu strašně, já nevím proč, ale no. Jako Sparta, to je opravdu moje srdeční záležitost. Dobře. Ale asi jsem to zdědila po tátovi, já nevím. Do toho se člověk fakt asi narodí, do takové lásky.
0: Dobře, tak podívejme se na naše lásky z našeho archivu humorníků a koho nabídneme úvodem.
1: No nabízí se nám tady Lucie Bílá a to docela ráda, protože je to k nevíře, ale já mám pocit, že jsem s ní dělala úplně jeden z prvních rozhovorů, ne-li úplně první.
0: To ještě nosila spoustu těch stříbrných přívěšků.
1: Ne, to byla ještě taková dívenka. Přived mi tehdy do redakce Vlasti, kde jsem byla začínající redaktorka, tak mi tam přived Petr Hanik.
0: To bylo ještě
1: jako,
0: před,
1: že je to jeho objev.
0: Neposlušné tenisky. Tak
1: a já jsem s ní dělala, ano, já jsem s ní dělala jeden z prvních rozhovorů. Ona byla velmi plachá, taková jako opravdu nesmělá.
0: Ona byla švadlenkou původně, že?
1: Ano, ano, a tehdy dostala prvně to jméno nový a nemohla si na něj zvyknout. Moc ráda na ní vzpomínám.
0: Hanka Zaňáková vlastně ano, přišla za vámi jako Lucie Bílá.
1: Ráda na ten náš rozhovor vzpomínám.
0: No tak rádi pustíme Lucii Bílou se Skopičin s Karlem Šípem.
2: Cože? Ale já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment, moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe. Takhle. Gott vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Neudem. Nebojte se, nepřestáváme jí sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
3: Dobrý den, paní redaktorko, já jsem opuchlý.
2: A lékárna je naproti.
3: Ale lékárna... Já jsem René Opuchlý, zpěvák. Přeci jste říkala, že byste se mnou udělala do těch vašich novin rozhovor. Včera po mém koncertu jste to říkala, no tak jsem tady, no.
2: A co máte, nějaký malé v rodině? Tajná milenka, finanční problémy nebo smrtelná choroba?
3: Ne, nic takovýho, naopak. Moji fanoušci, a to musím dokonce zaklepat, jsou mi prostě věrní. A hlejte se, to mě bere, to mě až dojímá. Třeba když si vzpomenu včera při tom koncertu, jak oni na mě volali, abych zopakoval ten svůj největší hit. Víte, který myslím? No, jmenuje se to Pětka z lásky, jo. V 77. roce to byl velký šlágr, jo. A já když jsem spustil ten refrém, mám jenom ťuknu, abyste si vzpomněla, jo, tam se zpívá... Dávám ti pětku z lásky, yes,
4: Já, tvůj věrný učitel. Já se omlouvám, ale trošku chraptím. Kdybyste byla zpěvačka, tak byste věděla, že když člověk chraptí, nemá zpívat.
2: Jasně.
4: Ale to byla bomba včera, to byla bomba. A jak oni potom volali na mě na to jeviště, mistře pětku, mistře pětku.
2: Já slyšela, vystřel dětku, vystřel dětku.
4: Možná nějakých pár výtržníků, rozumíte, no, ale jinak to byl velký úspěch, ta atmosféra, rozumíte? Ještě teď jsem toho plnej.
2: Vy jste možná plnej, ale Lucerna byla včera prázdná.
4: Špatná propagace. Vy samozřejmě víte, paní redaktorko, že o zpěvákovi, když se nepíše, třeba i v tom vašem bulváru, rozumíte, jako kdyby neexistoval, jako kdyby...
2: Jenomže já potřebuji na zítra dobrý titul, pořádnej titul, chápete?
4: No tak jestli titul, tak... Například já jsem inženýr, to možná
2: nevíte. No tak to nebude ten titul, co potřebuju, to nebude ten titul.
4: Velejte se, ale mě jde o to, než to dáme spolu dohromady, ten rozhovor, tak jako, aby to nedopadlo jako minule, rozumíte? Jsem se byl náhodou projít takhle po hřbitově, někdo od vás mě tam vyfotil a dali jste po to titulek Opuchlý si hledá místo. To bych nerad.
2: Vidíte, a nezabralo to lidem, to přišlo úplně normálně. Možná, kdybyste se tam léh a zůstal tam ležet, třeba by to s někým hnulo. No. Lidi totiž potřebují tahák, potřebují bombu, potřebují senzaci. Co o vás asi můžu, pane Oteklý, napsat?
4: Opuchlý, prosím.
2: Lidi potřebují číst o nějakém neštěstí, hlavně o cizím neštěstí, rozumíte? Oni potřebují alkohol, nevím co tady, drogy, milenka, auto, nehoda, havárie. To je vlastně to samé, ale to je jedno. Hlavně senzaci.
4: Senzace.
2: Hlavně senzace.
4: No hejte se, zrovna třeba ten můj včerejší koncert, to přeci byla senzace. Jako faninky mě doslova ležely u nohou, když jste si to fotila.
2: No, dala jsem pod to titul Před zpěvákem zakopli dvě důchodkyně. Jo? A šéf mi to nevzal. Šéf mi to nevzal. Prostě to přišlo málo.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak vytvoří tahleta bulvární redaktorka nakonec rozhovor s Reném Opuchlým, zpěvákem. Karel Šíplucie Bílá, můžou pokračovat, když dáte Ačko, když dáte Bčko, bude Helena Růžičková ze Silvestra 1980. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď to máme těžký výběr, protože Marie měla s Helenou k sobě velmi blízko, s Helenou Růžičkou, takže by dala přednost Bčku, nebo by zůstala u té redakce?
1: No tak já jako mám ráda i Lucii Bílou, i Karla Šípa, ale prostě Helena byla Helena. Mm-hmm. S tou jsem opravdu měla kamarádský vztah. Ona vždycky říkala, že jsem její mladší sestra, kterou ona nikdy neměla, protože ona byla jináček, neměla sourozence. A takže jako prostě po prvním rozhovoru, který jsme spolu udělali někdy, když já jsem nastoupila do Vlasti, tak jsme se přátelili celá léta. Mm-hmm. Takže Helena to bylo opravdu jako součást mého života a já vždycky říkám, že to bylo hrozný štěstí, že mi osud přived do cesty.
0: I tuhle hvězdu si můžeme připomenout, když si ji zvolíte. Teď si připomeneme dvě vzpomínky. Za prvé bude to o Beatles a za druhé zpívá Karel Zich.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
4: Průvodci pořadem Humoriáda Marie Formáčková a Pavel Kučera se na vás těší právě teď na našem telefonu. Pojďte hlasovat, připomenu výběr Lucie Bílá nebo Helena Růžičková. Velké hvězdy. Dobrý den.
5: Dobrý odpoledne. Standa Zeníkos, zdraví paní Formáčkou. A já bych si dal asi růžu.
6: Je, bezva.
4: Je to zapsáno. Mějte se.
5: Děkuji.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Miloša z Karviné, dobrý den paní Formáčková, dobrý den Pavle.
4: Dobrý.
6: Dobrý den.
7: A hlasuju pro Béčko.
4: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás Pavle a vašeho milého hosta paní Marušku Formáčkovou. Maruško, moc vás zdravím.
6: Také zdravím.
8: Přeji vám a vše dobré, ať se vám daří, krásné léto, hlasuji Pavle pro Ačko a všem posluchačům a samozřejmě i vám oběma přeju krásný letní víkend.
6: A vám také.
8: Příjemné probouzení do pondělního rána všem posluchačům. Mějte se krásně, humoriádnice Růža z Rychnovska.
4: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
9: Dobré odpoledne, dobrý den Pavle, tady Marcela Cůstí nad Labem, zdravím vás a paní...
4: Marušku?
9: Marušku?
4: Ano.
9: Dám Ačko.
4: Ano.
9: No, vzkazuju Marušce, tu Spartu jsem přeslechla.
6: Vy jste sávistka.
9: Tak jo, mějte se hezky, nashledanou.
6: Nashledanou.
4: Neodpoví, přeslechla. Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne, ta je vlastně výzvaná. Mm-hmm. Oba vás velmi dobře zdravím a... Dávám Bčko a měl bych na paní Marušku takový menší dotázek, kolik bylo suziček, když Sparta prohrála s Brnem první zápas.
4: Ale.
6: Jo, tak vy jste z Brna, ano, no tak.
10: Ano.
6: Brno taky dobrý, taky dobrý.
4: Jo? Tak jo, Vlastíku, jste vtipen, jak mějte se říká. Mějte se hezky, naslyšenou. A to ještě nevíte, že Marie má taková opatření proti vedru a teď vám možná i poradí, možná vás inspiruje.
6: No škoda, že to není teda s obrazem. Tak jednak
4: no,
6: mám...
4: Ale můžeme na webu střednicechy.rozhlas.cz se podívat na webkameru, Marie teď bude ukazovat.
6: Mám teda jednak mám ventilátorek, který teď si to vidí webová kamera.
4: Starorůžový.
6: Ventilátorek, který jako ochlazuje, ale to není to nejpodstatnější. Já si
4: ale vždycky... má tři rychlosti,
6: ano,
4: jsem mi říkal.
6: Ale já si vždycky dám do ledničky, do mrazáku si dám lahev s vodou a tu zmraženou vodu si dám do kabelky, když vyrážím do těch rozpálených ulic. Jak voda odtává, ten led odtává, tak mám ledovou vodu stále a ještě tou ledovou lahví se mohu ochladit kdykoliv. A to je opravdu nejlepší na léto. To doporučuji, ale hlavně pozor, nesmí to být bublinková voda. Ta by vás vohodila, kdyby se to odevřeli. Musí být nebublinková.
4: A nesmí být sladká, to vosy by měly pak rej. Takže foukáček neboli větráček.
6: Ventilátorek, ano, ventilátorek. A vějíř, ještě mám vějíř taky v kabelce.
4: Kdyby všechno selhalo, tak ještě vějíř.
6: Ano, ale
4: tak, tak to je vybavená pěkně do vedra.
6: Ten teď nevylobím, že tam máme
4: pořádek. Ne, to nemusíme všechno ukazovat.
6: A momisky
4: inspirace proběhla. A my se půjdeme zeptat dalších, pro koho hlasují Lucie Bílá nebo Helena Vondráčková. Dobrý den. Teda, pardon, Růžičková, já slyším Helena, vidím Helenu.
11: Dobrý den. Pavle, tady je Jirka z Čerčen, já vás zdravím i paní Formáčkovou, přeju vám oběma hodně zdraví.
4: Děkujeme.
11: A chtěl bych samozřejmě a jedině paní Růžičkou, nikdo jiný, někoho jinýho.
4: Dobře, máme to zapsáno. Mějte se hezky. Dobré odpoledne.
3: No, Pavličku, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Tady Milan, zdravím. Kuchař z Mladý Boleslavy. Zdravím paní Formáčkovou, Marušku, dobrý den. Krásný víkend přeju a hodně zdravíčka, hlavně obou dvou. Obytelně, že zdravím celou Sadskou, kamaráda Šlejhara Petra, který měl včera 75, jsem mu gratuloval, takže mu
4: tak, a pro koho hlasujeme?
3: A hlasujeme, prosím tě, pro Ačko.
4: Dobře, děkujeme.
6: A Petrovi taky vše nejlepší.
3: Ano. Děkuju, díky moc, díky.
4: Mějte se naslyšenou. A ještě vy se nám ozvěte, dobrý den.
12: Dobrý den, tady je Petřík Růžička.
4: Ale...
12: A chtěl bych samozřejmě Helenku.
6: Jmenovkyni, jasně.
12: Vás, Pavle, i paní Formáčkovou.
4: Děkujeme krásně a mějte se taky krásně. Naschledanou. Tak Marie mezi tím vylovila z kabelky onen vějíř, o kterém byla řeč. S kytičkami motýl tam je dokonce na tmavě modrém podkladu bílé květy a růžový motýl. Krásně to ladí všechno. A my můžeme pokračovat. Teď se naladíme na Helenu Růži.

0: domlouvámu rukama, nohama a říkámu, jiný mužský se hrne k milovaný manželce s pugetem a ty zalezeš pod postel. A okamžitě ven. Vylez, slyšíš? Což pak myslíš, že ti to budu trpět? Že budu věčně snášet tvou citovou lhostejnost? Ale jen proto, že vypereš, uvaříš, vyklepeš koberce a vyluxuješ. To je sice hezký, že mi žehlíš noční košily. Já vím, je to 8 metrů látky. Ale uvědom si, že jsem taky plná citu. Vezmi si příklad z shakespearovských dramat. Třeba takový Romeo a Julie. To byla láska, co? Nad kterou by si se měl zamyslet. Nebo ten, takovej ten černej, ten Otelo. A ta Desdemona. Mimochodem, slyšela jsem, že pokukuješ po tý podvyživený dole, po tý krůtě, z toho suterénu. Tak hele, jestli je to pravda, tak si mě, miláčku, nepřej. Já jsem sice dobrák od kosti, to zase ne, že ne. Ale jak se dám do pohybu, tak mě hned tak něco nezastaví. Jestli se prokážeš, že s tou dinděrovou něco máš, tak já budu strašná. Já budu tak strašná, to se pak na tebe vrhnu a těmadle rukama tě uškrtím, jako ta Desdemona uškrtila toho Otela.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tolik Helena Růžičková v roce 1980. Toto letí. Máme ještě nějakou historku? Máme jich určitě spoustu s Helenou.
3: No, jako letí to, protože Helena opravdu by letos oslavila 90. A přitom zemřela a bylo jí necelých 67, takže jako spousta let. Je to od její smrti a přesto na její devadesátiny, které se slavily v Hošticích, tak tam skutečně přijelo tolik lidí, že se to muselo dělat na dvakrát, to vzpomínkové odpoledne. Vzpomínal tam na ní samozřejmě Zdeněk Troška, organizoval to celé Marek Kališ, vzpomínala Iveta Blanarovičová, která zpívala písničky z těch filmů Zdeňkových. Já jsem taky samozřejmě vzpomínala a bylo to strašně bezvadný a já jsem si říkala, teda to je fakt neskutečný, že ta Helena jako kdyby tady pořád byla. Byly tam kostýmy z těch jejich rolí a fakt jako by tam byla.
2: Škoda, že jsme tam všichni nemohli být s vámi.
3: Jo, a ještě bylo hnusný počasí. A to říkal Zdeněk, že vždycky Helena uměla zařídit dobrý počasí. Hodinu předtím, než to začalo, vyšlo slunce a bylo krásně. Prostě Helena to umí zařídit i po smrti.
2: No a to sledovala. Ze zhora zařídila všechno. A doufám, že se taky pobavila. S kým se budeme bavit my dál? Bude to dál Helena Růžičková, co by herečka z filmu Homolka a Tobolka. Měli bychom tady ukázku s výměnou pokojů na té horské chatě z Otahovně, anebo Tobogán Tomáše Slámy. Vyberte si sami právě teď Humor mezera A, Humor mezera B. SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Tak přátelé, dámy a páni, u rádia právě teď ještě přidáváte své hlasy pro Helenu Růžičkovou a další, a nebo tobogán Tomáše Slámy, tentokrát se sešel s Karlem Frantou a povídali si třeba o čartech. Tak přátelé, kam přidáme ten váš? Dobrý den, kdo volá?
2: Dobrý den, tady je Eliška Václavov u Zábřehu a já bych prosila Helenku, protože ta je úžasná, mám ji moc ráda. Děkuji.
1: Má váš hlas, děkujeme. Hezký víkend. Kdo pak je s námi dál? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zdolnek, zdravím vás, Pavle i Marušku.
1: My vás.
4: Děkuji, také to, zdravíme.
3: To tam máte naproti sobě.
1: Ano.
3: A já bych dal paní Růžičkovou. A ještě jsem se chtěl zeptat, jaké, co má za význam spojení strašně krásné.
4: Jo, to už mě někdo i říkal, no,
1: že je to hodně,
4: že to nesmysl.
1: Krásné, hodně, ještě víc než hodně krásné.
4: A to už mě jednou někdo i řekl, že to, je, že to používám a že je to hnusný.
1: A to používá kde kdo?
4: Ale máte pravdu, já si na to dám pozor.
3: Tak jo, hezký den.
1: Mějte se, mějte se. A pořád je hezčí strašně krásné, než hrůzo strašně krásné. To je ještě umocněnější. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Tady je vaše posluchačka Radmila.
1: Ano.
5: A moc zdravím paní Formáčkovou. Mm-hmm. Moc jí děkuju, ona ví, o čem mluvím. A chci volit Bčko a jenom jedno. Já bych se potřebovala paní Formáčkové na něco zeptat a nevím, jak to udělat.
4: No, tak mi napište na Facebook, jestli máte Facebook.
5: No mám, a na jakou adresu?
4: Já tam jsem pod svým jménem, tak dejte
1: zadejte
4: tam moje
1: Marie,
4: jméno.
1: Zadejte, to vám vyskočí.
4: Ano.
5: Dobře, děkuji.
1: Marie Formáčková,
4: tak
1: Facebook,
4: těším se.
1: Mějte se. Dobré odpoledne. Slumíme rádio, dobrý den.
6: Tady je Jiřina z Nový Pece a chtěla bych paní Růžičkovou a strašně moc zdravím paní Formáčkovou. Je málo v televizi, strašně málo. Dřív jsem se na ní dívala často a teď je tam moc málo.
4: Je, ale
6: a
4: buďte,
6: je mi to líto.
4: Ne, buďte ráda, já nejsem televizní typ, já nejsem vůbec hezká.
1: Když se trošku přišmrcne, tak bude parádní.
6: A za druhý jde o to, že jste vtipná a zábavná.
4: Ježíš, tak děkuji.
6: A jsem se hodně dívala na televizi Regina a tam jste byla často, bylo to moc hezký.
4: No to je ale pravda, to byla jediná, já jsem si právě říkala, kdo si mě viděl v televizi, to byla jediná televize, kde jsem byla.
6: Na to jsem se pořád dívala, takže nebudu zdržovat paní Růžičkovou a mějte se oba moc hezky.
1: I vy.
6: A hodně zdravíčka.
4: Vám
1: děkujeme
4: taky.
1: Krásně,
4: vám taky.
1: Naslyšenou, tak přátelé, sečítáme hlasy a budeme pokračovat s Helenou Růžičkovou. Jdeme do filmu, jak jsem anoncoval, Homolka a Tobolka.
7: A prosím vás,
8: my tady máme takový, taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme, samozřejmě vidíme se poprvé, máme jeden pokoj, teď v tom máme bydlet.
7: No ne, právě... takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaký požadavky.
4: Já.
7: No a teď oni jsou tady, my je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
9: Dovolíte, paní Burdová,
7: no,
9: prosím vás.
7: No, řekni toho Boušku.
9: No, tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
10: No, to jsme. No.
7: Ano.
9: Máte dva pokoje.
10: No.
9: A jste jedna rodina.
7: No ano,
9: no. No a my jsme dvě cizí rodiny.
7: No a o co vám jde?
9: A máme jeden pokoj s plentou.
7: No,
8: dvě cizí ještě taky,
11: rodiny, jeden pokoj. Dejte pokoj.
7: No víte, paní, to je rozdíl. My jsme mysleli, že byste to nějak...
10: No já už tomu rozumím. Je to úplně jasný, ale oni jsou dvě rodiny a mají jeden pokoj, jo? A oni by chtěli to prohandlovat za ty naše dva pokoje, protože my jsme jedna rodina.
7: No,
10: no,
7: no,
11: Vy byste nechtěli, že jsme tam byli namačkaný jako vratejně, víte, co nás dostalo peněz.
7: V žádném případě, pojďte se, my když jedeme jednou na rekreaci a máme možnost bydlet extra, tak to budeme bydlet extra. Hejte, pane Homolka, prosím vás, tak se přijďte se trochu do naší situace, my jsme tady s Bohouškem, vlastně to máme jako svatební cestu, ty tolik peněz jsme dali z vlastní kapsy.
11: To taky platili.
7: No počkejte, pane Homolko, ale za takový peníze ještě nebudeme sami, nebo co?
11: Jo, to nejsou vaše děti?
7: Ale co, to jsou naše děti.
11: Tak to?
7: No my právě máme taky takový děti, nekrasné u babičky.
8: Prosím vás, tak si to s náma vyměňte.
9: Jo, počkejte, buďte uznalí.
11: Počkejte, ale paní, helejte, mě tady něco neštimuje. Tak, jste na svatební cestě, nebo máte děti?
7: No,
11: odpovězte mi.
7: Jo, ale tady s Bouškem nemáme ještě žádný děti.
8: No to jsou naše děti z předešlých manželství, no holčička je moje a chlap, dvou jsou naše, no.
11: Obě
8: jsou.
11: Ale předešlí děti.
8: No a teď jsme na svatební cestě, no.
12: Prosím vás, a to vás ještě baví jezdit na svatební cestu? Pojďte se, když už víte.
13: Ty teď kam já bych jel? Na jich.
14: Tak co, přátelé? Jak jste se dohodli?
8: Tak zatím jsme, pane vedoucí, u moře.
13: No. Já nemyslím, člověče, u moře. Já myslím naše rybníky. Tam je krásně.
15: Písecký třeba, u Písku. Já jsem tam odsaď. Byli jste někdy u Písku?
8: Ne, já ne.
15: Ježiš, to je škoda. To máte moc solitovat. To vám je taková krása, když třeba jdete...
14: Ježišmarja, pojďte mluvit k věci.
15: Tak okolo rybníku. To je taková krása.
14: Máme
15: ten opar na tím ráno.
8: No, opare.
15: Ježíš, to je krásné, vy jste to znali teda.
13: Prosím tě, neblázni, já jsem nemyslel Písecký.
15: Co ty si myslel?
13: Já jsem myslel Třeboňský rybník. Tam je nádherně. Znáte Třeboňský rybník?
8: Ne, taky neznám, my tam jezdíme.
13: To jste neviděl. No tam je přeci tak krásné.
15: No to, kde mám tam se bezdrev, že?
13: No, bezdrev. Pojďte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zaukladcení země. On každej myslí moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše.
15: Jaký
13: moře? No, vy jste taky jazak jako i trouba. Ale helejte, víte, já jsem taky teprve prvně na horách, no.
15: A vy
13: si myslíte... No, helejte, vy byste s náma chtěli měnit kvartýr, jo?
8: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
15: Počkejte, na svatební cestě to... My když jsme měli svatební cestu, víte, tak jsme vůbec žádnou neměli.
16: To je pravda.
15: Protože tehdy můj manžel měl přes časový hodiny, víte, pane?
16: A co to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o 3 hodiny?
15: Jak to o 4? Tak co?
16: Ne, o 3.
15: Teď už ale Ludo, prosím tě, přece si pamatuju, o 4 hodiny to bylo.
16: Nevím, děti teď už nevím, teda
15: opravdu. Ale babi, přece vím o kolik snad tyhle věci si pamatuju.
16: Ale to jednak se nehádejte.
15: Ale my se nehádáme, tady jde jenom o princip. Já se vůbec nehádám, protože já bych se hádala.
16: No ale prosím vás, vysvětlete dětičky. Budete na svatební cestu a jim budete upírat 3 nebo 4 hodiny, no prostě.
15: 4 hodiny, já vím, že to...
17: Prosím vás, přestaňte mi blbnou hlavu 3 hodiny, 4 hodiny.
15: Co to tady na nás povídáte, pane? My od vás něco chceme, vy od nás chcete tam.
17: Ale no tak řeknu jasně.
15: Nesmysly,
17: poraz.
15: Ani žádnou svatý cestu neměli.
18: Humoria.

0: magické léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda pokračuje právě teď výběrem našeho dnešního hosta. Marie Formáčková je tu s námi a vybírá svého oblíbence, si myslím.
3: Nabízí se můj super oblíbenec Josef Dvořák, protože to je opravdu herec, kterého miluju.
2: No a navíc vy spolu brázdíte.
3: 5 knížek jsme spolu napsali.
2: Naše krajiny.
3: Pořád mi jako drhne 6., kterou furt nejsem schopna dodělat, ale jinak spolu jezdíme s pořadem Šmátrání paměti, kde Pepa šmátrá ve své bohaté paměti a tam jsem jenom vlastně do počtu další divák a posluchač, ale on je prostě úžasný. Nikdy nic neopakuje, pořád se dovídám nový a nový věci. Prostě jednou Pavel Fiala, to byl jeho kolega herecký, napsal o něm hru Má hlava je včelín a jeho hlava je fakt včelín, protože to, co se vejde do jedné lidské hlavy, to je světový unikát.
2: Tak jo, tak si ten unikát dáme, i když v trošku jiném stavu v tuto chvíli. Pepa Dvořák.
4: Hlavně vpřed. Pojď, to je dobrý, pojď. Hej. Mě. Jedna kartářka předpověděla, že kdyby mě malý linkatý mráček neobestřel, že bych velké věci udělal. Člověče, ale ne pro národ, ale pro lidstvo. Protože nejdůležitější ze všeho je vyplňovat štěrbiny. Ono to v podstatě znamená, já vím, ty to víš, ale udělat něco, co předtím nebylo. Hele, počkej. Hele, já ti řeknu ono ženskými marný vyprávě o pokroku. Počkejte, marný, jsem to vyprávěl Zdeně. Tam mě vzala za ruku a říká, pojď pem do lesa vyplňovat. Ženským vyprávě o pokroku je marný. Ženský to je pokrok za 300. Představ si, mě jednou jeden restaurant. Jeden výčepák, jo. Cíti mě vysvětloval. Představ si to, jo. Že mu hosté. Představ si to, jo. Při taneční zábavě. Hele, představ si to, jo. Stácku umazávají čárky. Takový svinstvo. Ten člověk se s tím maluje. Rozumí? To je výtvarná teď mě finančně odnucená. Člověk se s tím maluje. A při nějaký ožral a smaže to. Aby začal znova. Hele, hele, počkej, počkej. A jsem, počkej, nevím. Se mnou tam byla jedna krasavice. Se mnou. Ta říkala, pánové, já mám takovou čárku, tu mi tak nikdo neumaže.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak, to je Josef Dvořák, pokud vám připomínal možná Vlastu Buriana, mysleli jste si, že je to Vlasta Burian. Hlasově bylo to trošku podobné. Jo, Ligvére, tahle s náma filmová scéna s tímhle výstupem z pořadu Šance Pepi Dvořák.
3: Ale to je pravda.
2: Že jo?
3: To je pravda, já jsem si říkala, když byl takový ten seriál Bohema, tak tam měl hrát toho Buriana Pepa Dvořák, protože on je mu opravdu podobný hlasově.
2: Dobře, tak Pepa Dvořák bude pokračovat u našich posluchačů, anebo nastoupí Petr Nárožný. Vyberte si z těchto dvou komiků. Humor mezera A nebo B, SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Posluchači poradili, posloužili, odhlasovali, my děkujeme za účast samozřejmě. No tak si ho vyhlaš, Maruško.
2: No úplně mě nadchli posluchači, že chtějí pokračování scénky. Je to ze hry Taneční hodiny pro starší a pokročilé podle Bohumila Hrabala a hlavně ta poslední věta, tu si vychutnejte, to já úplně miluju.
1: Tak jdem na to. Pepa Dvořák.
3: Jsem potom na pokoji poučoval, že Mozart, že to je nadpřirozená věda. A ona mi říkala, nech to. Jako, že už bych si mohl něco dovolit. Jsem chtěl vyskočit z okna. Jenomže ono to bylo v 7. štoku. A dole ježci měli sled. Jen mě viděli, vy v okně hned, jabka dolů, bodli dolů. A jsem se vrátil a poučoval si mi, že když Strauss, Wolfgang Amadeus Strauss, slyšel Mozartovu skladbu Jupiter, tak mu řekl, mě je z toho zle. A Zena řekla, a mě je zle z tebe. Co pak nevidíš to nádherný, urostlý ženský tělo? Já ho neviděl, tam ležela ona. Ona vypadá, když mládí polkla štafle. A oni se v ní letama rozevřeli. Člověč, já jsem tě u tý zveřma, tam byl bulldog. Pes, bulldog, bulldog. Samec od samice. Od samocený státa člověče tlamu. Tlamu. No to vy ještě vypadáte dobře, ne? Ne, to jsem přehnal, pardon. Ne, omlouvám se, omlouvám se. Nevypadáte dobře. Ne, fakt, opravdu. Nic si z toho nedělejte. Když někdo narazí třikrát na zeď, jak má vypadat? Ten se potom vrátil. Zaspíval jsem jí ári, i když nejsem áriec. Buď jen mou violeta! A podlehl jsem. Lidi, víte, co je mě na mě zvláštního? Že já vždycky podlehnu. Člověče, já kolikrát ani nelehnu. A už podlehnu. Já mám vstávaje, lehaje, podlehaje, prachy nemaje. Se nemám, ale lidi řeknu, život je krásný. Člověče, život je k zešílení krásný.
1: Teda ne, že by byl.
3: Ale já to tak vidím.
1: Nejdůležitější v závěru humoriády, řekl ano. Pepa Dvořák v podstatě v tomto výstupu. Marie Formáčková s námi byla. Děkujeme, krásné léto.
2: Já taky, krásné léto a život je k zešílení krásný.
1: Budeme se toho držet. Loučí se i Pavel Kučera, krásný víkend.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Někteří zemědělci v Pardubickém kraji mají kvůli suchu nedostatek krmiva. Moravská Třebová dokončila výstavbu chodníků z Udánek k vlakovému nádraží. Slunečno, jasno až polojasno, teploty do 23 stupňů. Tak bude zítra na východě Čech. Čerstvé zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Kvůli suchu mají zemědělci někteří v Pardubickém kraji nedostatek krmiva, potvrdila to agrární komora. Podniky se živočišnou výrobou zaznamenaly výpadek už při jarních sečích. Oproti loňsku je horší i úroda obilovin, dodává Vanda Rektorisová z krajské agrární komory.
3: Na jaře díky tomu suchu už na tom byly špatně ty první seče, které už byly taky o těch 20% poníženy a někde třeba druhá seč ani vůbec neproběhla. Takže co se týká senátu, tak nic moc, no a následně i ty obiloviny.
2: Chodník podél nebezpečného úseku u silnice z okrajové části Udánky v Moravské Třebové k vlakovému nádraží je hotový. Za 250 metrů dlouhou cestu pro chodce zaplatilo město 2 miliony korun, říká místostarosta Václav Dokoupil z KDU-ČSL.
4: Podařilo se dokončit ten nejvíc nebezpečný úsek v zatáčce, který potom dále pokračuje směrem k nádraží. Příští rok bychom chtěli pokračovat další etapou a zase se o kus přiblížit k vlakové stanici kolem areálu sportovního fotbalového oddílu.
2: U teplárny na sídlišti v Hlinsku bude stát nová skladovací hala. Provozovatelé v ní chtí ukládat štěpku a budova má být přes 7 metrů vysoká. Teplárenská společnost podle zjištění Českého rozhlasu Pardubice už získala stavební povolení. Stát letos krajům ze státního fondu dopravní infrastruktury nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Rozhodnutí ministerstva dopravy kritizuje například středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS. Mluvčí rezortu Filip Medelský řekl, že na konkrétní dopravní stavby dostanou kraje z fondu asi 4 miliardy korun. Zákaz čerpání vody z vodních toků dnes vyhlásilo město Strakonice. Reaguje tak na dlouhotrvající sucho. Zákaz se vztahuje na vodní toky Otava, Volyňka, Peklov a Novosedelský potok a jejich přítoky v celé jejich délce. Opatření platí mimo jiné na odběr povrchové vody pro zalévání zahrad, mytí automobilů nebo napouštění bazénu. Ebolou se v Demokratické republice Kongo nakazili už víc než 4 tisíce lidí. Podle nejnovějších informací Koňského ústavu veřejného zdraví nemoci podlehlo přes 1800 lidí. Léčbu komplikuje nedostatek finančních prostředků nebo ozbrojené konflikty v Kongu. Proti této variantě viru krvácivé horečky, která se v Kongu šíří, zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba.
1: Počasí.
2: Nadcházející noc bude chladnější, jasná až polojasná, jenom přechodně se vyskytne zvětšená oblačnost. Noční teploty klesnou k 15 až 12 stupňům Celsia, na horách naměříte 12 až 9 stupňů. Vítr slabý severovýchodní až severní bude mít rychlost do 4 metrů za sekundu. Sobota? Ta bude slunečná, jasná až polojasná, denní maxima 25 až 28 stupňů, na severovýchodě kraje kolem 23 stupňů Celsia. Teploty na horách zítra 18 až 21 stupňů. Vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré. Tlak slabě klesne a biozítra konečně jedna. Po několika dnech, kdy byla vysoká zátěž, zítra jen mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 17 hodin, skoro 4 minuty, ještě společně míříme na silnice Pardubického kraje. Nehody tady hlášené nemáme, v Chrudimi začala tradiční salvátorská pouť. Provoz atrakcí už začal ve 14:00, celé centrum města i okolí divadla je proto pro dopravu zavřené. Akce skončí v neděli v 8 večer.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Žně ve východní části Pardubického kraje tento týden končí. Poslední hektary obilovin budou sklízet už jenom na Policku. Byli jsme se podívat v Kunčině a nabídneme podrobnosti. Podíváme se také do dějiště začínajícího 99. ročníku pardubické juniorky tenisového turnaje, ze kterého vzešly třeba takové hvězdy jako letošní wimbledonská vítězka Linda Nosková. Náš regionální stopař Tereza Brázdová byla odpoledne na pardubickém dostihovém závodišti, kde chystají zítřejší Friends Fest. Je to už 11. ročník, tak ho připomeneme, no a dáme vám i tipy na zajímavé akce na tento víkend v našem kraji. A přidáme i písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Janu Kratochvílovou, Paulu Abdul, Sagvana Tofiho, také na Petra Reska a nebo na začátek na Míšu Davida.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

0: 2005 hlásíme, že v elektrárně v Opatovicích nad Labem došlo k požáru podzemního dopravníku uhlí. Na místo vyjeli profesionální hasiči nejenom z Pardubic, ale i z Hradce Králové a zasahovala i jednotka elektrárny Opatovice a jednotky sboru dobrovolných hasičů ze Starých Ždánic, Čeperky a Opatovic nad Labem. Tolik trochu retrospektivy a teď přítomnost Petra Beránková shrne dnešek, pátek 7.8.2026.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Krásné slunné páteční odpoledne z Pardubic. Tradiční salvátorská pouť dnes začala v sousedních Chrudimi. Atrakce se otevřely ve 14:00. Celé centrum města i okolí divadla je proto pro dopravu zavřené. Akce skončí v neděli v 8 hodin večer. Okresní soud v Pardubicích bude 20. srpna rozhodovat o dalším prodloužení vazby pro dva obviněné z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Jednání se uskuteční formou videokonference. Policie v souvislosti s útokem obvinila 11 lidí z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. 8 z nich je ve vazbě v Česku, další 3 zůstávají zadržení v Polsku. Při březnovém požáru vznikla škoda za stovky milionů korun. Zemědělci na Svitavsku nejsou spokojeni s letošními výnosy u obilovin. U všech komodit jsou nižší než v loni s výjimkou řepky. Podepsalo se na tom suché léto. Víc od naší redaktorky už za chvíli. V pardubických školách a školkách pokračují tradiční prázdninové opravy. Město zároveň na základních školách Prodloužená a Štefánikova modernizuje učebny fyziky, chemie a informačních technologií. Jde o zakázky za desítky milionů. Základní škola Vardorská bude mít novou kuchyň a bezbariérový přístup do jídelny. Víc redaktor Ondřej Wolf.
3: Napilno mají teď dělníci i v 6 mateřských školách. Vyměňují tam původní osvětlení za moderní úsporná LED svítidla. Dělají také nové elektroinstalace a sociální zařízení.
2: Chodník podél nebezpečného úseku u silnice z okrajové části Udánky v Moravské Třebové k vlakovému nádraží je hotový. Za 250 metrů dlouhou cestu pro chodce zaplatilo město 2 miliony korun. Radnice v Holicích na Pardubicku zase zrušila soutěž na přeměnu farních zahrad na veřejný prostor s lavičkami, cestami a zelení. Do tendru se přihlásil jediný uchazeč a ten předložil dvojnásobně dražší nabídku, než byl původní rozpočet.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: 17 hodin 13 minut, páteční den v kraji, přejeme dobrý poslech Českého rozhlasu Pardubice a zdravíme i do všech kombajnů, nákladňáků a traktorů. Sklizeň obilovin už má většina zemědělců na Svitavsku za sebou, jenom na Policku zbývá posekat několik posledních hektarů, ale i tam by měl mít úrodu pod střechou už na začátku příštího týdne. Letošní žně ovlivnilo hlavně suché léto, které je velmi urychlilo. Naopak se ale podepsalo i na horších výnosech. Redaktorka Věra Pavlasová to zjistila při návštěvě zemědělského podniku Agrokunčina.
1: Chystáme se dneska na poslední den sečení, kdy nám zbývá posekání nějakých 60 hektarů jarního maku.
2: Ředitel Agrokunčina Marek Šejnoha, jak by se zhodnotil letošní žně?
1: Letošní žně byly extrémně rychlí za tu dobu, co tady jsou přes 20 let, tak brzy jsme nikdy nekončili s těma hlavníma komoditama, jako je řepka a pšenice, ale díky tomu, že jsme ještě začali pěstovat i jarní maky, takže dnešním dnem budeme ukončovat žně jarním makem, což je, i tak je to v podstatě za těch 20 let nejrychlejší. Konec klizně, co pamatuji.
2: Jak jste spokojeni s výnosy?
1: Výnosy u řepky byly dosahovány nějakých 3,7 tuny, což je velmi dobrý. U pšenice tam si myslím, že bude něco kolem 7 tun, což je podprůměrný na nás. Bohužel ječmeny taky hodně zaschly, takže tam ten výnos bude někde kolem 6 tun.
2: Odrazilo se na letošních žních suché léto?
1: To každopádně, protože v podstatě, když jsme začínali sekat rané pšenice, které většinou od dalšího jsou zhruba týden, tak než jsme za dva dny je posekali, tak v podstatě dozrála veškerá řepka i ostatní pšenice, takže to jsme ještě taky nezažili. Tento strážkový stín, co tady byl jakoby v této oblasti, byl extrémní pro tento rok.
2: Jak je to s prodejem? Máte už stanovené ceny?
1: Tak ceny určuje dneska trh v podstatě, takže něco jsme prodávali před žněma, něco během žní a se zbytkem, co jsme schopni uskladnit, budeme čekat až po novém roce.
2: Kombajner Michal je rád, že už má žně za sebou, moc si ale neodpočine.
3: Zbytek, sláma dodělávat a takovéhle ty věci, co jsou po žních, no.
2: Jaké byly pro vás letošní žně? Byly v něčem jiné než v těch předcházejících letech?
3: To akorát takový rychlejší, no, než obvykle.
2: Je dnes práce kombajnera náročná?
3: Moderní stroje jsou, ale co se týče poruch, oprav, tak to je jejich míň, ale jsou furt a náročnější.
2: Teď vás čekají podzimní práce, jak dlouho budete jezdit ještě na strojích?
3: Do poloviny podzimu si člověk neodpočíne.
2: Zemědělci tento týden skončili žně a začali podzimní práce. Setím řepky z Kunčiny, Věra Pavlasová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice.

0: Dívám se, dívám na historická meteorologická data a představte si to, že 7. srpna 1978 to byl venku opravdu, jak se říká, Saigon, protože přes Česko tehdy postupovala studená fronta, která vyvolala silné bouřky a následně vedla i k velkým povodním. Ale rozhodně ta studená fronta nebyla tak studená, jako ta, co přišla v roce 1987 a zapříčinila zatím nejchladnější 7. srpen v historii měření. Měla hodnotu 7,1 stupně Celsia. Nejteplejším 7. srpnem prozatím je ten z roku 2015, má hodnotu 36,3 stupně Celsia a jak se tak dívám na teploměr, tak dnes tenhle rekord rozhodně nepokoříme. Počasí. Teď už zdravíme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové pana Imricha Drapáka. Pane Drapáku, přejeme vám dobré odpoledne.
1: Já vám taky přeji pěkný den.
0: Tak nám prozraďte, co nás čeká o nadcházejícím víkendu. Předpokládám, že dnes už se nemusíme asi obávat nějakých bouřek, nebo měli by přijít, jak to bude?
1: Ne, dneska už nic nepřijde, bude jasno až po lesnu, spíše ta oblačnost bude ubývat potom k večeru, až na to jasno. 25-28 si většinou pohybují dneska ty teploty, na tom severovýchodě kraje tam je něco chladněji, tam je kolem třeba 20 stupňů. I v noci bude spíše nějaký jasno až po jasno, jen přechodně se nám vyskytne zvětšená oblačnost a 15 až 12 ty minimální teploty a zítra v podstatě jak předkopírák, 25 až 28, opět na obloze jasno až po jasno. Opět na severovýchodě kraje může být o něco chladněji, tam kolem těch 23 stupňů a vítr slabý, severovýchodní až východní do 4 metrů za sekundu a neděli bude trošku teplejší. Tam taky jasno až polojasno a teploty už by se mohly někde dostávat nad těch 30 stupňů, zatím to vypadá nějakých 28 až 32 stupňů.
0: Výborně, tolik tedy počasí od Imricha Drapáka. Zdravíme do Hradce Králové a přejeme hezký pátek a hezký víkend. Naslyšenou.
1: Tam taky hezký víkend, naslyšenou.

0: Letošní wimbledonská vítězka Linda Nosková vyhrála před 5 lety pardubickou juniorku. Její finálová soupeřka Karolína Muchová triumfovala zase v roce 2014. Další hvězdy budoucnosti poznáte na kurtech pod zámkem už od zítřka, kdy startuje 99. ročník pardubické juniorky. Dnes se hráčky a hráči teprve akreditují a taky se zrovna celý turnaj losuje. Organizátoři už ale mají díky silné tradici, bohaté zkušenosti a v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice se na ně moderátor Jakub Malý ptal ředitele akce Miroslava Másla.
1: Tak ono to vypadá, že když to děláme dlouho, že to je vždycky stejný, ale vlastně každý rok je úplně jiný. Ty základní parametry, ty jsou nastavený nějak, co musí kdo udělat, co se musí zařídit, ale znáte to sám nejlíp, že když se něco zařizuje i třeba po 50., tak po každý to je nějak jinak, takže prostě každý rok je jinačí a já doufám, že jsme to připravili dobře a že i počasí nám bude přát.
2: Jak jste spokojený s tím termínem, když se podíváme na sportovní park, se kterým se obvykle to řeší, ta koordinace, jak se překrývá? Letos je tam jenom lehký překryv na začátku vašeho turnaje?
1: S tím termínem teď v poslední době byl docela problém, protože já nevím, asi 4 roky dozadu do té doby byly termíny furt stejný, to znamená a termín první až druhý týden srpnu, pak jsme začali lítat dokonce až do července. Teď se to snad ustálí, ale ta kolize s těma ostatníma velkýma akcemi v Pardubicích nám dělá trošku problémy, ať už je to parkování pro účastníky a podobně, jak jste říkal vy, teď je kolize sobota, neděle, pak už parkování máme, zase je problém v pátek, kdy tady zase nějaká velká akce a už nemáme možnost vůbec parkovat mimo normální placených parkování.
2: A pátek to bude vlastně vrchol, tradičně to bývá, že se hrají finále.
1: My jsme to asi před 5 lety jsme to posunuli ze soboty, protože vždycky kamarádi mi říkali, hele, do pátka se tam dostaneme, v sobotu už musíme jít na chatu, takže i vzhledem k partnerům, i vzhledem k divákům jsme posunuli finále na pátek, vlastně začíná se v sobotu, když se začínalo i v neděli, takže doufám, že i ten pátek nám vyjde počasí a že přijde co nejvíc lidí.
2: Oficiálně to je mistrovství České republiky jednotlivců v kategorii staršího dorostu. 48 chlapců, 48 dívek bude bojovat o možnost zapsat se do listiny vítězů tohoto prestižního turnaje, kde jsou opravdu slavná jména Jan Kodeš, Martina Navrátilová, Petra Kvitová, Tomáš Berdych a mohli bychom dlouho pokračovat. Letos se trochu změnily ty podmínky pro účastníky, mají větší motivaci, aby si zahráli v Pardubicích.
1: Samozřejmě, my jsme rádi, že se konečně povedlo, že Český tenisový svaz nastavil pravidla, že každý rok my jsme upoutávali hráče na věcní ceny, na volné karty, ale prostě samozřejmě, že výhled do dospělého tenisu lákal hráče na to, aby získali co nejvíc bodů. Letos se podařilo, že je pravidlo, pokud někdo nepřijede na mistrovství republiky, což je pardubická juniorka, tak nedostane od svazu volnou kartu 12 měsíců po termínu pardubické juniorky, ať to byl

0: Ať jsou to turnaje národní anebo mezinárodní, který pořádá Český tenisový svaz. Tomu odpovídá vlastně i obsazení letošní juniorky, kdy vlastně až na Janu Kovačkou, která dostala výjimku z reprezentačních důvodů, tak tady bude vlastně celá špička.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Náš regionální stopař Tereza Brázdová byla dnes odpoledne na pardubickém dostihovém závodišti, kde se chystá zítřejší 11. ročník oblíbeného Friends Festu, zážitkového festivalu plného Ameriky. Užijí si ho příznivci amerických aut a motocyklů, vojenské historie, ale také i gastronomie. A my si to krátce připomeneme nejenom s naší redaktorkou, ale i s Petrem Vavrouškem, jedním z pořadatelů, kterého si vzala k mikrofonu.
1: Route 66 pro návštěvníky jsme připravili formou vlastně soutěže pro celou rodinu, kdy to zastavení bude mít 8 zastávek, vlastně od Chicaga, od imaginárního začátku až po Santa Moniku v Kalifornii přes Middle Point, a těch zastavení bude 8 a na každém tom zastavení vlastně bude ta rodina nebo ten tým plnit určitý úkoly, zodpoví otázky, dostane razítko a potom ho odměníme malou odměnou.
2: Americkou výhrou.
1: Nechme se překvapit.
2: K Friends Festu patří tradičně a neodmyslitelně americká auta a motocykly. Mnozí sem přijíždějí právě kvůli nim. Tak jaké speciality to budou letos?
1: Tak letos to bude několik novinek. Jednak jsme připravili určitou výstavu historie jedné americké značky, kterou, kde návštěvníky vlastně představíme jeden z ikonických modelů, a to je auto Bronco, které letos slaví jedno z výročí. Pak tady samozřejmě bude celá řada amerických motorek, indiáni, Harleje, nebudou chybět ani sportovní auta typu NASCAR, kde budou zase moc soutěžit rodiny nebo dvoučlenné týmy v NASCAR Pit Stop Challenge ve výměně kol. Bude tu americký Dragster, ale bude tu i americká vojenská technika, takže hrozná spousta věcí.
2: Skvělé zážitky slibuje i Moto Arena.
1: Tak Moto Arena vlastně už máme tady druhým rokem, kdy jsme pozvali bratry Podmoly, který tady vlastně budou dělat úžasnou show, a kdo to ještě neviděl, tak si to určitě nenechte ujít.
2: No, kdo by si chtěl užít rodeo nejen při těch motorkách, tak má možnost sledovat to pravé, westernové.
1: Tak budou tady samozřejmě koně, tady budou, jsme na dostihovém závodišti, takže tady budou samozřejmě koně, takže ani o to neochudíme naše diváky.
2: A myslím, že nejen muži, ale i ženy budou rádi sledovat dřevorubeckou show.
1: Dřevorubecká show, hlavně v tomhle teple, bude asi pro dámy určitě zajímavá věc na podívání, ale nejen dřevorubecká show, bude tady strongman show, kdy skutečně fakt siláci tahají, budou tahat kamiony nebo traktory, a to je skutečně jako krásný pohled. Regionální stopař.

0: Vaříme s Habadějem. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: Asi mi dáte za pravdu, když řeknu, že cuketa je díky své jemné chuti univerzální a taky můžeme upravit na stovky způsobů. A jeden z nich vám nabídneme tuto sobotu. My si totiž společně připravíme cuketovo-bramborový koláč se sýrem a přidáme i recept na cuketové hranolky. Myslím, že by se vám mohl hodit.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pořad Den v kraji, před námi je víkend a jestli ještě nevíte, kam o víkendu dorazit, tak můžete přijít třeba do Pardubického divadla 29. Jste zváni na novou fotografickou výstavu Homesharing, obyčejné dny s neobyčejnými dětmi. Prostřednictvím autentických snímků tak nahlédnete do světa homesharingu, tedy do formy odlehčovací péče, kde lidé z řad běžné veřejnosti otevírají ve svém volném čase domovy i srdce dětem s autismem a mentálním znevýhodněním. Chrudimská pouť se o letošním roce bude konat už ode dneška do neděle. Kromě pouťových atrakcí je připravený duchovní program, a to jak v kostele svaté Kateřiny, a to v sobotu od 18 hodin, tak i v neděli potom v kostele na Nebevzetí Panny Marie od 8.30 do 10 můžete dorazit na mši svatou. Hlinecký folkový špekáček, to je hudební festival, který se opět koná o víkendu v areálu Cihelka, nabídne dva dny nabité folkem a tramskou muzikou. Už dnes vystoupí třeba Marien, Neřeš Trio, anebo Neres a Luciana, v sobotu pak Robert Křesťan, anebo třeba i Devítka a další. 11. ročník oblíbeného multižánrového festivalu pro celou rodinu Friends Fest se bude konat zítra na pardubickém dostihovém závodišti. Vyvrcholením Friends Festu bude večerní koncert Davida Kolera a Tublatanky a taky velkolepý Ohňostroj. V neděli končí pardubický festival Sportovní park, a to v parku Na Špici, tak ještě o víkendu máte poslední možnost si přijít zasportovat. Zítra vás zveme na akci Rytíři na Lichnici. Po celou dobu akce se můžete těšit na šermířská vystoupení, soutěže pro děti a dospělé a také na dobové ležení s ukázkou zbraní a zbrojí. Zítra se také na kurtech pod Pardubickým zámkem rozehraje 99. ročník tenisového mistrovství České republiky jednotlivců v kategorii staršího dorostu 2026, tedy pardubická juniorka. Hrát se bude až do příštího pátku. Litomyšlský pivní festiválek je tradiční akce, která se koná v sobotu, a to na Toulovcově náměstí v Litomyšli, a letos proběhne od 12 do 22 hodin. A ještě jedna pozvánka. Po tříleté pauze se totiž do ulic Pardubic vrací oblíbená akce Pardubice na bruslích. Začne zítra ve 20 hodin, odstartuje tak společná výjížďka, a to z parkoviště před Decathlonem. Organizátoři připravili úplně novou přibližně 12-kilometrovou trasu, jejímž největším lákadlem bude průjezd po novém severovýchodním obchvatu města.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vaše.

0: vítejte v našem pondělním vysílání. Budeme se věnovat třeba tématu výstavby nové budovy základní školy u kostela v Moravské Třebové. Město přidalo teď o prázdninách i stavební práce na změně hlavního vchodu do stávající budovy. Tak uslyšíte od nás podrobnosti. Opravy škol v polovině prázdnin pokračují a kromě krajem zřizovaných středních škol se dělníci nastěhovali i do škol a školek v Pardubicích. Dělníci v Litomyšli zase instalují novou moderní kapli, a to v lesoparku Černá hora. První díl už osadili. V pondělí vám řekneme víc. Také se podíváme do Pardubic, kde vznikla petice proti výstavbě bytových domů města v ulici K Polabinám na sídlišti Závodu míru. Lidem se nelíbí, že se bude stavět v místě, kde je zeleň, stromy a také blízkost mateřské školy. No a v radioporadně se budeme hýbat, to vše a ještě mnohem víc v pondělí v našem vysílání.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu Radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Ve Vysokém Mýtě by příští rok mohla začít výroba biometanu, závisí to ale na státní podpoře. Letošní sklizeň obilí by mohla být v Česku nejnižší za 14 let, odhaduje to Český statistický úřad. Policie obvinila 5 lidí na správě železnic, je mezi nimi i bývalý ředitel Svoboda. A zítra nás zase čeká slunečný den, bude jasno až polojasno, teploty v sobotu až 28 stupňů Celsia. Zprávy s Petrou Beránkovou, krásný pátek z Pardubic. Bioplynová stanice ve Vysokém Mýtě zatím odkládá spuštění výroby biometanu. Informuje o tom společnost, která si areál pronajala od města. Biometan, který slouží jako náhrada zemního plynu, chce po přečištění dodávat do plynárenské sítě. Čeká ale na státní podporu.
3: Město bioplynovou stanici nechalo postavit za zhruba 71 milionů korun. Provoz byl ale prodělečný a radnice na něj každý rok doplácela 1 až 2 miliony korun. Nový provozovatel celý areál zmodernizoval a chce se přihlásit do nového systému státní aukční podpory výroby biometanu. Pokud podporu získá, stanice by mohla začít fungovat už příští rok. Z Vysokého Mýta Barbora Soukupová, Český rozhlas.
2: Voda v Sečské přehradě na Chrudimsku se znovu zhoršila. Už po posledních testech tam hygienici koupání nedoporučovali. Nové vzorky potvrdily další zvýšení množství sinic. Voda už nesplňuje základní požadavky a představuje riziko hlavně pro děti, alergiky nebo lidi s oslabenou imunitou. V Náchodě na Královéhradecku ráno začala úplná uzavírka části Broumovské ulice na výjezdu z města. Omezení na silnici druhé třídy si vyžádala montáž lešení pod budovaným mostem na stavbě obchvatu. Řidiče čeká až do úterý dlouhá objížďka přes Červený kostelec a Hronov.
4: 200-metrový úsek u celního deklarantu bude neprůjezdný vždy od 6 hodin ráno do 6 večer. Na místo nevjedou ani autobusové linky. Cestující tak mezi Náchodem a Hronovem musí například využít vlakové spoje. Ty budou přibližně jednou za hodinu mimořádně zastavovat také v zastávce Náchod Malé Poříčí. Chodci a cyklisté uzavřeným úsekem projdou vyznačeným koridorem. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili 5 lidí v souvislosti se zakázkou na správě železnic. Informovalo o tom Vrchní státní zastupitelství v Praze. Podle informací Českého rozhlasu je mezi obviněnými i bývalý generální ředitel správy železnic Jiří Svoboda.
5: U Jiřího Svobody policie při loňské domovní prohlídce našla v trezoru 80 milionů korun v hotovosti, ale taky luxusní hodinky a drahé kovy. Původ peněz vysvětloval příjmy z podnikání, dědictvím anebo restitucemi. Jakoukoliv trestnou činnost odmítal, obvinění komentovat nechtěl.
6: Nebudu se vyhacovat, nezlobte se, děkuji za pochopení.
5: Podle státního zastupitelství se případ týká podezření ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky správy železnic. Podle zjištění Radiožurnálu to souvisí s finanční pohledávkou, na kterou byla vypsaná veřejná zakázka. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
2: Letošní sklizeň základních obilovin by mohla být nejnižší za posledních 14 let. Vyplývá to z odhadu Českého statistického úřadu. Ten očekává, že se jich v Česku sklidí necelých 6 milionů a 400 tisíc, o skoro 17% míň než loni. Řepky se sklidí o pětinu míň, asi 800 tisíc tun. Fasáda brněnské vily Tugendhat se tento víkend mimořádně rozsvítí. Muzeum města Brna tak oslaví 25 let od zapsání památky na seznam světového dědictví UNESCO. V plánu jsou kromě videomappingu i další světelné instalace a koncerty v propojených zahradách vily Tugendhat a dvou sousedních vil.
0: Počasí.
2: Noc bude chladnější, jasná až polojasná, jenom přechodně se vyskytne zvětšená oblačnost, teploty 15 až 12 stupňů, na horách 12 až 9 stupňů Celsia a vítr slabý. Zítra zase slunečno, ale ne vysoké teploty, bude jasno až polojasno, denní maxima 25 až 28 stupňů, na severovýchodě kraje kolem 23 stupňů Celsia, teploty na horách 18 až 21. Vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě klesne, bio zítra mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Začneme jednou dobrou zprávou. Frekventovaná hlavní silnice ve Svitavách směrem na Brno je průjezdná a budeme pokračovat horší zprávou. Stavební práce se přesunuly do sousední ulice. Teď se opravy vodovodu a kanalizace konají v ulici Dobrovského. To vše až do listopadu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Východočeské výlety.
7: Krásný den vám od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice přeje Šárka Rusnáková. Dnes se společně vypravíme na Orlicko-Ústecko do Dlouhé Třebové. Obce, která leží ve velmi půvabné krajině a má zajímavou dávnou historii sahající až do středověku a k tvrzi, na které pobýval synovec Karla IV., ale také tu novodobou. Dlouhou Třebovou si oblíbila třeba herečka Adina Mandlová a vzpomínal na ní i spisovatel Jaroslav Hašek. Na poutavou procházku obcí se vydáme už za chvíli. Přeji vám příjemný poslech.
0: Dí.

0: Výlety Českého rozhlasu Pardubice nás dnes zavedly na Orlicko-Ústecko do Dlouhé Třebové, obce, která to jméno opravdu nezapře, je dlouhá. A mým průvodcem teď bude zdejší patriot, učitel Martin Lamplot, který mě zavedl na místo, které připomíná tu nejstarší historii obce. Pojďme si říct, kde jsme a co tady je.
1: Tak my jsme vlastně na dohled kostela v Dlouhé Třebové a jsme pod ostrohem, na kterém v dřívějších dobách stávala tvrz. A ta tvrz je doložená už ke 14. století. Dlouhá Třebová má svoji písemnou zmínku z 21. května 1304. A tato tvrz je potom připomínána k roku 1380. A je na ní dokonce doložen i pobyt litomyšovského biskupa Jana III., což byl synovec Karla IV., takže poměrně výrazná osobnost. A ten zde na této tvrzi vydal listinu, kterou upravoval poměry ve zdejším okolí, ale je tam uvedeno na tvrzi naší Třebovské, což se dá stotožnit s tímto objektem.
0: Dneska je to spíš takový kopec nebo vyvýšenina.
1: Tak je to ten ostroh. Ještě dlouhou dobu tam byly terénní vlny, které ukazovaly ty místa, kde ta tvrz přesně stála, jenomže poté, co tvrz přestala sloužit svému účelu, tak kamen byl samozřejmě použit jako stavební materiál, to se děje i v jiných obcích. A nedaleko tvrziště pak byl vybudován vlastně hospodářský dvůr pro vrchnost a poslední zbytky toho hospodářského dvora byly potom nenávratně zničeny a celkově i to okolí té tvrze pak bylo zničeno přestavbou silnice, přeložky silnice, která prochází v těsné blízkosti toho tvrziště a dost znatelně poznamenala ty pozůstatky té tvrze, když to takhle řeknu. A tady ještě před tou tvrzí je zvonička. To je vlastně tenhle vršek těsně před tou tvrzí a ta zvonička upomíná k místu, kde stávala dřevěná zvonička.
0: Vy říkáte, že zvonička, já ji marně hledám, jenom je tady kopeček teď.
1: Je tady kopeček, zvonička už tam nestojí, ona byla vybudována v roce 1753 a stála tady až do roku 1908 a v roce 1753 do ní byl zavěšen zvon Prokop. A ten zvon Prokop, to je zvláštní tím, že jednak visel tady v této zvoničce a posléze byl přemístěn, když se vybudoval kostel, tak do kostela. No a za první světové války měly být zvony, protože on tam Prokop nebyl sám. Postupně byly do kostela navěšeny hned dva další zvony, takže celkově tři. Jenomže za první světové války měl být zvon odnesen a vlastně určen k zrekvírování a smutný osud zvonu, že se z něj vyráběly zbraně, jenomže jak byl ten vztah k tomu Prokopu od těch dlouhotřebováků silný, tak oni ho v noci odnesli. On byl umístěn ve škole. Ve škole ho měli jako už zaevidovaný a měli ho potom odvést na místa k tomu určena. A oni tam dva dlouhotřebováci, pan Mikeš a pan Fajt, přišli a odnesli ho a schovali ho do nedalekého domu tady u kostela. Schovali ho pod takový jako žlab. No a ta komise ho tam nenašla, on tam pod žlabem vesele strávil první světovou válku a po válce ho pak zavěsili na věž. A zvon Prokop tam visí doteď, zachránili ho a tak je to nejstarší památka v obci.
0: Dá se říct, že tady tohle to bylo centrum té obce, nebo je centrum?
1: Ta starší část té obce se nacházela spíše na těch kopcích. Tam byly původní zástavba, ta tvrz, ale samozřejmě i pod tou tvrzí už bylo osídlení, takže se dá říct, že tady je nejstarší v Dlouhé Třebové. Protože na dohled je tady pak, kdybychom šli na kopec dát, a tam je i nejstarší stavení, které se dochovalo vůbec tady v obci. Takže ano, tady jsme vlastně na tom prvopočátku.
0: A naše putování ve výletech Českého rozhlasu Dlouhou Třebovou bude pokračovat i po písničce.

0: Martinem Lamplotem, který je mým dnešním průvodcem výletu Českého rozhlasu Pardubice z Dlouhé Třebové, jsme se přesunuli kousek od bývalého tvrziště ke kostelu, který je vidět, že je novodobější.
1: Tak, kostel svatého Prokopa je novodobější, byť myšlenka postavit si tady svatostánek je mnohem starší. Dlouhá Třebová byla rozdělena mezi dvě farnosti. Je to i díky tomu, že byla prostě dlouhá, její tvar je opravdu protáhlý a bylo tomu tak i v dobách dřívější. Takže ten horní konec spadal pod českotřebovskou farnost, dolní konec pod orlicko-ústeckou farnost. No a dlouhotřebováci tady neměli vlastně svůj svatostánek. A tak se čas od času, hlavně tedy v tom 18. století, to pak zesílilo, našla skupina ochotných, kteří by chtěli si zde svatostánek postavit. A tak samozřejmě začala jedna klámací horečka, protože tady, jak vidíte, tak tady jsou takové jako menší lomy.
0: Ukazujete směrem k tomu vlastně místu zvoničky.
1: A kousek dál je Ševcovina a tam jsou taky vlastně zdi z kamenů. Také se ale hodně odčerpávalo právě z toho tvrziště. Ale samozřejmě všechno bylo potřeba zaštítit nějakou finanční hotovostí. A ty lámací horečky vždycky někdo zastavil, že by na takhle velkou stavbu peníze nebylo. Takže se rozhodli, že budou tedy šetřit. No a za ušetřené peníze se nakonec vybudovaly základy. No ale ty základy tady pak čněly do výše, no jestli se dá vůbec u základu říct, že čněly do výše 35 let.
0: Já slyšela nějakou historku, že se o tom kostelu říkalo, že je nějak jako postavený něco gruntem nahoru.
1: Ano,
0: nebo...
1: ano, tohle museli dlouhotřebováci tady snášet sokolí, protože se jim lidi posmívali, že mají 35 let vlastně postavený grunty vzhůru. Nicméně ti lidé skutečně, i ti, kteří zakládali tu sbírku, tak věděli, že se třeba nedožijí toho výsledku, ale přesto tam se schraňovali finanční prostředky z nejrůznějších možných proudů, ať už obec, nebo i soukromé sbírky, nebo i vrchnost přispěla. A nakonec skutečně obnos se podařilo nashromáždit a byl zadán tento projekt, který potom znamenal v konečném důsledku, že v centru vyrostl vlastně tenhle skvost v novogotickém stylu, ohromný. Takže jsme naštěstí těm posměváčkům trošku zavřeli ústa, protože na obec je to velký kostel. A letos vlastně uplyne 120 let od jeho vysvěcení, protože on byl vysvěcen v roce 1906. A letitý sen dlouhotřebováku došel ku skutečnění.
0: Pan varhaník František Mikeš už nám otvírá dveře do kostela, takže se můžeme podívat i dovnitř, do kostela v Dlouhé Třebové.
2: Byl dostavěn a posvěcen 8. prosince 1906. Je to vlastně pseudogotický kostel, filiální, to znamená, že tady nebyla nikdy fara. Obec byla spravována do roku 1970, se o to dělilo Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Od roku 1970 už je to pod Českou Třebovou, naše obec, církev je spravována.
0: Vidíme tady tři oltáře, hlavní oltář a boční oltáře.
2: Ano, na hlavní oltáři je ten kostel zasvěcen svatému Prokopovi, takže tam je ta socha toho sázavského opata a po jeho pravici je svatá Ludmila a po levici svatý Václav. Takže jsou to všechno čeští patronové. Ten boční oltář vlevo, ten je zasvěcen svatému Bartolomějovi a ten vpravo je oltář mariánský.
0: Mluvili jsme o tom, že jste varhaník, to znamená, že tady jsou taky varhany.
2: Jsou tady, můžeme se na ně podívat.
0: Podíváme se na ně.
2: Prošli takovou malou generální opravu v roce 2019.
0: Ale jsou původní.
2: Jsou původní, ano.
0: Jak se na ně hraje?
2: Krásně jen to umět.
0: Jak se člověk stane varhaníkem vlastně?
2: Já jsem varhaník samouk, já jsem chodil do hudební školy dlouhá léta na housle a pak jsem hrál na violu a na violončelo, protože sestra chodila na klavír, mě to začalo bavit, tak jsem se začal cvičit sám a vlastně jsem amatér a už teda hraju od roku 1974, což už teďka o Velikonocích bude 52 roku.
0: Vy budete vlastně slavit tady výročí vzniku kostela letos?
2: Ano, letos má náš kostel v tom prosinci má 120 let. Bylo dohodnuto, že ta oslava proběhne 28. června. Přijede hradecký biskup Jan Vokál.
0: Říká varhaník František Mikeš a do Dlouhé Třebové se za chvíli vrátíme.

0: Pardubice z Dlouhé Třebové. Procházíme obcí společně se zdejším rodákem nebo místním patriotem, učitelem Martinem Lamplotem. A já tady obdivuju na Ševcovině staré domečky, tak předpokládám Ševcovina ten název, protože tady byli ševci.
1: Tak dá se to asi odvodit z toho názvu. Nemáme tu nikdy potvrzené, že tady byli jenom ševci, ale vzhledem k tomu, jak ty místní názvy vznikaly, tak je vysoce pravděpodobné, že právě tady bylo několik ševců, kteří se starali o to, aby Dlouhotřebováci měli nějakou tu pevnou obuv.
0: Procházíme podél řeky Třebovky, Dlouhá Třebová, Třebovka a tak dále. Jak vznikl ten název?
1: Tak ten název obecně je odvozen od staročeského tříbytí, což znamená jako mítit les, prořezávat, protože tady zdejší lokalita byla zavesněná, takže proto, aby zde mohlo vzniknout nějaké souvislé osídlení, tak bylo třeba ty lesy vykácet. No a od toho se nějakým způsobem také odvozuje název zdejších obcí podél řeky Třebovky. Nad tou řekou Třebovkou leží hned několik obcí Třebová. Je to město Česká Třebová, je to naše Dlouhá Třebová a pak to byla i Krátká Třebová, která leží kousek od nás a jsou to dnes Hilváty, což

0: tady půvabné, to možná zopakuju, protože jiný slovo mě teď nenapadlo. Vlastně přeci věděli, proč sem asi došli, protože je tady životadárná tekutina, to znamená voda, a okolí je chráněno tou neprostupnou hradbou těch lesů, které tady jsou prostě unikátní, kouzelný, a člověku stačí jenom chvilička, aby se ocitl v tom jiném světě.
1: A musím říct, že je mi tady od prvou počátku, jak jsem vystoupila z vlaku, že je mi tady jako nesmírně příjemně, že ta krajina je nádherná. I když ta silnice, která přetíná dlouhou Třebovou, tak ta působí poměrně nebezpečně.
0: Je rušivá, ale zase zároveň je důležitá v tom, že kdyby ten provoz, který je tam, měl jezdit tady přes naši obec, tak by to kouzlo bylo pryč. Takhle je přece jenom ta zátěž dopravní odvedena jinam. Ale mělo to určitá rizika, a to právě to, že to poznamenalo ty historické místa, třeba to tvrziště, místo toho hospodářského dvora i další vlastně ty louky, pole, které tady byly od toho středověku, ale jinak je tady pořád co nacházet. Je tady cyklostezka, kterou vlastně návštěvník projede naší obcí, může se seznámit i s nejrůznějšími pozůstatky umu těch umělců, že tady máme nebývale hodně soch, spíš jako církevních patronů a podobně, takže důkaz těch regionálních umělců, a opravují se tady i původní domy. My tady zrovna stojíme a tamhle průhledem vidíme nejstarší dům v obci, což je ČP3, a lidé si ho dneska jako takhle adaptují, aby to zachránili pro budoucnost.
1: Takže to je ten druhý dům, tady takhle nahoře, který tady takhle jenom prosvítá, a my tady vidíme, ale ty další dva tady v té úrovni u řeky i ten nad ním, ale jsou taky staré.
0: Jsou staré, často jsou to záležitosti 18. 19. století.
1: Výlety z dlouhé Třebové, zajímavé obce se zajímavou historií s velmi půvabným okolím, budou pokračovat i za chvíli.

0: Stále posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice z Dlouhé Třebové a procházíme se tady tou opravdu dlouhou vesnicí spolu se zdejším patriotem Martinem Lamplotem. A jak jsme zmiňovali, zvon svatého Prokopa, kostel svatého Prokopa, tak tady máme sochu svatého Prokopa.
1: Máme dokonce dvě sochy svatého Prokopa, jednu starší, tu původní, a jednu pak novější, tu pak uvidíte, když navštívíte třeba kostel svatého Prokopa, tak přímo před ní stojí nová socha svatého Prokopa. A tahle, ta byla nedávno teda jakoby opravená, takže tato původní socha svatého Prokopa je zajímavá tím, že se na tom podstavci, který pochází asi z 30. let 19. století, vystřídali asi dvě sochy, než tam byla tato jedna jediná. A dokonce se jedné soše, myslím té původní, uřízla hlava, protože prý až příliš připomínala jednoho z místních představitelů obce a toho prý neměli rádi, tak museli vyměnit hlavu světce. Tak to jsme našli v jednom takovém průvodním listu k té soše. Takže sokl zůstával stejný, ale na něm se vystřídali dvě podoby té sochy. Každopádně svatý Prokop tu stojí a je patronem naší obce.
0: A lidé se sem můžou vydat také vlakem, stejně jako já, vidíme tady hned vlakovou trať. A to, že se tady zřídila někdy ve 20. letech 20. století zastávka, tak to sem zavedlo taky některé zajímavé osobnosti, třeba na letní byt, a to si řekneme za chvíli. Tak jsme tady na místě. Slibovali jsme zajímavou osobnost a zajímavý příběh. Osobnost, která sem jezdila.
1: Tak byla to ikona filmu ve 30. letech a 40. letech, herečka Adina Mandlová. Jejíž pobyt je dochován právě v tomto domě, kde byl letní byt, na který jezdil jeden pracovník filmových ateliérů Barandov a právě za ním Adina Mandlová několikrát do obce přijela a strávila zde nějaký ten čas v příjemném letním prostředí.
0: A já jsem si právě říkala, Dlouhá Třebová je krásná, má krásné okolí. Ale proč právě herečka mířila sem, tak už víme, že to za okolím tedy asi nebylo.
1: Úplně ne, byla tam ještě nějaká větší motivace.
0: Byl to ten pracovník toho Barandova. A vidíme tady číslo popisné 219, kdyby to někdo z našich posluchačů hledal, tak je to Dlouhá Třebová 219. Tady si pamatovali Adinu Mandlovou.
1: Ano, on tam byl původně obchod pana Čermáka a nahoře byl právě letní byt. Ono těch letních bytů tady v obci bylo více, protože to byl zase vítaný zdroj příjmu, ale právě tady v tomto domě nějaký ten čas trávila tahle herecká ikona.
0: Je to okénko tady nahoře? Je to ono, nebo tady to vypadalo nějak jinak?
1: Ne, ten dům má dispozice jako ve 30. letech. I když tady, jak vidíte, tak už probíhá postupná oprava, takže relikty postupně zmizí, ale teď v dobu, kdy to točíme, tak ještě se dá ten dům vidět, jak původně vypadal v té době.
0: Jak ho Adina zažila.
1: Jak ho zažila Adina Mandlová.
0: A vy jste říkali, že jste vyslechl nějaké vyprávění místních, že si ještě pamatovali.
1: Ano, já tím, že jsem byl kronikářem přes 20 let, tak si opravdu pamatuju ještě lidi, kteří si pamatují osobně tuto herečku. Oni to vykládali vlastně jako takovou hotovou věc a pro mě to bylo úplně, jak kdybych poslouchal něco, nějakou svátost, protože pro mě samozřejmě Adina Mandlová byla opravdu idol. Myslím tím, že byla známá, slavná, populární. A právě o této herečce se někteří zmiňovali, že tady potkávali, ona tady chodila do bývalého pekařství u Šimku, kde si prý pochutnávala. Byl to pro mě prostě takový hezký objev, co jsem ještě tehdy netušil a mluvil jsem s autentickými pamětníky pobytu Adiny Mandlové tady u nás.
0: Byla nafoukaná?
1: To nevím, jestli projevovala nějaké herecké manýry, ono to spíš bylo, nebo z těch lidí jsem tak jako vycítil, že jí spíše nechávali ten klid, který ona tady hledala.
0: Výlety Českého rozhlasu Pardubice budou pokračovat i za pár minut.

0: Vrátili jsme se v Dlouhé Třebové ve výletech Českého rozhlasu Pardubice zpátky před kostel. A to z toho důvodu, že je tady taky restaurace a s ní je spojena další osobnost, která se vyskytla, zajímavá osobnost v Dlouhé Třebové.
1: Ano, je tady hostinec na Rychtě a hospoda to byla už i na začátku 20. století a v roce 1907 je zde zaznamenán pobyt bouřliváka a spisovatele Jaroslava Haška, který zde společně se svými kumpány, jak je on osobně nazývá i v dopise, který potom adresoval své budoucí manželce Jarmile Majerové, narušil tady schůzi klerikálního poslance Václava Myslivce. Takže i tento slavný autor má nějakou krátkou stopu v Dlouhé Třebové.
0: A jak se sem vůbec dostal? Tak jako přijel jsem speciálně narušit tu schůzi.
1: Přesně nevím, jak se sem dostal, nebo jaký byl úplný účel jeho návštěvy, ale v dopise se právě konkretizuje Dlouhá Třebová.
0: Je tady taky ten další prokop, kterého máte v obci. Je to novodobé dílo. A já jsem si vzpomněla, že už jsem tady jednou byla, když jsem natáčela s panem kovářem Bečkou, že je autorem téhle sochy.
1: Je to tak, tato socha tady stojí, není tomu tak dlouho, takže jejím autorem je skutečně umělecký kovář, pan Bečka, a právě díky tomu máme vlastně dvě sochy patrona, jednu tu starší, u které jsme byli, a v těsném okolí kostela tuto novější. A je to vlastně takový odkaz, že Dlouhá Třebová nežije jenom minulostí, ale i současností, a je tady vlastně vše, co soudobý člověk potřebuje ke svému spokojenému životu.
0: Já bych ještě přeci jenom zmínila jednu stavbu, kterou jsem viděla, když jsem vystupovala z vlaku, jsem sem dojela s vlakem. Opravdu nemusíte brát auto, stačí vystoupit na zastávce, je to kousek odtud a udělat si ten okruh. Orientačním bodem je kostel.
1: Ano,
0: tak. A chtěla jsem ještě zmínit tu stavbu a to je taková budova, vedle které je kříž. Co to bylo? Co to je?
1: Tak je to objekt pro církevní účely, byl to sbor církve Československé husitské, protože samozřejmě vedle katolíků byli i občané Dlouhé Třebové jiného vyznání a dost početná část populace Dlouhotřebováků byla vyznání právě evangelického husitského a ti si také rozhodli, že si v obci postaví svůj vlastní svatostánek a tak vlastně z příspěvku členů vybudovali v blízkosti kříže, který tam stál už v dřívějších dobách, ten odkazuje na střet vojsk během 30leté války, tak v blízkosti toho kříže, tedy vlastně dnes cesta k nádraží, vyrostl objekt sboru církve Československé husitské, který byl vybudován v roce 1934.
0: Je hrozně zajímavá ta stavba.
1: Je zvláštní a právě i odpovídá době svého vzniku. V roce 1934 tedy vybudovali sbor a svému účelu sloužil až do 80. let.
0: A dnes je tedy v soukromých rukou.
1: V současné době je v soukromých rukou, došlo k odprodeji tohoto objektu.
0: A vlastně, když bychom pokračovali dál od toho nádraží, tak se dostaneme taky na kopec, do ulice Na Kopci a tam zamíříme za chvíli, protože tam budeme mluvit o té současnosti obce. Podíváme se do Hřebčína.

0: Výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují. Jsme stále v Dlouhé Třebové a teď na kopci v Hřebčínu Karlen. Ten provozují manželé Lenka a Radek Kašparovi. Čí to byl nápad?
1: Já si myslím, že to byl společný nápad. V kterém to bylo roce? 2000.
2: No, loni jsme slavili 20 let založení Hřebčína.
1: 20 let?
2: Takže 21 letos. A vlastně Karlen, to já vám řeknu, proč vlastně Karlen. My jsme potřebovali udělat prefix, aby naše hřibata, co se narodějí, prostě měli před jménem prefix.
0: Tak a co je prefix ještě?
2: Prefix, to je právě to Karlen. To je před jméno, to je jméno toho Hřebčína, kdy se ten kůň narodil. Takže všechny naše koně, co se tady narodili, se jmenují Karlen, Amadeus, Karlen, Mississippi. Jo? A vlastně proč to Karlen? My jsme to vlastně složili z našich jmen. K jako Kašparovi, R jako Radek a Len jako Lenka. A ten Karlen máme zaregistrovaný v Anglii ve Velšské knize. Je to vlastně naše značka.
0: A teď jaké plemeno koní, kterému jste chtěli dát ten prefix?
1: No, je to velský pony. Velský pony. Jsme se zaměřili na plemeno Kerry. Jsme chtěli pro děti, aby byli hodní, aby byli hezký. A proto jsme vybrali nakonec ty velský pony.
0: A vy jste předtím měli nějaký vztah k těm koním, nějak od malička, nebo potkali jste se při nich?
1: No jo, my jsme se potkali od malička, v podstatě tady kůň nebyl, ale můj děda měl koně, hospodařil a vlastně Lenky taky. Jo.
0: A vy jste oba dva odtud?
1: Lenka je z Lhotky, od Český Třebový, já jsem odtud Dlouhý.
0: A je to rodinný statek, kde jste teď?
1: Je to rodinný statek, tady bydlela moje babička s dědou a tak vlastně jsme to tak jako podědili.
0: Pojďte zazpomínat, ty začátky byly těžké.
2: No, ty začátky opravdu byly těžké, protože jsme to tady začali budovat, začali jsme si hlavně nejdřív jako první dělat jakoby bydlení. A my jsme vlastně z začátku chovali český teplokrevníky. A proč ten valašský pony? Já, když jsem byla těhotná s naší první dcerou, tak jsme říkali, no ta potřebuje malýho koně, že jo. Je to jak děti s kolem, že nejdřív mají malý kolo, pak mají větší a pak mají dospělácký kolo, tak i takhle to je prostě u koní. Malí děti by měly mít malý koníky, poníky a takhle. No tak jsme pořídili prvního valašského ponyho pro naši dceru, která se ještě nenarodila. A pak vlastně se pořídili druhýho a uchvátil nás hlavně její charakter a ta krása a pracovitost. Tak jsme velký koně jakoby přestali chovat a začali jsme se věnovat tady těm valašským.
0: To znamená, k čemu jsou ti valašští poníci? Když řeknou poníci, tak si představují takový malinký koníčky, jak se na nich na poutích vozí děti.
1: Ano, to je přesně ono. Ne, samozřejmě, že ne. Ten kůň je všestranný. To znamená, že povozí děti, povozí dospělýho v kočáru, my zapřáháme, takže vozíme i, co se týče svatby, narozeniny, jezdíme s nima na závody, takže oni jsou takový všestranný a se dají použít na, sice ne těžkou práci v lese, ale i v lese sem tam nějaký dřevo taky umějí vytahat, takže proto jakože pracovitý.
0: A 40 koní máte, to jsou všechny ty neoplemené.
2: Máme tady samozřejmě naše koně, ale i klientů, kteří tady mají koně ustájený. My se vlastně o ně staráme, takže úplně všechny nejsou naše. Našich je většina, asi 30. Ale máme tady různý plemena. Samozřejmě máme tady nejvíc máme těch velských koní, ale pak máme, že jak děláme tu hyporehabilitaci, tak vlastně musíme mít, že ty klienti jsou různě velcí. Takže vlastně máme tady 5 hyporehabilitačních koní, které jsou různé velikosti a různého temperamentu.
0: Vy jste říkala tu hypoterapii?
2: Hyporehabilitaci.
0: Hyporehabilitaci. Co to je? Co to znamená?
2: To znamená vlastně děti s různými specifickými potřebami sem chodí za koníky a buď to je čistí, nebo i jezdí a vlastně kůň jde a různým způsobem se ty záda pohybují dopředu, dozadu, ze strany za stranu, tak vlastně dává těm dětem, nebo i vlastně dochodí sem i dospělí tím pohybem, nějaký signály do toho mozečku a vlastně úplně ty děti se uvolní a úplně se změní. 95% dětí tady jsou autisti a lehká a středně těžká mentální retardace.
0: A pomáhá jim to tady?
2: Pomáhá, je to vidět. Vlastně někteří klienti už sem chodí třeba druhým nebo třetím rokem. Třeba jste mohli vidět, tak teďka odjížděl vlastně takový ten chlapeček, tak vlastně maminka, když s ním přišla, tak řekla, ten si v životě nesedne na koně. A prostě je to super. Maminka, když poprvé, po druhý sednul na koně a nechal se víst, tak úplně brečela. Tohle je pro nás prostě úplně úžasný a tohle nás prostě baví vidět, jak to pomáhá těm dětem.
0: A tím končí dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice z Dlouhé Třebové, které připravila Šárka Rusnáková.
3: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Zemědělci na Svetavsku mají letos nižší výnosy u obilovin než v loni. Stavbařům se podařilo prorazit oba tubusy tunelu dálnice D11 u Trutnova. V Česku by měl být znovu dostupný lék na rakovinu prsu. Do lékáren míří skoro 6 000 balení. A zítra bude zase slunečný den. Jasno až polojasno, teploty do 28 stupňů. Zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Zemědělci na Svetavsku nejsou spokojeni s letošními výnosy u obilovin. U všech komodit jsou nižší než v loni s výjimkou řepky. Podepsalo se na tom suché léto, řekl nám ředitel společnosti Agrokunčina Marek Šejnoha.
2: Výnosy u řepky byly dosahovány nějakých 3,7 tuny, což je velmi dobrý. U pšenice tam si myslím, že bude něco kolem 7 tun, což je podprůměrný na nás. Bohužel ječmeny taky hodně zaschly, takže tam ten výnos bude někde kolem 6 tun.
0: U teplárny na sídlišti v Hlinsku bude stát nová skladovací hala. Provozovatelé v ní chtějí ukládat štěpku a budova má být přes 7 metrů vysoká. Teplárenská společnost už získala stavební povolení. Na stavbě dálnice D11 v úseku ze Stříteže na hranice skončila ražba dvou tubusů tunelu opevnění u Trutnova. Práce přitom stěžovalo počasí i složitý terén, který znesnadňuje přístup a odvoz rubaniny.
3: Tunel opevnění s dvěma dvoupruhovými tubusy bude dlouhý 492 metrů a bude mít výšku průjezdu 4,8 metrů. Jeho ražba začala v lednu letošního roku. Práce probíhají non-stop 7 dní v týdnu, včetně nocí. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Řidiči by po dálnici měli začít jezdit v říjnu 2029. Do českých lékáren míří skoro 6 000 balení tamoxifenu, léku na léčbu rakoviny prsu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Podle ní jsou další dodávky na cestě a měly by přijít v průběhu příštího týdne.
4: Současně jsme připravili zvláštní léčebný program, který umožňuje využít dovezená balení co nejefektivněji. Pacientky proto mohou v lékárně obdržet léčivý přípravek v náhradním obalu sestaveném podle předepsané léčby. Původní blistry zůstávají neporušené a pacientky vždy dostanou všechny potřebné informace. I odborné poradenství od lékárníka.
0: Tamoxifen v Česku chyběl od loňského roku, kdy jeho výrobce přerušil dodávky, od června pak nebyl k dispozici ani náhradní lék. Ve věku 69 let zemřel britský hudebník a producent William Orbit, uvedla rodina. Britský hudebník a producent, držitel ceny Grammy, spolupracoval s umělci, jako je Madonna, Britney Spears a U2. O smrti napsala agentura AFP. Hudebník, narozený v Londýně, který získal 2 ze 3 cen Grammy za producentskou práci na Madonnině albu Ray of Light z roku 1998, zemřel doma 23. července, jak uvedli v prohlášení zveřejněném dnes na Instagramu.
1: Počasí.
0: Čeká nás chladnější noc, bude jasná až polojasná, jenom přechodně se vyskytne zvětšená oblačnost, teploty 15 až 12 stupňů, na horách 12 až 9 stupňů Celsia, vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky mírně nepříznivé. Sobota slunečná, teploty zítra 25 až 28 stupňů, bude tedy jasno až polojasno, teploty na horách 18 až 21, vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě klesne a bio zítra 1. To bude znamenat mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: O nehodách nevíme, ale víme, že v Chrudimi začala tradiční salvátorská pouť. Provoz atrakcí začal už odpoledne, celé centrum města i okolí divadla je pro dopravu zavřené. Akce skončí v neděli v 8 večer.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Minule jsme nakousnuli téma spřežky. Řekli jsme si, že většinou to slovo přejde časem od psaní zvlášť po psaní dohromady. Po desítky let se to vyvíjí. A pak, že je fáze, že se to může psát tak i tak. Třeba například, nebo například, zvlášť nebo dohromady. Ale děláme chyby. Třeba od nepaměti a na rozdíl. Obě slova nejsou zatím kodifikována jako spřežky. Ani nejsou samostatnými hesly v internetové jazykové příručce, takže co tam je pro nás tedy vhodné vodítko a jak je to správně?
2: Myslím si, že uživatelé češtiny, lidově řečeno my, kteří mluvíme česky, se často řídíme intuicí. A tam zkrátka si nemůžeme být jisti, zvlášť u těch spřežek. Takže já považuji za nejjednodušší, pokud má člověk přístup k internetu, používat právě tu internetovou jazykovou příručku, o kterou se starají kodifikátoři jazyka, takže tam je to závazné, co se tam píše. Na druhou stranu, pokud máme k ruce tištěná pravidla, tam ten proces nezachytíme, takže tam žádné slovo od nepaměti najít nemůžeme.
1: Takže píšeme zvlášť od nepaměti.
2: Píšeme zvlášť a mezi ty chyby, které se uvádějí, co se týče spřežek, patří zase podle jazykovědců z Ústavu pro jazyk český například psaní slov naschledanou, naviděnou, nauváženou a podobně dohromady. Stále ještě je máme psát zvlášť, což myslím, že například u výrazu naschledanou mnohé zarazí. Proto mluvím o tom, že je vhodné se dívat do těch příruček. Těžko najít jiné vodítko, protože je to ten proces.
1: Mění se to prostě a nedá se to často odhadnout, takže podívat se na internet nebo do pravidel českého pravopisu. No a jak to tak odhadujete? Myslíte, že to naschledanou za 10-15 let bude možné psát dohromady a zároveň tedy to psát správně, tak to, že to bude kodifikováno?
2: Tohle spojení odolává opravdu dlouho. Ale máme příklad z praxe jedinečný a to je výraz nebo spojení na rozdíl, které se neuvěřitelně často objevuje i například v tisku, v knihách a podobně psáno dohromady. A to je, myslím, jasný signál, jak se říká pro jazykovědce, že uživatelé to zkrátka jako spřežku chápou. A předpokládám, že tedy i za těch 10 let už by bylo možné to kodifikovat.
1: Na rozdíl i naschledanou. Tak naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé české skály vznikly z mořského písku? Pískovcová skalní města v České republice patří mezi nejzajímavější přírodní útvary střední Evropy. Dnes vypadají jako romantické labyrinty věží, soutěsek a skalních stěn, ale jejich příběh začíná hluboko v minulosti, v době, kdy byly velké části dnešního území Česka pokryty mořem. Právě tehdy se na mořské dno ukládaly vrstvy písku, které se postupně stlačovaly a zpevňovaly v horninu zvanou Pískovec. Nejznámější oblasti pískovcových skalních měst najdeme například v Českém ráji nebo v Adržpašsko-Teplických skalách. Tyto oblasti vznikaly dlouhodobým působením geologických procesů, především zvětráváním, erozí vody, větru a také mrazovým rozpadem hornin. Voda si postupně hledala cesty slabšími místy v pískovci a tím vytvářela pukliny, soutěsky a oddělené skalní věže. Výsledkem je krajina, která působí téměř pohádkově. Úzké průchody mezi skalami, vysoké věže a skalní města připomínají přírodní labyrint, ve kterém se člověk snadno ztratí. Přesto jde o velmi křehký ekosystém, který se stále pomalu mění. I dnes zde dochází k dalšímu zvětrávání a občasným sesuvům menších bloků.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Pražské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgender Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Kraje letos nezískají od státu na údržbu silnic druhých a třetích tříd žádné finance. Zemědělci na Svitavsku mají letos u obilovin nižší výnosy než loni. A počasí zítra převážně slunečno, maxima kolem 28 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 24. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Stát letos krajům ze Státního fondu dopravní infrastruktury nepošle peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Je to poprvé od roku 2015. Ministerstvo dopravy Asociaci krajů oznámilo, že pro ně nemá žádnou rezervu.
4: Rozhodnutí ministerstva dopravy kritizuje například středočeský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS. Peníze na údržbu silnic druhých a třetích tříd považuje za zásadní.
5: Krajské silnice jsou natolik vytížené nejenom tou lokální dopravou, ale i tou meziregionální.
4: Mluvčí ministerstva dopravy Filip Medelský ale říká, že z fondu rezort na údržbu sice peníze nedá, do krajů ale pošle 4,1 miliardy korun na konkrétní dopravní stavby.
6: Typicky se například jedná o stavbu silničních přivaděčů dálnicím, napojením průmyslových zón či úpravy stávajících komunikací.
4: Podle předsedy Asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z ANO se o opravě silnic bude ještě jednat. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
3: Zemědělci ze Svitavska nejsou spokojeni s letošními výnosy u obilovin. U všech komodit jsou nižší než loni. Výjimkou je pouze řepka. Podepsalo se na tom hlavně suché letošní léto, říká ředitel společnosti Agro Kunčina Marek Šejnoha.
7: Výnosy u řepky byly dosahovány nějakých 3,7 tuny, což je velmi dobrý. U pšenice tam si myslím, že bude něco kolem 7 tun, což je podprůměrný na nás. Bohužel ječmeny taky hodně zaschly, takže tam ten výnos bude někde kolem 6 tun.
3: Práce předních českých ilustrátorů a výtvarníků právě od dneška až do konce září vystavuje Galerie města Přerov. Představuje tvorbu celkem 10 umělců, například Jiřího Šalamouna, Zdeňka Millera, Adolfa Borna, Jiřího Trnky nebo Stanislava Holého. Upřesní vedoucí galerie Lada Galová.
8: Dospělé návštěvníky pak určitě zaujmou třeba díla Jana Zrzavého. Máme tu i velmi cenná díla Kamila Lhotáka. No a samozřejmě Kamil Lhoták, to jsou vlastně grafiky inspirované světem techniky, dobrodružnými romány, Žila Verna a tak dále. Sport.
3: Německý tenista Alexander Zverev je po Janiku Sinnerovi druhým jistým účastníkem prestižního turnaje mistrů. Akce pro 8 nejlepších hráčů aktuální sezony se bude konat v listopadu v italském Turíně. Asociace ATP o tom informuje na svém webu.
2: Počasí.
3: Bude polojasno až jasno, na jihu Čech až oblačno a zvětšená oblačnost přechodně i jinde. Nejnižší teploty nad ránem mezi 15 a 11 stupni, na severu a severozápadě Čech až kolem 8, naopak na jižní Moravě až kolem 17. A zítra přes den jasno až polojasno, maxima většinou 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě republiky kolem 24. Vítr slabý od severovýchodu až východu, na Moravě většinou mírný, do 20 km za hodinu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na Pražském okruhu ve směru z letiště na dálnici D1 pozor za plzeňskou dálnicí. Na kilometru 21 se v levém pruhu srazila dvě osobní vozidla a je tam krátká kolona. A silnice 17 z Šáslavy do Chrudimi je za Vrdy stále neprůjezdná. Použijte objížďku, tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Vesele a zdravě. Přejeme příjemný poslech.
2: Vesele a zdravě.
9: Jsme rádi, že se slyšíme my dva, ale i vy nás na dálku. Patrik Rozehnal.
10: A doktorka Kateřina Zeithamlová. A mě trošku vadí, že já nevidím, kdo všechno nás poslouchá. A hlavně nečichám člověčinu. Jo? A je to proto, protože čich patří mezi náš velmi silný orientační smysl. A to, že říkáme, že něco vycítíme, hovoří přesně o tom, že my jsme pořád jako takový čuchači trošku.
9: To téma už tu bylo, ale zůstalo hodně dotazů, tak jsme se k němu vrátili. Pane doktore, po té chřipce jsem úplně ztratil čich. No, má to i své výhody, pane Nováku. Manželka může klidně zase začít vařit.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Já musím říct, že když jsem se připravoval na dnešní téma o ztrátě čichu, tak jsem si všimnul i zajímavostí o nosu jako takovém, který rozhoduje o tom, abychom dobře cítili. Paní doktorko, prý je 12 druhů nosu.
1: Povídejte, to jsem ještě podle neslyšela. Tvaru.
0: Jednak přišly věci na to, že třeba nozdry máme velké podle toho, kde jsme geneticky vlastně původem.
1: Aha.
0: Jestli ve slunečném prostředí, někdy, kde byla zima, kde bylo víc vlhkosti a tak, proto černoši třeba mají větší nozdry než my. No, ale pozor, tvar nosu, tak je třeba masitý nos, takový ano. Hodně masitý. Tak mezi populární osobnosti třeba patří Albert Einstein. Pak je knoflíkový nos, takový ten droboučký s tím ano. Zakončením. Malý, kulatý, ohrnutý v oblasti nosního můstku. Pak je římský nos, to když jsem se díval, to jsem já třeba.
1: Aha, ukažte z boku.
0: Mám ho tak jako lehonce. Není ale to ten jestřábí, ten tam je taky, ale ano. Je takový to lehce zlomit. To je římský nos. Takový ten drobnější, to je zase řecký nos.
1: Aha.
0: Pak je nubijský.
1: Páně.
0: Vyznačuje se výrazným nosním můstkem, široce posazenou základnou a vyskytuje se u osob s africkými předky. Tak třeba Beyoncé má tenhle ten nos, jenom pro vaši představu. Pak je východoazijský nos. Ten je středně velký, až velký a má široký nosní můstek, zepředu působí trochu plochým dojmem.
1: Aha.
0: Jestřábí nos, to si asi dovedete představit.
1: Jistě, já jsem slýchala orlí nos.
0: Tak možná je to tak, Sarah Jessica Parkerová nebo Barbara Streisand.
1: Ano, Barbru známe, ano, takže orlí za mě, jestřáb nevím.
0: Ano, pak je nějaký snoop nos,
1: aha.
0: To je občas zaměňován s tím knoflíkovým, vypadají podobně, ale tento je kulatější a strmější. Pak je plochý nos, to si dovedeme všichni představit.
1: No, no.
0: Tak to mývají třeba právě černoši, hrbolatý nos.
1: No, dobrá.
0: Po stranách z hrbolky a při pohledu z hlavy se může zdát i křivý.
1: Aha.
0: To jsme u 10. 11. baňatý nos a pak obrácený nos, což je typ nosu s rovným nosním můstkem a špičkou, která se sklání vzhůru.
1: Pardon, ale tomu se říkalo vody jak živa pršák.
0: Káček, ano.
1: No.
0: Třeba Emma Stoneová ho má.
1: No jasně. Tak. A to, co já jsem tam nezaslechla, je nos rovný. A
0: to
1: rovný.
0: Je ten plochý asi.
1: Jo, to je ten plochý. Dobré, ano.
0: Jaký máte vy? V čem jste se našla?
1: Já si myslím, že mám pršák úplně jasný.
0: Ne.
1: Jasný. Ne. No ne, nekaste mi náladu, já chci mít pršák.
0: Tak o nosu teď ještě uslyšíme od Julia Satinského a Milana Lasici.
2: My máme závodnú jedáleň a tam vedú také dve chodbičky. Jednou chodbičkou vchádzajú hladní a druhou chodbičkou vychádzajú najedení. A v tej chodbičke pre najedených sme sa s Filadelfím ocitli sami dvaja z očí v oči.
3: A ako vás poznám, tak ste mu hneď povedali niečo ostrejšie.
2: Priznám sa, nezdržal som sa, dosť vyzývavo som sa na ňo pozrel a hovorím, tak čo? Chutilo.
3: Nemajte sa opýtať sa niekoho v závodnej jedálni, či mu chutilo. No. Toto je provokácia. No.
2: A on sa na mňa pozrel takým zvláštnym pohľadom a hovorí mi, ešte by som si dačo zahryzol.
3: A vtedy sa to stalo.
2: Odryzol mi ho.
3: Na jeden zahryz?
2: Na jeden.
3: Tomu hovorím chrup. Počúvať, a nepovedal pri tom nič?
2: Ale hovoril pri tom niečo také ako, asi, počkajte, v tom zmysle, človeče, vy ma už dávno, ale ďalej som nerozumel, lebo mal plné ústa.
4: Človeče, vy ma už dávno, človeče, vy ma už dávno, čo to môže?
2: Neviem, čo to
4: človeče, vy ma už
2: neviem.
4: Dávno, človeče, vy ma už dávno poznáte?
2: Nie, poznáte to nebolo, to viem určite.
3: Uh-huh. No, teda s takýmto prípadom som sa v mojej bohatej právnickej praxi ešte nestretol.
2: Ja neviem, či by som sa nemal obrátiť radšej na podnikového právnika.
3: Zbytočný krok. Zbytočný krok, podnikový právnik by vám pomohol, keby išlo spoločný majetok.
2: Aha.
3: Ale pokiaľ viem, vy ste mali svoj nos v osobnom vlastníctve.
2: Áno, áno.
3: A pamiatkovo chránený tiež nebol.
2: Nie, nie.
3: Prečo?
2: Ja, falošná skromnosť. No. A pritom to bol čistý Biedermeier.
3: No, tak. Čistý ako čistý, o tom potom.
2: No.
3: Na čo chcete robiť?
2: Ja neviem. Viete, no tak nakoniec by mi to bolo aj jedno. Je tu len jeden problém v zamestnaní. Viete, zákazníci sa mi strašne smejú, keď prídu k nám do...
3: No, tak prosím vás, tak ľudia, nech sa trochu zabavia. Ale,
2: nech sa zabavia, pravda, že len, že to má jeden háčik. Ja som zamestnaný v pohrebnej službe.
3: No, to je iná vec, úprimnú sústrasť. Tak čo by som vám poradil? Dajte ešte stovku.
2: Nech sa páči.
3: No tak za tú stovku, taká otázočka. A psychicky ste na tom ako?
2: psychicky som na tom výborne, akurát niektoré slova mi robia problémy.
4: Chápem, obnos, nános, výnos, podnos, nosič, prednos.
2: Alebo keď mi manželka povie, to pivo už nenos, alebo keď je v televízii priamy prenos, tak to radšej vypnem.
4: Nie ste sám.
2: A nie, že by mi tie slova dáko vadili, viete, ale keď ich počujem, tak sa ma vždy zmocní taká strašná táto...
4: Nostalgia. No tak môžem to ako právniku zavrieť?
2: Nech sa páči.
4: Dajte ešte stovku.
2: Bohužiaľ už nemám.
4: No tak v tom prípade sa s tým nedá pohnúť. Ale nevešajte nos. Prepáčte. Zastavte sa niekedy u mňa. Mám fajnový koňak. Dáme si do nosa. Ježiš, prepáčte.
2: Dobre. Pokojne. Ja som si už zvykol. No, tak ja pôjdem. Musím si prelepiť leukoplast. Večer sa chystáme s manželkou do divadla. No.
4: Dobrú zábavu. Čo dávajú?
2: Sirána. Už sa teším.
5: Vesele a zdravie. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: K tématu, k nosu a ke ztrátě čichu se vrátíme s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou na základě i vašich prozeb, protože jste si to vyžádali svými dotazy, i na ty se dostane. Já musím říct ale, že jsem našel i výhody ztráty čichu, paní doktorko Cajdemlová.
1: Dovedu si živě představit, já cestuju MHD a ano, jejich, ano. Vy to máte stejně. Aha.
0: A pozor, ano. Při úklidu, čištění kočičího záchodu nebo vynášení koše se stává vaší novou superschopností a ušetříte i tisíce za drahé parfémy, stačí se polít čistou vodou? A věřit si.
1: Ano.
0: No, připomene nám to téma i náš posluchač Petr.
2: Přemýšlím rád v nočním tichu o výhodách ztráty čichu. Když jdu kolem popelnic, už necítím vůbec nic.
3: Vesele a zdravě.
1: Takže
0: jenom to potvrzuje.
1: Děkujeme, pane Petře, jenom potvrzuje. A ještě řeknu, když je člověk matka, je výhodné nemít úplně čich na nejvyšší úrovni, protože ty plenky a to takový to další, ty různé zvraceníčka. Takže je toho spousta, co nám může nedokonalý čich vynahradit.
0: Je to vždycky, že ho ztratíme náhle, nebo je to i postupná změna a vytrácení se toho čichu?
1: No, to záleží na příčině a já jsem našla jednu velmi zajímavou věc, která může být vlastně prvním příznakem Alzheimerovy choroby a to je právě ztráta čichu a tam k tomu dochází postupně.
0: Proč ten čich ztrácíme? Co všechno může být tedy důvodem?
1: Ano, takže my máme spoustu různých důvodů. Jednak jsou to buď kvantitativní poruchy čichu, to znamená, že cítíme méně a to je buď že méně anebo vůbec a to je nejčastěji onemocnění dutiny nosní, čili chronické záněty, sliznice a podobné. Další je ztráta čichu po traumatu. Tam může dojít k tomu, že máme buď zlomeninu bazalební, to může přijít až týdny, až měsíce po úrazu a příčinou jsou nejčastěji jizevnaté změny plen mozkových. Pak může jít jednostranná porucha čichu, to bývá, pokud máme nějaké onemocnění frontálních laloků mozku, nejčastější bývá nádor meningeom nebo aneurysma, čili vychlípení jedné z našich tepen, které ten mozek zásobují. No a pak může být zvýšené vnímání čichu, to znamená jako vystupňovaný, říká se tomu hyperosmie. A to je obtěžující a je to záležitost také toho, na co se soustředíme. Protože my, když máme vlastně soustředěnou pozornost, tak zejména na ty odporné vjemy, se to stává vlastně stresorem a zvyšuje se vnímání. No a pak jsou kvalitativní poruchy čichu a to jsou vlastně změny toho, jak my něco cítíme. A ty jsou paradoxně daleko víc obtěžující než ty kvantitativní. Dochází k nim rovněž při zánětech horních cest dýchacích, ale také při cukrovce a při některých neurologických chorobách. A ten problém je, že vlastně dochází k tomu, že ty vjemy se v hlavě jako nějak pomotají a my cítíme třeba mýdlo jako zápach nebo kávu cítíme jako nějakou jinou věc. Víme, že po covidu, nebo někdy to byl i příznak vlastně covidu, že došlo ke změnám čichu. Další důvod, proč se mění čich, mohou být některé psychózy, tomu se dokonce říká čichové halucinace. No a potom to může být jedna z forem epileptické aury. Epilepsie je onemocnění s křečemi, kdy vlastně aura je to předzvěst toho, že přijdou ty křeče a to se může projevit vlastně i tím, že máme čichové halucinace. No a ztráta čichu a různé další problémy nastávají typicky při rýmě.
0: Jak dobře vlastně máme cítit? Je na to nějaký test? Jaká je norma cítění.
1: No, existují čichové testy, ano. Takže my správně máme vlastně mít 100% čich a ten se dá zjistit vlastně jeho ztráta v určitých procentech. To znamená, že co ještě cítíme a co už necítíme.
0: A jak... dál si o čichu budeme povídat a vaše problémy s čichem a s jeho ztrátou řešit za malou chvíli.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
6: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
7: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Písnička nám skončila a je tu čas na další povídání s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou na téma ztráta čichu, na téma, které jsme znovu vrátili do vysílání díky tomu, že zůstalo mnoho dotazů z toho předešlého vysílání, bylo to už před časem, ale my se k němu vracíme. I otázkami a dotazy od vás, které jste nechali na stránce www.veseleazdravie.cz.
1: Takže, paní Vlasta, když nemám čich, vůbec necítím chuť jídla, všechno jako bláto. Má smysl brát nějaké vitamíny? Tak už jsme hovořili o vitamínu A, ten bych asi vyzkoušela možná formou beta karoténu, což je pro vitamín A, ze kterého se ten vitamín

0: Revolucí doba, kdy, když už ten Čech zmizel, vytratil se, zeslábnul, kdy... Nechci říct, že máme spanikařit, ale vyrazit doktorovi prostě.
1: Já bych tomu nechala, pokud nemáme žádné jiné příznaky, jako třeba horečka, nebo nějaká kašel, nebo nějaké jiné věci, tak bych tomu klidně nechala týden až 14 dní a pak bych se vlastně někam vypravila. Ono totiž k tomu neurologovi taky vás nevezmou hned, takže klidně se tam objednat a třeba to,
0: to
1: objednání
0: no, do té doby.
1: Pak můžem zrušit, ale radši bych jednala rychleji.
0: Další dotaz, který máte?
1: Další mám od pana Pavla. Od prosince 2019 ho trápily potíže s čichem. Začalo to horečkou, která nešla srazit. Snažil se to léčit paralénem, česnekem, čajem s medem, karím a podobně. A cítil to jinak, než jak byl zvyklý. Problém přetrvává, čich úplně změněný, necítí správně ani mýdlo, tomu doslova nevoní. A aktuálně se dočítá, že to může být spojeno s koronavirem. Ano, může. Takže jedná se hlavně o to, aby se nejednalo u něj o nosičství viru a vzhledem k tomu, že problém přetrvává 3 až 4 měsíce a nepozoruje, že by lidé kolem byli vážně nemocní, tak vlastně nerad bych působil problémy svému okolí a nechce zatěžovat zdravotnictví. Je to moc hezké, vlastně ta ohleduplnost, ale vzhledem k tomu, že už je to 3 až 4 měsíce, tak bych zašla nejdřív k obvodnímu lékaři, který vyšetří jiné věci, zjistí, jestli teda se nejedná třeba o long covid.
0: A to je co?
1: No to je dlouhodobě probíhající infekce koronavirem. No a potom vlastně bych klidně navštívila neurologa.
0: Mimochodem jsou i léky, které způsobují ztrátu čichu?
1: Samozřejmě a máte to v příbalovém letáku, čili bych doporučila číst příbalové letáky a zase jako nepanikařit příliš, jak říkám, po týdnu, po 14 dnech bych hledala pomoc.
0: Dál poslouchejte náš pořad Zdravotní poradnu a o zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cejdanovou dnes na téma ztráta čichu.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou.

0: Věnujeme se vašim dotazům, které jste nám už před časem nechali a souvisí se ztrátou čichu. Máte obavy, ptáte se a chcete poradit od doktorky Kateřiny Cajtamové. Tady je jeden z dotazů telefonních.
1: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat. Nemám čich už přes 20 let, když jsem se léčila a od té doby potom nemám čich. Neřešila jsem to, protože jsem myslela, já jsem byla léčena radiojodem, štítnou žlázu a myslela jsem, že je to potom jako. Potom radiojodu, ale teď mi říkala paní doktorka, že to v žádném případě nemůže být, že jsem to měla řešit, ale já jsem to nevěděla. Jenom jestli byste mi řekla, jestli je to možné po tom radiojodu.
0: Je nebo není?
2: Jo, to tady každá rada drahá. My máme spoustu různých jako klinických pokusů, zkoušek a dalších věcí, ale mohou se vyskytnout výjimky. Ale vzhledem k tomu, že paní doktorka paní zná a vyloučila tuto možnost, tak bych asi věřila té paní doktorce. Já paní neznám, takže možné kde co, ale asi je to méně pravděpodobné.
0: Zkusme odpovědět na další dotaz z formuláře na stránce veselézdravě.cz.
2: Tak, paní Svatavá nám radí, abychom poradili lidem. Já to přečtu, je to názor paní Svatavy. Sama nevím. Ze zoufalství zoufalí lidé dělají zoufalé věci. Ztratila prý po covidu čich, takže zkusila si kapat koloidní stříbro do nosu jako kapky několikrát denně a za 3 týdny se čich vrátil. No, já bych to úplně neradila, ale pokud je někdo z vás zoufalý, no tak na vlastní riziko, ale neradím to. Další tady máme, a to se mi moc líbí, paní Alena říká, má zmínku k čichu, voní koně i koňské koblišky, kdykoliv je na blízku nějaký kůň, nasává vůni. To, co ona považuje za vůni vlastně. A ptá se, jestli je možné, že to má v genech po dědečkovi, který byl kočí a koně asi miloval jako ona. Tady bych jenom chtěla říct, že ten čich s emocemi velmi souvisí. A my máme i takzvanou čichovou paměť, kdy se nám při určité vůni vybavují zážitky z minulosti. Já takhle, když cítím Chanel číslo 5, tak já mám přímo zrakový věm svetru žlutého konkrétního mý maminky, která se tímhletím Chanelem vlastně navonila. A já si myslím, že u paní Aleny tohleto mohou být vlastně časné zážitky z toho dědečka a koní, které byly příjemné a ona od té doby to vlastně vnímá jako příjemné. Takže nemyslím si, že to má geneticky, ale myslím si, že to má jako raný, pozitivní, příjemný zážitek.
0: A to je jen v té pozitivní verzi, nebo si pamatujeme i něco špatného?
2: Pamatujeme si i špatné, ano, máme vlastně různé psychogenní klíčování, kdy pokud například jsme byli v borovicovém lese a někdo nás zmlátil, tak nám může vůně borovic nahánět hrůzu, ano. To znamená, že ten čich tím, že vlastně bez kontroly dalších center jde přímo ke zpracování do mozku, tak vlastně mívá velkou řadu okamžitých efektů na nás.
0: To je to, proč se používá třeba i aromaterapie, protože má rychlý účinek?
2: Může být.
0: Nástupem třeba?
2: Ano, a třeba mají různé aromaterapeutické věci, třeba levandule, o té to známo, mají uklidňující efekty, kozlík lékařský může mít uklidňující efekty a nepůsobí to jenom na lidi, ale působí to i na zvířata, takže třeba ten kozlík je vysloveně atraktivní pro kočičky.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ještě je tu čas na vaše dotazy a na odpovědi doktorky Kateřiny Cajdelnové k tématu ztráta čichu. Jaké problémy ještě posluchači mají a svěřili se s tím na stránkách veselyazdravie.cz?
1: Moc vám všem děkuji, že nám píšete, protože díky tomu vlastně máme pořad, který může být zajímavý i pro lidi, kteří se třeba bojí zeptat, takže děkujeme. Pan Tomáš píše, nestratil čich, ale naopak pozoruje, že občas cítí něco, co ostatní necítí. A většinou ty zážitky jsou nepříjemné. Jestli to může být čichová halucinace? Ano, může. A tady bych doporučila, pokud ho to obtěžuje, tak aby zašel buď za obvodním lékařem na nějaké základní vyšetření, anebo na neurologii, kde by se na něj podívali, jestli to není příznak něčeho, co by se mělo léčit nebo něco s tím dělat.
0: Mluví se někdy taky, paní doktorko, o tréninku čichu. Funguje nějaká jako posilovna pro nos?
1: Jakýkoliv náš smysl v okamžiku, kdy ho používáme, vůbec cokoliv, co používáme, a to nemusí být jenom smysl, jsou to svaly různé, jsou to návyky, které trénujeme. Všechno vlastně určitým způsobem můžeme na hranici komfortu zvýšit nebo snížit. To znamená, buď se můžeme otužit, anebo se můžeme naučit. U toho čichu to bývá, že vlastně lidé například, to je taky taková zajímavá věc, vycítí stav člověka a jeho imunitního systému. To znamená, jestli je zdravý, jestli je nemocný, jestli je agresivní, jestli se bojí. A pokud to člověk vlastně se snaží vyčuchat a snaží se to objektivizovat, to znamená kontroluje si, jestli to, co vycítil, odpovídá potom pravdě, no tak samozřejmě zvyšuje své schopnosti cítit věci. Lidé, kteří mají velmi dobrý čich, jsou someliéři, baristé, lidé, kteří se zabývají vařením, kuchyní, tam je to vysloveně i talent a ten talent je predisponuje k nějakému typu zaměstnání tohoto typu.
0: Co by měl dělat takový člověk, který třeba ráno vstane a zjistí, že neucítí kávu, najednou dojde ke změně, měl by si to nějak otestovat, měl by udělat nějakou první pomoc pro ten nos nebo tak něco?
1: Tak nejdřív se podívá, co dalšího se změnilo, jak už jsme říkali, jestli má třeba rýmu nebo jestli má nějaké změny vnímání zraku nebo jestli má nějaké další situace. Vzpomene si, jestli neměl úraz, jestli nedošlo třeba k tomu, že si kapal něco do nosu, co neměl, pak by asi ten nos by si měl zkusit vypláchnout, otestovat i chuť možná, to znamená, jestli se nezměnilo i tohleto. No a pokud ten stav bez nějakých dalších příznaků trvá po dobu aspoň týdne, no tak bych to šla někde objektivizovat a nechat se vyšetřit.
0: Ušní, nosní, krční?
1: Ušní, nosní, krční, ano. To tam nejčastěji zjistí, o co jde, a další potom, jak jsem říkala, teda neurolog. No. Samozřejmě změřit hladinu cukru, protože i při cukrovce mohou být potíže. Případně vlastně sledovat, jestli nemáme nějaké psychické potíže, nebo jestli nás něco netrápí, jestli se nám nevyvíjí vybavují traumata z minulosti. Prostě zase jsme u toho, že pacient je hlavním zdrojem informací. Já už se úplně bojím říct, dělat příznakový deník, ale hodně pomáhá.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Ten...

0: Povídáme si dnes o ztrátě čichu, o nosu. Mimochodem, paní doktorko Cajdemlová, nos se využívá i k prostorové orientaci, k určení směru. Vezměme si to úsloví rovnou za nosem.
1: No.
0: Nos se taky hodí ke strkání do různých cizích záležitostí anebo k věšení bulíků. V celku příjemné je dát si do nosu, ovšem na druhé straně dostat do nosu už tak příjemné není. Můžete ovšem mít taky na něco nos, což se šikne, ale když vás přepadne nostalgie, už to není žádná hitparáda.
1: Patriku,
0: čemu všemu ten nos máme?
1: Patriku, vy mě vždycky dokážete překvapit, co ještě najdete. To je neuvěřitelné. Ještě bych chtěla tady připomenout na jednu věc, a to je, že Parkinsonova choroba může vést ke zhoršení čichu, ale většinou k tomu ještě máme nějaký třes a můžeme mít i změny vidění. Takže těch věcí, které ten náš čich mohou nějakým způsobem narušit, je mnoho a je dobré mít na to nos a jít přímo za nosem k lékaři, aby nám pomohl zjistit, co s tím.
0: No a ty nejlepší věci, postup, rady pro obnovu čichu ještě na závěr.
1: Výborné, takže já bych doporučila, abychom svůj čich trénovali, všímali si ho, abychom se snažili využívat různé typy vůní k tomu, abychom si kontrolovali, jestli je cítíme pořád stejně. No a samozřejmě nekouřit, snažit se nepít příliš mnoho alkoholu, protože i ten může zhoršovat náš centrální nervový systém, zvyšovat náš krevní tlak a tím narušovat vlastně náš čich. Jenom bych chtěla upozornit, že máme 400 funkčních čichových receptorů, které snímají molekuly pachu ze vzduchu a posílají je okamžitě do mozku a velmi často se dá rozložit jedna vůně na stovky různých jednotlivých pachů. Třeba taková čokoláda se dá rozložit, opravdu tady píše jeden zdroj, na 250 různých čichových věmů. Jinak geneticky ty naše čichové kompetence takzvané, to znamená, co jsme schopni cítit, s vyšším věkem trošku klesají a zajímavá informace je, že na rozdíl od zvířat my používáme náš čichový potenciál velmi málo. Čili my bychom si měli učit všímat i čichem, nejen zrakem, protože čím víc to děláme, tím víc ten mozek trénujeme a tím lépe nám to funguje. A máme další důvod, proč se nekamarádit ve virtuální realitě, čili ne na sociálních sítích, ale opravdu tváří v tvář, protože tam náš mozek pracuje komplexněji.
0: I s feromony.
1: Ano.
0: Ano,
1: feromony, vidíte, Patriku, feromony jsou velmi důležité, jsou to vlastně určité látky, které nám aktivují různé vnímání různých věcí, čili že někdo nám je příjemný, někdo ne. A když jste to řekl, vzpomněla jsem si na babiččino heslo, které říkalo, ty dva se zčuchly a teď se slejzají. Takže jak vidět, těch věcí, které zjistíme čichem, je mnoho.
0: Tak ať vám ten život i blízcí voní.
1: Ano.
0: A těšíme se zase příště.
1: A taky ať vy voníte jim, takže se běžte třeba trošku opláchnout.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdanovou.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Nezisková organizace v Česku varují před nedostatky v aplikaci Jenda. Ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku postaví bytový dům celkem se 17 nájemními byty. A počasí zítra převážně slunečno, maxima kolem 28 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Některé neziskové organizace v České republice varují před nedostatky v aplikaci Jenda. Příspěvek na bydlení technicky není možné odeslat organizaci, která se znevýhodněným lidem stará o bydlení. Od srpna jdou peníze rovnou jejich klientům a sociální pracovníci se obávají, že je klienti utratí dříve, než stihnou zaplatit nájem.
2: Teď to bude velký problém. Pokud nepadne ta částka na to bydlení, tak by oni přišli.
3: Sociální pracovník Lukáš Staněk se denně potkává s lidmi, kteří neumí hospodařit se svými penězi. Hrozí i zadlužení. Podle Marcely Stryhové z armády Spásy jde o velké riziko.
4: Už se několikrát stalo, že přišly finanční prostředky tomu člověku domů a ten zaplatil ten dluh, který pro něho byl v tu chvíli rizikovější.
3: Ministerstvo Českému rozhlasu v e-mailu napsalo, že přímá platba organizace je zachovaná a na technickém řešení ministerstvo pracuje. Zavířová Natálie Janišková, Český rozhlas.
0: Ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku postaví nový bytový dům, vyroste vedle obchodní zóny v Budějovické ulici. Další dvě bytovky ve stejné lokalitě do několika let postaví soukromí investoři. Město aktuálně vlastní asi 350 nájemních bytů a fond rozšíří minimálně o 17 nových jednotek, pokračuje nezávislý starosta Vít Rada.
5: Byli jsme úspěšní v získání dotace na dostupné bydlení. V tuhle chvíli bychom měli zahájit někdy výběrové řízení na zhotovitele toho bytového domu. A řádově za 2-3 roky by mělo být vše postaveno a mělo by tady vzniknout minimálně teda 17 nových bytů.
0: Rodina, bývalí studenti, veřejnost, umělci i politici se na pohřbu se státními poctami v krematoriu v Praze Strašnicích dnes rozloučili s Milanem Knížákem. Bývalý prezident Václav Klaus a Knížákův přítel ho označil jako symbol svobody a intelektuálního rebelství.
6: Tři salvy a česká hymna doprovodili Milana Knížáka na jeho poslední cestě. Před stovkami smutečních hostů promluvil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Knížáka označil za umělce, který uměl lidi rozdráždit i natchnout. Václav Klaus ho nazval rebelem.
7: Milan Knížák byl rebelem už za komunismu.
8: Opravdu byl jedním z prvních, kdo se železnou oponou organizoval happeningy.
6: Připomněla historička umění a Knížákova kolegyně z Akademie výtvarných umění Pavlína Morganová. Výtvarník zemřel 26. července. Bylo mu 86 let. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci na sobotu čekáme polojasno až jasno, na jihu Čech může být až oblačno a zvětšená oblačnost postupně přechodně i jinde. Nejnižší teploty mezi 15 a 11 stupni, na severu a severozápadě Čech kolem 8, naopak na jižní Moravě až kolem 17. Zítra přes den jasno až polojasno, maxima většinou mezi 26 a 30 stupni, na severovýchodě republiky kolem 24. Vítr slabý od severovýchodu až východu, na Moravě většinou mírný, do 20 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D4 Praha Strakonice je kolona za Prahou u Jíloviště. Na 9. kilometru je omezení, kolona má 4 km zdržení, na odsjezdu na Lipence je zhruba na 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pořad Zlatá láska. Příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
9: Láska, o které vám budeme vyprávět, je posledním z letošních příběhů.
10: Zrodila se první den nového roku, v jedné chvíli, v jedné minutě a rozhodl jeden krátký pohled, kvůli kterému se 22-letému mladíkovi zastavil dech.
9: Jak řekl jeden holandský mistr, voják potřebuje meč, vládce trůn, filozof knihy, básník pero, žena ale vítězí jediným pohledem.
10: Mladík se zamiloval do 20-leté krásky. Vzdal se kvůli ní sportovní kariéry i maturity. Láska zmůže všechno.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Díky zlaté lásce poznáváme všechny formy milování. Inspirujeme se u těch, kteří v manželství prožili už více než 50 let.
1: Z mnoha zaslaných příběhů jsme vybrali ten, který patří manželům Ursule a Jiřímu Dvořákovým. Svou zlatou svatbu oslavili už před rokem. Jemu je 75 let, ona letos oslavila 73. narozeniny.
0: V životě sází na souznění, toleranci, klid a něhu. Jejich manželství je jak román z Červené knihovny.
1: Přesvědčil se o tom i Patrik Rozehnal, který za nimi vyrazil do Lanškrouna, kde bydlí.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, vítáme vás.
4: Dobrý den, vy budete Dvořákovi.
3: Ano, Ursula Dvořáková.
4: Já jsem Patrik Rozehnal, dobrý den. Tak, pejska. Ursula, to je pro vás, kytička.
3: Děkuji.
4: Vám to sluší? Krásně. Děkuji. Ladíte brýle, šaty, je nádhera. Já ty vlasy všechno.
3: Já to mám ráda, tak.
4: To je dobře. A tohle bude váš manžel Jiří. Dobrý den.
5: Dobrý den. Dobrý
6: pojďte
5: den.
6: Dál, vítám dobrý vás.
4: Takže my si jdeme poslechnout ten váš příběh. Kolik let jste spolu?
6: 51.
4: A koho tady máte ještě jako člena rodiny?
6: To je Pejsek, Sisi, taková jako Španělka, už je 16 a půl roku, ale pořád se drží, je dobrá, zdravá.
3: Pojďte dál.
5: Ještě dál.
4: Dobře, dobře, dobře, jdeme za vámi. Je to... a to teplo od kamen, ne? Že jo? Je, no tak to je nádhera. Je. Tady už se slaví.
3: Kávu, čaj.
4: A chlebíčky.
3: No, chlebíčky.
4: Kávu si dám rád. Štrůdl. Ne, vy to máte nádherný.
3: Nevěsta sama pekla.
4: Máte toto krásné. Takže to je, ale i starý dům, musíme říct. Vy jste ho v takovém...
5: 1913.
4: A v tom starém duchu jste ho asi opravili i dokonce sporáková kamna. Opravdu na nich i vaříte, nebo jenom se v nich topí?
3: Vaříme.
4: To je krása.
6: To je teďka nový přestavěný, měli jsme tady starší sporák. No, ale to jsme přestavili nový kamna úplně komplet, jako jsme to zgenerálkovali, protože manželka se to vždycky líbilo, tenhle ten styl. No. Takže jsme dostali u kamen, klasicky.
4: To bychom si s manželkou rozuměli. Krásný teplo je to a opravdu vkusně hezky zařízený.
1: Ještě 31. prosince roku 1971 se Ursula s Jiřím neznali. Možná by to tak i zůstalo, kdyby se Jiří nevypravil se svými kamarády na silvestrovské oslavy.
0: Netušil, že odbije půlnoc, do sálu vstoupí překrásná dívka a jemu začne bít srdce rychleji.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: V tu ránu jsem měl pocit, že to je prostě ona, že to je to, co jsem chtěl. A dokonce v tom zaváněla taková nějaká reinkarnace, že jsem si myslel, měl jsem pocit, že jsme se viděli, že jsme něco spolu zažili, prostě bylo to něco úžasného. A ona se rozhlížela po sále a její oči spočinuly na našem stole a dokonce vyrazila k našemu stolu. Tak jsem z toho byl úplně vyděšený toto a ona se znala s těma našima kamarádkama, co tam u toho seděli, tak si popovídali, začala hrát hudba a nějaký z těch kamarádů šel pro ní tancovat. No, já jsem tam chvilku seděl a přišla si pro mě jiná dívka na tanec a během tance mě sdělila, jestli bych ji chtěl mít rád jako. A já jsem říkal, no vás ne, ale tamhle ta se mě strašně líbí. A ona mě vzala za ruku, dotáhla mě k páru manželky, no a říkala, tomuhle se líbíš, tak si ho vem, já si vem u toho tvýho.
4: Jak Ursula vypadala, že vás zaujala? Popište to. Jak si ji pamatujete? Ten vstup do toho sálu, kdo se tam objevil?
6: No, byla hrozně hezká, štíhlá a mě se už tenkrát sobě něco vyzařovala. Bylo to úžasné. To byl nádherný pocit, že jsem viděl. Do dneška si na to prostě vzpomínám a bylo to úžasné.
3: Ten začátek roku, takhle jak to Jirka líčí, si moc nepamatuju. Ani jsem mu tak nějak moc nevnímala. Šla jsem za tou partou svých kamarádů a kamarádek, kde jsem s nimi chtěla strávit ten nový rok. Až potom, když jsme stáli před sebou, hudba přestala hrát. V životě jsem ho neviděla, jak když spadne z nebe, tak jsem mu řekla, asi si půjdeme sednout, hrát už nebudou.
4: Jak ten No já nechci říct už večer, spíš jak to ráno vlastně končilo. Rozešli jste se s tím, že se ještě uvidíte, někdo někoho pozval, mrknul na něj, dal mu pusu. Co následovalo? Čím to skončilo, to první seznámení?
6: Vůbec to nekončilo ničím, normálně jsme se rozešli, já jsem ji prostě jenom měl v hlavě, ale protože jsem byl nesmělý kluk, tak jsem se nějak neodvážil, takže my jsme se rozešli a vůbec nic nebylo. Ale pořád jsem ji měl v hlavě a asi za měsíc a půl byla v Lančku nějaká taneční zábava, na kterou jsem já šel se svýma kamarádkama a ty vzali i Urzulu sebou. Jako. A teďka já jsem tam měl stolu 4 děvčata, já sám kluk a musel jsem je furt točit, jo, takže když jsme už se pak trošku do sebe zakoukali, tak jsem vždycky sehnal nějakého tanečníka, který mě zaskočil za tu, se kterou jsem mi tancovat jako, a chodil jsem pořád s toho svojí a o půlnoci jsme si dali pusu a domluvili jsme se, že teda jo, že by to mohlo být.
3: Tak to tam pak cinklo.
6: Já si myslím, že to právě bouchlo ten večer, toho 12. na 13. února v roce 72. A pak už se to rozvinulo do klasického stavu, že už druhý den jsme si domluvili rande a pak už to pokračovalo úplně normálně, jak to v těch vztazích chodí.
4: Kde bylo to rande?
3: Sešli jsme se na náměstí.
6: Já jsem přijel z Brna z návštěvy, maminka byla nemocná v nemocnici a domluvili jsme si starost na autobusovém nádraží.
3: Ano, tak to bylo.
4: A kam jste šli?
6: To je tak, jsme se procházeli po městě, po večerním městě jako a povídali jsme si, seznamovali jsme se. Myslím, na to neměli moc času ještě.
4: No a to mě zajímá, ten rozdíl oproti dnešku, jak tehdy to seznamování vypadalo, o čem si tak mladí povídali, jak to seznamování tehdy mezi mladými vypadalo, Ursula?
3: No dřív to nebylo tak rychlý, jako je to teď, já nevím, jak vám to mám říct. Chodili jsme za ruce, chodili jsme do kina, políbili jsme se tam, kde byla největší tma. Já nevím, jak mám to mám.
4: No takhle.
6: Povídali jsme se o sobě, co kdo dělal a to, aby jsme se tak trošku seznámili.
4: Čím vám Jirka imponoval?
3: Jirka je zvláštní člověk. Je... Vůbec nevím, jak bych to popsala, ale u něho mě zaujalo ten vnitřek, jeho cítění, pak ten sportovní duch, jaký ho má do dneška.
4: On vypadá, že je to takový kus chlapa, ale mám pocit z toho zatím krátkého setkání, že to bude takový jako uvnitř i něžný a romantický chlap.
3: Přesně tak, je velmi citlivý. Má rád všechny, celou svoji rodinu, svý přátelé. Je to skvělý chlap.
4: Líbil se vám i fyzicky?
3: Určitě, byl sportovec, byl cyklista, štíhlej krásný klub, modrookej.
4: Bral vás na kolo?
3: No, s tím kolem to je horší. Já spíš na ten tanec, než na to kolo. To moc ne.
4: Našli jste nějaké společné záliby tehdy? Něco, co vás třeba spojovalo a u čeho jste rádi trávili ten čas v dobách, kdy jste spolu chodili?
3: Tak my jsme to měli, každý byl orientovaný za tím svým sportem. Já jsem v mládí dělala gymnastiku, balet, lidový tance, a Jirka dělal tu cyklistiku, takže my jsme měli ty sporty trošku každý jiný. Ale vždycky jsme se na sebe těšili a užívali jsme si to tak po svým.
4: Nenahrál vám tak nějak osud? Nepokládáte to za nějaké znamení?
6: Určitě jo, protože pak ten následný život celých 50 let to byla bomba. Jako. Takže určitě tak bylo.
7: Ty spíš ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smieš i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Ursule a Jiřímu Dvořákovým z východních Čech.
2: Ursulina maminka se narodila v Čechách, ale protože byla Němka, odsunuli ji po válce do západního Německa. Tam se provdala a narodili se jí tři dcery, mezi nimi i Ursula.
1: Když bylo malé Ursule 5 let, vrátili se do Československa.
2: Bylo to těžké období, kdy jí děti nadávali, ale s maminkou a babičkou jí bylo dobře. Když potkala Jiřího, její život se rozzářil štěstím. Jak to prožívala?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Tak jak to prožívají všichni? Když se zamilujete, tak se těšíte na každý okamžik, kdy se spolu setkáte, a pak už je to na tom, jak si sednete a domluvíte se, kam půjdete, jestli půjdete do kina, jestli půjdete tančit, jestli půjdete na čaje, nebo jestli se pojede na kolo.
4: To byl tak mohutný vztah, jako já jsem se těšil snad vždycky od rána, až se zase spolu potkáme. A já jsem ještě v té době hodně trénoval na kole, takže mi to bralo trochu víc času. Takže záhy, co jsme se potom setkali, tak jsem to ještě vydržel asi nějaký 3-4 měsíce. A pak už jsem to kolo odložil a už jenom, abych měl čas pro ní.
5: To je hezký.
4: A to kolo, to, přitom to byla velká síla, protože v té době jsem už 12. rok závodil, takže veškerý volný čas jsem strávil na kole a se svými kamarády po závodech. Jo. Užíval jsem si nádherný let a přesto, když přišel ten vztah, tak to všechno přehlušilo a jenom jsme si užívali.
5: Jirko, to málo kdo dokáže tohle udělat kvůli ženě.
4: No.
5: Kdy jste začali uvažovat tedy o svatbě?
4: Tak my jsme se rozhodli po zámostí po roce, jakože, že se odebereme ke svatbnímu obřadu. A vymysleli jsme si takovou jednoduchou svatbu, že se vezmeme jenom my dva, budeme mít u toho svědky.
5: Ale na základě čeho jste se rozhodli?
4: No tak asi to přišlo ode mě, protože říkám, hrozně se mi líbila, trávil jsem s ní veškerý volný čas, jako, takže jsme dospěli k tomu, že bychom se mohli vzít. A jak jsem říkal, svatba měla být jednoduchá, měli jsme být spolu na radnici se svědkama v Šumperku, pak, že si zajedeme na oběd na Červenohorské sedlo, to byl takový plán, jenomže jsme přišli na úřad do Šumperka, tam se psali se mnou žádost, pak si vzali manželku, místo narození, Wolmezheim, kde to je, v Německu, ve východním, ne, v západním, vytrhla papír, ze stroje, máte tohle, máte tohle, máte tohle, nemáme nic, tak říkáš, že budete mít, tak někdy příště nashledanou.
3: Já jsem měla občanství německý, že jo, tak oni k tomu potřebovali, já nevím.
4: Nějaký souhlas. A jste takový vysvědčení, že se může vdát v Česku, z Německa.
3: Tak.
4: Velvyslanectví v Německé spolkové republiky tehdy ještě nebylo, takže veškeré žádosti jsme museli nechat soudní tlumočníkem přetlumočit do němčiny. A přes obchodní zastupitelství v Mnichově nebo přes vojenské ataše v Berlíně se ta žádost vyřizovala.
5: Jak se vám to tedy protáhlo, to svatební dění?
4: Bylo to přesně 3/4 roku, takže z původního termínu 12. února jsme měli termín 21. října.
5: A Šumperk to nebyl?
4: Byl to Lanškron, pokud jsme to trošku pozměnili, protože rodiče s náma tak nějak v tom souznění nebyli, takže jsme si udělali svatbu úplně tady doma, v tomhle tom domě. Měli jsme tady svoje babičky, měli jsme tady rodiče, sourozence se svýma protějškama a svědky. To bylo všechno.
1: V té době za Jiřím přišli soudruzi z podniku, aby si svatbu s Ursulou raději rozmyslel a nekazil si celý život. Měl být kandidátem na vstup do strany.
2: Zároveň byl také vyloučen z večerního studia. Vedení školy vadilo, že udržuje vztah s občankou Spolkové republiky Německo.
4: No, bylo mi to úplně jedno, jestli půjdu do školy, nebo nepůjdu v tom moment. Bylo mi jedno, jestli budu kandidát nebo nekandidát. Já jsem byl strašně zamilovaný a prostě jsem měl hlavu a oči jenom pro ní a tyhle ty věci jsem vůbec neřešil. Prostě v tom momentu chvíli mi to bylo úplně jedno, na rozdíl od těch soudruhů, kteří z toho byli vyděšený, že takhle k tomu přistupuju.
5: Kdo nejvíc brečel na svatbě?
3: No, asi rodiče.
5: Doufám, že štěstím.
3: Doufám. Ne, my jsme měli úplně skvělý rodiče, jak z Jirkovy strany, tak z mojí strany. Jeho maminka byla úžasná, strašně hodná žena. Moje maminka byla zase energická, ale taky malý člověk s velkým srdcem. Takže my opravdu ty rodiče ctíme a vážili jsme si jich. Vždycky nám pomohli a snažili jsme se tak vychovávat potom i naše děti. No.
5: Teď dnes. Vzpomenete si třeba na ty rodiče v souvislosti s tím, co by asi tomu řekli, když stáli u zrodu toho vašeho vztahu a té lásky a toho vstupu do manželství?
3: Já to mám každý den, když procházím tímhle domem, tak si říkám, kdyby tady byla ta babička Věra, to by koukala, jak jsem ti to tady všechno předělala, ale ona měla ráda moderní věci, strašně jsme si spolu rozuměli, tak si myslím, že by byla šťastná.
4: No, já jsem taky o tom přesvědčený, protože já jsem hrozně rád navštěvoval se maminku, manželky, byla to taková energická žena, ale s dobrým srdcem a ta byla žena, která se dokázala bavit s kdekým, jako kdyby se bavila s ministrem, tak se s ním pobaví, kdyby se bavila s někým nějaký nouzi, prostě byla to úžasná žena.
3: A víte, co bylo krásný, že nikdy Jirka neřekl moje tchyně, vždycky to byla babička a já jsem jeho mamince taky říkala babičko, nikdy to nebyly tchyně, byly to skvělý ženy obě dvě.
5: Máte v hlavě ten první polibek, ten svatební?
4: No určitě, ale to byl takový, už takový normální, takový jakoby pro formu. Ty polibky, ty úžasné polibky, ty byly mnohem dřív předtím fantastický, kdy jsem dokázal ženu líbat několik hodin, že nakonec skončila u kožního lékaře, protože jsem asi byl trošku špatně oholený a trošku se mi vylepšil bradičku. Takže tak to byly ty pěkné chvilky, no. Ale přímo ten svatební polibek před těma svatýma hostama, to byla taková formalita.
3: Ten byl letmý.
5: My bychom vlastně měli prozradit, že byla i v docela netradičním čase denní doby. Kdy vy jste měli v kolik hodin svatbu?
4: My jsme se vzali až večer o půl sedmi, jsme měli obřád, protože předtím jsme byli několika na rande na tom našem náměstí Alojza Jiráska před zámkem, kde se svatba měla odehrát. No a v té době tam instalovali nové osvětlení zámku venkovní a nám se líbila ta atmosféra toho zámku v těch večerních hodinách, tak nás napadlo, že by tam byla hezká svatba. Takže jsme se rozhodli pro ten čas na radnici námši vstříc, takže svatba proběhla až v pozdních večerních hodinách.
5: Neukrátili jste si trochu ten svatební den, pak když nastává ta hostina, vy jste tedy měli co, svatební večeři, nebo jak to bylo?
3: No, svatební večeři, tady jsme měli řízky, bramborový salát, tady jak sedíte, a svatba klasická,
4: jako, a veselá,
3: až do rána.
5: No a patří to k tomu, zeptám se, svatební noc byla?
3: Já nevím.

0: jeho povaha zůstala stejná. Je to, jak jsem říkala, že ctí svoje rodiče, svoji rodinu, svoje děti, všecko tohle je na prvním místě. Má rád ten svůj koníček, tu cyklistiku. Takže já si myslím, tak jak jsem si ho vysnila, takovej je.
1: Vždycky jsme se na sebe moc těšili, když jsme trávili den někde mimo sebe. No a vždycky to bylo takovým tom souznění, že fakt jsme si vyhovovali maximálně. A takže to naše setkání zpětný, já tomu pak vždycky říkal, že jsem takový ten taky ten návratový typ, že se hrozně rád vítám, ale tak musí být loučení, no a tak to vítání potom vždycky bylo nádherný.
0: Přizpůsobíte se tomu druhému, protože ho máte rád, chcete s ním žít, tak je to taková vzájemná láska.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Recept na šťastné manželství dnes ve Zlaté lásce hledáme u Ursuly a Jiřího Dvořákových.
2: Kdo si hloubavý kdysi napsal, milovat a dát život dovedou jen dva. Dát lásku nejbližším dokáže jen rodina.
1: Ursula s Jiřím mají

0: celkem 3 děti, které milují. Jmenují se Ursula, Radek a nejmladší je Jiří. Určitě se o ně někdy i strachovali.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Tak samozřejmě vždycky, jako, když onemocněli, tak to je takový špatný chvilky v rodině. Byly třeba momenty, kdy jsme museli dítě odvést do nemocnice, tak to jsme prožívali hodně těžce. Dokonce, když jsme jeli na zpáteční cestě, tak jsme zastavili. Oba jsme si pobrčeli u toho.
3: Bylo to nějaké vážné onemocnění, že jste měli takový strach?
4: On to byl Radek, ten druhej, a on měl takovou snůžku nemocí. Začal chodit do jeslí a jak si ty nemoce, ty rýmy si předávají, tak nám jakoby kolabovalo, tak jsme ho odvezli do nemocnice a bylo to takový, báli jsme se o něj strašně moc, ale všechno to dobře dopadlo.
3: Je dobré v tu chvíli mít vedle sebe toho partnera? Je to lehčí, snažší unést potom takovéhle věci?
4: Je to určitě strašně velká opora, nedovedu si představit, že bych měla vedle sebe někoho jiného, který by mi nebyl nakloněný a nepomáhal mi. Ve dvou se to vždycky líp táhne.
3: Měli vy jste někdy strach o toho druhého? Že šlo o něco vážného? Ať už to bylo zdraví, nějaká událost nebo třeba ohrožení vztahu? Nevím, netuším, ptám se.
4: Tak o Jirku jsem měla strach, když byl před 2 rokama na operaci a bylo to v té době covidové, takže tam to bylo hrozně náročný. A tam teprve jako zjistíte, co k tomu člověku cítíte a jak je to těžký, když vedle vás není.
3: Přemýšlí člověk, co by se mohlo stát, kdyby pak třeba nebyl právě?
4: No právě, že pak vám jdou hlavou i takové černé myšlenky a člověk to prostě musí ze sebe nějak vypudit a já jsem spíš taková optimistická, tak si vždycky říkám, že to musí dobře dopadnout. Ale je to velký strach.
3: A je to snaha i tomu druhému třeba nedat najevu, že ten strach máte, abyste mu sílu dodala, nebo naopak, aby věděl, že i ten strach o něj v té vaší hlavě je?
4: On to vycítil, že se bojím. To pozná. To za ty roky, co spolu jsme, tak vidíte, jak fungujete. Takže určitě to vycítil ze mě, že se bojím.
3: Vy sám jste měl strach?
2: No, tak to určitě, ale manželka prakticky je takový držák, takže nějaký velký problém neměla. Akorát v mladším věku musela taky na operaci. Ale já jsem to chápal, takže se nemůže nic stát, že to je mladá holka, která určitě to všechno dá. A takže jsem se věnoval dětem, které jsem měl v té době na starosti úplně, že jo. No a samozřejmě jsme byli neustále v kontaktu a měli jsme zprávy od lékařů, že všechno dobře dopadne. Takže jsem byl takový trošku klidnější jako pořád.
3: A když vy jste na tom se zdravím tedy nebyl špatně v té době, jak říkala Ursula, covidové, a viděl jste, že žena o vás má strach. Co jste prožíval vy?
2: No tak pro mě vůbec to bylo v té době těžké, protože vypadl měl ledinový kámen do močových cest a v té nemocnici nedokázali ten kámen odstranit. Takže už jsem byl na morfiu a nakonec jsem měl štěstí, že přijel lékař z Hradce Králového, který přišel na službu mimořádně, našel mě tam v tom stavu a dá se říct, že mi doslova zachránil život. V té době v nemocnici umírali kamarádi na covid, takže jsem měl šanci, že skončím v tom pytli s nima. Jako.
3: I tohle běhá člověku hlavou?
2: No, to bylo hodně těžké. No. Já jsem mi tam doslova žádal, aby se mnou něco udělali, že jsem ještě pořád činný, že nejsem nějaký důchodce, tady 75 letý, jo, že ještě pořád mám firmu a že lidi prostě mě mají rádi, chodí za mnou a mám furt moc práce, takže ať něco udělají, aby prostě ty ruce a to srdce pro ty zákazníky ještě dál fungovaly. Až takhle, v takovém stavu jsme byli. Jako.
3: Já mám takový pocit, že v okamžiku, kdy přišla nějaká zlomová zpráva o tom, že vám bude dobře a že už se uzdravíte, tak to už se možná ptám i Ursuly. Mám pocit, že si řekl o to, kdy pojedeme na kolo nebo přivezme kolo do nemocnice, ne?
4: No to je přesně ono. To je to, co jeho drží pořád při životě a pořád má v sobě toho kluka. Ale nedovedu si představit, že by to nedělal, protože toho naplňuje a všichni mu fandíme a prostě už jsme s tím tak souzněný, že pan naopak nás tu těší a drží to jeho i nás. My jsme taková akční rodina.
3: A to je ale hezké a jenom důkaz podle mě té lásky mezi vámi dvěma, že tohle svému muži nevyčítáte, že jste to vzala, že to k němu patří a že ho v tom vlastně svým způsobem i v některých okamžicích podporujete.
4: Pořád mu pomáhám, co se začaly dělat cyklistické závody, tak my jsme měli štěstí na dobrou partu lidí, takže chlapi se starali o technické věci a my jsme se starali o tu kuchyň a tu společenskou část a bylo to takové souznění a do dneška se stýkáme na ukončení cyklistické sezóny a pořád to funguje.
3: Vy máte svého koníčka, velkého koně. Co vaše žena? Taky podporujete v něčem, co má ráda, třeba jenom ona?
2: Manželka v této době, už jí tak je, přes 70, jo, tak dvakrát týdně posilovna, pak nějaké ty tance, solo latinské tance, kdy chodí jako solo, protože já na to tancování jsem nikdy nebyl, tak prostě má taky svoje koníčky a jsem rád, že se tomu věnuje, že se pořád drží šlank, že je furt pěkná, čiperná ženská. No, ale na druhé straně, když pak jako já odcházím od ní času z domu za těma svýma koníčkama a pak tak nějak zjistím, když ona si jde za svým, tak s tím je tady nějak smutno a těším se, až se brzo vrátí. Čau.
5: Je to tak.
3: To je ale hezké si i v tomhle věku udržet to lásky plné těšení se.
4: No určitě. To naplňuje život. Co tady jenom sedět a koukat do zdi? To by nebylo ono.
2: A já jsem taky romantik a citlivý, takže prostě nám to hrálo.
4: V něm je pořád ten kluk. Pořád má v sobě nějaký náboj a tím prostě ten vztah obohacujeme.
2: No, už od začátku říkám, že to byla vlastně bomba, že jsem takovou ženu potkal, protože ty roky s ním byly nádherné a jsou do dneška. Jako a opravdu každý den si užíváme v té lásce spolu a je nám v tom moc dobře.

0: O své lásce tak hezky vypráví a přitom se drží za ruce Ursula a Jiří Dvořákovi.
1: Je hezké slyšet, jak se dva mají rádi. Bylo to cítit už z jejich dopisu. A tak jsme jim za něj poslali po Patriku Rozehnalovi dárek.
0: Tajně, když to neviděli, jim doma zapojil nový automatický kávovar a přidal i kilogram pražené kávy. Teď je zve do jejich vlastní kuchyně.
2: Já jsem takový jako poslíček, řekněme, dobrých zpráv, možná skutků a dárků. Něco jsem pro vás nachystal.
3: Máte hezký povolání.
2: Já si nestěžuju. Tak jestli se můžeme přesunout, nachystal jsem to v kuchyni.
4: Ježišmarja. A ten se nám rozbil.
2: Takže máte nový.
4: To je nádhera. Moc děkujeme.
3: Tak to je úplně opravdu super, protože já jsem se natrápil s tím starým a opraváři už z toho byli nešťastný, tak nám doporučili, jestli pořídíme se novýho, takže tak to nemá chybu teda.
4: Nádhera, moc děkujeme.
2: Kávovár, můžeme ho rovnou vyzkoušet, udělat si kávu, tu jsme přivezli samozřejmě taky, ať víme, jestli to funguje.
4: Je to na vás.
2: To je pravda, já jsem takový instruktor trošku, abych každého seznámil s tím, jak to funguje v případě, že tady předáváme tenhle kávovar.
3: To je takový pravidelný rituál, káva musí být.
2: A kdo jakou pije? Chcete vy, Carmen Petrovi, něco případně vzkázat, vyřídit? Máte tu možnost teď.
3: Tak my bychom chtěli poděkovat za to, že vůbec takový pěkný pořad dělají a že ty lidi vyzvednou, kterým se podařilo manželství. Moc děkujem.

0: rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Svůj příběh plný lásky nám dnes vyprávějí Ursula a Jiří Dvořákovi, kteří jsou manželé už více než 51 let.
2: Jak se tolik let odrazí na jejich vnímání světa? Jak se znají a co si pamatují ze společně prožitých chvil? To zjišťoval Patrik Rozehnal.
1: Položil jim stejné otázky, každému samostatně, aby se neslyšeli.
2: Jak to dopadlo? Uslyšíme teď, když jejich odpovědi v manželském testu dáme za sebe.
3: Které rande bylo to nejhezčí?
4: To první.
5: Asi úplně to první, když jsem přijížděl autobusem z Brna večer a viděl jsem, jak utíká, jak spěchá na to autobusu nádraží, protože měl malinko zpoždění, a viděl jsem, jak je taky šťastná, že se uvidíme, tak asi ten moment, když jsem viděl z toho autobuse, jak běží na to rande.
3: Kde jste spolu strávili první noc?
5: První noc bylo v jejím pokoji.
4: Asi u mě v podkroví.
5: No, bylo to hrozně příjemný. Samozřejmě.
3: Kolik má náušnic?
5: Strašně moc, Ježíši, to se vůbec nedá spočítat. To je prostě, každý příležitosti má něco jiného. A tak samozřejmě to jsou takové vděční dárky.
3: Kolik máte náušnic?
4: Ježíš Maria, desítky. Moc, já to nevím na číslo.
3: Kolik je od muže?
4: Skoro všechny.
3: S čím pomáhá v domácnosti?
4: Když to je nějaká těžší práce, kterou nezvládnu, tak pomůže.
5: Tak spíš takovýma technickýma záležitostma. Jako, když jsem byl nemocný, tak jsem i vařil 3 neděle. Takže jsem se naučil něco uvařit.
3: Jak říkáte své ženě jinak než jménem?
5: Já ji pořád říkám Urzulko. A lásečko.
3: Jak vám říká váš muž jinak než křestním jménem?
4: Říká mě Urzulko. Když se stykám, tak Urzuli. Lásečko mi říká.
3: No vida.
4: Jsem si vzpomněla.
3: Kdo u vás opravuje kapající kohoutky?
5: Tak to je vyloženě na mě.
4: Manžel.
3: Jak často se holí? A kdy?
4: Jak ho to napadne. Když je nějaká událost, tak určitě. Moc často ne.
3: Jak často se holíte?
5: No, tak já musím tak nejpozději do 3 dnů, jako, a to už jsem sám se trošku nervózní, takže radši ty 2 dny. Samozřejmě vždycky večer.
3: Kolik vám dá žena na cestu do hospody?
5: Ne, tak to u nás nefunguje. Já mám svoje peníze, takže ne, to ne, tohleto.
4: Já mu nic nedávám, on má svý peníze.
3: Kdo doma luxuje?
4: Já.
5: Manželka. A jsi ještě trávu.
3: Fakt?
5: Mhm. Pořídil jsem jinou sekačku bateriovou, aby nemusela tahat kabel.
3: Koho byste vzal na cestu kolem světa?
5: No jedině jí, to s nikým jiným bych nejel.
3: Koho byste si vzala na cestu kolem světa?
4: Jiřího.
3: V jakém oblečení vypadá vaše žena pro vás sexy?
5: Sexy? No, tak právě když jdeme spát a veme si takový to sexy oblečení, o kterém mě dává najevo, že by něco mohlo být.
4: Určitě to musí být krásná noční košilka.
3: Jakým způsobem dával nebo dává pusu?
4: Klasicky, normálně.
5: Já myslím, že úplně klasicky, že to nemáme nějaký to prostě, je to hezký vždycky.
3: A teď co? Myslíte si, že váš muž je dolňák nebo horňák?
4: Já myslím, že obojí.
5: No, asi horňák. Já mám ten obchod na náměstí a mám velkou výlohu, takže mám přehled, co tam chodí kolem. A můžu říct, že čím je teplejc, tím ty holky jsou hezčí.
3: Jakým stylem objímáte svoji ženu?
5: No, já myslím, že asi klasicky, a když k tomu má dojít, tak vždycky to je jako vroucný a upřímný.
3: Jakým stylem vás objímá, když na to přijde, jak to udělá?
4: Určitě něžně.
0: Zlatá láska. dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Zatímco Jiří stále ještě pracuje ve svém vlastním cyklistickém obchodě, pořádá závody na kolech a chodí v 75 na hokej, Ursula miluje tanec, pohyb a kulturu.
2: Zajímá nás, jak vypadají jejich obyčejné dny, čím si je zpříjemňují a v čem je podle nich ukryté tajemství lidské lásky.
5: Tak určitě to je v takovém tom souzení, že jsme se opravdu našli, že si maximálně vyhovujeme celý ten život. Samozřejmě o těch povahách to je, když pak taky o tom, když se trošku zazlobí, a což tak často nebejvalo, takže že vám ten partner odpustí nějaké ty prohřešky, to je samozřejmě žádný vážný, ale prostě ten každodenní život, to, co děláte, jaký máte, i takový to postavení ve společnosti, že když někam přijdete, že vás ty lidi rádi vidějí jako pár náš, jako když jsme teda spolu, všechno tohle to do sebe zapadá. Jako.
3: Co myslíte vy, Ursulu? V čem je ukryté tajemství lásky?
4: Je to velká dávka tolerance k tomu druhému. Jinak by to bez toho nešlo. Jsme prostě na stejné vlně. Jsme si souzení a přijali jsme ten život takový, jaký je. Jeden druhý mu dopřáváme ty svoje koníčky, třeba o kterých tady hovoříme. A v tom si myslím, že je to tajemství.
3: I v tomhle věku patří k tomu obětí, dát si pusu.
4: Samozřejmě, bez toho by to nešlo.
5: Když odcházím ráno, nebo takhle já chodím v práci už ráno 4 hodiny, protože ty práce máme hrozně moc, jako, a potom, když odevřeme obchod, tak prostě zákazníci chtějí se mnou konzultovat spoustu věcí, problémů s jejich kolem a podobně, takže já už pak neudělám vůbec nic, já to myslím říkám, že mě nedají ani 2 minuty na šrubovák, ty zákazníci, takže když musím mít práci hotovou, tak musím takhle brzo ráno, takže ráno brzo vypadnu ve 4 hodiny, pak o 8:30 přijdu na snídaní. Manželka má všechno připravený, půl hodinky si popovídáme, no v 9 hodin jdu na firmu a potom v poledne přijedu domů na oběd, no a zase spolu strávíme hodinku prostě po obědě, že si sedeme ven pod pergolu, když je počasí, nebo tak popovídáme si o tom dnešním, o tom dnu a tak, jako, a co máme v plánu na večer a podobně.
3: To je ale hezké. O čem si ještě takhle pár po těch víc jak 50 letech povídá? Jsou tam stále témata k řešení, k hovoru, nebo si tak jako probíráte vzpomínkami. Mně se to líbí, to, že si ti lidé takhle můžou ještě popovídat a mají tu chuť.
4: Je to spíš takové řešení i tím, že manžel ještě pracuje, tak je to hodně řešení takové pracovní. Potom máte děti, máte vnoučata. To, když se podíváte do kalendáře, tak tam půjdu, tam půjdu, tam půjdu. Dneska mám cvičení, zítra hlídám Kristiána, potom mám tohle. Takže se probírají už takovýhle rodinný jakoby věci.
3: Jak ten den končí? Jak to vypadá v tomhle věku? Když jdou lidé spát, jdete spolu, chytnete se za ruce, řeknete si tak a jdeme spát, nebo každý do té postele zamíří sám.
5: Tak ta únava rozhoduje potom, kdo usne dřív u té televize, tak indy-vindy do té postele odejdeme. Jako, no ale samozřejmě, když je nějaké takové to souznění v očích, tak tam jdeme společně.
3: Takže i ty romantické chvíle jsou ano, v tomhle věku?
5: Ano, ano, samozřejmě ty romantické chvíle ještě nevyprchaly v žádném případě. Jako.
3: Máte ještě nějaké sny společné, co byste chtěli prožít? Nebo víte jeden o druhém, co by tak jako ještě chtěl, aby po boku toho druhého prožil, zažil?
4: Ježišmarja, to snad jenom, aby jsme byli zdraví, aby jsme mohli sportovat, aby celá rodina byla zdravá a aby jsme tady ten zbytek prožili ve zdraví, štěstí a lásce.
5: Určitě je o tom, protože léta běží a opravdu už jsme tak nějak na sklonku našeho života, nevím, kolik nám to vlastně zbývá, takže si užíváme každou chvilku spolu.
3: Jaká je ta láska teď, po těch letech? Srovnatelná s tou na začátku? Proměňuje se to? Je to jiné?
5: Já myslím, že ještě silnější, protože v té době, když už jsme sami, že už děti jsou mimo domov a podobně, jo, tak jsme si zbyli jakoby sami dva a je to úžasné, jako normálně my jsme furt jak zamilovaný pár, jak když jsme se viděli poprvé, tak to je prostě každý den.
3: Je něco, za co byste svojí ženě za ten život poděkoval?
5: Tak já myslím, že poděkování doslova za každý den, který byl s ní nádherný. Neměli jsme vůbec žádný manželský krize, prostě ten vztah byl úplně úžasný a přesně tak, jak já jsem to viděl v ten moment, když jsem ji viděl poprvé, když jsem prostě viděl, že to je ona a už jsem si nechtěl připouštět vůbec nic jiného, tak prostě ten moment se projevoval, ten se promítal celý ten život a prostě byl to den jako den nádherný a takový souvněný.
3: Jaká je ta vaše láska?
4: Ta láska má tolik podnětů, tam je štěstí. V té lásce se objevuje spousta věcí a je na tom, jak se k tomu postavíme a jak to všechno překonáme. A já si myslím, že jsme to spolu souzněli a překonali to dobrý i to těžký. A proto se máme rádi. Já třeba, když jsme chystali těch 50 let spolu a seděla jsem v té obřadní síni a četli to jeho vyznání, tak jsem to pečlivě poslouchala a tam jsem si teprve uvědomila, v jakých očích on mě vidí a jak mě má pořád rád a za to mu strašně děkuju.
3: Milujete svoji ženu?
5: No, bezmezně. Pane, to je to. To si vůbec nemůžu představit, jako, že by bylo něco jiného. Prostě to je láska každý den. A když si vzpomenu na ty soudruhy, co mě tenkrát jako zdrazovali a jak si zkazím život, tak to přijde úplně k smíchu. A kde jsou ty soudruzy a kde je náš vztah, že jo?
3: Jste šťastný?
5: No, jsem moc a moc.
3: Milujete ho?
4: Ano. No.
3: Kdyby byla ta příležitost, osud to umožnil nebo svět, šla byste do toho znovu?
4: Určitě, nikoho jiného bych si vedle sebe nedovedla představit.

0: Ursula a Jiří Dvořákovi už vědí, že láska je jako lék na všechny bolesti. Je to štěstí, které si hýčkáte společně, ale také mír a klid schovaný ve vašem srdci.
1: Bruce Lee kdysi řekl, láska je jako přátelství ulovené v ohni. Na začátku plamen, velmi pěkný, často horký a divoký, ale stále jen světlo a blikání. Jak láska roste, naše srdce dozrávají a naše láska se stává uhlíkem, hluboko hořícím a neuhasitelným.
0: Proto nedusme lásku v sobě, rozdmíchávejme ji. Bude se kolem nás šířit a zůstane tu, i když tu jednou nebudeme. V našich dětech a rodině.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Policie obvinila 5 lidí ze správy železnic. Je mezi nimi také bývalý ředitel Svoboda. Řidiči o víkendu neprojedou tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu. A počasí zítra převážně slunečno, maxima kolem 28 stupňů, na severu a severovýchodě republiky kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili 5 lidí v souvislosti se zakázkou na správě železnic. Dnes o tom informovalo Vrchní státní zastupitelství v Praze. Podle informací Českého rozhlasu je mezi obviněnými také bývalý generální ředitel správy železnic Jiří Svoboda.
3: U Jiřího Svobody policie při loňské domovní prohlídce našla v trezoru 80 milionů korun v hotovosti, ale taky luxusní hodinky a drahé kovy. Původ peněz vysvětloval příjmy z podnikání, dědictvím anebo restitucemi. Jakoukoliv trestnou činnost odmítal, obvinění komentovat nechtěl.
4: Nebudu se vyjadřovat, nezlobte se, děkuju za pochopení.
3: Podle státního zastupitelství se případ týká podezření ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky správy železnic. Podle zjištění Radiožurnálu to souvisí s finanční pohledávkou, na kterou byla vypsaná veřejná zakázka. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
2: Stavební firmy nesouhlasí s výpovědí smlouvy na výstavbu nové porodnice v Brně Bohunicích. Kontrakt za více než 3 miliardy korun zrušila letos v červenci Fakultní nemocnice Brno. A to kvůli chybám v projektu, podle kterého údajně nejde budova postavit. Stavební firmy namítají, že jim nikdo nedostatky nedokázal. Vedení nemocnice to odmítá.
5: Nám objednatel doposud neposkytl podrobné technické podklady, kterými své rozhodnutí zdůvodňuje.
6: Říká mluvčí stavební firmy Hochtief.cz Michal Talián. Společnost podle něj chystá další právní kroky proti postupu nemocnice. Její mluvčí Lucie Jungwirtová tvrzení firmy rozporuje.
7: U zakázky této hodnoty není překvapivé, že se zhotovitel bude snažit ukončení smlouvy zvrátit a hledat cesty, jak smlouvu udržet v platnosti. Charakter zjištěných vad nám ale jiný postup neumožňoval.
6: Nemocnice chyby v projektu řeší reklamací. Novou soutěž na stavitele porodnice chce vypsat příští rok. Firmy, které projekt připravovaly, se nám k vadám nevyjádřily. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
2: Silničáři o tomto víkendu uzavřou tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu. Kvůli pravidelné údržbě budou neprůjezdné od zítřejšího poledne až do nedělní 12. hodiny. Objízdné trasy povedou ulicí k Barandovu a dál po jižní spojce. Potvrdil to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
8: Prosíme určitě všechny řidiče o trpělivost a doporučujeme, aby v uvedené době, pokud možno, využili náhradní trasy a počítali zároveň i s časovou rezervou při průjezdu dotčenou oblastí. Sport.
2: Fotbalisté Liberce slaví druhé vítězství v novém ročníku nejvyšší domácí soutěže. Ve třetím kole první ligy Severočeši vyhráli dnes večer na hřišti brněnské zbrojovky 1-0. V neúplné tabulce jsou na čtvrté pozici.
0: Počasí.
2: V noci na sobotu čekáme polojasno až jasno, na jihu Čech až oblačno a zvětšená oblačnost postupně přechodně i jinde. Nejnižší teploty nad ránem mezi 15 a 11 stupni, na severu a severozápadě Čech až 8, naopak na jihu Moravy až kolem 17. Zítra přes den slunečno, jasno až polojasno, maxima většinou 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě republiky kolem 24. Vítr slabý od severovýchodu až východu, na Moravě většinou mírný o rychlosti do 20 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 Praha Hradec Králové za sjezdem na Sadskou na kilometru 26 je omezení do jednoho pruhu. Kolona má zhruba 1 km a zdržení je kolem 10 minut. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Kdybych to byl býval věděl, tak bych sem byl nechodil. Dobrý večer. To je ta věta, která proslavila filmovou knoflíkovou válku. Kolikrát jsme ji v životě asi slyšeli nebo použili. A víte co? Tak se dnes mezi ty klukovské znesvářené party loverňáků a velraňáků společně podíváme. Co vy na to? Hezký poslech.

0: dny.
1: Tenhle příběh se mohl stát jinde, jindy a někomu jinému. Není důležité komu, kdy, jak a proč. Důležité je, že je vám 12 a svět má příchuť dobrodružství.
2: Je to tak. Sám autor Knoflíkové války, Louis Pergo, ji pojmenoval jako román svého 12. roku života. A u nás doma v podobě audioknížek nebo rozhlasových inscenací a četby má Knoflíková válka hned několik verzí. U jedné z nich se mohl být s odpuštěním jako režisér a vedle natáčení samotného textu se občas zatoulat s panem Luďkem Munzarem do jeho dětských Smiřic u Hradce Králové, kde se v jiné podobě určitě odehrávalo to, co známe právě z Knoflíkové války nebo třeba z Mikulášových patálií. Kluci, jejich party, vzájemné souboje a dobrodružství.

Počkej na mě, kloobrci, ulákal Bušt, nesoucí knihy a sešity v podpaží. Tak sebou hoď, nemám na žvanění čas. Je něco novýho? Třeba jo. A co? No tak pojď. A tak se Bušt připojil ke dvěma hučkám, což byli jeho dva spolužáci, a všichni tři pak vyrazili směrem ke škole. Bylo říjnové ráno. Nebe s obrovskými bouřkovými mraky uzavíralo obzor nad blízkými kopci a působilo, že krajina vypadala poněkud melancholicky. Léto právě končilo a nastával podzim. Práce na polí skončila a už dva nebo tři týdny bylo vidět malé pasáčky, jak se po jednom či po skupinkách vracejí do školy. Kůži měli vysmahlou sluncem, byli opálení, neposlušné vlasy měly ostříhané nakrátko nůžkami stejnými, jaké se používaly na dobytek. Na sobě měly kalhoty sice na kolenou a na zadku záplatované, ale čisté. A šedivé haleny, které v prvních dnech pouštěly barvu, takže z nich měli všichni ruce špinavé jako ropuší pracky, jak říkali. Starý Simon, učitel s čepičkou naraženou do týla a s brýlemi posunutými na čelo, hlídal vchod a huboval o pozdilce. Přicházející chlapci smekali čepice, míjeli ho, procházeli chodbou a rozbíhali se po dvoře. Oba hučkové z Olšin a Bušt, který je doběhl cestou, tu na rozdíl od ostatních dnů byli nejméně o 5 minut dřív. A když je starý Simon spatřil, honem vytáhl kapesní hodinky a přiložil si je k uchu, aby se ujistil, že jdou dobře. Tři kamarádi vběhli na dvůr a okamžitě zamířili na čtvrcový plácek vzadu za záchodky. Většina starších spolužáků už tam byla. Byl tu Lebrak, vůdce, kterému se někdy říkalo Velký Rapl, jeho první pobočník Hale, který svou přezdívku získal, protože se proslavil jako mistr v lezení na stromy a ve vybírání hýlých hnízd, byl tam Gambeta z Vršku, byl tam Cinkl, který uměl všechno, a Tyčka a šilhavý kluk, jemu se říkalo Pidlovokej. Byl tam Hlavoun, nebo taky Hlavoš s velikou hlavou. Zkrátka byli tam nejsilnější kluci z vesnice a diskutovali o vážné věci. Příchod obou hučků a Bursta jejich diskusi nepřerušil. Nově příchozí byli evidentně ovšem informováni. Byla to samozřejmě stará záležitost a tak se okamžitě zapojili do rozhovoru. Zrovna promlouval starší z hučků, kterému se říkalo Klobrc, aby ho odlišili od jeho mladšího bratra Klobouka nebo Klobrčka. Najednou se objevili velraňáci, začali řvát jako bejci, házeli po nás kamením a hrozili nám klackama. Nadávali nám, že jsme pitomci, sraby, zloději, čuňata, lumpové, hovňousi, impotenti, hajzot... Impotenti? Zopakoval Lebrak zamračeně. Co jste jim na to odpověděli? No, radši jsme s bráchou zdrhli, protože byli v převaze. My byli dva, zatímco jich nejmín 13. Určitě by nás zmydlili. Tak oni nám říkají impotenti, opakoval Hale, očividně šokovaný, dotčený a rozzuřený touto nadávkou, která patřila jim všem, protože velraňáci na oba hučky samozřejmě zaútočili jen protože patřili k loverňákům a chodili do stejné školy. No jo, pokračoval Kloobrc, já vám povídám, že jestli nejsme poserové, srábci a podržkaťata, ukážeme jim, kdo je tu impotent. A co je to vlastně ten impotent, Tyčko? Tyčka se zamyslel. Impotent. Imbecil bych věděl. Idiot taky, to říkají všichni, ale impotent. Impotent. Musí to být něco hroznýho, skočil mu do řeči Kloobrček. Protože když jsem se včera kočkoval s naším sládkem Narcisem, řekl jsem mu, že je impotent, abych viděl, co to s ním udělá. Jenomže jsem si nevšiml, že zrovna jde kolem táta, ten mi hned vrazil pár facek, takže byl to nezvratný důkaz a všichni to tak cítili. Pro pána krále, tak o tom musíme přestat kecat a hned se pomstit, uzavřel diskuzi Lebrak. Co si o tom myslíte vy? Všichni souhlasili s Lebrakem. Jednomyslně, jak se říká.
V tu chvíli se ve dveřích objevil starý Simon a chystal se zatleskat, což oznamovalo začátek vyučování. Při vyučování jim to dopoledne moc nešlo a učitel musel křičet, aby si od svých žáků vynutil pozornost. Ne, že by snad vyrušovali, ale všichni jakoby se ztráceli někde v oblacích. Velký lebrak se naklonil ke svému sousedovi a příteli Tyčkovi a pošeptal mu důvěrně do ucha. Herdeka! Lebrak chtěl bez pochyby říci Heureka, neboť si mlhavě pamatoval, co si o Archimédovi, který kdysi bojoval čočkami. Cinkl mu složitě vysvětlil, že se nejednalo o luštěniny, protože lebrak byl schopen tvrdit, že se dá bojovat i hrachem, který se může vystřelovat z dutého konce násadky, ale že s čočkou to nejde. Ale lepší jsou stejně bohrysky a kůrky. Lebrak se před rokem stal vůdcem loverňáků. Byl tvrdohlavý jako mezek, mazaný jako opice, rychlý jako zajíc, a hlavně se mu nikdo nevyrovnal v umění rozbít okno na vzdálenost 20 kroků, ať už byl způsob, jakým vrhl kámen jakýkoliv. Rukou, prakem, naštípnutým klackem nebo gumičkou. V zápase muž proti muži byl strašlivý protivník. Provedl lecjaký nedobrý kousek faráři, učiteli i obecnímu hlídači. Vyráběl skvělé foukačky z větví černého bezu tlustých jako stehno. Z nich se dala vystříknout voda na vzdálenost 15 kroků. Na mou duši, kamaráde, že je to pravda. A bezové pistole, které práskaly jako pravé a vystřelené náboje z bezové dužiny, z nich létaly tak daleko, že nebyly k nalezení. V kuličkách byl ze všech nejšikovnější. Uměl s nimi mířit a postrkoval je jako nikdo jiný. A když se hrál do důlku, crnkal tak mazácky, že to bylo až k pláči. Přitom bez vytahování, aniž se někdy předváděl, vrátil občas svým nešťastným soupeřům pár kuliček, o něž je obehrál, což mu vyneslo pověst velkorysého vítěze. Po poznámce svého vůdce a přítele Cinkl zastříhal ušima, nebo spíš je nastražil jako kočka, která chystá nějakou lumpárnu a zrudl vzrušením. Aha, pomyslel si, a je to tady. Nepochyboval jsem, že lebrak přijde na to, co jim provedeme. A zasnil se, ztracen v říši představ, lhostejný k vyučovací látce. Ti velraňáci to ale schytají. Když na staré farní zvonici odbylo 11, všichni už nedočkavě čekali na znamení, kdy budou moci odejít. Jakmile učitel zalezl do svého kamrlíku, všichni kamarádi se slétli kolem lebraka jako hejno vrabců na čerstvý kobylinec. Lebrak nastínil jednoduchý, ale smělý plán. Pak se zeptal, kdo ho doprovodí, až nastane večer. Všichni se drali o tu čest, ale protože stačili jen 4, byli na výpravu vybráni Hale, Cinkl, Tyčka a Klobrc. Gambeta bydlel na vršku a nemohl se tak dlouho zdržet. Pidlovokej v noci špatně viděl a Burst nebyl ani zdaleka tak hbitý jako ostatní. Večer hned po klekání se 5 válečníků opět sešlo. Máš křídu? Zeptal se lebrak Cinkla, který byl pověřený opatřit, protože seděl nejblíž tabuli a mohl pár kousků štípnout. Cinkl úkol splnil na jedničku. Tak jdem na to, pravil Hale. Hlasitý klapot dřeváků doprovázel 5 kluků, která kráčela směle vstříc nepříteli. Cesta se za nimi ztrácela v pološeru. Jakmile došli na dohled velran a jakmile světla za okny bylo vidět zřetelněji a příštěkot zněl stále hrozivěji, zastavili se. Sundáme si dřeváky a schováme je tamhle za tou zdí, rozhodl lebrak. 4 válečníci a jejich vůdce se tedy zuli a punčochy nacpali do dřeváků.
Pak se ujistili, že nestratili křídy a potom se jeden za druhým s vůdcem v čele s napjatýma ušima a očima a nastraženým nosem vydali husým pochodem na válečnou stezku a mířili pokud možno nejkratší cestou ke kostelu, jenž byl cílem jejich noční výpravy. Konečně dorazili na náměstíčko před kostelem a zamířili ke zvonici. Všude bylo pusto a ticho. Vůdce zůstal sám, zatímco ostatní čtyři se stáhli dozadu na hlídku. Lebrak vytáhl z kapsiku skřídy, stoupl si na špičky, aby dosáhl co nejvýš, a na těžkou, špinavou a zčernalou veřej uzavírající svaté místo napsal stručný nápis, jenž následující den před mší způsobil skandál svou syrovou a vyzývavou drsností. Všici velraňáci jsou všiváci. Ještě chvilku zíral zblízka na nápis, aby se přesvědčil, že se křída na dřevo chytla, a potom se vrátil ke svým čtyřem druhům držícím stráž. Zdráme! Tentokrát vyrazili prostředkem silnice a bez zbytečného hluku se dostali zpátky na místo, kde nechali dřeváky a punčochy. Jakmile si je navlékli, zapomněli na opatrnost, s hrozným dupotem se vrátili do Lovern a rozešli se do svých domovů, čekajíce na to, jaký efekt bude mít jejich vyhlášení války.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Při čtení na mě celou dobu dýchal takový příjemný odér dobrodružství, které dokážou zažít jen dětské party v době dospívání a do kterého je dospělým prostě vstup zakázán, píše jeden z fanoušků slavné knoflíkové války Louis Pergoda, kterou dnes listujeme v jejich zvukových podobách v divadle Pro vaše uši. Luděk Munzar tu při čtení vzpomínal na to, jak to měl při klukovských bitvách a bitkách on sám. A věřím, že na tohle si nad knížkou plnou uřezaných knoflíků vzpomněl taky herec Jan Novotný, ale i leckdo z nás posluchačů a čtenářů.

Po pamětihodném vítězství následovaly klidnější dny. Velký Janek a jeho vojenský sbor udržovali svou převahu. Ozbrojeni lískovými oštěpy a dřevěnými šavlemi s chránícím košem z cukršpagátu podnikali strašlivé výpady, před kterými se velaraňáci třásli hrůzou. Avšak sobotní dopolední vyučování dopadlo neblaze. Velký Janek, který se přece jen naučil násobky metrů, důvěřoval ujištění starého Simona, který prohlásil, že když je člověk zná pro jedny míry, zná je zároveň pro všechny ostatní, a nechtěl si dát říct, že kilolitr a myrialitr vůbec neexistují. Popletl si tak dokonale hektolitr a tuplák a měřici a pintu, své knižní znalosti a svou osobní zkušenost, že byl uvržen do karceru od 4 do 5. Na neštěstí se ve stejné brindě ocitli i Cinkal a Bouřka s Boubelou. A tak zůstal jen Hale, který zkoušení ušel, a Souška, který uměl vždycky. A ti dva měli velet lovernské armádě. Snad by se dneska ani nemělo chodit. Odvážil se starostlivě poznamenat Janek. Hale vyletěl. Nechodit? To by tak hrálo, aby si o nás velaraňáci mysleli, že jsme takový nemehla. Zvyklaný Janek uznal tyto důvody a slíbil, že jakmile se s Cinkalem, Boubelou a Bouřkou uvolní, přijdou společně na bojiště. Ve 4 hodiny odkvačil Hale se svými bojovníky na kopec. Jeho nová odpovědnost na Hale přece jen dolehla, takže pohroužen ve starostlivé myšlenky ani nepomyslel, že by měl příchod svého mužstva do zákupu hájku utajit. Velaraňáci přišli dřív. Když Melhuba z koruny svého buku uviděl malou skupinku, která se beze vší obezřetnosti blížila po cestě, zmocnila se jeho bytosti tichá radost. Okamžitě oznámil svým kamarádům, že nepřítel je početně slabší a že velký Janek tu není. Prcek od brodu, který si nic nepřál tolik, jako pomstit třasořitku, vyložil plán útoku. Budou se zpočátku tvářit jako by nic. Vyrazí a pak couvnou, pak znovu postoupí a po dalším předstíraném ústupu úhodí jako smršť na nepřátelský tábor, zajmou všechny, které pochytají, a odvlečou je na kraj lesa, kde podstoupí úděl poražených. Sotva Melhuba slezl ze svého buku, ozvalo se Haleovo pronikavé do prdele velraňáci. A bitva se začala rozvíjet podle běžných zvyklostí. Hale, jakožto generál, by měl zůstat na zemi a velet svým oddílům, ale podle svého zvyku vylezl na dub a pohodlně usazen vypouštěl ze svého praku střely, které hvízdavě létaly na velaranskou stranu. Nějaké půl hodiny šlo všechno dobře, když tu náhle zazněl prckův válečný pokřik a Hale uzřel, jak horda velaraňáků útočí na jeho armádu s takovou rychlostí, bojechtivostí a důvěrou ve vítězství, že z toho zůstal na své větvi paf. Jeho vyděšení bojovníci se dali okamžitě na ústup, pádili ke Gustovu lomu a neodvážili se ani ohlédnout, protože měli za to, že se na ně řítí celá nepřátelská armáda. Velaranský šik vyrazil směle do houští a jel se prohledávat nepřátelský tábor. Neviděli nic, nenašli nikoho a prcek už začínal vztekle bručet, když tu objevili Hale'a, schouleného v koruně stromu jako zaskočená veverka. Prcek vítězně zahalekal a vyzval svého vězně, aby slezl. Hale, který věděl, co ho čeká, opustili své útočiště, začal hledat po kapsách zbylé oblásky. Než mohl napnout prak, zasypalo ho strašlivé krupobytí a on si jen tak stačil rukama zakrýt oči. Hodně velaraňáku naštěstí minulo, ale několik, až příliš mnoho, jej zasáhlo. Bum do zad, bum do kokosu, bum do hřbetu, bum do nohou. Však ty slezeš, ty dacane, ujišťoval ho prcek. A chudák Hale se už chystal vzdát se jim na milost a nemilost, když

Vy zoufalé kletby měly velký ohlas v lovernském houfu, který se blížil. Janku, opakoval Cinkal, on tě chtěl, hejle, zachránit. My jsme začali řvát a vyrazili jsme za ním, ale on byl asi 20 kroků před náma a tak ho určitě dostali. No jo, zbalili ho Ježkovi v oči, tak žádný sraní, musíme jim ho vzít. Je jich dvakrát tolik, co nás, poznamenal jeden z uprchlíků v návalu opatrnosti. A tak nás určitě pochytají ještě víc, to je jediný, co na tom získáme. Když nás není dost, tak halt musíme jenom počkat, oni ho stejně nesnědí. To ne, souhlasil Hale, ale co jeho knoflíky? A to všecko jenom proto, že mě chtěl osvobodit, to je malér, to je malér. On měl svatou pravdu, když říkal, aby se dneska nikam nechodilo. Velitel se má zkrátka poslouchat. A kde je Souška? Neviděl někdo Soušku? Nevíš, jestli ho taky nezajali? Já bych řekl, že ne, nejspíš jim proklouzl horem, houštinama. Zatímco lovernští bědovali a Hale poznával nutnost železné disciplíny, ozvalo se koroptví čiříkání, nad nímž zajásali radostí. To je Souška! Přicházel od obecního pozemku a určitě musel něco vidět, protože poznamenal. Pánové, ti to Jankovi dávají. Neviděl jsem dobře, ale měli ho tam zatraceně v prádle. Na to pozbíral ode všech tkaničky a špendlíky na vyspravení generálových svršků, které z toho jistě nevyjdou bez úhony.

Na okraji lesa se vskutku odehrával hrůzostrašný výjev. Velký Janek chtěl ukázat svým únoscům, kdo je to loverňák. Používal hlavy, nohou, rukou, loktů, kolen, zadku i zubů, tloukl nalevo, napravo, kopal, boxoval, kousal, zkrátka byl se strašlivě. Řádil tak, že se vyrval nepřátelské smečce, jen bez půlky rukávu, kterou nechal v boji, a už se chystal vyrazit ke svým, když tomu třasořitka zrádně nastavil nohu a Janek upadl jak široký, tak dlouhý nosem do krtiny. Než vůbec pomyslel na to, že by se vztyčil alespoň na kolena, sesypal se na něho tucec kluků a plác a říz a bum a bác. Chytili ho za nohy a za ruce, jeden z nich ho prohledal, vzal mu nůž a zacpal mu ústa roubíkem z vlastního kapesníku. Prcek, který celou operaci řídil, vyzbrojil ořešákovým prutem třasořitku, jenž vlastně zachránil situaci a doporučil mu, aby ho neváhal použít, jakmile se vězeň jenom hne. To máš, ty svině, pokřikoval třasořitka. Ty jsi mi chtěl uřezat pindoura a koule, tak hele, co kdyby jsme to všecko uřezali teďka tobě? Neuřezali mu nic z toho, ale jejich mstitelské bedlivosti neunikl jediný knoflík, jediná knoflíková dírka, jediný háček a jediná tkanice. Přemožený, obraný a seřezaný Janek byl puštěn na svobodu ve stavu stejně žalostném jako třasořitka před 5 dny. Ale loverňák nefňukal jako velaraňák, měl duši velitelskou. I když soptil vnitřním hněvem, zdálo se, že nepociťuje fyzickou bolest. Však také neváhal a jakmile mu vyndali roubík, vychrlil na své mučitele záplavu jedovatých nadávek. Bylo to bohužel příliš brzy. Vítězná smečka již byl vydána na milost a nemilost ho zahrnula záplavou ran a kopanců. Teprve potom se přemožený a pomstychtivostí opilý Janek vydal na cestu. Ušel několik kroků a pak za křovím upadl na zem, snad aby se po libosti vyplakal, nebo aby pozbíral pár trnů, kterými by si upevnil kalhoty. Lomcoval jim šílený vztek, svíral pěsti, skřípal zuby a kousal do země. Ale pak, jako by mu to trpké políbení vnuklo nějaký nápad, se náhle zarazil. Zul se, všechny své svršky svázal do uzlíčku, na sobě si nechal jen krátkou košili, jejíž podolek vlál ve větru. Uzlík uchopil do jedné ruky a dvěma prsty druhé si popovytáhal košily. Vztyčil se náhle před celou nepřátelskou armádou a spíla je jim dovolů, sviní a bab, ukázal jim svou zadnici, načež se divokým úprkem rozběhl do soumraku, pronásledován nadávkami velaraňáků a spržkou kamení, které mu hvízdalo kolem uší. To je on, to je určitě on, křičel Souška Maje na mysli svého velitele. Ten jim ještě nakonec provedl pěknou věc, poznamenal Cinkal. Stejně je to pašák. Hejl okamžitě napodobil koroptví čiřikání, svolávací signál loverenských. V zápětí na to bylo za křovinami skutečně vidět blížící se postavu Janka s uzlíkem v ruce. No člověče,

No, člověče, to bylo všechno, na co se zmohl Hale, který se slzami v očích a se zaťatými zuby zahrozil směrem k velaranům. A už byl Janek obklopen svými. Všecky provázky a špendlíky celé bandy byly zrekvírovány, aby se jeho oděv dal upravit do podoby přijatelné pro návrat do vesnice. Hale chtěl v návalu sebeobětování dokonce věnovat gumu ze svého praku, aby z ní udělal opasek pro svého vůdce, ale ten se tomu vzepřel. Když byl Janek jakž takž v pořádku, změřil celou tu parádu melancholickým zrakem a odhadoval, kolik kopanců mu to asi doma vynese. Ježkovi zraky, to bude doma nářez. Tato předpověď byla přijata se zasmušilým mlčením. Večerním soumrakem se ozýval jen žalostný a tichý klapot dřeváků. Jak rozdílný byl tento návrat od pondělního. Šli, jako by jejich podrážky tížila všechna lidská bída a celý smutek podzimu. S jihozápadním větrem k ním doléhal vítězný zpěv chlubných velaraňáků, kteří se vraceli do svých domovů. Já křesťan jsem, toť má je pícha, naděje má i opora. Ve velaranech totiž byli klerikálové a v Lovernu rudí. U lípy se zastavili a Janek přerušil mlčení. Zítra ráno při druhém zvonění se sejdeme u prádla. Prohlásil hlasem, který měl znít pevně. Jo, odpověděli prostě a Hale Jankovi mlčky podal ruku, zatímco ostatní se už rozběhli ke svým domovům. Když Janek dorazil k domu svého otce, viděl ve světnici rozsvícenou lampu a mezerou mezi záclonami zjistil, že celá rodina už sedí u večeře. Toto zjištění učinilo konec jeho poslední naději, že ho nikdo neuvidí v oděvu, který ho spíš obnažoval, než halil. Uvědomil si však, že si to dřív nebo později odbít musí a byl rozhodnut, že přijme všecko se stoickým klidem. Odstrčil závoru v kuchyni, prošel místností a otevřel dveře do světnice. Každý seděl na svém místě a měl už snědenou polévku. Otec s čepicí na hlavě a s nožem v ruce se právě chystal každému na hromádku zelí naložit plátek slaniny. A tak ses přece jenom uráčil přijít, poznamenal napůl suše, napůl uštěpačně a jeho tón nevěstil nic dobrého. Sně si polívku, zabručela matka, bez tak už je jako led. A zapni si tu halenu, vypadáš jako kozí handlíř, dodal otec. Janek si gestem stejně energickým jako neúčelným popotáhl halenu, ale z dobře známých příčin si nezapnul nic. Povídám, aby si zapnul halenu, opakoval otec. A vůbec, kde ses flákal? Touhle dobou se přece nechodí ze školy. Mně se ztratil háček. Ježíšku na křížku, zabědovala matka. Všecko roztrhají, všecko rozbijou, všecko zničí. A co ty rukávy? Knoflíky se ti taky ztratily? Jo, doznal Janek. Cítil, jak mu ruměnec stoupá až ke kořínkům vlasů. Pojď se ukázat sem do světla. Otec vedl stíny do lampy a před čtyřmi páry zkoumavých očí se objevil Janek v celém rozsahu své zkázy, zhoršené ještě chvatnými opravami, kterými je ruce sice nadšené a ochotné, avšak příliš nešikovné, spíše dovršily, než zmírnily. Ani jeden knoflík na triku, ani na košili, poklopec zapíchaný trnama, kalhoty na sichrhajcku, boty zavázaný provázkama. Bez odpovědi. Pro boha, kde zbyl ty pacholku? Snad si nemyslíš, že to takhle povedeš dlouho? Tak sakra, odpovíš mi nebo ne? Opět bez odpovědi. Tak ty nic neřekneš, ty mizero, tak ty tak. No dobrá, počkej. Však ty budeš zpívat, uvidíš. A otec vylovil z otepy dříví tlustý lískový prut, serval z provinilce košily, stáhl kalhoty a svému potomku, který se svíjel a řval, až se okna otřásala, uštědřil výprask, který i v životě takového kluka něco znamenal.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Páni kluci na druhé straně světa, Mark Twain, ale jinak by si Tom Sawyer a hrdinové knoflíkové války mohli okamžitě ve vteřině podat ruce. V té poslední dnešní ukázce patří slovo nejenom vypravěči Vladimíru Brabcovi, ale i klukům, loverňákům a velraňákům, těm, kteří si na závěr povzdychnou. Jo, není to lehký, když má člověk rodiče a když si tak člověk pomyslí, že až budeme jednou dospělí, budeme možná taky tak hloupí jako oni.
2: Slavná vítězství lovenocké armády nad velraňáky i přestálé prohry byly nevyčerpatelným zdrojem klukovských diskusí odehrávajících se na školním dvoře. Všichni loverňáci byli spokojeni, měli svůj poklad poctivě zakoupený z příspěvků svých členů a ještě poctivěji obohacený o válečnou kořist získanou nad velraňáky. Měli svou boudu, pečlivě ukrytou před nepovolanými zraky nepřátel i dospělých, v níž byl tajně uložen onen lovernský poklad. A po včerejší strašlivé bitvě dobili zpět i svou čest, neboť se jim na poslední chvíli podařilo vyrvat ukradené Cinkalovy kalhoty. O tom všem se mluvilo i onho rána pár minut před 8 na školním dvoře. V tom na sebe upoutal pozornost jakýsi vzteklý pokřik doprovázený pleskáním a nadávkami. Hale držel levou rukou za kštici Pajdu a druhou rukou ho vydatně fackoval.
3: Ty čuně!
4: Jau! Mizero!
3: Pust!
2: Starý učitel Simon, přilákaný hlukem pohlavků, přispěchal a násilím bojovníky od sebe odtrhl. Pak, aby vzpouru udusil v zárodku, oznámil oběma, že zůstanou po škole. To je teda pěkný průšvih, pomyslel si Janek.
5: Prosím tě, Cinkle, nevíš, co ten Pajda blbne?
6: Určitě vyvede Haleovi nějaký svinstvo.
2: Všichni, až na starého Simona, byli přesvědčeni, že Hale je v právu. Tím spíš, že generálův pobočník měl jejich sympatie a potřebovali ho v boji. Proto je také zcela spontánně napadlo, že se společně pokusí o nějaký projev v jeho prospěch a dokáží, že je nevinný jako právě narozené kůzlátko. To, co se stalo, bylo prosté. Hale to řekl bez okolků a předevšemi. Byl na záchodě s Pajdou a ten ho nachvál zrádně postříkal, což byla urážka, kterou si nemohl nechat líbit.
6: Pane učiteli, on s tím začal.
7: No jasně, Hale má pravdu.
6: Jo, já to taky viděl.
4: Jo, já taky.
7: Bylo to tak.
2: V tom se Janek rázně postavil před Pajdu a provrtává jeho svýma vlčíma očima zařval.
7: Tak řekni, jestli ti někdo ubližoval. Ty si jenom vymýšlíš. Ty, když žádný svinstvo neděláš, tak si ho aspoň musíš vymyslet.
2: A Pajda, zděšený generálovým pohledem, tu stál zmatený, ponížený a mlčel jako ryba. Tak dost, uzavřel učitel spor. Pajda zůstane po škole a pokud jde o Hale, všechno závisí na tom, jak se bude při vyučování chovat. Pře byla skončena. Tento politování hodný výstup zasel do lovernského tábora semínko nesváru. Pajda byl sice v následujících dnech na bojišti, ale zůstával opatrně vzadu. V duchu se smál, když padl do zajetí nějaký loverňák a nahlas, když to byl velraňák. A z hlavy mu nešel ani lovernský poklad. Co kdyby ho sebral a zahodil, napadlo ho. Pak ale tuto myšlenku raději zavrhl. Bylo to moc nebezpečné. Příležitost k jinému činu se mu však naskytla zanedlouho. Příští čtvrtek jel totiž s otcem na trh do města.
6: Ten se má, nemusí do školy.
7: Nech ho bejt, Cinkale.
6: Jo, Janek má pravdu. Klidně se tu bez něho obejdem.
2: Toho dne se mezi lovernskými a velranskými strhla strašlivá bitva. Nebyli sice žádní zajatí, ale raněným do smíchu nebylo. Ale nikdo si příliš nenaříkal, protože na velranské straně to určitě bylo ještě horší. Pajda se ten večer vrátil s vítězným výrazem. Při pohledu na potlučené bojovníky se jen uškleboval. Bez tak k tomu nemohli rozumět. Vzhledem k počtu vojáků neschopných boje nebylo další dva dny na válku ani pomyšlení. Teprve v neděli se vydali lovernští k boudě. Šli lesem a zahnuli směrem k opuštěnému lomu.
7: Neviděl nás nikdo?
6: Jasně, že ne. Ten náš dům je bezvadně schovaný.
2: Už byli téměř na místě. Janek rozhrnul křoví a z klukovských hrudí náhle vyrazil výkřik úžasu a hrůzy. Výkřik hrozný, srdcervoucí, v němž se mísily úzkost, zděšení a vztek. Dům byl zničen, vypleněn, vyloupen, zbořen. Poklad zmizel, zbraně byly polámané nebo ukradené, stůl vyrvaný ze země, ohniště rozmetané, lavice převržené, mech a listí spálené.
6: Jak to ti sičáci mohli najít? To není možný.
3: Někdo jim to musel říct?
7: Zrádce. No jasně, mezi náma je zrádce.
2: Janek přejel očima své vojáky a pak se dlouze zadíval na pajdu.
4: Já? To není pravda. Já se přece s velraňákama nikdy nevidím.
7: A co ve čtvrtek?
6: Jo, ve čtvrtek jsi s náma nebyl.
4: Ne, ne!
7: Přiznej se, mizero, ve čtvrtek jsi zaprodal svoje bratry?
4: Ne, tak to nebylo, tak ne.
7: Tak jak to tedy bylo, mluv?
4: Ty darebáku.
7: Ten dostane.
3: Bude nářez.
6: Ten to schytá.
2: A potom pajda uprostřed hrozivého a zuřivého kruhu lovernských válečníků úryvkovitě doznal svoji vinu. Když se ve čtvrtek vraceli s otcem z trhu, zastavili se u pohánka ve Velranech. Pajda tam dostal trochu vína a tomu rozvázalo jazyk. Pravděpodobně všechno vyzvonil.
7: Heleť, nevěš nám bulíky na nos. Ty jsi nás normálně zradil.
6: Jo, dobře si věděl, co děláš. Pro tohle neexistuje omluva.
4: Co se mnou uděláte?
7: Budeme tě soudit.
2: Nastalo hluboké ticho. Proti Pajdovi se vstáhl mrak pěstí a on pochopil, že od svých věznitelů nemůže čekat soucit a že chvíle nejvyššího trestu se blíží. Janek začal.
7: Bouda je v háji, naše skrýš je prozrazená, ale to nic není. Jde o poklad, který je v čudu a o čest, která je pošlapaná. K jakýmu trestu ho odsoudíme?
4: Vyrvat mu jazyk!
6: To je on!
4: Pověsit ho za nohy!
6: Jasně!
2: Ale vůdce byl opatrnější a vzdor svému hněvu si zachovával rozumnější představu o situaci.
7: Uřežeme mu všecky knoflíky, abychom měli základ pro novej poklad.
6: Jasně!
4: Uřežeme mu knoflíky!
6: Já vám nedělám šaty! Já nechci! Já to řeknu! Jen si klidně žaluj, kamarádičku!
7: A taky ho zbičujeme! Začněte!
2: Jeden po druhém přistupovali loverňáci s lískovkou v ruce k Pajdovi, který pod jejich ranami řval, jako když ho na nože bere. Mezitím odešlo 12 bojovníků pod vedením Hejlovým s odsouzencovými svršky. Vrátili se, když byla operace u konce. Na dlouhých prutech podávali Pajdovi různé části jeho oděvu zbavené knoflíků, mokré a zapáchající, neboť na znamení trestu byly pomočeny lovernskými mstiteli. Pajda se zadkem rozbitým do krve, s tváří staženou bolestí a s očima hrůzou vytřeštěnýma doklopítal do vsi.
8: Proboha, synku, kdo ti to udělal?
2: Jeho otec a matka ho odnesli domů. Za nimi zvědavě pospíchala celá vesnice. Když se trochu zotavil, otevřel oči, začal vyprávět, co se seběhlo. Řekl ale i všechno ostatní. Zaprodal všechna tajemství lovernské armády, vyprávěl o bitvách na Hůlce, zmínil se o zabavených knoflících, o válečnickém příspěvku, očernil Hejla, řekl o ukradených hřebících, použitých na stavbu boudy. Zkrátka, pověděl všecko. Úplně všecičko. Zakrátko nebyla ve vsi ani kočka, která by nevěděla o té hrozné aféře.
9: Ty lumpové, ty grázly, takový usvrkanci, co si to dovolujou.
10: Jakoby to ani děti nebyly.
9: Však já mu to spočítám.
8: Toho našeho táta taky vyplatí.
11: Mají se na co těšit, jen co se vrátí.
2: Loverňáci však nijak domů nepospíchali a byli by spěchali ještě míň, kdyby mohli tušit, jaký rozruch mezi jejich rodičovstvem způsobil Pajdův návrat a všechna jeho odhalení.
7: Už jsou tady.
11: Koukej ma za domů.
8: Ty taky, Janku. A ty, hejle, jak by smet. Táta tě už třikrát volal.
2: A pak to začalo. Ze všech stavení v obci se ozýval křik, řev, spílání, chroptění, žduchance, rachot padajících židlí a hroutícího se nábytku, vyděšené vítí prchajících psů. Zkrátka nejúděsnější rámus, jaký si lidské ucho umí představit.
11: Já ti dám krást hřebíky, ty syčáku.
6: Jau! A kde jsou knoflíky? No, co nám řekneš?
11: Však ty rozvážeš, počkej!
4: Jau, Vajs, nechte ho! Pro boha, nechte ho!
11: Ty se do toho nepleť!
8: Jo, a jestli ještě jednou, Marie, uslyšíme, že se motáš kolem toho sigra Janka, tak si nás taky nepřej.
2: Pod nátlakem rodičovských pěstí byl lovernským bojovníkům vyrván slib, že už se nebudou prát s velraňáky, a přísaha, že napříště nebudou krást knoflíky ani hřebíky a už vůbec nepoškozovat domácnost s pronevěřováním peněz za účelem válečnického příspěvku. Výprasku unikly jen Bouřkové a Gambeta, bydlící daleko od obce. Janek, tvrdohlavější než půl tuctu mesků, nechtěl přiznat nic ani pod pohrůžkou. Nic neslíbil, nic neodpřisáhl a zůstal němý jako ryba.
5: Cinkale!
6: Pst, Janku, víš, že spolu nesmíme mluvit.
5: Potřebuju, abys poslal Bouřkovi vzkaz. Jedině on s Gambetou se můžou zdechnout. Musí najít poklad.
6: Jo, ségra jim to vyřídí.
2: Odpoledne, ani další dny, se už Bouřka s Gambetou do školy nedostavili. Den co den posílal Buřinka, mladší bráška Bouřky, Jankovi lísteček se stejným zněním. Nic. Byl to příšerný týden. V pátek se rodičovský dohled poněkud uvolnil. Byli přece tak hodní, tak napravení. Kromě toho se rozneslo, že Pajda už vstal. A pak najednou přiběhla Marie.
6: Janku, Bouřka s Gambetou vzkazujou, že je to v pořádku.
7: Fakt?
6: Jo, máš být bez obav. A taky vzkazujou, že si máte dneska večer sejít. Ale jestli vás načapají...
7: Tak budeme mít smůlu.
6: Jo, a ještě něco. Ten poklad má prej malý.
7: Cože?
6: No, přeber si to sám.
2: Na večer se opravdu setkali. Janek, Hejl, Cinkal a pár ostatních. Gambeta s Bouřkou je odvedli na jakési odlehlé místo, kde spod hromady větví vytáhli napraný vak. Byl skoro dvojnásobný než předtím.
7: Vy jste jim?
10: Jo, na oplátku jsme velraňákům štípli jejich munici.
7: A jak jste to vůbec našli? V jejich boudě?
10: V boudě? Myslím tě, jsou moc pitomí, aby si postavili boudu jako my. Ani chatrč. Jen takový ubohý nic opřený o skálu.
7: To jste udělali skvěle, kluci.
2: Všichni jim hned potřásali pravicí, plácali je do břicha a dávali jim herdy do zad. Ale Gambeta ten koncert chvalospěvů přerušil.
10: A co vy? Dostali jste nářez?
7: Člověče, ti nám dali.
6: Hrůza. Radši ani nemluvit.
12: Jo, je to od nich vlastně sprostý, protože za mladé určitě vyváděli zrovna tak.
7: No jo. Není to lehký, když je člověku 12 a má rodiče.
2: Po této úvaze se rozhostilo dlouhé ticho. Pak ukryli poklad až do nového vyhlášení války a zamířili k vesnici. Každý z nich myslel na výprask. A jak tak scházeli pěšinou mezi křovím, pronesl Janek snad z neblahé předtuchy ztracených iluzí tato slova.
7: A když si tak člověk pomyslí, že až dospějeme, budeme možná tak

Kdybych to byl býval věděl, tak bych sem byl nechodil. Tu slavnou větu, která otevřela dnešní divadlo pro vaše uši, byste v Pergudově knížce Knoflíková válka hledali marně. Připsali si tam až filmaři do svého scénáře. Ale jinak je v Knoflíkové válce všechno, co patří ke správnému klukovskému dětství. Tak zůstávejte ve zdraví a zase brzy naslyšenou.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. A když se to dá všechno dohromady, pak je z toho noční linka. Tentokrát z historické karlínské budovy v Praze a ze studia zdraví osamocený Honza Macoun. A doufám, že tady nebudu nadlouho sám, protože se určitě někdo z vás bude chtít připojit, třeba si na to už brousí zuby, na naše dnešní noční povídání, dosti uvolněné oproti poslednímu tématu, které jsme probrali v rámci tohoto týdne naposled. Páteční noční linka je na téma, když čáp přestane stačit. Tak vítejte.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Když čáp přestane stačit. No řekněme si na rovinu, i takové písničky na tohle téma jsou.

0: kdy vám došlo, odkud se berou děti, kdy přestal fungovat ČÁP, co vám o početí dítěte řekli rodiče, nebo kdo vám řekl přibližnou a později i skutečnou pravdu o narození dítěti. Řekli vám to rodiče, řekl vám to sourozenec, řekli vám to spolužáci, vysvětlila vám to škola, došlo vám to z knížky. Dokážete se vůbec zavrtat do těch myšlenek, kdy to bylo a vůbec čemu jste věřili tenkrát, co bylo takovou normou? Čekali jste toho ČÁPa, chodili jste se dívat, kdeže pak je a jak vypadá a jak se takové dítě třeba předává? Dneska se vás ptám na takovou menší dospěláckou lež. Jak se rodí děti? Jak vám to vysvětlili, když jste čekali do rodiny, přírůstek a vy už jste byli na pomezí chytrosti, puberty a bylo jasné, že to ještě není úplně tak možná na 100% v rámci toho, kdy rodiče asi usoudili, že to asi ještě nepochopí, tak ČÁP. No jo, ale s ČÁPem se nevystačíte dlouho.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jak se rodí děti podle vás, jestli jste dostávali nějaké odpovědi, které vás aspoň na čas uspokojily a zůstaly vám v paměti, budu moc rád, když vám tuhletu takovou rodičovskou milosrdnou lež nějak představíte do vysílání. Telefon znáte 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Když ta pohádka na téma ČÁP přestane stačit, to musí být velký guláš v hlavě. Budu rád, když se zapojíte do dnešního vysílání.
2: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou

0: Posloucháte Český rozhlas, Noční linku, ta právě začíná, otevíráme ji a kdo ji otevírá, já už to vím, je to Jana z Frenštátu, zdravím vás, pěkný večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny.
0: Když čáp přestane stačit, tak prozraďte, co pak vám říkali a vůbec, jestli vám někdo říkal, kdo tak jako do té rodiny přináší děti.
1: Ne, to o těch čápech je, ale prostě my jsme byli 4 děti. A tak nějak, já nevím, no my jsme byli u tetě na Vinkově a tam třeba teta mi řekla, já jsem byla malá, ale teta mi třeba řekla, no musíš tam, jim se hrála Fenka a ona říká, no musíš ji hlídat, protože tam byl jako taková uvolněná panika v plotě a tam ještě obcházel pes a ona nechtěla štěňata, ona říká, musíš ji hlídat, aby tam ten pes nešel a já jsem hlídala špatně a teď přijdu a pejsti, že?
0: Ano.
1: Jako to, tak já hned letěla za tou tetou, říkám, ty to pojď se podívat, co oni to dělají, podívej se, teta já, teta prijela, já, ježišmarja, teď vzala jakýsi smeták a teď tam psa rubala, jenom, že jak se oni spojí, tak to už nešlo, že pes chodil tam, sem a tam, no, nakonec, tak jsem na to koukala tak divně. Potom jako se rozešli, že? A za nějakou dobu byly štěňata. No, já chytrá holka, hned jsem věděla, proč to bylo. Hned jsem byla chytřejší. Říkám, jo, tak to je kvůli štěňatu. Potom zase krava měla mitele, tak já už vždycky hlídkovala, jak se to bude, co se bude dít. Ne, vždycky v tom hlídě jsem to dělala. ale co vám byla za sranda, když jsem potom byla těhotná a my jsme potom už měli 3 děti.
0: Ano.
1: A jednou takhle my jsme bydleli na Sokolovně a teďka prostě najednou letí čáp, jo, on si to mířil přímo k nám a já říkám, Pepčo, letí čáp zrovna k nám, co budeme dělat? A já normálně mávám rukou, říkám, ty pitonče, leď pryč, my tě tady nechcem. Ne?
0: No
1: jo. Já se bavila s tou rukou, tak to byste nevěřil, ten čáp se normálně otočil v tom vzduchu a odletěl.
0: Já by vás slyšel.
1: To jsme se museli tak smát. Já říkám, leď pryč, my tě nechcem, my máme dost dětí.
0: No.
1: A on se otočil a odletěl pryč.
0: No tak to teda,
1: ale to vám bylo fakt pěkný.
0: Takže vy to máte vlastně od malička spojené teda, že už jste teda jako tušila, věděla, to vám to seplo, že pejskem to začíná.
1: No, oni prostě ty děcka předtím na tom venkově, vidí jsem tam nějaký ty kohouty s těma slepicema, nějaký si, co si tam jakože tak je na té vesnici, tak si myslím, že tam ty děti nejsou až tak jako naivní, třeba jak můj vnuk, ten byl ještě donedávna. Ale jak má internet, tak najednou na internet hledat se přijde s něčím. Já říkám, co, já koukala otevřenou pusu. Říkám, no to není možné, kde jsi k tomu přišel. To bylo takové nevinátko, najednou vám s něčím přijde. Já koukám, říkám, to snad není pravda, kde jsi to pochytil zase.
0: No, kde se to naučil? Je teda pravda, že čím víc sprostá slova, čím víc prosté příběhy, tak to se člověk naučil s příchodem prý v mateřské školce, do mateřské školky.
1: No, ano, z mateřské školky, to máme s tím zkušenosti, protože Matý se byl takový anděl, jak on se jenom vždycky usmíval, takové sluníčko, my jsme ho žádným sprostým slovům nevedli a najednou dítě přijde a něco vám řekne, tak to je prostě...
0: Jo.
1: Koukáte, jak lotová žena, co to je?
0: No to je fakt, a obzvláště já si pamatuju na situaci, když jsem se jednou jako velmi malý chlapec koupal v panelákovém bytě s takovým tím umakartovým jádrem a u nás doma jsme si nehráli na to, že bychom se styděli před sebou, takže všichni a nepřišlo nám to jako vůbec divné samozřejmě. No a já byl ve vodě, ve vaně, tam jsem se cachtal, maminka byla vedle mě, dělala si něco, foukala vlasy nebo něco podobného a nahá byla. A pamatuju si do dneška, když jsem říkal, mami, můžu se tě na něco zeptat? A mi říkala, povídej. Já bych se chtěl zeptat, co je to ta p... A ona se otočila, přesně to, na co jsem se ptal, tak tím se na mě otočila a říká, no, to já ti ale úplně přesně nevím, ale můžeš se zeptat táty, ten by to mohl vědět poměrně přesně. A tak, ten byl v obýváku a do dneška si pamatuju, co se tý mámě muselo odehrávat v hlavě a jak se tomu musela jako smát, duševně smát. Jestli vyprskla potom, to nevím, netuším, ale to je můj záblesk z poznání těla jako takového a řeknu vám, že do dneška mě to přijde tak usměvné, že doufám, že v tom nejsem sám a že mi posluchači dneska taky sdělí, jestli tu dětskou hlavu měli zavařenou slovy ze školky, ze školy, anebo jestli si udělali vlastní úsudek jako vy.
1: No, na mě to přišlo tak jako úplně prostý, jo, že vidím, jak prostě mě to hned bylo divný, proč to ty tak těla tu fenku hlídat, jako jo. Pes se má hlídat sám, je to pes. A ona říká, Líde, já kdyby tu šel nějaký pes, hned mi to přijít říct. A já jsem mohla přijít hned, ale já jsem byla zvědavá, co bude.
0: Tak jo? Já si tady píšu, Jana Frenštát, první poznání, pejsek a pejsková. Já vám děkuju, dobrou noc.
1: Teď jsem chtěla říct ano. Jednu věc, že to byl takový vtip. No, teď už to můžu říct. Že tetička ležela v posteli a rodila miminko a přišel tam za ní ten Pepíček a říká, tetinko, jako tebe bolí něco? A ona říká, no, budu víc, miminko, hrozně mě to bolí. No a teď furt se držela za to břicho a on, potom, jak se to rodilo, tak on tam koukal a říká, teti, co se ti stalo? No víš, Pepičku, mě štipnul čáp. A on říká, no, teti, to je divný, že ti to píchlo zrovna tam a řekl mi to slovo, no.
0: Ach, ovej, dobrou noc, děkuji, zdravím vás.
1: Dobrou noc, trošku se vyspíte.
0: A tomu všemu se taky přidávají manželé, tady jsou čápovi. Takhle to zní, když se smějí. Páteční noční linka je na téma, když čáp přestane stačit. A ne, podíváme se do mozkovny vás nebo vašich blízkých, jak se jim vysvětlovalo, že se děti dostanou do rodiny takhle, jaká je skutečnost, případně jestli ten čáp vydržel na věky, to se samozřejmě budu rád zajímat až do jedné hodiny.

0: Jak se rodí děti? Jak vám to vysvětlovali, když jste byli ještě dítkem? A jak jste na to přišli, co je vlastně pravdou? Už se ptám dalšího z vás, kdo volá do studia. Halo, halo, Honza.
1: Zdravím, tady Lenka.
0: Zdravím vás.
1: A já jsem, vám to řekl takhle, když klukovi bylo 3/4 roku, přišel za mnou a povídal mě, mami, jedete se čáp? Já říkám, ne, maminka tě porodila. A byla jsem celý den na kapačkách a už se viděl, že to dělá císařem, protože on se narodil, on měl 5 kilo. Jo. A doktoři mě říkají, budete mít dvojčata, já říkám, pane starý, dva to dvojče. To právě je jenom jedno děcko. A uzlobené, s každým by šel. Lého si zavím, protože se bude kopil, bude koší koky nebo takový. A dneska je mu 38, jezdí o právník a má tu školu, tu stavební, že navrhuje ty výkresy, takže studoval 11, se už zaplatila školu.
0: No, ale náhodou děcka se vás, myslím, pokud jsou vnuci, vnučky, neptali se vás případně, jak se dostali na svět?
1: Zatím vnučky nemám, ani vnučata, protože on se žít nechce, že radši bude dělat tu svou školu a potom teprve kubá a potom teprve, že se ožení.
0: Dává si na čas. Dává si na čas. No, dobře, stane se. No, děkuju pěkně, takže načápá to teda, to bylo jenom na chviličku teda v tom případě.
1: No, na chviličku.
0: Děkuju moc. Lidi.
1: Ale kdybych přinačal ráda, bylo by to lepší.
0: Věřím.
1: A já jsem teď čápa, protože bych zemřel před půl roku, před 3/4 rokem manžel, takže jsem sama. Spadl z obě si páteř jako o atlas. A přestalo fungovat srdce a mozek ve 63 lety.
0: Leni, držte se, hodně síly posílám a díky za vzpomínku na mládí vašeho dítka. Dobrou noc.
1: Jo,
0: jak se rodí děti? Jak se to vysvětluje těm nejmenším? Zkusíme i dalšího z vás. On či ona. Halo, halo, Honza.
2: Tady paní Věrka.
0: Ano, paní Věrko. Zdravím vás.
2: Já jsem teda měla, mám, klukovi bude 30 let, 14. prosince.
0: Ano.
2: A manžel byl zlej, no, mlátil mě, pak jsem zjistila, že jsem těhotná, tak jsem se radši odstěhovala k mamce.
0: Ano.
2: Nakonec jsem porodila teda, jak mám zúženou dělohu, tak jsem měla svou inkubátoru a řekl mi doktor, že budu mít sportovce a nakonec to vyšlo. Hraje bowling závodně, letáky roznáší, takže takový jako sportovec, jo. A, no a dneska se mi stal, jsem tady seděla ve Vodňanech, tady jak tady kle u baráku, jsem si našla přítele, který ho znám 10 dní, ale jezdí se mnou, protože mám dovolenou, tak jezdí se mnou po vejletech. A tady, když jsem pozorila čápy, byly tam první dva, to vypadalo jako samička se samcem a nakonec jich bylo tady 10 najednou.
0: Jo, a kolik tam měli dětí?
2: No to nevím, tam bylo 10 čápů najednou, takže nevím, kolik jich bylo tak, ale to bylo tak hezký a ten jeden přilíknul a 2 metry nad hlavou mi letěl.
0: A to vám byla taková party tenkrát.
2: A říkali mi, no to se mi stalo dneska. A ještě prý čápy mají prý na náměstí, takže nevím.
0: No a vy jste věřila na čápy, nebo nevěřila?
2: No já jsem věřila, že mi přines čáp, no.
0: Fakt? A kdy vás to pustilo, teda jestli vás to pustilo?
2: No, když jsem byla už trochu starší, no.
0: Takže ta puberta?
2: Ale tohle, tolika čápů najednou jsem nikdy neviděla.
0: No,
2: to jsem říkal, to bys to stačilo natočit jako do zpráv.
0: Myslím, že Pavlína Filipovská taky k tomu tématu má co říct, tak
2: no,
0: pojďme
2: no,
0: se podívat i za tím jejím čápem. Děkuju vám moc a zdravím vás. Dobrou noc.
2: Naschledanou. Noční linka.

0: Pavlína Filipovská, kam letí ten čáp? Tak jeden čáp třeba přes Kolín, píše Marie. U nás doma se samozřejmě říkalo, že děti nosí čáp, jenže mě to jako malé vůbec nepřipadalo hezké. Naopak jsem se čápů bála. Představovala jsem si obrovského ptáka, který letí nad domem s miminkem v zobáku a říkala jsem si, co když mu spadne. Maminka mi tvrdila, že čáp ví přesně, kam má letět, ale já jsem se stejně pořád dívala na komín, jestli tam náhodou nesedí. Nejhorší bylo, když jsem měla narodit sestřenice. Já jsem byla přesvědčená, že čáp přiletí v noci a já ho musím hlídat. Pravdu jsem se dozvěděla později ve škole a upřímně se mi ulevilo. Čáp mi připadal mnohem riskantnější. Marušku, děkuju.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, jak vám vysvětlovali, že se rodí děti, že se najednou objeví bratříček nebo sestřička, máte takové nějaké milé příběhy z vašeho mládí nebo z vašeho těhotenství? Budu rád, když se připojíte do našeho vysílání, máme na to času tak nějakou ještě hodinu a půl. Budu rád, když se připojíte, osmělíte, i kdyby to mělo být třeba úplně poprvé. Nebojte, já vás provedu, Praha nekouše. 731 800 900, volejte právě teď. Teď je to úplně to nejvhodnější. Halo, halo, kdo nám volá?
2: Dobrý večer.
0: Ano, zdravím vás, moc prosím, vypnout rádio a pak budeme svoji.
2: Jo.
0: Tak jsme svoji tak na 5 minut, to dáme dohromady. Povězte, jak vám vysvětlovali, že se narodí bratříček nebo sestřička, nebo že jste se narodila?
2: No, mě jako tak nějak babička vždycky říkala, že se musím mít dva rádi a to. Ale to nejde, já mám starší sourozence všechny.
0: Ano.
2: A už měli všechny děti a já jsem jako poslední, protože já jsem byla nejmladší, že jo, takže já jsem čekala miminko, když se mi narodil syn, tak jsem přišla k nejstarší sestře. Tam byly všechny děcka venku a my jsme se tam všechny sestry opalovali, ne? Děcka si tam hráli a malý byl v kočárku a teď ta jedna od té nejstarší dcery, ta sestry, ta dcera přišla za mnou. Napřed se tam děcka něco hádali, já jsem slyšela něco o čápově, a se tam dohadujou, ne? A teď ta barunka přišla za mnou a úplně jako tak na mě, teto. Ona ještě neměla pořádně mluvit, teto. No prostě to roj ještě nešlo, a měla tak 6 let, jo. A doběhla za mnou, teto. Kde jsi to miminko ukradla? Říkám, barunko, ale já jsem ho neukradla.
0: Zlodějka.
2: A ona mě říká, ale teto, kluci říkám čáp, čáp miminko nenosí. Mamka říkala, že pan doktor musí rozříznout břicho a ty nemáš žádnou výzvu. Ty jsi ho ukladla. Musíš ho blátit a furt na mě, ne? Tak já jsem vletěla do kuchyně, mezi tím se střišli do kuchyně, já jsem vletěla do kuchyně a říkám, Božko, vysvětli své dceři, jak se rodí děti, nebo na mě zavolá policii, ne?
0: Jo, jo, to je hezké, to je milé. Tak mi to připomíná neteře, ano, povídejte.
2: No. A potom, když to bylo asi, já nevím, za 3 týdny, jsem přišla k mojí mamce, oni tam byli na návštěvě a já jsem byla v zadním pokoji a kojila jsem, ne? A teď z kuchyně takový smích, já tam přijdu a jim tekly slzy, prostě všichni vysmátí, ne? Říkám, co je? A ona říká, prosím tě, barunka, jsem doběhla oči na vrch hlavy a mami, mami, víš, teď ti pomoct, on už se směl a začal prsem.
0: No. Když pán Bůh dá, jako, tak je to zábavné, no. Na to tata a vzpomíná si na to i dlouhá léta, já jsem si jenom teď uvědomil, když jsem hlídával neteře vyrůstající, opravdu ještě, když byly velmi malé, tak ta mladší, tak ty už to tak jako napůl spínalo, jestli je Ježíšek, není Ježíšek, tam jsme došli k názoru, že Ježíšek neexistuje, ale teda Mikuláš neexistuje, ale Ježíšek ano, takže to bylo všechno takové napůl a jednoho dne se mi zdála taková celá jako zasmutněla a až po několika hodinách se osmělila a bylo to zrovna v prostředku hromadné dopravy, v

0: problematičtější, takže opět srabácky jsem jako se zamyslel na to odpovědi a říkám, podívej se, já jsem tvůj co? A ona, no stejda. Říkám, no tak vidíš, nejsem tvoje maminka, tak se musí zeptat maminky, protože ta nejlíp ví, jak se dostala do toho bříška. A ta paní do mě dloubla loktem a říká, dobře jste to řekl, dobře. Takže to mě zase potěšilo.
1: No a můj syn, on má Aspergerův syndrom, on prostě všechno bere doslova, jako je takový to, a jednou přišel ze školy a vykládal, že kluci vykládali vtip, ale že prostě jako nechápe, co na tom vtipnilo. Říkám, prosím tě, tak mě ho řekni, ne, to vysvětlím. A on říká, no, že paní učitelka ve druhé třídě dala dětem za domácí úkol napsat zvláštnosti naší rodiny. No a Pepíček přišel za babičkou a ptal se babičky, jak se znarodila, babička říká, přinesl mě čáp. A maminka, přinesl jí čáp. No a já, přinesl tě čáp. A Pepíček do domácího úkolu napíše, už po tři generace u nás nebyl zaznamená normální porod. A já říkám, a teď se nevěděl, co mám říct, on říká, no, mamko, já na to nechápu, ve druhé třídě on nemůže vědět, že jsou normální porody.
0: Chápu. Moc děkuju i vám za zapojení se. Dobrou noc a hezké sny.
1: Dobrou noc. Naschledanou.
2: Noční linka.
3: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, dnu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vhody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tušem.

0: S vámi vysílání Českého rozhlasu, regionální stanice, stanice Pohoda. Dnes na téma, jak se rodí děti, ale prosím vás, myslím tím ty odpovědi dospěláků směřované k dětem. Koráb volá jako další a je někde na nějaké veselici nebo dovolené, nebo kde to je? Tak, slyšíme se. Já slyším sebe i vás. Tak, kdo s námi chce hovořit? Někdo další, někdo jiný, prosím pěkně, můžete volat právě teď ještě jednou, dáváme prostor. Kdo s námi hovořit chce? 731 800 900, volejte. Třeba vy. Halo, halo, tady Honza.
1: Já vás srdečně zdravím, Honziku, tady z Bohumína.
0: Ano, zdravím, asi podle hlasu bude to Staňka.
1: Ano, určitě.
0: Tak povězte. Tak v Bohumíně taky čáp?
1: No tak u nás čápy opravdu nelítaly, poněvadž jsem měla rodiče, kteří mě měli trošku v pozdějším věku. A ta úcta k těm rodičům a ten odstup asi byl tak velký, že jsem někdy neměla ani na mysli,

0: jestli se na něco takového ptát. Ale měla jsem takovou kamarádku ve svém dětství.
1: Ano, znalejší kamarádku.
0: Byla hodně znalejší, byla svobodná, starší dáma a byla to, říkali jí takhle z okolí paní Hraběnka, ona měla modrou krev, ale doopravdy byla to bývalá šlechtična. A já jsem k ní velice ráda chodila, jo, i když třeba sama, a ona mi vyprávila různé příhody s formou pohádek. Jo, takže něco jsem se dověděla o lásce jako, a pak, že se narodí děti, ale zbytek opravdu až ve škole. Ale bylo to velice, velice pěkné a ráda na to dětství vzpomínám, poněvadž byla moc hodná.
1: Kde nepomohou rodiče, nebo kde si možná, protože to taková byla norma, člověk prostě musel poradit sám, a nebo na to přišla řeč vlastně třeba i náhodou, já si pamatuju, že u nás se o tom vůbec nemluvilo, když jsme byli malí.
0: Ani mě to nenapadlo, ta úcta přece byla velká k těm rodičům.
1: To já nevím, jestli to bylo úctou, ale rozhodně jsem se na to asi ani neptal, protože nějak jsem nepotřeboval znát odpověď a pak mi asi spolužáci ze školy řekli vše podstatné a bylo hotovo, no. Čemu jsem ale samozřejmě nevěřil, že jo, protože to jsme, nebo věřil, ale...
0: Ano, když jste zmiňoval toho Ježíška, víte, tak se mně líbí moje vnučka, poněvadž já mám vnučku 11letou a vnuka 2letýho. Babičko, nic neříkej, víš, jak to je výhoda, když rodiče lžou? A já říkám, a to se ti líbí koukat se jako u svátečního stolu jeden druhýmu do očí, a když lžou. Ale je to výhoda. Já si můžu napsat, co chci, víš, a oni mě to splní.
1: Jo, to je bezelstné, tohle, to je prostě... Děcka jsou v tomhle tom originální, jedinečný a zaplať pánbu za to, že člověk má potom na co vzpomínat, samozřejmě. Ale blbé nebo hloupé je potom to, když se mu to tomu děcku, i když v pozdějším věku připomíná, tak to je to poslední, co by určitě chtěl slyšet, přesně vzpomínky na své mládí.
0: Ještě jednu příhodu, přijela jsem do Polska a malý Krištof, jo? Nebo Křišek a to. Co tě, muž pro mě českou čekuláde, je pravým mům, ale bydě Jezus chodí dní, tak budeš mít chvojínky jako stromeček a budeš mít za duše čekulat. A on mi na to právě, čo tě, jít k nám do předškola, tam nás učím zakone pany a oni ti to všecko opovím. A jít do kostela, Jezus je ukřižovaný, jak může chodit. U nás chodí dva razy do roka Mikolaj a pačke nám přinese. Ale Jezus nechodí, ten je ukřižovaný. Hmm. Tak takové je vysvětlení.
1: Staňko, děkuju. Jo? Děkuju moc. Přeju dobrou noc.
0: Děkuji a dobrou noc.
1: Tady nevím, co dělají čápy. A vlastně něco mě napadá, ale nechci to říkat. Jak se rodí děti? Dospělí na tuhle otázku často nejdřív stichnou, potom se třeba zakuckají a nakonec začnou mluvit o čápech, vranách nebo zelí, jenže děti se samozřejmě nerodí ani z kapusty, ani z obálky, ani z tajné objednávky přes internet. Jak jste jim to vysvětlovali? A jak dlouho vám to věřili?

0: Praha, Honza Macou na téma, když Čáp přestane stačit a volá nám jako další, a to jsem si poznamenal, Jarka, krásný večer vám.
1: Dobrý večer, všechny zdravím.
0: Taky, taky.
1: Já mám bylo mi tak kolem 9 roku.
0: Ano.
1: A měl se narodit brácha můj, ale to bylo před 70 rokama.
0: Ano.
1: A tatínek to vyřešil po svém. My jsme byli, nebo jsme teda věřící rodina, a on prostě to znal v náboženství a to všecko. A on mě vysvětloval, že mámku osvítil Duch Svatý jak panu Marii. Takže u nás žádný čápí. Ale já jsem se na to ani neptala, jo, a on prostě tak to vysvětlil.
0: Dostala jste zdravou minutku sexuální výchovy.
1: Ano.
0: Jo.
1: A to bylo všecko až později, protože to byla taková doba, že o ten se doma vůbec nemluvilo. My až, myslím, tak sedmice nebo tak nás měla učitelka, která tady toto všecko, a ona nám to všecko povykládala prostě kolem toho, a to myslím, že dokonce vzdělaní až v té škole, že byla tak se na to, a to nebyla žádná výchova sexuální.
0: No a Jarko, řekněte mi, když jste byla těhotná a šla jste to oznámit rodičům, tak vás taky osvítil Duch Svatý?
1: No to už asi věděli.
0: No já, jenom jestli jste to taky použila, aby to bylo 50-50.
1: Aha, ne. Ale já jsem to brala, tak no, ale chtěla jsem právě říct, že u nás teda nebylo i čápí, ale bylo to, no.
0: Tak to si znamenám, to je také zajímavé, osvítí.
1: No je to zajímavé.
0: No, je to...
1: Jak pana Maria osvítěna Duchem Svatým, no.
0: Milé to je.
1: To tak bylo, nám to nedošlo úplně, tak... Prostě on to měl vyřešené a hotovo.
0: Jarko, děkuju, pobavila jste mě náramně, děkuju.
1: Že jo? No. Já jsem opravdu se chtěla dovolat, že jenom čápy nenosí teda, no.
0: Žádné zelí, nic takového, nikde na trhu se nekupují, ale Duch Svatý za to může.
1: Tak.
0: Děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Nový člověk vzniká v těle maminky, nejdřív je úplně maličký, potom roste, vyvíjí se a několik měsíců je schovaný v břiše. Maminka ho nosí, cítí jeho pohyby a tělo se na porod postupně připravuje. Když přijde správný čas, miminko se narodí, někdy přirozeně, někde lékaři pomohou císařským řezem. No, pro malé děti je to možná jako velká záhada, pro rodiče velká změna a pro doktory každodenní zázrak. Ať už se o tom doma mluví vážně, opatrně nebo s úsměvem, určitě jedno je jisté. Otázka, jak se rodí děti, jednou přijde skoro v každé rodině. A já se ptám, když to přišlo, jaké to bylo a co se tak jako říkalo. Fakt mě to zajímá, protože, jak sami slyšíte v rámci dnešního vysílání, můžeme být všichni překvapeni i tím, že osvítí Duch Svatý. Tak pojďme ještě dál. Honza u telefonu, kdo volá teď?
3: A dobrý večer, pane Honzo, tady Jana Zvětková.
0: Zdravím.
3: Já taky.
0: Taky vás to pobavilo?
3: Ano.
0: No jo, mě jo, velmi, mě velmi. U vás čáp nebo taky něco nadpozemského ještě?
3: Že to byly samé perličky, ty příběhy, no, tak u mě dá se říct, že možná, že jo, protože já jsem 90. ročník a za mě frčely už barbíny.
0: Ano.
3: A já jsem měla zrovna takovou barbínu, jestli víte možná, jak měla takové to otvírací bříško, to u mě bylo takové to malé miminko. A já jsem podle toho právě si myslela, že takhle se rodí děti, že prostě po určitých měsících to miminko zaklepe nožičkama nebo ručičkou na to bříško se otevře, pak nějak zmizí a to miminko vyleze ven.
0: A tak myslela jste si, že tam je klička třeba zevnitř teda, nebo tak nějak klika?
3: No, to ani tak nevím, já myslím prostě nějak, že
1: No jak, najednou...
0: Tu barbínu jste otevírala jak? Tak tam musela být...
3: Ta barbína tam měla takový jakoby naříznutý otvor a v tom bříško byla drážka, takhle jsem tam sundala.
0: No. Ale tak to už bylo po chirurgickém zákroku, nebo připraveno s chirurgickým zákrokem. Já už jsem to tady vyprávěl mockrát, jako když byla doba barbín, tak sestra dostala barbínu a já jsem se v té době cítil být vlastně dítětem, které chtělo dělat, až později jsem zjistil, chirurga, ortopeda. A to byla móda kloubové barbíny, takže když dostala kloubovou barbínu, tak já jsem samozřejmě hned šup klouby tam, až kam to šlo, jo? A na druhou stranu samozřejmě. Tak si umíte představit, jak to dopadlo? No, bohužel, chirurg ze mě nebyl už tenkrát, jsem si říkal, že se na to vybodnu. Sestra mě zavrhla na mnoho, mnoho měsíců, protože jsem jí zničil dárek pravou od matela. No, bylo to tak. Každopádně i je docela pozoruhodné z toho, co jsem tak nějak sosal za informace ze svého okolí, že se fakt většina lidí stejně uchyluje k tomu čápu. Nebo k čápům, jako kde to vzniklo?
3: To je zajímavý, no. Já ještě teda bych vzpomenula, že jsem kdysi dávno viděla část takového zvláštního dokumentu a tam byl asi takovej 8letý kluk s tatínkem, bylo to nějaký americký show, myslím, nebo tak někde, to už nevím, a on tam vyprávěl ten chlapec přesnou cestu, jak se narodil, že prý si to pamatuje, což teda přišlo takový ujetý, jako no, nevím, teda si to může být pravda, ale opravdu to popisoval, jak ta hlavička mu procházela těma rodidlama, tak no.
0: Třeba se dozvíme, ještě další varianty, nebo taky i to, já to jdu schválně vyhledat, proč právě čáp je ten, který může za to, že se rodí tolik dětí, nebo ne tolik, ale že se rodí děti do rodin. Jsem taky zvědav, ještě máme na to hodinu 10.
3: A já bych ještě na závěr řekla rychle vtip takový, doufám, že to nespletu. Tak rozmlouvá synek s tatínkem, a ptá se o tatí to, jak jsem se dostal na svět. A tatínek říká, no jak by přinesl tě čáp? A kluk říká, no a ségru taky přinesl čáp? A tatínek říká, no jasně, taky ségru přinesl čáp. No a klučina se tak jako zamyslí a řekne, hele, taky neměl bys ty navštívit psychologa? A tatínek mu říká, prosím tě, proč? No já jenom proto, že naše mamka je taková pěkná ženská a ty spíš s čápem.
0: Dobrou noc, děkuju.
3: Tak děkuji, dobrou noc.

A ptáme se na to, jak se rodí děti, jak se to vysvětluje těm nejmenším dětem, kterou pohádku jste slyšeli vy, kterou jste říkali vy vlastním dětem, anebo jak se na to reaguje třeba ve školách, ve školkách. Samozřejmě, že největší rozum bradové chodí, až když začnou navštěvovat mateřinu, tak zkuste vzpomínat na tu dobu, jestli to byla otázka pro vás třeba taky zásadní do života, že jo? Protože třeba najednou se objevila sestřička, že? Nebo bratříček, a kde se to vzalo? Neříkejte, že všude jenom čáp, už víme, že taky Duch Svatý. To mě fakt pobavilo. Velmi 731 800 900 můžete volat, psát na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Taky prosím pěkně, omlouvám se, jestli máte někdo vysílání noční linky na sluchátkách nebo hodně na hlas a možná uslyšíte nějaký křik, tak to prosím nás, tady se nerodí děti, ale tady se omladina zase v Kajzlových sadech, v Praze, v Karlíně dělá páteční večerní party. No a já u toho mám otevřené okno, abych taky trochu nasosal toho chladnějšího vzduchu konečně po dlouhé době. Tak koukám se dál, taky i do vašich příspěvků, které jste odeslali, ano. Hned tady třeba Blanka napsala: dobrý večer, všichni jsem ročník 53. A tehdy bylo všechno, myslím tím o intimnostech, pochopitelně tabu. Od rodičů ani od dvou starších sestrách jsem se nedozvěděla nic. Všechno jsem se dozvěděla až ve svých 12, 13 letech od kamarádek. Kamarádka Věra mi řekla, že milování se říká soulož. Tak se mějte, zdraví Blanka z Přeloučska. Bedřich napsal: dobrý večer, škola vám nic pořádného nevysvětlí, to je chyba. Pavel: snad nebude vadit malý vtípek. Paní učitelka se ptá dětí, jestli ještě někdo věří tomu, že děti přináší čap. Karolínka se hlásí a paní učitelka se ptá: Karolíno, ty ještě stále věříš tomu, že děti přináší čap? A ona odpoví, že ano. Asi o tom přesvědčená. A Karolínka odpoví: ano. Taky paní učitelka řekne, ať jí zavolá zítra do školy maminku, a druhý den do učebny vstoupí paní a říká: dobrý den, já jsem Čápova a prý se mnou chcete mluvit, děje se něco, přeji všem dobrou noc, Pavel.

0: Tak se mi to podařilo najít, proč děti nosí většinou čáp. No, protože čáp měl vždycky prý dobrou pověst. Je velký, nápadný, důstojný, vrací se na jaře, staví hnízdo vysoko na komíně nebo na střeše a lidé ho měli spojeného s domovem, štěstím a novým životem. Když se čáp usadil na střeše, bralo se to jako dobré znamení pro celou rodinu. Navíc se čápy vracejí na jaře, tedy v době, kdy se příroda probouzí, rodí se mláďata a všechno začíná znovu. Pro dospělé to byla kdysi pohodlná odpověď na dětskou otázku, odkud se berou miminka. Místo složitého vysvětlování stačilo říct, přines tě čáp.
1: Noční linka.
0: A vítáme nový den. Je tu sobota 8.8.2026. Podle kalendáře koukám ostřím, slaví svátek Soběslav. Podle příjmenáře červený. Tak všem jenom to nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, klid, posílám úsměv a miminko.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Proč děti nosí většinou čáp? Měli jste v tom guláš, když jste byli malí, když vám řekli tuhletu odpověď na to, když jste se ptali, jak to, že se tady zjevila sestřička nebo bratříček, nebo jak se oni dostali vlastně na svět. Myslím, že Jiří Schellinger má tu nejtrefnější písničku k tomu dnešnímu nočnímu povídání ve vysílání Českého rozhlasu.

0: Skupina Františka, Ringo Čecha, Jiří Schellinger a Miminko. Je tady noční linka dnes z Prahy s Honzou Macounem a ptám se, když čáp přestane stačit. Ptali jste se jako malí doma napřímo, jaké zvláštní odpovědi bylo možné slyšet ve škole, nebo jak moc vás zaskočila samotná pravda? No, obecná pravda je jednoduchá, když dospělí mlží příliš dlouho, děti si odpověď stejně najdou jinde a ne vždycky přesně, citlivě nebo ve správnou chvíli. Proto zůstávají v rodinách historky, kterým se po letech smějeme, i když tehdy bylo všem u stolu trochu horko, že?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, haló, kdo nám otevírá další hodinu vysílání noční linky? Tady Honza.
2: Dobrý večer, tady Božena.
0: Dobrý večer, Božena. Tak povídejte, u vás to bylo jak? Čáp a nebo?
2: No, u nás čáp nosil jenom chlapce.
0: Ano.
2: A v ránu přinesl děvče.
0: Jo, tak.
2: No, u nás v rány nosili děvčata.
0: No to teda.
2: No ano, tak se to u nás říkalo.
0: Kolikrát se u vás vrána otočila?
2: Vrána byla u nás dvakrát. Čáp u nás nebyl.
0: Nebyl. Nějak nenašel správnou cestu evidentně.
2: No ale ta starší dcera, ta právě byla šťastná, protože říkala, maminko, až pojedeš do Kolína, tak tam počkej, až budou mít jenom holčičky. Já nechci bratřička. A já jsem říkala, no jo, ale to prostě se nedá takhle to. Jo, holky říkali ve školce, že tam děti mají v sudu a musíš počkat, až tam budou holčičky, tak si vemeš holčičku a já bratřička nechci. No náhodou měla štěstí, že teda byla sestřička.
0: To mi řekněte, to jí vlastně nedošlo, třeba i z toho, že jste měla bříško.
2: No tak já jsem se vždycky spravila tak po 6 kilo.
0: Jo, že to takže, jako splynulo s tělem.
2: Takže u mě to bylo jako když jsem se trošku spravila.
0: Teda, že se tomu usmívám, to samozřejmě ne na téma váhy, protože každá žena přibere při porodu, teda myslím.
2: No, někdo přibere hodně, no.
0: A já pak dávat to dolů, no. Vycvičila jste to?
2: No, tak nějak, měla jsem asi dost práce, no.
0: No, to potom přišla ta druhá vrána, ne?
2: No.
0: Vlastně, to je jasné. No a teď ještě předpokládám, že i vaše děti to museli taky vysvětlovat třeba svým dětem. Už na to došlo?
2: No určitě. To už těmhletěm dcera, jedný už je přes 67, jedný 63.
0: Aha, tak to už jsou
2: babičky.
0: Tak to chápu, takže v tom případě tady už je to úplně jiný. Jak to může probíhat třeba v dnešních rodinách v roce 2026? Jako, a babi, dej pokoj, já se kouknu na internet, já to vím. Nebo
2: to oni všechno vědí, oni jsou to. Teď chytrý.
0: Jo, no tak předtím byli taky chytrý, že jo?
2: No jo, byli, no.
0: Ale stačilo jim málo.
2: Asi měli jiný, nebyli tak zvídaví, nebo jo. Já nevím, no. Tak se to tak nějak bralo.
0: Tak fajn, já si tady píšu k vám vrána dvakrát. Moc děkuju, Boženko, dobrou noc.
2: Dobrou noc.

0: Když se děti ptají, odkud se berou miminka, rodiče po celém světě často sáhnou po pohádce. U nás a v části Evropy vede čáp. Přiletí, přinese uzlíček a dospělí mají na chvíli vyřešeno. Podobnou roli má čáp i v Německu, ve Francii nebo v anglicky mluvících zemích. Jinde se dětem říká, že se miminko našlo v zelí, v růži, v zahradě, v košíku a nebo ho přinesl anděl. No, to zelí, to prý souvisí hlavně s venkovem a zahradou. Dítě se našlo v zelí, protože zelí roste v hlávkách, je schované mezi listy a působí něco jako odkud se dá něco vytáhnout nebo objevit. Byla to lidová venkovská odpověď, jednoduchá, neškodná a trochu komická. Růže, ta je jemnější a romantičtější verze. Růže znamená krásu, lásku, něhu a nový život. Říct, že se miminko našlo v růži, zní něžněji, než vysvětlovat biologii. Košík, ten funguje prý proto, že košík je obraz bezpečného přinesení. Miminko v košíku připomíná dárek, něco opatrně uloženého a doneseného domů. No a anděl, tam ten se používá, kde je dítě vnímáno jako dar z hůry. Nábožensky nebo poeticky miminko nepřišlo jen tak, ale bylo rodině posláno. Anděl tomu dodá čistotu, ochranu a zázrak a pak jaký parchan z toho vyroste. Všechny tyhle verze mají společné jedno. Dospělí se snažili odpovědět bez trapnosti a děti dostali příběh, který byl hezký, srozumitelný, no a na chvíli stačil. ...731-800-900 můžete psát na linka@rozhlas.cz anebo taky do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tady je Honza Macoun, kdo nám volá teď? Halo, halo.
1: Dobrý večer, pardon, tady je Melanie.
0: Melanie, zdravím vás, prosím stlumit rádio nebo vypnout, ať nás neruší.
1: Ano, pardon.
0: Nic se neděje. Melanie, u vás je to jak?
1: No já vám to hned povím.
0: No protože já jsem jedno velké ucho.
1: Ano, zvětšte je. Tak já jsem byla jedináček. Strašně jsem toužila po sourozencích.
0: Ano.
1: No a dostala jsem radu v rány nosí holčičky sypat za okno cukr. Čápy nosí chlapečky sypat za okno mák. Pala jsem střídavě obojí a jednou ono to padalo i na zem a tak si vzpomínám, že jsem jednou dostala jednoduše od maminky na zadek a nějak mě to teda si přešlo a tak jsem se s tím musela smířit, prostě sourozen nepřišel. Ale pak jsem se vdala a narodil se mě chlapeček. Chlapeček začal chodit do školy a začal si dozvídat tajna a začal filozofovat.
0: Ano.
1: A jednou přišel za mnou do koupelny a ptal se, jak se narodil. No tak já jsem mu řekla, že všecko, co je maličký, se narodí z vajíčka. Ptáček, děti, zvířátka, všechno. Ale že je to velmi složitý, a že se to bude postupně učit a já mu to budu vysvětlovat a on poroste a bude vědět. A on mě řekl, a když jsem se já narodil, byla po mně velká skořápka a já jsem mu řekla, určitě, po tobě ano. A to s ní udělala. No i pan doktor jí to se vyhodilo. A proč mě u mě schovala? No tak jsem to nechala tak, jak si jsem to zahrála. No, ale dneska je z něho úspěšný gynekolog a porodník.
0: Tak si myslím, že teda on poměrně přesně i bez pohádky ví, jak se to jako děje.
1: Teď už to bezpečně to ví. Ale jednou jsem to dala k dobrýmu mezi jeho kolegy a oni se jako se ťukli do čela a řekli, no jo, proto on je tak bohatý, že prodává ty skořápky.
0: Já mám takový pocit, že kdybych tohle to slyšel já, tak samozřejmě, než vyrostu do toho gynekologa, že, tak bych se obával jakékoliv smaženice, kterou byste mi udělala, nebo vařeného vajíčka.
1: To mě nenapadlo.
0: No, chápete to spojení, že jo? Kolik dětí jste zavraždila, kolik jsme jí snědli, že jo?
1: Jo.
0: Melanie, děkuju,
1: teda,
0: ano.
1: No, tak kořápky jsme teda ne. Potom jako ne. Při jídle se do toho zůstalo novou dimenzí, to jídlo. Tak to se neschovával. Ale to si uchoval v paměti a jak říkám teď, kolegové, při jedné příležitosti, já jsem u ní taky byla to nějaká večeře ve sklípku. Mu říkali, no jo, proto on je tak bohatý, protože on prodává ty skořátky.
0: No jo, tak ne? Třeba se budou hodit do dalších rodin, jsme zvědaví, do jedné hodiny ještě času dost, co nám ještě kdo povypráví, tak vám, Melanie, poděkuju. Pěknou skořápkovou dobrou noc.
1: Řeknu skořápkovou dobrou noc. Mějte se hezky.

Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, posloucháte noční linku a dnes na téma, jak se rodí děti. Jo? Já myslím, že těch příběhů, příspěvků ještě pár zažijeme. Kdo se budete chtít připojit do našeho povídání, tak směle do toho, těším se na vás. Samozřejmě, čím neuvěřitelnější, tím lepší, ale zatím jako osvícený... Byla jsem osvícena Duchem Svatým, to myslím, že zatím vede. Eva napsala třeba, zdravím vás Honzo i noční linku, když mě bylo 6 let, tak že budu mít sourozence a že kluky nosí čáp, holky vrána, že v ráně se dává cukr za okno, tam byla ta miska s cukrem a v květnu přiletl čáp a přines bráchu a já ho nechtěla a že ho hodím na hnůj. A když jsem ho vozila venku v kočárku, tak jsem s tím kočárkem drncala, že ho z kopce pustím na silnici. No, viděla to sousedka od silnice a zažalovala to mámě. Já dostala világoš. Zdravím z Krkonošova Eva. Mám tady další příspěvek. Zdravím noční linkaře u nás, co si pamatuji, nikdy se nemluvilo o tom, že děti nosí čáp. Tak jsme tak nějak vždy věděli, že se rodí maminkám, téma předtuchy. Měla jsem předtuchu, která se vyplnila. Ano, poznamenám si. Daniela, dobrý večer, ještě dnes rdím, když si na ten trapný příběh vzpomenu. A po generaci mých vnoučat je naprosto nepochopitelný. U nás byla taková prudérní výchova, že když jsem se asi v 10 letech osmělila matky zeptat, řekla, milující se lidé si musí dát takový speciálně hluboký polibek a z toho se narodí děti. Asi takový? Byl to on? Ne. Nebyl. Ten nebyl tak hluboký, už jenom z toho důvodu, že vy tady pokračujete, že o sexu a těchto věcech se doma nemluvilo. Chodila jsem do prvního ročníku gymnázia, když za mnou přijel kamarád z Bratislavy, s kterým jsme si psali. Od tehdy vlastně 22-letého kluka jsem dostala první francouzský polibek. Tak to už má hloubku, to je jasné. Zatmělo se mi před očima, zatočil se svět a večer jsem utíkala za kamarádkou a říká mi, že jsem asi těhotná. Pověděla jsem, co se stalo, moc se rozesmála a nevěřila, že v tomto směru jsem naprosto nevzdělaná. Byla jsem šťastná, že v 15 polibek přeživu a nebudu mít doma průšvih. Začala jsem pak trochu studovat odbornou literaturu. Dnes jsou mladí mnohem informovanější, to je asi lepší. Daniela. Danielo, jestli to nebude úplně blbé, tak já vám taky posílám polibek, ale nic z toho nebude. Ta byla štípaná, teda aspoň myslím. A další volající už za chvíli pro vás, téma, když čáp přestane stačit. Těším se na vás, na vaše zavolání, tak teď je ta vhodná chvíle.

0: chvilku před půl jednou z vysílání taky Petr Spálený. Dojde i na hudební bránu, na to si ale počkejte. Aničko, pěknou noc přeji i vám.
1: Dobrý večer, ještě jednou zdravím vás i všechny posluchače. A zažila jsem taky to, že se mě moje malá v první třídě zrovna se vyskytující Pavlínka přišla zeptat, jestli je to pravda, že jí vyndali mě z bříška a takhle byla velká a ukázala ručička má asi 10-15 cm. Tak já jsem říkala, no, byla si velká a ukázala jsem těch půl metru asi takhle a je pravda, že tě vyndali mě z bříška. A ona mi říká, a jak mě vyndali? A já jsem říkala, no v nemocnici pan doktor a já to zaspala. A ona zase říká, a ty si teda nepamatuješ, jak mě vyndali? A já říkám, nepamatuju, Pavlínko. A ona se zamyslela a říkala, no a taťka si nepamatuje, jak mu vyndali Vítka.
0: Ježišmarja.
1: Domnívala, že klukci asi se vyndavají tatínkům z bříška. Tak jsem jí zase řekla, že i Vítek byl takhle velký a že i Vítka vyndali mě z bříška.
0: Ježiš, tak aspoň něco jste uvedla na pravou míru. No, jako.
1: A tak zase se říkala, a jak? A já říkám, Pavlínko, já to zase zaspala. Pan doktor v nemocnici ho vyndal a já jsem to zase zaspala.
0: Z vás neberte ty prášky na spaní. Podívejte, to dítě jo. Z toho nemá rozum do dneška.
1: Takže zažili jsme příhod s dětma moc, velice krásných a já spíš bych vám řekla vtip, který jsem všechno to, co říkají ostatní posluchačky, že se o tom nemluvilo, že ta doba byla taková, že opravdu jsme byli dlouho i v nevědomosti. A já jsem nastoupila po škole do zaměstnání a tam jsme měli vedoucího, byl to zahraniční obchod a ten i v němčině vyprávěl vždycky, když už pak byla zábava, vtip. A já ho řeknu, a je to právě něco podobného. Děti ve škole mají zjistit, jak se narodili. Tak Pepíček přišel za tatínkem a zeptal se a tatínek mu řekl, že ho přines čáp. Tak to napsal do úlohy a ve škole paní učitelka si ho zavolala a říkala, Pepíčku, kdo ti to řekl? A no tatínek, víš Pepíčku, jdi a zeptej se maminky, ta ti to vysvětlí líp. Tak Pepíček šel za maminkou a ptal se, jak se teda narodil a nebo kde se teda vzal. A maminka mu říkala, víš Pepíčku, já byla mladá, tatínek byl mladý, mezi náma byla velká láska. A z té lásky si se narodil ty, nebo si vzniknul si. A pak jsem tě 9 měsíců nosila pod srdíčkem, no a pak mám dole 2 dírky a tou přední dírkou si po těch 9 měsících vypad. A Pepíček se zamyslel a říká, no to je báječný, maminko, představ si, kdybych vypadl tou zadní, tak jste měli hovnované Pepíčka.
0: Ježišmarja. Děkuju.
1: To byl vtip, který byl říkaný i v jiných jazycích.
0: Moc děkuju, ať se daří.
1: Na mě byl teda tenkrát, mě bylo, já nevím, 20, když jsem tohle slyšela. Nic. Všem přeju hezký večer.
0: Ano, i vám.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc, děkujeme.
1: Taky děkuju.
0: Prodloužila jste nám život, to se zase musí ocenit.
2: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: Kdo mi píše? Emma z Olomouce. Dobrý večer všem. Když jsem na mamku vyrukovala s otázkou, jak jsem se narodila, tak mi odpověděla, že táta praštil dveřmi a já jsem se vyskytla v květináči. No byl to šok. Tak jak já jsem se bála praštit dveřmi. Hezkou dobrou noc přeje Emma. Tady už dlouho nepromazali dveře, ale když se na ně podívám dobře a za ně,

No a tak jsme to s kámoškou prostudovali a došli jsme k závěru, že to my nikdy dělat nebudeme. Žádná dětka nechceme. Ale pak se mi narodili ségry, dvojčata, a to víte, že přiletěla vrána hned dvakrát a to už jsem nechápala vůbec. 7 let nic a naráz 2. V knížce nebylo ani zmínky, jak vzniknou dvojčata. Tak dobrou.

Ani vám nevím, jestli zpívající Radek Pastrňák na sestřičky, ale jestli jo, tak ta písnička k tomu sedne, jak sedinka na hrnec.

0: 731 800 900, taky dost píšete jako Veronika, dobrý večer, ve školce, kde jsem pracovala jako provozní, jsme s dětmi zažili mnohé veselé situace. Jednou přišla návštěva, žena, která byla půvabná, chlapeček se na ní zadíval a paní učitelky se potom ptá, proč ta paní nosí pod tričkem melouny. No, když se potom v prosinci chystaly mikulášské masky, chlapec jménem Jirka si vystřihl poměrně hodně dlouhý jazyk, který vložil do mikulášské masky. Obratem ho ale vyňal a zasunul si ho za tepláčky. Všichni jsme se smáli. Chvilku to byla legrace pro učitelky i děti. Doporučení rodičům, čím dříve svému dítěti vysvětlíte, o co se jedná, dáte mu výhodu. Protože může říct, jak to chodí, bude autoritou, děti k němu budou chodit pro radu. Pokud nevysvětlíte, stane se terčem vtipu a posměchu. Krásný večer, Veronika. Veroniko, je pravdou jest, co jste určitě napsala, obzvlášť když je pravdou také to, že vaše obecně rady musí mít zákonitě váhu, protože každá z těch učitelek mi zcela jistě a včetně vás potvrdí, že nejvíc informovaný o rodině jste právě vy. Takže proč si budeme lhát, že? A další volající, kdo je na druhé straně, tady Honza.
1: Dobrý den, tady Eva z Krkonoš.
0: Zdravím, Evi. Povídejte, jak jste se dostala na svět, víte?
1: No tak já jsem se to dověděla docela brzy, už ve školce, a tak trochu podle, no vlastně úplně podle pravdy, protože moje mamka měla dva mladší bratry a oni oba si pořídili rodinu. Takže já jsem vzala tetičky s křížkem, tak jsem se samozřejmě ptala, co v tom křížku je.
0: No 3+1.
1: že tam je miminko. Takže já jsem už ve školce byla za hvězdu, ostatní věřili, že je přines čáp nebo vrána a já jsem během

0: mě hlásila všem, že miminka jsou z bříška. No, když jsem pak měla já syna a byly mu 3 roky, tak se to trošku opakovalo. Moje sestra čekala miminko, zase bříško, takže syn se ptal, co tam bude, že jo, miminko. Jenomže pak na to nějak trošku pozapomněl a na Vánoce k nám přijeli s tím malým miminkem sestra na návštěvu a můj 3letý syn si myslel, že mu miminko přines Ježíšek pod stromeček. Tak jako dobrý, on to nejdřív neříkal, že to, ale když odjížděli, tak se tak divně tvářil, proč mu to miminko berou. Protože si myslel, že mu tam zůstane.
1: Jo, takhle, takovýhle dárek.
0: Jo, takovýhle dárek. A on se mě teda potom taky ptal, jako kde se to miminko vzalo, že jo? Tak říkám, no teta ho měla v tom bříšku a tím jsem myslela, že to skončí, ovšem ono to tím neskončilo. Tím se mě ptal, jak jsem dostala ta malá kačenka, ta jeho sestřenička, do toho bříška. No, jenže to bylo necelý 4letý dítě, že jo, tak teď já taky, jak mu to vysvětlit, jsem nevěděla. No ale pak mě napadlo, říkám, tak já se teta sestra jdou se měli moc rádi, no a z toho je kačenka, jo. No tak naštěstí mu to stačilo, nemuseli jsme to moc rozvádět, takže ty podrobnosti se samozřejmě dověděla, že jim byl trošku větší, ale někdy nás opravdu ty děti dostanou docela do úzký.
1: Věřím, ale jsem rád, že jste vlastně povídání začala tím, co píše Veronika, o které jsem vlastně mluvil, vlastně před vámi do vysílání, že doporučení rodičům, čím dříve svému dítěti vysvětlíte, o co se jedná, dáte mu výhodu, protože může všem říct, jak to chodí a bude tou autoritou. Takže to jste teďka potvrdila. Takže vám za to děkuju. Děkuju moc.
0: Přeju vám hezký večer.
1: Děkujeme. Naschledanou.

0: A další čapí okénko tady máme, anebo vraní. No, mám tady příspěvek od koho? Koukám. Dobrý večer. Já jsem celkem brzy přišel na to, že děti nepřináší čáp. Přišel jsem na to, že děti přináší paní Vaníčková z Bedrnic. Bylo to asi 26. dubna 45. Mě byly 3 roky, když k nám přijela babka. Jako malý kluk jsem nakoukl do pokoje, kde mamka ležela, ale oni mě vyhodili. Po nějaké době jsem si to dal do souvislosti, že ta babka nám dovezla bratra Vladimíra. Asi se s ním moc netahala, protože vážil jen necelé kilo. Podle naší mamky byl bratříček udržovaný v krabici od bot a v troubě u kamen. Byl to první inkubátor. Nakonec bratr dorostl až do metráku v dospělosti. Zažil jsem ještě 2 porody bratrů, to už mi bylo 10. Mamka si pro ně vždycky jela do porodnice do Moravského Krumlova. František.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Další volající. Haló, kdo nás poslouchá?
2: Červená, tady Eva.
0: Ano, a vy povídejte.
2: Já mám takovou legrační příhodu. Já jsem se narodila v Praze. Žiju teda v Českých Budějovicích a už jsem stará, hodně stará baba.
0: Ano.
2: A když jsem se asi v 6 letech ptala mého otce, s kterým jsem chodívala po Praze, po památkách, kde jsem se narodila, tak on mi řekl, v Londýnský ulici.
0: Já taky.
2: Pojď, já ti to tam ukážu. No, tak jsme tam šli, to byla tenkrát na tu dobu jako dobrá adresa na porodnici. A on, já jsem se hrnula dovnitř, no tam dovnitř nesmíme, nejdeme nikoho kupovat. Oni mi tě prodali. Tam byly regály a řekli mi, když si vezmete tady tu holčičku, tak mám dáme ještě 300 kila.
0: Ježišmarja.
2: A já to, mě to vůbec jako nevadilo, mě to naopak, to byl o to strašný srandista. A mě to hrozně bavilo, všem jsem to vyprávila. Asi do 10 let jsem to tak pořádně nevěděla. A pak mi to matka jako vysvětlila.
0: No, co tě, ježiš, s tou dětskou hlavou, já bych hned tatínkovi...
2: Ale tohle to, že mě jako koupil ve mno...
0: No, já bych ale položil hned doplňující otázku a byla jsem ve slevě třeba, nebo tak?
2: Prosím.
0: Jenom jestli jste nebyla ve slevě třeba, nebo jestli jste byla na bodíky.
2: No, ve ještě mu dali 300.
0: Jo, 300, tak to bylo ještě takhle. No jo, no.
2: Aby mě opravdu odnes. No a já jsem mu to věřila, jako všichni příbuzní se tomu hrozně smáli. No ale jako neměla jsem z toho žádný trauma. Prostě já to vyprávím ještě teď a budeme 80.
0: 5 rohlíků, 1 červené mlíko a 1 holčičku.
2: Než to vemete, a jaká paní chud mě tam odháněla, no tak jsem by držela. Tak jsem ráda.
0: No
2: ráda vás poslouchám. A tohle mi napadlo, že tenhle ten jako příběh se sem hodí.
0: No, sedlo to nejenom příhodou. Děkuju, zdravím do Budějovic a jinak máme adresu.
2: Ať se vám daří a je ano. To moc hezký pořad.
0: Děkujeme. Dobrou noc. Mě těší, že jsme teda jako oba dva z té Prahy 2 nebo 2 z Prahy z té porodnici v Londýnské, teda ono už tam není, ale byla, teda máma říkala, vy jste mi to teď vlastně částečně potvrdila, ale vlastně to teď, když nad tím přemýšlím, tak asi maminka s tatínkem taky tam asi šli na nákupy a mě koupili. Nebo nevím.

0: nevím, kdo je lepší, jestli Čáp nebo Bocian, ale slyšeli jste zpěváka, který se jmenuje Pavel Hamel. Pěknou noc přeji komu a kam?
1: Dobrý den, tady dobrý noc, přejeme dobrou noc, dobrou mezeckou noc, Petra. Já občas vyučuji děti čtvrtou, pátou, šestou třídu. A vím, že ty děti jsou zvídavé a oni to chtějí vědět, oni jsou zvědavé, oni na to čekají. Ale hlavně totiž můžete to pojmout jako lekci, jako hodinu vědy, hodinu výuky, prostě můžete to vzít v noci, pod stan, kamkoliv jinam, to je úžasná příležitost se těm dětem tomhle věnovat. A můžete to vzít, prostě nastudujte si biologii, jak to funguje, a v podstatě až dojde na tu skutečnou věc, tak můžete říct, a proto, aby se dvě bimky spojily, jsou rodiče vybavení, tak a tak, to je jenom návrh, ale můžete to opravdu vzít technicky a vyhnete se takovým těm nepříjemným otázkám a pak už to půjde samo.
0: Jo,
1: funguje to.
0: Děkujeme, zdravíme, ať se daří, děkujeme moc. Naschledanou, dobrou noc, no je to pravda, člověk by měl říct asi tu pravdu hned, nebo čím dřív, tím líp, a teď vlastně otázkou je, a to myslím, že budeme probírat i v některé z dalších nočních linek právě ta rodičovská lež, ale tak jako obecně, když se rodiče třeba rozvádějí a teď zalžou tomu dítěti ten správný důvod toho proč. Ale o tom příště, teď ještě musíme doprobrat téma, když Čáp přestane stačit. Tak kdo nám to uzavře, to dnešní povídání? Haló, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně?
2: Tady je čtenářská z Valašska. Posluchač.
0: Ano, zdravím vás, povídejte, jak to bylo u vás?
2: No, já jsem měla dvě dcery, jsou o roku, po roku od sebe a byli jsme někde na vyšetření ve vojenské nemocnici v Olomouci, to si pamatuju, v čekárně nebyl nikdo a oni měli 3-4 roky. A ve školce se něco doslechli, tak přišli, že mami, jak jsem se narodila. Tak já jsem nevěděla, co říct, tak jak ta paní, říkám, tak tam dole tou malou dírkou si vylezla, vzala si bříško a no mami, ale to jsem nemohla vylez, no vylezla si, to tě vytáhli ven. No a tím to skončilo, zamysleli, přišli domů, byli zavřeny v pokojíku, já říkám, holky, co se děje, a oni brečeli. A měli v ruce, dřív byly takové ty mimina, bylo jak dítě velké. Mami, dívej se, jakou to má hlavu. A ta dírka je tak malá, to nevylezla. Takže pak jsme něco vysvětlovali samozřejmě ještě.
0: Tak to už jste potom museli říct zpravdu ven, ne? Chudák, hlavička zavařená. Tak děkuju i vám, moc vás zdravím a díky.
2: Dobrou noc.
0: Tak tohle bylo rychle, tak víte co, ještě dáme jeden telefon, tak to bude na vás. No a taky poslední příspěvek čtený, takže než se nikdo dovolá, tady to mám. Ivana mi napsala, to je stručná zpráva. Našich známých farářů v synek prohlásil, že až budu velký, tak budu mít dvě děti. Známý na to. Pán Bůh rozhodne, kolik dětí budeš mít. Jo, ale já to vím, budou dvě. Ohmatal jsem se a mám dvě vajíčka. Všem klidnou, dobrou noc, Ivana.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Staněk i Michal Tuční si na nás udělal čas v rámci nočního vysílání Českého rozhlasu, v rámci noční linky na téma, když čáp přestane stačit. Tady mám ještě taky reakci od Martina, který napsal vlastně reakci na to, když jsem tak jako do plezíru hodil, jestli Radek Pastrňák, který naspíval písničku Vrána, nebo Vrány, tak jsem vzal tu jako takovou úvahu, jestli to znamená proto, že se narodili jemu sestry, nebo jestli má dcery, tak tady vidím reakci. Zdravím tě, Honzo, jen chci potvrdit, že Radek Pastrňák má dvě starší sestry. No, prosím. A pak, že to nejde, jde to. Tak kdo bude poslední, kdo nám zavolá do noční linky? Kdo bude přepojen a kdo to celé uzavře? A doufám nějakou milou než plačtivou vzpomínkou. 731 800 900. Vám se to podařilo? Halo, halo, kdo jste?
1: Dobrý večer, pozdní večer, tady Zita. Já mám jednu takovou kretičkou příhodu. Jela ano. Jsem autobusem. Babička tam cestovala se dvěma dětma. Takový, řekla bych, chlapeček. První třída, holčička. Menší. No a babička by je zabavila, tak jim říkala zvěrokruh a tak. No a najednou chlapeček se zamyslel a říká, já jsem blížené. No to se tatínek s maminkou blízali a tak jsem vyničila. Takže tohle to bylo prostě rezime dětský úvahy.
0: Moc děkuju i za to, i za tu stručnost, protože fakt musíme končit. Ať se vám daří.
1: Já by, to jsem to zkrátila.
0: Děkuju, dobrou noc.
1: Já taky. Mějte se hezky. Dobrou noc.
0: Ať se daří, samozřejmě děkuju všem, kteří jste přispívali do dnešního vysílání, do noční linky. Vážím si toho, že jste si udělali čas, chtěli jste zavolat a podělit se i o to, co třeba pobavilo vaši rodinu, nebo čím vás zaměstnala hlava, když jste dostali odpověď na to, proč do vaší rodiny zavítá čáp a přinese toho či onoho, nebo ta vrána, případně osvícený Duchem Svatým. Všechno se počítalo, tak ještě jednou děkuji všem vám, kdo jste se dovolali a kdo jste napsali, ať už Zita Růžena, Eva, další Eva, Anna, Melánie, Božena, Jana, Jarka, Staňka, Petra, Věra, Lenka a Jana. Děkuju, děkuju, děkuju, děkuju. Takže teď už víme, jak se rodí děti, to je zásadní informace. Samozřejmě zaznamenal jsem i na internetových stránkách, tam, kam děláte své příspěvky k tématům, tak ty, které byly pro dnešní vysílání, tam budou až do páté raní, to znamená rozhlas.cz/linka. A v pět ráno se to překlopí do nového tématu, do nové noční linky, která bude začínat už dneska hodinu před půlnocí, v sobotu 8.8.2026. Tetelím se blahem, to vám teda řeknu už teď, protože to téma, to jste vlastně tak nějak vymysleli vy a tak nějak já jsem se poměrně rychle ujistil v tom, že proč ne, Honzo, protože tohle tě bude bavit a posluchače snad taky, protože železnici tu můžete milovat anebo nenávidět. Ale když je někdo posedlý železnicí, určitě o někom takovým víte, jak se to projevuje, co všechno je člověk schopen udělat pro železnici, jak moc vy máte rádi železnici, jste jí posedlí, jste šotoušem, víte, kdo je to šotouš? Budu moc rád, když se zapojíte do noční linky i vy. Ano, i vy, kteří jste dneska pasivně poslouchali a jenom tak jste přemýšleli, že byste mohli zavolat, ale ta železnice, to je váš revír, tak se na to těším, až přijede Žehlička, Hurvínek, anebo až budeme muset vyskakovat za jízdy, protože vlak nezastavuje, protože máme zpoždění. Nemáme zpoždění v rámci konce noční linky. Je tu závěr. Prahy se loučí Honza Macon, přeju vám pěkné sny, samozřejmě klid, pohodu, úsměv, loučím se do regionu, do sítě Českého rozhlasu, taky do stanice Pohoda, jsou pro vás připravené další pořady, no a já se na vás těším, už dneska jdu to vyspat pořádně, doufám, že se mi nebude zdát o žádném zvířectvu, ta moje bára mi stačí, no ale když to tak vezmu, k báře by se hodil taky přírůstek. Asi bude úplně jedno, kdo by ho přivedl nebo jak by přiletěl. Ale já myslím, že jako čáp by byl fajn, ale nevím, jestli tomu porozumí. Nic, to je jenom moje úvaha. Moje posedlost železnicí, téma další noční linky. Loučí se z Prahy Honza Macoun z Karlína, z karlínského studia Českého rozhlasu. Uklízet, ať nikdo tady nenadává, že jsem tady ponechal nepořádek, nešknuli bordel. A plný páry zítra naslyšenou.
2: Zítra do uvazování.

0: Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Milujete dobré jídlo? Také břitký humor Vladimíra Menšíka. Ctíte silné přátelství a máte radost, když se lidé smějí? Pak máte hodně společného s dnešní osobností české zábavy. O té, o které si budeme vyprávět. Vybírat filmové, televizní i rozhlasové ukázky pro vás bude Patrik Rozehnal. Komik, jehož jméno zkuste uhodnout, se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Tak se za ním vydáme, ne?
2: Posaďte se.
1: Děkuju. My bychom vás rádi pozvali do našeho pořadu.
2: Nepovídejte.
1: Našel jsem s vámi totiž docela dost ukázek. U nás v archívu, v rozhlase i v televizi.
2: Ano, jsou nejdebré.
1: Proč?
2: Ano, vy jste se nám překoukal na televizi, to je jasný.
1: Tak to jsem si spíš vykroutil krk.
2: Jak to? Vy máte televizor tak vysoko?
1: No to ne, ale jak furt člověk kroutí hlavou nad tím, co tam vlastně vysílají?
2: No podívejte se, tak co pak je vám?
1: Mně? Nic. Ale rádi bychom si o vás něco pověděli. Vy přece umíte lidi pobavit.
2: Já už to mám.
1: No sláva.
2: Vy nejste vy.
1: Ale už toho nechte. Já jsem já, moderátor Českého rozhlasu.
2: Všecko znáte?
1: Všechno ne.
2: Ovšem najednou vám někdo položí záludnou otázku. Co je to vaše šíra? Je to zaháněč vrabců z minulého století, anebo člověk oblečený v konfekci?
1: Já myslím, že to bude Lubomír Kostelka, převlečený za dědu Kostelku v kouzelné školce. Co?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Lubomír Kostelka se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Jeho maminka byla nadšená ochotnice, ale její syn hercem být nechtěl. Studoval na obchodní akademii v Přerově a když Němci během druhé světové války školy zavřeli, začal se učit elektrikářem a už v té době pomáhal i v Přerově jednomu staršímu kolegovi, který zajišťoval nejrůznější kulturní akce ve městě. Když pak pokračoval v Brně na průmyslovce, tak už dokonce hrával v komparzech, v opeře, operetě nebo činohře. Úspěch měl i s anekdotami, tak jako třeba později i v Československém rozhlase, když vyprávěl jednu z anekdot v roce 1974.
2: Do kosmetického salonu vejde pán s výraznou pleší. Opravdu je léčba, kterou inzerujete, tak účinná, ptá se. Víc než účinná, věřte. Jeden zákazník, který podstoupil, byl úplně holohlavý. Po třech týdnech, když měl platit účet, už si rval vlasy.
1: Když Lubomíra Kostelku, co by mladého studenta hecovali známí, aby se přihlásil na JAMU, tak to zkusil. Jenže na zkoušky se vůbec nepřipravoval. Nebral to prostě vážně. Kamarád ho dokonce upozornil, že by se raději měl připravit a drtit se monology. Když ale pak přišel na zkoušku, požádal komisi, aby mu někdo napovídal. Komise byla tehdy perplex. Lubomír Kostelka měl ale to štěstí, že téměř všechny znal z doby svého ochotničení. No a byl tam také jeho velký kamarád Láďa Menšík. Řekli si, že jsou vlastně ze stejné školy, tak proč by si nepomohli? Menšík napovídal s takovou vehemencí, že se celá komise smála. Nakonec vzali Laďu i Lubomíra Kostelku. A začalo přátelství na život a na smrt. Setkali se spolu mnohokrát, třeba i v roce 1969, když Zdeněk Podskalský natáčel hudební férii Ach ta vojna, což byl vlastně 13. díl historicko-zábavné férie Bejvávalo.
3: Když jsme táhli k Jaroměři, ať si nám to kdo chce věří, přišli jsme tam do hospody právě k večeři. Celou noc jsme nespali, jak jsme se tej starej bábě nasmáli. Chaloupka nízká, hrom do ní tříská, milovala

0: kašlu a že byl hrd, tak dostal.
1: Na natáčení této inscenace o starých vojenských písničkách z doby bitvy u Hradce Králové v roce 1866 pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského vzpomínal Lubomír Kostelka i v jednom z pořadů Marie Rotrové Čin Čin. Ten tehdy režíroval Zdeněk Havlíček.
2: To byl film, který se dělal v čase takovým zvláštním.
3: Jak přišli ti hoši, ti bratři, jak nás přišli osvobodit toho 21. srpna, tak 28. srpna my jsme ten film začínali točit. Tak 27. srpna večer jsme se s Láďou Menšíkem vypravili jeho autem do Písku, kde se to mělo točit. Jak byly ty směrovky všechny vyvráceny a některé otočeny jinak, tak jsme vyjeli z Prahy a za chvilku jsme zase byli v Praze. My jsme vám asi čtyřikrát takhle vyjeli z Prahy do Písku a zase jsme se objevili v Praze. Asi po 8 hodinách jsme přijeli vážně do toho Písku a teď samozřejmě spoustu kolegů už na místě. A všichni nás vítali s takovým nadšením a s takovou láskou, že jsme tomu totálně podlehli a tomu podlehli úplně všichni. Proto ten film se dělal s takovou radostí, s takovým nadšením, s takovým bratrstvím, se dá říct.
4: No tak, počkej, abyste vás nehrali. Já si to pamatuju, když jste to točili, totiž to byla taková, jako, že chtěli všechno rychle, protože měli za zadkem velkou armádu, a že někdo tam má tanky a tohle, no tak...
2: No ano,
5: že
2: ano,
5: se to točí,
2: ano. Radku, to nás spojilo.
4: To jsem řekl slušně, že jste měli za
2: nás to spojilo.
6: Jo? Láska k těm vojskům, nebo co?
2: Ne, láska k nám, jednoho kolegu druhému. Ta láska nás tak spojila, že opravdu jsem tam nějaký to děťátko z toho taky vzniklo.
4: Ale no tak.
2: Pár cojušek a nějaký synáček z toho vzniklo. A ten film jsme začínali točit druhý den, toho 28. v Putimi na statku. Ten film začíná tím, že na tom dvoře statku jako vybuchne granát, otevřou se dveře takové venkovské latriny, na tom visí jeden voják, to měl být Láďa Menších, a druhej po tom výbuchu padá do žumpy, to jsem byl já. Bylo dohodnuto, jakože s tou vojenskou mocí ruskou bylo dohodnuto, že vůbec žádný zbraně, žádný výstřely, žádný ohně, že nic nebudeme používat. Takže režisér Podkalský, který to ten film režíroval, tak řekl tomu pyrotechnikovi, poslyš, něco tady musí být.
4: Malinký
2: oheň, takový jenom pšouk, takový něco, jako, pane režisére, samozřejmě, to jenom tak lehce pšouk, ne, můžete se úplně spolehnout. Protože se to nedalo opakovat, tak jsme se všichni dali, no, postavili na svá místa, Ladinek do té latriny, já jsem byl za dveřma, rozumíte, při výbuchu, jakože Ladinek se na těch dveřích objeví a já v té žumpě. Děti, co vám budu povídat? To byla taková šloha, ale tak strašná rána, on tam dal takový množství prostě té třaskavý. Já naštěstí jsem malinko se zpozdil, takže jsem nedostal ty necky, pod kterýma to bylo umístěny do hlavy, protože ty necky ty opravdu plavaly vzduchem jako holubice míru. A Ladinek, ten se neobjevil na dveřích, ten s tou latrinou upad. To prostě byla to hrůza. Za 10 minut. Jsme byli obklíčeni opravdu sovětskou armádou, dělat tanky, rozumíte, teď z toho vyběhli takový ti, jak se jim to říká?
6: Aziati.
2: Ne, no Aziati samozřejmě, ti samopálníci, rozumíte, jakože to bude úplná katastrofa a vážně. Oni jakože objevili sídlo kontrarevoluce a že teda nás zlikvidují. Zdeněk Podskalský, který znal výtečně rusky, dlouho musel s něma mluvit, rozumíte, dlouho dokazovat, že jsme film, že nemáme zbraně, že nemáme nic. Trvalo to opravdu dlouho, ale tohle, toto nás všechno tak spojilo, že ten biograf se dělal potom v úžasný pohodě a v takový náladě, že ta nálada samozřejmě, ta z toho trčí, ta z toho opravdu je rozpoznatelná.
1: O 2 roky později natočil Lubomír Lipský se stejným režisérem, tedy Zdeňkem Podskalským, i televizní seriál Fantom operety. 5-dílnou operetní komedii, kde se hlavně Lubomír Lipský představil jako spisovatel detektivek a také Fantom. Kostelka si tu zahrál tajemníka divadla a do kanceláře přichází v okamžiku, kdy jeho ředitel nachází na stole i dopis od Fantoma a jeden telegram. Jenže Fantom telegram četl dřív, proto text zamění za opačný. Místo toho, že se ansámbl vrací z ciziny domů, píše, že to nepůjde.
5: Teď my jsme úplný nudisti. Nemáme ani niť. Premiéra se musí odložit.
7: Blbost! Přece se z toho nezblázníme. Podívej, Franta Špacír udělá výpravu, Tintěra postaví kulisy, bývá třetí architektem, že jo?
8: No ale Zahradním, z toho může být nejveč funusan a ne premiéra, prosím tě. Co pak je Tintěra bobr?
7: Ta sakra, musí se snažit.
8: No ale znáš ho, ne?
4: Tady něco neklape. To vypadá, jako by ten fantom tušil, co v tom telegramu bude. A i zůstává rozum stát.
7: Hele, pánové, musíme na to od lesa. Pokusíme se fantoma uplatit.
4: To by se musel nejdřív najít.
7: No pošleme mu prachy přes Studenýho.
8: Je, já jsem to hned říkal, že v tom máš studený prsty.
7: Podívej, jsou nějaký prachy?
4: Jsou, no rozpočet jsme stejně překročili, takže...
7: Podívej, když vezme Studený peníze, tak je to konec fantoma. Jasný?
4: No jo, ale chtěl by to pořádný balík. 100 tisíc?
7: 80. Úplně stačí. Hele, já mám plán. A provede ho Franta Špacír.
8: A proč zrovna já?
7: Protože seš důvěryhodnej.
4: A já ne.
7: Hele, ty mlč, ty v tom nemůžeš vůbec figurovat. Podívej, Frantiku. Za divadlem v parku bude čekat taxi. Řekneš heslo divadlo.
8: Heslo divadlo.
7: Nasedneš do něj, udáš Studenýho adresu, zajdeš tam a předáš Studenýmu peníze. A potom... No, co potom? No, potom půjdeš domů pěšky, že ano? Protože někde a na něčím ušetřit musíme.
4: To je dobrý plán.
8: To jo, no tak to vyšlo.
7: Podívej, Franta, ještě něco. Nikdo se nesmí dovědět, že Kamenný divadlo vyjednává se Studený.
8: Jasně, to by byl malér, kamaráde, to by byl malér.
9: Buď klidnej na mě, spolehne.
7: To jo, fajn.
4: A fantoma máme taky.
1: Lubomír Kostelka chtěl jít po škole do Brna, k Mrštíkům, jenže kádrově nevyhovoval, takže nastoupil v Českotěšínském divadle a teprve po roce se vrátil do jihomoravské metropole. Jedna z jeho prvních rolí byla hlavní úloha doktora Galéna v Čapkově bílé nemoci. V Praze se na něj byla podívat dokonce i Čapkova manželka Olga Scheinpflugová, která mu osobně poblahopřála. Do Brna se ve stejné době jako Kostelka vrátil i Menšík a Lubomíra přemlouval, ať přijede do Prahy. Nakonec ho zlomil a Kostelka v roce 1957 do vlaku ve směru na Prahu nastoupil. Udělal dobře. I díky tomu dostal v roce 1974 jednu z rolí od režiséra Václava Vorlíčka. Bylo to v připravované komedii Jak utopit doktora Mráčka a neb konec vodníků v Čechách podle scénáře Petra Markova a Miloše Macourka. Pracoval ve vodnické směnárně na jednom vodnickém kongresu, když vyměňoval hrníčky z duší za perly.
7: Vteřinku, prosím, jen se obslužím. A budu prosit kontrolu.
8: Prosím, prosím.
1: V téhle chvíli předvádí Miloš Kopecký přeměnu z vodníka na kapra a zpátky.
7: Děkuji, to stačí. To víte, předpisy jsou předpisy. Tak to máme 15 duší, což znamená 15 per. Přejete si bílé nebo šedé?
10: Jednu, krásně bílou, do něčeho zasazenou, prostě šperk, rozumíte? Je to dárek pro dívku, prosím.
11: A dárek pro dceruško, suvenýr z Hamburku. To jsme na tom stejně.
10: Myslíte, že všechny dívky jsou jen dcery?
11: Já vám rozumím. Nepochybně krasavice.
10: No, to bych vám říkal, divoch, tornádo, uragan, vážně.
7: Něco takového.
11: To je krása. Nebyl by ještě jeden? To já bych ho vzal pro dceru.
1: A čeká nás titulní písnička z komedie Jak utopit doktora Mráčka a neb konec vodníků v Čechách, tedy Helena Vondráčková a Vašek Neckář.
12: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Doufám, že jste dobře naladěni nejen kvůli písničce, ale taky díky našemu vzpomínání na herce Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přijel do Prahy, hostoval na různých divadelních scénách. Vybíral si, která bude ta domovská. Chtěl k Janu Verichovi do ABC. Menšík mu tehdy dokonce zprostředkoval schůzku, ale když na ní mělo dojít, dostal Lubomír nějakou neurózu. Tak tam nešel. Tohle se opakovalo celkem 4x. Uplynuly 4 týdny a šel kolem divadla ABC. Řekl si, že tam zkusí zajít sám. Sekretářka mu pak prozradila, že Jan Verich toho ohlašovacího šílence chce vidět. O přestávce během představení. Dotáhla Lubomíra Kostelku do šatny, kde byl přímo Verich. A nejen on. I Mirek Horníček, Miloš Kopecký, Rudolf Dale a také Karel Bláha. Pro mladého Kostelku to byl šok. Verich tehdy řekl, co si račte přát, pane.
2: Jasu, nějaké Kostelka z Brna a rád bych k vám do angažmá.
0: Spustil tehdy po brněnsku.
2: Já, tož vy jste z Brna, tož to jste přijaté,
0: odpověděl mu Verich stejným nářečím. Po představení na něj měl počkat v klubu. Napili se, plácli si a Lubomír Kostelka rovnou nastoupil do hry Cézar. I díky tomu se zařadil po bok takových herců, kteří dostávali příležitosti i v televizi. Třeba v různých silvestrovských estrádách, kde s Vladimírem Menšíkem dostali šanci zahrát i revizi na vysokou, jednu mysliveckou scénku. Tak vzpomínejte a bavte se.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajný má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro, to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft, nebo co? Víte? Ne, pane Adlesky, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vles na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky busta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No jo, no. Já vím. Prosím. No to nás hodně špámbu. Jaká revize? K nám do lesa na vysokou? Pane nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný 2 jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, dobře, ještě. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, no buznár. No tak se. Poslíš, kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
4: No.
3: Fafejta.
4: Co pak?
3: Podívej se. Přijde komise a bude malér. Máme vedený 2 jeleny. A Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporá prej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, Pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky bezinky obtěžovat?
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
3: Pepa je...
4: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Králového?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Když kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhají.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám Fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám kruček do důchodu.
3: Sedni si, Fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle proč je doksí mohl dělat blbce a strašidlo na křivoklátě?
4: Lenzo, tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle a strašit dělá velice dobře.
3: No a co?
4: No co?
3: A Jelena ne?
4: No Jelena ne, kamaráde, ty mě každý pozná.
3: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
4: No já budu dělat Jelena v dálce.
3: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen, zkusí to.
4: Ne, zkusí to po mě nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembouch.
3: Zkusí to, je to jednoduchý.
4: Abych, no. Abych nespolk, plže.
3: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
4: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
3: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
4: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
3: Kamaráde, já mám všechno promyšlený, podívej se, co je to?
4: Kaviár.
3: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
4: Na mou duši. Jako jelení bobky a praví.
3: Hlava, hlava, kamaráde. Tady,
4: tady to musím říct. No, Lojzo, a kde jsi tolika tím množství přišel, prosím?
3: Kde jsem tolik boků nazbíral?
4: No, kde jsi to nazbíral?
3: Kamaráde, včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si.
4: No počkej, počkej. Počkej, na jedno jsi zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
3: To si myslíš, papejta?
0: Nevím, jestli myslivecká tématika byla obou pánům blízká, ale na myslivce si zahráli ještě několikrát. Zábavné pořady měl v Československé televizi na starosti mimo jiné Zdeněk Podskalský a tak dal oběma pánům tuhle šanci. Jmenovala se Myslivecká Sklatov a jejich úkolem bylo provázet Lidušku, tamní mysliveckou dechovou muziku. Na závěr si spolu dokonce i zaspívali.

0: Já vám řeknu, že myslivci mají nádherný život.
1: Proč si to myslíte?
0: Sám jste to slyšel. Ten samý hájíček, milá, měsíček svítí. A do toho kukačka kuká kuku, kuku.
1: Co říkáte?
0: Kuku.
1: No ovšem ano, kuku. To s váma souhlasím. To s váma souhlasím, pane. Ti mládenci si zkrátka uměli svoje povolání dobře vybrat.
0: Uměli.
1: Ne jako my dva, mladí ležáci, staří tohleto. No, ovšem, zase na druhé straně tak jednoduché to taky nemají. Jen si to představte, každodenní časné vstávání, téměř zakuropění. No zkuste to, vstaňte ha, a jděte do lesa brouzdat se v rose. Pane, to by se vám brzo zajídalo. Moment.
0: Co pak?
1: Já přemýšlím, podívejte se, vy si myslíte, že myslivci každý den časně ráno vstávají kvůli brouzdání se v rose? Nenapadlo vás něco, pane?
0: Ne.
1: Co když za tím brouzdáním se a za tím lesem věří nějaká ženská? Chodí tam po lese, zimou se tam třese, na každýho fošta zbrd myslivce a jinýho se usmívá. Pane, no je za tím ženská, protože za vším na světě je ženská. Některé ženy jsou totiž všechny stejný. Já vám tady něco povídám a co vy zase děláte?
0: Stojím a poslouchám.
1: Ale já koukám, vy sedíte a míříte zase na našeho oblíbeného jelena támhle.
0: No, sedím a poslouchám.
1: Tak to, pane, nedělejte. Dejte sem tu flintu. Nebo skončíte špatně, jako Nimrod Fafejta.
0: A jak skončil Nimrod Fafejta?
1: Pane, ten se znemožnil před celým revírem. Víte jak? Tak jako vy si jednou vzal flintu a takhle tradá do lesa. Pane, na kňoury. A jde tak tiše obezřetně, skoro se plíží a kouká, kde je nějaký kňour a v tom se za ním rozhrne křoví. A tam kňour, malý jako klanec. A povídá, Fafejta, kam pak? S tou flintou, ale jdu na ryby, jdu na ryby. Já jsem taková veselá kopa. Vy mě zase neposloucháte. Co to znamená tohle? Co děláte?
0: Troubím na vábničku.
1: Na vábničku? A koho vábíte?
0: Lidušku.
1: No to je Liduška?
0: No přece Dechovka z Klatov.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Staňte a jdem.

0: Lubomír Kostelka a Vladimír Menšík spolu dospívali písničku. A my tím pádem můžeme pokračovat dál ve vyprávění životního příběhu herce Lubomíra Kostelky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po ABC hostoval i v Laterně Magice a začal taky účinkovat pilně v televizi. Byl tehdy takzvaně na volné noze, tedy bez stálého angažmá. K tomu ho ale taky přemluvil Vladimír Menšík. Říkal tehdy, hele Luby, za dvě televize máme 6 papírů. To by ti mělo na život stačit. No, stačilo. Když k tomu přidal i rozhlasové Silvestry, byly z toho docela dobré peníze. Jedna anekdota za všechny. V Hanáckém kroji je ze Silvestra Československého rozhlasu roku 1980.
2: Jednou, když jsem byl mladý, vyběhnul jsem na dvůr a chlubil jsem se. Strýčko, zabil jsem v kuchyni 5 moch. 3 samečky a 2 samce. 5 moch, říkáš? A jak spoznáš, že to byly zrovna 3 samičky? No to víte, ty 3 seděly na zrcadle a 2 na sklince od šlivovice. Víte, můj strýc byl moudrý a to jsem se od něj naučil. To jsem byl starší, přijeli jsme do Holomouce a že půjdeme na oběd. Strýček se dal rybo a když dojedl, zvolal. Číšničko, doneste mě pivo, ryba chce plavat. No to byl dobrý fór, ten jsem si zapamatoval. A když jsem byl podruhý v Holomoucu, v té samé hospodě, chtěl jsem také rybo. Ale měli jen hovězí guláš. Dojedl jsem ho a zavolal k výčepo. Hospodo, jedno pivo, vol chce pít.
0: Lubomír Kostelka patří k hereckým rekordmanům. Má za sebou několik set filmových a hlavně televizních rolí. Začal být obsazován už po svém příchodu do Prahy. Poprvé se objevil jako detektiv ve snímku Kasaři v roce 1958. Zahrál si ale prakticky ve všech žánrech. V drtivé většině ale šlo o malé role. Výjimkou byla postava Gullivera v Juráčkově snímku Případ pro začínajícího kata v roce 1969. V dětském dobrodružném příběhu Páni kluci představoval Pajdáka, v dobrodružném příběhu Z dob zlaté horečky na Aljašce Klejm na hluchém potoku stvárnil Zlatokopa, v pohádce Třetí princ Kupce, v seriálu Bylo nás 6 se objevil jako policajt, v Životu na zámku jako hospodský Kletečka, v Ranči u Zelené 7 jako děda Jeřábek a ve Zlaté svatbě po boku Jiřiny Šejbalové v roce 1970.

0: 1992 v režii Jaroslava Macha jako jeden ze synů, který na tu zlatou svatbu právě přijíždí.
1: Tonda přijel.
2: Tonda zase někde ukrad, co?
1: Ahoj. Šetři a budeš mít zatři.
2: Já to bych musel být řeznictví jako ty. Já nemůžu na traktorce říct milost paní, může toho být o 4 deka víc nebo my?
1: Jenem nech být. Každý cigán podle své planety hádá.
3: Hlavně, že se vám dobře daří, děti.
4: Nazdar. Ahoj, mami. Zítra ušetříte za taxi. Nevěstu se ženichem vezu já.
3: Jenem, aby jsme neušpinili.
4: Mařo, otevři kufr. No. Moc jsme vám toho nepřivezli, to víte. Auták, stál fůru, peněz.
3: A
4: stavil jsem se cestou na přehradě.
2: Ukaž, Mařo.
3: Pane Božiu.
2: To je.
3: Co s tím budeme dělat? Teď u nás ryby nikdo nejí.
2: Kusí, co? Jedu. Já.
1: Aspoň tu štiku si mohl nechat vedoucímu mototechnik. I tak by bylo dost.
4: To znáš, Mařo.
3: Ona já.
4: Tu máš ode mě. Aby nevěděla. Schovej to před babi.
3: Já, babi. Toj. Ta vidí mi lišinku přes tři dži.
1: Kolik? Tři?
5: Tři. Neboj, dědo. Zůstane to mezi nama. Ať máme taky jakési to rodinné tajemství.
2: To je roba. Správná roba.
3: Škoda, že nepřijedu všetci vnuci. To je tak. Jedni jsou na vojně, druzí na studiách. Tak se to všecko po tom světě rozutíkalo. A tvoj, že ti z Prahy přijedu.
6: Tak, Robi.
2: Čil se, Robečkino, pijeme. Lučíme se svobodu.
6: Vejdi do života a neškoď.
3: Jdeš na svobodu ní, ale otrávit chrobaka.
1: Tondo, přivez si to na svatbu.
2: A co? Zarobí se kupisem. Slevač ještě nikdy od žizně neumřel.
3: Jen mi ho neopí. Jemu včera stačí šlapnout na špunt.
1: Ukažte to, chlapi, já to schovám.
3: Tak, a máš to.
6: To jsme se s tu svobodu rozlučili.
1: Gizdi, na to jich už je.
3: A když by to ani chlopí nebyli. S nima musí mít člověk trpělivost.
0: S Vladimírem Menšíkem si Lubomír Kostelka užil docela dost. Díky honorářům za účinkování v televizi, rozhlase a ve filmech zajistili oba rodinu a zbytek probendili. Byly to prý veselé roky a Lubomír Kostelka se přiznal, že někdy došlo ke skutečně pekelným flámům. K večírkům tehdy docházelo spontánně, bez plánu. Co se mělo stát, to se stalo. Na jeden takový, plánovaně neplánovaný, vzpomíná Lubomír Kostelka v jednom z rozhlasových pořadů.
7: Ládiček jednoho dne mě zavolal a povídal, Lubí, mně se bude ženit bratranec, a chce, abych mu přišel na svatbu, že ty rodiny jsou velice nesourodý. Šel by si se mnou a se říkal, to víš, že jo, Ládi. Přišla sobota, kdy se ta svatba měla konat, Ládiček mě volá a říká, Lubi, katastrofa. Já tam nemůžu jít, protože mě přehodili představení a odpoledne hraju. Je to ve 2 hodiny na Staromáku, prosím tě, jdi tam sám, omluv mě a řekni, že tě tam posílám, že pojedeš s něma a já, že přijdu. No tak, já se říkal, dobře, ale jak tu svatbu poznám, teď já, on říká, jo, bude tam hrát kapela. On je prostě jako nějaký milovník muziky a v tom podniku, kde dělá, prostě hraje kapela, ta tam bude hrát. No já přicházím k tomu Staromáku a slyším hrát kapelu, tak jsem přidal do kroku a v tu chvíli vycházel opravdu svadební pár a prostě celá ta společnost vychází ven. Počkal jsem, až se vyfotografovali, pak jsem šel, dal jsem pusu nevěstě a k tomu ženichovi a říkám, hele, mě posílá Láďa, mám jet s váma, on potom přijde, až bude mít po odpolední představení. Říkal, jo, to je dobrý, normálně. Tak jsem nasedl s něma, odjeli jsme k fotografovi, pak jsme jeli k ním domů. No tak já tam jsem rozhlížel se po té společnosti, opravdu byla taková nesourodá, jsem si říkal, safra, jak je rozpumpovat. Říkám, no, jedině pitím. Nechal jsem nalit do vinných sklenic, jsem nechal nalit alkohol a říkal jsem, u nás nahaný vážení se napřed, ještě než se začne jíst, tak se připíjí takzvaný kravský hled na štěstí novomanželu. No tak jsme si všichni přičukli a říkám, to se pije na ex, tak to do sebe šoupli, poobědvali jsme a hned potom říkám, víte co, ještě si dáme jeden kravský hlteček na týkačku. No tak jsem nalil zase ten alkohol, dali jsme si na týkačku, už to bylo rozšouplu, minuty, rozumíte? A opravdu se to krásně rozjelo, ta svatba. Najednou já jsem říkal, dostal jsem nápad, jsem říkal, víte co, změníme to, půjdeme zase na výkačku, to bylo předčasný. Nechal jsem nalít kravský hlteček, no svatba jako řemen. A já jdu k tomu ženichovi, k tomu bratranci a povídám, to bude Láďa koukat, co až přijde. A říká, jaký Láďa? Já říkal, no Láďa menšík. On říkal, jaký menšík, já žádného menšíka neznám. Říkal, ježišmarja, tak to já jsem asi na jiný svatbě. On říkal, nejseš, jsi tady velice dobře, zůstaň si skvělej, normálně. Jenže já jsem se dostal k telefonu, volám Ladimu a povídám, ty Ladinku, já jsem na jiný svatbě. On říká, no to vím, protože mě volal bratranec, že jsi se tam nedostavil, úplná katastrofa. Říkám, Ládi, přijeď prosím tě pěkně pro mě a pojedeme tam. Tak jsme tam přijeli a tam teda byla z téhle rozjařený svatby. Jsem přišel do úplného ticha. Protože tam sedělo 40 lidí úplně zařezaných. I vyskočil jeho bratranec a povídá, to je fajn, jsou tady komici, tak udělejte nějakou legraci, pak se najíme a napijeme. A se říká, ne, my se napřed napijeme, pak se najíme a pak, jestli zbyde čas, uděláme nějakou legraci. A začal jsem zase, u nás nahaný, rozumíte, si připijeme kravským hltečkem, no co vám budu povídat. Svatba se rozjela opravdu a byla jako řemen.
0: Tak máme za sebou jednu svatební sérii a před námi ještě jednu svatební písničku. A pak opět o životě Lubomíra Kostelky. Ve vysílání Českého rozhlasu s Patrikem Rozehnalem.
8: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte na vlnách Českého rozhlasu pořad, který vzpomíná na Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jeho profesní život ovlivnilo 40-leté intenzivní přátelství s Vladimírem Menšíkem. Navzájem se oslovovali Ládínek a Lubinek. Kostelka si často i vybíral malé role ve filmech, kde hrál jeho přítel. Sešli se tak v úspěšných komediích Jak utopit doktora Mráčka, Což takhle dát si špenát a také v rozhlasových a televizních estrádách. V jednom z těch černobílých silvestrů televizních se objevuje scénka s Jiřinou Bohdalovou nazvaná U soudu. Tak povstaňte.
2: Stojíte? Po zjištění totožnosti žalobkyně i odpůrce zahajují jednání. Prosím, posaďte se. Žalující strana podává proti odpůrci žalobu o uznání otcovství a žádá přitom o částku 400 korun jako výživné na své dítě. Je to prosím tak? Souhlasí?
3: Ano, souhlasí.
2: Prosím.
3: Odpůrce má totiž 1800 korun měsíčně.
4: Já pro tebe nejsem žádnej odpůrce, ale jeňa.
3: Vy jste pro mě odpůrce, když někdo nechce platit jeňa. Na svoje vlastní dítě.
2: Já vás prosím pěkně, abyste odpovídali pokud možno na mé otázky, důsledně a po pořádku.
3: Maminka s tatínkem vždycky chodí ve čtvrtek do biografu.
2: Rodiče prosím pěkně žijí?
3: Ano.
2: Rodiče žijí?
3: Protože chodí do biografu.
2: No ano, prosím,
3: ano. A mě nevzali sebou a já jsem se nudila, tak jsem si hrála karty. Na gauči.
2: Proč na gauči?
3: Já se tam vždycky hraju.
2: A vás si odvykli karty na gauči?
3: Najednou někdo zazvonil. Tak jsem šla otevřít a uvyšel odpůrce.
4: Jo, to jsem byl tenkrát ještě jeň.
2: Proč jste nevolala o pomoc?
3: Mně se nezdálo, že bych měla volat o pomoc.
2: No, to je ta první chyba. Vy si napište, že žalující strana se v té chvíli nedomnívala, že by měla volat o pomoc. Místo toho šla zpět ke gauči, ano?
3: Ano.
2: A dál.
3: Protože odpůrce řekl, že bychom mohli hrát černýho Pedra.
2: Nabádal žalující stranu ke Karbanu.
3: Ano.
4: Ke Karbanu?
2: Ano, ke Karbanu.
3: Ano, a potom ještě chtěla, aby jsme hráli o jeho srdce, ale pane doktor, to já už jsem nechtěla.
2: Vy jste odmítla hrát o jeho srdce?
3: Ano.
2: A zároveň vás ještě jeho předmětná sázka vůbec nezajímala, to zapište.
3: Nevyhovovala.
2: Nevyhovovala vám dokonce. Ano.
3: Pak já jsem chtěla dát karty na stůl. A on mě povídá, ne, odpůrce jako, my si budeme hrát na gauči.
2: To znamená, že se dá říct, že žalovaný úskokem a jemu vlastní lstí, to je v obličeji, to jste měla tušit, prosím děkuji. Vylákal oběť, tedy stranu žalující, do prostředí jemu lépe vyhovujícího, k jeho výglům a záměrům. To znamená, že on už asi přišel se svým úmyslem, ano? Prosím, pokračujte.
3: No tak, my jsme hráli.
2: Pedra?
3: A já jsem vyhrála a páč od švindlova.
4: Jaže švindlova?
2: To není dohromady, prosím, když někdo švinduje, tak obyčejně vyhrává, on prohrává.
3: Protože jsem chtěl prohrát, poděláč mi s radostným úsměvem, takže jsem vyhrála jenom srdce.
2: A jak to bylo dál?
3: Já...
2: No to skáčeme, jak to bylo potom dál?
3: Já se stydím.
4: Ona šeptala, pěň.
3: Ne, tak
2: to znamená, že jste musel být se sakramensko blízko. Se sakramensky blízku. Blízky. V žalující straně.
4: Ano, byl.
2: Čili obžalovaný při výslechu doznává, že se odvážil tak blízko, no, že slyšel žalující šeptat až skoro špítat jeňo. Proč jste to udělal?
4: A jak byste to dělal vy, pane Rado, kdyby vám šeptala jeňo?
2: Já bych se velmi divil, pane, já se jmenuji Alfred.
4: Takže já si divit nemusel, protože já jsem Honza.
2: A pane, podívejte se na mě.
4: Prosím.
2: Jak jste se s tímhle tím člověkem mohla takhle tohleto? Podívejte se na mě, pane.
4: Ano, prosím.
2: Čili vy jste se k ní přiblížil, slyšeli její špítání jeňo?
3: On se ke mně přiblížil.
2: Ano, přitom se jmenujete Honza a ke všemu jste se stal otcem. A vy se jmenujete jak?
3: Kadlecková.
2: A teď řekněte upřímně. Nebylo by bývalo lepší, kdybyste šla se svými sesnulými rodiči do biografu?
3: Jsem chtěla jít.
2: Chtěla jste jít. A proč jste to neudělala? Podívejte se, jak se vám směje, cynik.
3: Když on ten film byl mládeži nepřístupný.
0: Aha. Vzpomínky na Vladimíra Menšíka zaznamenal Kostelka i v knize Nejen v kuchyni s Vladimírem Menšíkem, kterou proložil zkušenostmi ze svého kulinářského umění. Toho kdysi využili i v roce 1987 v brněnském studiu Československé televize, když si ho pozvali do pořadu Přijďte k nám na večeři, který režíroval Rudolf Tesáček. Než si pustíme ukázku, jedno malé upozornění. Lubomír Kostelka uměl opravdu dobře vařit. V pořadu předvedl i jeden recept.
5: Je, abych nezapomněla, k té štice se hodí nějaký moučník, myslím po ní.
6: Ano, já bych doporučil sapčí hřbet po moravsku. To je moučník bez mouky. Je to jenom vajec, cukru, čokolády, másla, strouhanky a rumu.
7: Ty to umíš?
6: Ano, umím. Tento recept jsem dokonce poskytl jednomu časopisu a přišli na to opravdu zajímavé odpovědi. Jednu z nich vám teď ocituji. Tak. Oči mé paní zazářily a spočinuji na straně 136, na které je recept od Lubomíra Kostelky, samčí hřbet po moravsku. Téměř vykřikla, to je ono, to je to překvapení, které právě přišlo v ten pravý okamžik. To je, čím překvapím všechny gratulanty, sousedky i známé. Pak přišla ta pravá vzrušující chvíle. Vážení, měření, míchání a nakonec po této pečlivé přípravě k naplnění do dobře vymaštěné formy. Po naplnění jsme tento zázrak dali stuhnout do chladničky, jak předpisuje recept. Již při samém dokončení této náplně se mě ani mé paní nepozdávala hustota té hmoty. Ale co naplat? Předpis je předpis. A tak jsme doufali, že to stuhne. Tím větší bylo naše zklamání, že to nestuhlo. A překvapení, nejen naše, ale všech spočívalo nakonec v tom, že se samčí hřbet po moravsku podával v originální plechové pocinované formě a konzumoval pomocí lžiček. Vše nakonec skončilo humorem, protože namísto zákusku jsme to vlastně pili. Ptám se jenom, kde je chyba. Ta chyba byla velmi jednoduchá. Já jsem zapomněl říct, že se to upeče. Takže všechno skončilo humorem, já jsem odpověděl a tak jsem to dal všechno do pořádku.
0: Lubomír Kostelka měl za sebou dvě manželství. S první ženou se seznámil ještě na JAMU a prožil po jejím boku několik spokojených let. Po Hercově odchodu do Prahy ho ale partnerka odmítla následovat a manželství dlouhodobé odloučení nevydrželo. Z druhého manželství má Kostelka syna, který vystudoval i medicínu. I když tenhle vztah vydržel 30 let, sám herec tohle manželství považoval za velmi nešťastné, protože na něm spočívala starost o syna i domácnost. A tak pozdější čas strávil hlavně na svých chalupách v Kamberku, u Mladé Ložice a v Lutči. K jeho koníčkům prostě patřilo chalupaření. Užíval si ho téměř až do roku 2018. Tehdy 26. listopadu po náhlé srdeční příhodě skončil ve vážném stavu ve fakultní nemocnici v Motole. Zemřel po dvou dnech, když se jeho stav zhoršil. Měl totiž zápal plic. Pohřben je pak v rodinném hrobě v Lulči. A tak končí dnešní příběh s příslibem ale toho, že jeho kousky budeme oceňovat i po další léta, když si je budeme pouštět. Tak úsměv na tváři vám přeje Patrik Rozehnal.